0: jsem dělal před časem takový zpěvník a zjistil jsem, že Jan Tříska tam zpívá takový průvodní krásný písničky, že tam Jiří Štědroň ti dělal, že jo, Prince. A že vlastně si to všechno vybavuju i po těch letech. A že to byla opravdu krásná. A mám pocit, že tu pohádku, přestože je černobílá, že ji před nějakými několika lety, že jo, dávali.
1: Opakuje se, dokonce teď vyšla na DVDčku.
0: Jo.
1: Ano, ano.
0: A taky k tomu něco říkáš, jako takový jak bonus?
1: Ne, to ne. Ne, já jsem to objevila za výlohou, takže si ji půjdu koupit. Opravdu.
0: Prosím tě, a nesplašil se s tebou kůň nějaký?
1: Se mnou ne, já jsem tenkrát měla jiný problém s jiným zvířetem. To právě taky vyprávím jako historku, protože když jsem točila tu Popelku, tak jsem neměla žádné zkušenosti s mužskými. Mě fakt bavily víc ty knížky a ty písničky, než jako se vodit za ruce nebo tak. No a měla jsem tam Jirku Štědroně takhle jako pohladit po vlasech. On přede mnou klečel, čili byl asi tak velký jako já tím pádem. A já jsem ho měla pohladit. No a pořád to nebylo ono. Já jsem tak jako našlapovala těma rukama tak 20 cm od jeho hlavy. No a paní režisérka Janečková říkala, no tak víš co, tak si představ, jakože hladíš kocoura. Tak já jsem si opravdu představovala, že hladím kocoura. No a pak to vypadalo trošku věrohodně.
0: Nezavřela si při tom oči jako teď například?
1: No, to by si musela opakovat. Asi jsem nemohla, ano.
2: Jenom jestli můžu vstoupit, ano. Malinkou poznámku. Evička, nejenom, že krásně zpívá, protože my máme naše divadlo, to není Národní divadlo ND, ale naše divadlo, hrajeme s loutkama takový loutkový malý muzikálky a tam Evička zpívá a zpívá rozkošně, hraje výborně s loutkami a je to veliká i komediantka, která má ohromný smysl pro humor a toho si já nesmírně vážím.
0: A my si nějakou tu písničku vlastně můžeme zahrát, že jo? Poslechněme si ji.

0: Tak to nám zpívala Evička Hrušková. No, ty jsi stále Evička Hrušková, nebo ano. Přeučilová, nebo jak je to teď vlastně? No,
1: já jsem Eva Hrušková, i když žádný z mých synů se tak nejmenuje.
0: Tak se obávám, že bych zase se ptal, jak to...
1: Proč se nejmenuje Hrušková?
0: Takže pojďme k další otázce. A to jest... No jo, no záporáci. Vyšla dokonce knížka, která se jmenuje Zloun o Honzovi. Já jsem si připravil takovouhle otázku. Ty jako častý představitel záporáku si to v minulosti neměl před veřejností zrovna vždycky nejlehčí, co by manžel Štěpánky nebo dnes Evičky. Na druhé straně, kdo tě zná blíž, tak ví, jaký jsi velký gentleman a velký dobrák. Jakou si vybavuješ největší křivdu vůbec právě v souvislosti s tím, že tě takhle lidi si někteří zařazují jako zlou.
2: Můžeš něco říct k tomu,
1: Evi? Já si vzpomínám na historku, kterou povídal Honzík, že jsi byl někde v Brně v restauraci a jednou odcházel a postavila se před něj paní, která tam zrovna také jedla, postavila se a říkala, když tebe vidím, tak si musím odplivnout.
0: Smutný, že tleskáme, co, ale...
3: Ale bohužel, tak to je. No, já jsem oznámkován, jako že hrají ty padouchy a Muže na šikmé ploše, to je takové kliše, které velice často říkám, ale já je hraju rád a musím jenom prozradit jednu věc, že je to pár měsíců a tady ve vašem kraji, kousíček odtud, se natáčel krásný, myslím, to bude nádherný film, který se jmenuje Máj a točil režisér Brabec a opravdu se odhalovalo doslova pro mě teda kouzlo této fantastické panenské krajiny, ty nádherné kopečky, nádherné cestičky a ten režisér Brabec, který je současně i kameraman, tu poetiku do toho filmu myslím vložil, ale proč o tom mluvím, tam s Broňou Poločkem z Národního divadla hrajeme takové jaksi průvodce toho filmu, nechal jsem se zarůst a je to taky takový lehký padouch, no ale padouch takový jako rozumnější a glosujeme celý ten příběh, tak to jenom jako na vysvětlenou, že ten film je tady odsud z tohoto prostředí.
1: A já ještě k těm zlounům. Právě Honzík, jeho taková zvláštní vlastnost je, že nikdy nikoho nepomlouvá. A nebo o nikom neřekne nic špatného. Vždycky řekne tak jako kulantně, nebo tak, jako vždycky nikdy neřekne nic špatného. A jednou jsme skutečně mluvili o jednom člověku. A on řekl, to je strašná svině. Ty já znám, ty já hraju. Myslím, že dobře.
3: Jenom nechci dělat reklamu, ale udyndalo mě jedno nakladatelství, nevím, jestli to mohou říct, ale...
1: O tom tak, jsem chtěla mluvit ano, právě.
3: Jo. Tak to...
1: Já to řeknu. Právě, že nejen Zloun je Honzík, ale jak napsala spisovatelka Šárka Horáková další knížku o Honzíkovi a ta se jmenuje Jan Přeučil a neb Muž taktník u zoufání. Kdo Honzíka zná, ví, že je to svatá pravda.
0: Ještě k těm negativním postavám, když hrajete pro děti, stalo se ti někdy, že tě nějaké dítě taky takhle napadlo, že jsi zloun?
3: My hrajeme s Evičkou pro děti, máme řadu představení, my hrajeme spíš takové muzikálky, jako bych řekl loutkové muzikálky, kde je propojeno loutkové divadlo, propojen dialog, písničky a i ty děti vtahujeme do představení. Chceš mě doplnit, Evi, k tomu?
1: No, já právě mám takovou výbornou příležitost, že na tom jevišti, třeba my hrajeme Pověsti české, já hraju Jiráskovou a Honzík hraje Alojze Jiráska. A já si ho tam jako jeho v uvozovkách stará, já si ho tak podávám a já si ho tak vychutnávám, protože celé hlediště se směje, my si s Honzíka děláme legraci, říkáme mu ano, mistře, a on tam jako šílí, že to nemá rád. A tak jako nás to strašně baví a dětem vlastně přibližujeme Alojze Jiráska v podobě Honzíka přeučila.
3: A v podobě starých pověstí českých, protože já si myslím, že děti by měly chodit do divadla, protože ten kontakt je strašně důležitý oproti televizi k výchově pro jazyk český, pro citové záležitosti, pro vztah k rodičům, a dělá to řada renomovaných herců a my to s Evičkou děláme velice rádi a to naše divadýlko jezdí po celé republice, po Čechách a Moravě i po Slezsku a dostáváme se do neuvěřitelných kolikrát situací, protože když se to představení povede a snažíme se, aby se povedlo každé, tak ten dětský divák z vás nespustí oči.
1: Právě. Máte, opravdu, to je nádherný adrenalin, když jdete na jeviště a jsou tam třeťáci, čtvrťáci, pátáci, to není žádné lehké publikum. Těm, když se něco nelíbí a nejenom nelíbí, když je to jenom přestane bavit trošku, no tak už se začnou bavit mezi sebou a je po představení. A my si je vychutnáváme, že chvílemi v tom sále není slyšet špendlík padnout, no a někdy řádí s námi a potom, když jdeme takhle z násleje, když odcházíme do šatem, říkáme si, je to je nádherný pocit. Fakt to děláme strašně rádi a jsme rádi tedy, že tenhle ten svůj výborný pocit můžeme předávat dál.
3: A jenom k tomu, abych navázal na to, co se stane, když je tam, jsou tam ty děvčata a kluci. Kdysi jsem, to je taková velice, já už jsem ji jednou řekl v televizi, myslím tu příhodu, jsme hráli, myslím, v Českých Budějovicích a Olda Vlach, vynikající český herec, znáte z vesničky Střediskové, že si zapaloval stále cigarety a tak, víte, co se pak stalo všecko, výborný mu kamarád, hrál jednoho černokněžníka a já jsem hrál druhého černokněžníka a to bylo představení ještě se Štěpánkou a uprostřed stála Štěpánka a mezi námi probíhal takový dialog. Bylo to tak, nebylo to tak, bylo to tak, nebylo, bylo, nebylo. A ten dialog se takhle stále stupňoval a v páté řadě jsem viděl takového jihočeského kluka, jako je tadyhle, teďka ve třetí, jak tady na mě kouká, ale pozor, ten měl stejný sestřih jako já. Jo, v tom jsme měli rozdíl mezi sobou. A když ten dialog takto probíhal, bylo, nebylo, tak tomu klikovi takhle lítala hlava. Bylo, nebylo, bylo, nebylo, bylo, nebylo. Takhle mu lítala hlava. A když to vrcholilo, tak se postavil na lavičku, ukázal na mě a zakřičel. A bylo to tak, ty dětku plešatej plstivej. Tak to je dětský divák.
0: Tak a teď já budu mít pár takových trochu přízemních otázek. Například, kdo u vás komu vaří a co?
1: Tak Honzík je velmi nenáročný strávník, protože se snaží jíst co nejméně. Takže u nás letí jogurty a zelenina naštěstí.
3: My jsme velkými vyznavači jogurtů, zeleniny a to máme velice rádi.
0: Takže recept, přátelé, žádný nebude. Jo, prozradila mi svého času Evička, že jsou mezi vámi nepřekonatelné rozdíly. Jaké a jak se s nimi vyrovnáváte?
3: To ani nevím.
1: No tak, Jejku, já bych uvedla třeba to, že když je Honzík doma, je tam teplo, světlo. Když odejde, zaklapnou za ním dveře, já pozasínám a vypnu topení.
3: Aha, no jo, takhle. No jo, no ty takže ty se musí. Já mám rád teplo, mám rád světlo, mám to rád, jo. Protože tak tu atmosféru rád cítím a rád si to užívám. Ale uznávám, že se musí šetřit samozřejmě.
0: To všechno uznávám.
3: Já jsem, když si představ si, než jsme se dali dohromady s Evičkou, tak u mě ráno, že o tom je to intimní trošičku věc, když se holím, jo, a když se holím i tady tyhle kebuly a tak dále, to není jednoduché, tak jsem rád, když mi teče voda. Jako jo, protože tak různě se omývám a tak dále. A Evička zpočátku se tak na to dívala, říkala, Honzíku, to není moc dobré, když ta voda takhle teče. Říkám, no jo, je to, ale já to mám rád. A co kdyby to byl jen takový čůrek? Tak teďka prostě je situace taková, že já se bojím, já se ráno velice rychle tou teplou vodou a pak jenom je čš, a už to dospívá do takové situace, už jenom je kap. Kap, Evička jde, ty jsi můj milovaný Jenček, tak se mi to líbí. Kap, kap. Do té situace jsem se dostal. Ale dělám to rád, protože Evička stojí za to. Ne, musím vám prozradit, já jsem měl vždycky veliké štěstí na krásné, nádherné partnerky, což je tady Evinka důkazem, které byly krásné dámy, chytré, vzdělané, milovaly děti a především milovaly život a byly nesmírně objímající, ale nejenom fyzicky, ale objímající i vnitřně svojí láskou. A to já velice si u každé ženy cením a Evička taková je.
1: Ty zlobíš.
0: Tak, máme nepřekonatelné rozdíly, to máme vyřízený. Máte doma nějaké zvíře?
1: Nemáme.
3: No, želvičku. Akorát.
1: Želvičku, no, ale...
0: A když je tak, Honzík doma, tak...
1: Tak tam by žádné nevydržel, tam je teplo, jedině dobře. Saharský nějaký fenek.
0: Co považujete za nejpříjemnější relaxaci? Když no. Nepracujete, když...
3: No, povídej.
1: Rádi chodíme do kina, zrovna no. Včera jsme byli.
3: Rádi, ale máme takové, my nemáme žádnou chaloupku, my nemáme žádnou chatičku a rádi vyjíždíme. A protože ta naše profese, i když každá profese je náročná, samozřejmě, ale ta profese není kolikrát jednoduchá, protože když máte v 8:30 hrát třeba v Českých Budějovicích, takže musíte vstávat velmi, velmi brzo a to představení se musí odevzdat naplno. A odpoledne máte ještě závazky, já třeba se ještě večer hraju pro dospělí nebo točím v televizi, přednáším na divadelní fakultě a tak dále, tak dále. Čili to vypětí je pochopitelně dost velké, tak my jednou za půl roku jezdíme do Luhačovic, do Jurkovičova domu, tam je to strašně krásné, příjemné a relaxujeme tam, čili ten týden je náš a ten musí být jednou za půl roku, to je dáno, nebo máme oba dva stejné záliby, rádi jezdíme k moři, tak vždycky rádi jezdíme tak na 14 dní, na 12 dní k moři a tam si opravdu užíváme.
1: Ale na stejné místo pořád, na ostrov Tasos, kde už známe všechny lidi, kde už jedeme třeba do vesničky Teologos, kde prostě prodavačky, prodavače známe a prostě jdeme to se s nimi jste, pozdravit.
3: A nejsme takový typy, že bychom leželi na pláži, vůbec ne. My, tam je jsou borovice, sedíme pod borovicema, povídáme si, čteme si a je to nesmírně příjemné. A jezdí s námi všechny tři kluci a tam se všechny problémy jak si dovíme, popovídáme se, je to velice
1: sympatické. No ale to je dost netypické, jo. Všichni tři kluci asi bývá to tak normálně, jenomže když jim je 27, 21, 16, takže to už tak typické není.
3: Já jsem teďka shodou okolností hrál na Pražském hradě ty letní Shakespeareovské slavnosti s Bolkem Polívkou, tam byli Češi a Slováci a byl tam renomovaný slovenský herec Oldo Hlaváček, který tam byl s náma a jsme si povídali, kam kdo po tom cyklu představení jedeme. Já jsem říkal, že jedeme na Tasos, Evičko, sami dva říkal, my jsme říkali, ne, jedeme s našima klukama. A on říkal, to je jedna z mála rodin, která takhle pohromadě jede, protože to je prýma a je to opravdu prýma.
1: A nám se líbí to, že přes rok vůbec nemáme šanci se potkat třeba všichni u stolu, protože každý už jsme někde jinde a je to chvíle, kdy si popovídáme, no ale i samozřejmě to krásný, takže myslím, že to docela utvrzuje nebo zceluje tu rodinu. Je to prima.
0: No, a žije Řecko. Tak, jaká dosud nesplněná přání byste si chtěli v budoucnu splnit? Existují taková?
3: Evinko?
1: Já mám přání, ale to se mi nesplní, protože vím, že mám někde své tvůrčí meze. Já jsem chtěla napsat knížku vždycky, celý život, ale vím, že tudy cesta nepovede, no. Je to takový světýlko někde vepředu, ale tam máš už se asi
0: celý
1: nedostanu.
0: Celý život máš před sebou.
1: A z toho, co bylo, z toho můžu čerpat, že jo?
0: Možná
1: to
0: v tom přijde, Řecku.
3: To
0: zrovna.
3: Přijde, určitě to naskočí, já ti budu napovídat, to přijde, to dáme dohromady. No, já rád cestuji, já jsem rád, že Evinka a máme několik takových míst po Evropě, které bychom chtěli ještě spolu vidět.
0: Je, jmenuj nějaké.
1: No, po Evropě třeba New York.
3: Tak já jsem nikdy v New Yorku nebyl, tak rád bych na pár dní se tam podíval.
0: A ten zeměpis Rušková, Rušková.
3: A velice rád bych ještě do Madridu se podíval, i když jsem tam kdysi točil u Madridu jeden film v jedné zakázce, to bylo taky velice zajímavé. A milujeme Paříž, tam už jsme byli dvakrát spolu, to bych se chtěl ještě podívat. A velice rád bych navštívil Benátky.
1: My totiž máme ohromné štěstí, že rádi cestujeme, protože naše práce je o cestování. Téměř každý den vyjíždíme někam, i když jenom tedy po České republice nebo po celé naší republice, ale je to krásný, protože třeba před 2 dny jsme byli v Klatovech a my se to tam, jsme tam po 10. a prohlížíme si to rádi. Pak jedeme, kdy teď jedu do, třeba do Nového Hrozenkova, do Rožnova pod Radhoštěm. Prostě pořád je co prohlížet.
3: Ale
1: krásný.
3: Musím říct jednu věc. Dívejte se, to bych vám doporučil jako takový recept. Někdy nejenom obyvatelé této naší zemičky, ale dívejte se trochu s jiným otevřeným pohledem. Co ti naši dědkové a pradědečkové nám zanechali. Když jdete a díváte se na ty fantastické sochy, co jsou na těch barácích, když je to teďka opravené, ty reliéfy, opravdu ta naše zemička je velice krásná a ta příroda tak nádherně voní, že můžeme být šťastní, že žijeme v této krásné zemi.
0: Dneska jsem si to tak vyřešil krásně. Tak, přátelé, dotaz?
2: Dobrý den. Paní Hrušková mluvila o režisérovi Wildmannovi. Já se chci zeptat pana Přeučila, jestli má také oblíbeného nějakého režiséra a proč?
3: No, já jsem měl tu čest ve svém hereckém životě a snad ještě budu mít poznat řadu vynikajících režisérů i zahraničních, protože jsem hodně točil a i točívám v zakázkových zahraničních filmech. A je to, vždycky ta setkání jsou velice zajímavá, protože ten režisér chce z toho herce dostat absolutní maximum, samozřejmě. A používá nejrůznější metody, laskavé, násilné, metody, které by měly vyprovokovat ty herce. A při této příležitosti bych vzpomenul na vynikajícího režiséra, myslím, evropského formátu, je dneska už je to starší pán, Jiří Krejčík. O něm je velice známo, že používá nejrůznější metody, aby z herců dostal absolutně pravdivý a přirozený, nefalšovaný projev. Projev, který by vás jako diváky oslovil. A režisér Jiří Krejčík, vzpomenu Týden v tichém domě, Vyšší princip, Božská Ema, to je klasika, že jo? Režisér ohromného formátu, kdy režíroval asi v 75. roce Slečnu Julii v divadle Na zábradlí a my s kolegyní Hanou Smrčkovou jsme tam hráli takovou dvojici, té o dvou lidech a stále jsme zkoušeli, stále se mu to nelíbilo a že to bylo přehnané, že to bylo velice jaksi nadnesené, že to nebylo přirozené a při těch zkouškách on vyžadoval, aby tam byl i v kleci takový malinký ptáček, který tam poskakuje, protože to byla součást té inscenace a o tom ptáčkovi se trošičku tam jedná. No my jsme zkoušeli, on stále nebyl spokojen a jednoho dne při jedné zkoušce řekl stop, Přeučil, Smrčková ke mně. My jsme přišli k režisérskému stolku, posadili jsme si vedle něj a on říkal, dívejte se na toho ptáka. My jsme se dívali na toho ptáka. Dívejte se výrazně na toho ptáka. My jsme se výrazně dívali na toho ptáka. Ten se chová přirozeně. Takhle hrajte divadlo.
0: Tak máme ještě dotaz.
4: Dobrý den. Zmínili jste se o svých 3 synech. Pokračuje někdo ve vašich šlépějích?
1: Tak je to pravda. Nejstarší Zdeněk Rohlíček, je v angažmá v plzeňském divadle J.K. Tyla. A jsme moc rádi a vlastně dnes bychom vás chtěli pozvat. Koukněte se v 8 hodin na televizi. To je přenos z plzeňského divadla.
5: Dobrý den, já chci takovou odlehčenou otázku. Pane Přeučil, kolik máte klobouků a v kolika barvách?
3: No, Madam, to jste mě zalichotila touto otázkou, to je moje slabá stránka. Mám rád klobouky. Myslím si, že mi trochu sluší, to říkají, tady dáma pokyvuje, všimni si, Věnko, jo? Jo, to je zajímavé, ano. Já vám děkuji, ano, protože o mě se říká, že jsem, to říkají i garderoběrky, kloboukový typ, mám jich asi 30, je to tak, Evi, v nejrůznějších barvách, ale teďka je to problém. Víte, ten klobouk musíte ladit taky k určitému oblečení. Jednako nosím rád proto, protože můžu před vámi smeknout. A tím, že smeknu, ať je to starší dáma, ať je to mladý člověk, ať je to kdokoliv, vyjádřím úctu, že si toho člověka vážím. Patříte si, myslím, k noblese. A lidé by měli být k sobě noblesní. To je i součást života, součást demokracie. Lidé by se měli na sebe usmívat, měli by být ohleduplní a smát se je strašně důležité. A ten klobouk je takovou třešničkou, že smeknete, pozdravíte. No mám jich asi 30, no jenom má to i své výhody, nevýhody, protože kdysi jsem si koupil bordo takový klobouk a to se mi velice prodražilo, přišel jsem domů a nic jsem k tomu neměl. Čili jsem si musel dokoupit řadu věcí. Tak to je, neříkám můj koníček, ale mám klobouk. Klobouky rád.
0: Máme další dotaz?
3: Tak vy jste se rozpovídali, to je sympatické. To máš, Ondro, radost, viď?
6: Dobrý den, já jsem chtěl se vrátit ještě k vašemu chaloupkařskému období. Myslím, že jste měl dokonce i tady v našem kraji chaloupku chvilku.
3: No, máte pravdu, já jsem nikdy na to moc nebyl, ale Štěpánka měla ráda chaloupky, měla chatičku v tom, v Kozojedech a pak jsme koupili v Levíně u Úštěku. Tam jsme měli takovou chaloupečku a pak později jsme měli ve Zlenicí takový malý mikrobaráček. Ale, ano, malinký, ale byli s tím vždycky, mě to moc nebavilo. Byli s tím strašný starosti a vím, že Štěpina byla vždycky v tomhle rozkošná, protože já jsem byl takový ten otrokář na tý... Otrok na tý chalupě. Ne, otrok, ano. Protože Štěpka vždycky vyšla na tu verandičku, měla v ruce tu krátkou cigaretku, dvě deci vína a koukala tak se po té zahrádce, říkala, Honzíku, ještě upravtáme ten zahónek, ano. Proč ta růže nekvete, něco pro to udělej. Tamhle ten krtek, zlikviduj to. A já jaksi jsem byl takový ten lehký, milující otrok. A raději žádnou chaloupku nemám a jsem ráda, že je Evička je proto a že raději vyjedeme někam se podívat.
1: Ne, tak já bych nebyla tak elegantní, já nekouřím.
7: Můžu mít, ano. Můžu vzpomenout na jednu historku, již jsem byl svědkem. Vy jste měli pejska Lízinku.
3: Ano, ano.
7: A já jsem, přátelé, byl svědkem toho, když jsem byl u Štěpánky a u Honzy a odcházeli jsme, byl jsem jimi pozván někam do divadla, odcházeli jsme a slyším, jak Honza v té předsíni říká, tak Lízinko, buď tu hodná, my přijdeme v 9 hodin. A Štěpánka se otočila a říká, ale Honzíku, když to v 9:15 končí. A ten říká, ježiš, promiň Lízinko, až v 9:30 přijde.
3: To je pravda, Štěpina milovala pejsky a ta Lízina to byla taková podvratěčka, z toho Levína se k nám přidala a tu jsme milovali to. To byl divadelní pes, tu jsme tahali i na představení. A první, co bylo, že pro Lízinu se musel připravit koutek, jo? A to byl už takovej pejsek, která věděla, my jsme tenkrát ty dětský představení hráli s pauzou a že po 45 minutách je pauza a po 45 minutách ona vstala a už koukala kolikrát, co se, kdy bude pauzička, aby dostala nějaký papáníčko a tak dále. Krásný pejsek to byl.
7: Takže to byla vzpomínka ještě na Lízinku a máme nějaký poslední dotaz. Není-li více dotazů, tak dovolte, abych končil tak jako obvykle. Nostalgické muzeum zábavy navštívili Eva Hrušková a Jan Přeučil.
8: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte druhou část Nostalgického muzea zábavy, které hostilo manželský pár, herečku Evu Hruškovou a herce Jana Přeučila. Teď už ale přichází na řadu rubrika Může se vzpomínat.
9: Může se vzpomínat na to, co v životě bylo pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, vzpomínky lesklé jsou jako mince. Může se vzpomínat,

0: Když jsem minule v této rubrice hrál písně z filmové hudební veselohry Valčík pro milion z roku 1960, připomínal jsem i některé tehdy mladé, začínající herce, kteří si ve Valčíku pro milion zahráli. Kromě Jana Přeučila to byly například Jana Drbohlavová, Jiří Zahajský, Hana Talpová, Bronislav Poloček a také Jiří Hrzán, který o 20 let později tragicky odešel z tohoto světa. No a právě Jiřího Hrzána si tu dneska připomeneme.
1: Já jsem chodil na školu, takový zvláštní ročník jsme byli. A my jsme si založili takový klub. Ten klub trvá dodnes. Akorát později jsme přibyli několik starších členů, abychom se generačně vyrovnali. Ten klub se jmenuje Klub Bestií. Ne, my jsme máme hrozně rádi mezi svou, my si dokonce půjčujeme i peníze občas. A jinak si provádíme hrozný věci. Tak třeba Jirka Kore, to je můj velice dobrý kamarád a dobrý přítel, výborný herec. On má takové zvláštní pojetí herectví. Já třeba, když jsem udělal nejvyšší salto, nebo jsem se nějak fyzicky projevoval, tak on se tak na mě pohrdavě díval, jako na takový ten malej odporný hmyz. Říkám, poslyš, příteli, jsou samý šprťouchlátka, kde nic tu nic. Dobrý herec se nemusí na jevišti ani pohnout. Tím myslel pochopitelně sebe. On taky tak hraje. Dobrý den, milostivá paní. Zde je psaní. A čeká, kdo ho odnese z toho jeviště. On vždycky za mnou jezdil o prázdninách do tábora, neměl tatínka v Roudné, to je kousek od sebe, a vždycky přišel hrozně znaven z nádraží a říkal: milý Jiří, ta cesta k vám z nádraží trvá plných 15 minut. To je zbytečná ztráta času. Za tu dobu, co bychom toho mohli spolu prodiskutovat. Já jsem říkal, máš pravdu, hele, když odpadu s vlakem, nový zbytov, zatáčka, další zatáčka, rovinka, šranky, semafor, tam ten vlak vždycky skorem zastaví, já tam vyskočím přes silnici a jsem doma. Říkal, to je výborný nápad. Asi se o to pokusím. Za tři dny na to takhle sedím doma na verandě, dívám se, jak nám kvete květák. Najednou vidím v dálce takovou podivnou, zvláštní, řekl bych až surrealistickou postavu, celou rozedranou, skrvavenou, jak se unaveným, vedchým, stařeckým krokem blíží k našemu domu. Teď já blbě vidím, tak jsem ostřil. Říkal jsem, Hergot, lupičidou, hodem jsem zamknul, přijde blíž, on to kone. Říkám, jak to vypadáš, co se ti to stalo, prál si se z průvočí, nechtěla ti štípnout lístek nebo co. Říká, ty smědála, ty brouku dobráku, tam je 15-metrovej pešun s viaduktem. Tak ten viadukt se naštěstí oprsa minul, ale dole je jakýsi živý plot s ostnatým drátem. Tak do toho jsem vysekal takovou menší úhlednou dírku. Ty lidi tě znají, mají tě moc rádi, pozdravujou tě, máš to jít zaplatit. Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán Vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky kouká, kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrzán. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Pekaricky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrzán. Jsem mu říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedm trpaslíků, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě, Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším: pane Reda, pojďte sem, říkám, nemám čas, pane Plán, jdu pozdě na přednášku, malé, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no nemám čas, pane Plán, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běh, říkám, co je, pane Polák?

0: Co si přejete?
1: Dobrý den. Tady ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
0: Pane Hrzávalej, z ministerstva kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
1: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
0: Kluci asi není uhlí.
1: Jeli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátného. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno. Je hladněť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka. A na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo. Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďko nějaký, třeba ňa, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To mě i na prsou vyšit, takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měla syna tety z Parína. Tak ona třeba teta byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapíš tu jehlu. Pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nitěla, jehla nitěl. Teďkom teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný vzít ten hrneček udělat. Tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma. Šup, šup, šup, šup, šup. Jak jsme to dopíjeli, podle toho bontonu, že takhle ty 3 prsty, že jo, to uško. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s tím nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývala. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. To nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu, nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, Piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne, stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čověče, Hrzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, Hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste náhodou Hrzána?
0: Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte.
1: Děkuju, šel nahoru. A to šel za hajský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, já scháním buď Hrzána nebo mrkvičku. Neviděli jste je?
0: Za hajský. Oba dva jsou v této budově. Jak Hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86 za hajský. Mrkvičku vledat sám.
1: Já to za vás dělat nebudu, vyšívám.

pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagáty pěkně dolů na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Stejnou cestou. Říká, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste Hrzána? No to. 2-2-2, hr, 2-2, mrmr. Mrmr, hrše, bo, 8, daj, ne, mrmr, hrtám. Hrtám ti za mrmr, hrtám, to ti za hr, mrmr, tam ti. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr. Tam, pa, mrmr, tam, hr. Děkuju, šel na to, šel za hezký. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste Hrzána nebo mrkvičku? To 2-2, her, her, 2-2, mrmr, 2, z. Teď já jsem z toho úplně v prdele v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. 2, her, her, 2, mrmr, 2, z. Jsem výzvětnej balon, jsem výzvětnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane Piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, Piskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer, byl takový trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.

jako ten rytí, co hodně zlata chtěl. A nevěděl, že celá zem, celý pohádkový svět, chce vidět princeznu s českým honzou, vlastně s českým králem, s korunou, ne tak se,

0: pozor však, pouze na to pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, nevěřte, že to snad není radno. Může se vzpomínat s úsměvem obvykle, jde to snadno. Může se vzpomínat s úsměvem obvykle, jde to snadno.
1: A to už je, přátelé, pro dnešek všechno. Končí malá vzpomínka na komika Jiřího Hrzána, končí druhá část veřejné rozhlasové nahrávky ze setkání s manželskou dvojicí, herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem, končí nostalgické muzeum zábavy. Pohodu, radost a štěstí vám do dnů příštích z Českého rozhlasu 2 Praha přeje Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: V našem pravidelném cyklu životopisy se dnes setkáme s životním příběhem hudebníka, textaře, zpěváka a divadelníka Jiřího Grossmana. O jeho osudech nám budou vyprávět herci Lenka Krčková a Martin Hruška.
3: Jiří Grossman, poprvé.

0: Jestliže existuje cosi jako kouzlo dobré adresy, pak se Jiří Grossman, hudebník, textař, zpěvák a divadelník v jedné osobě, narodil na tom správném místě. Praha Smíchov, Staropramená 12.
1: Stalo se to 20. července roku 1941 a Jiří byl v pořadí čtvrtým potomkem manželů Ferdinanda a Jiřiny Grossmanových. První a druhý ze sourozenců však zemřeli krátce po narození. Třetí, sestra Irena, pak ve věku 35 let. Kde se vzala Jiřího náklonost k divadlu?
0: S muzičností rodičů to bylo přesně naopak, než se obvykle traduje v příbězích o útěcích za můzou. Maminka Jiřina pocházela ze slavného divadelnického rodu Faltisů z Klánovic.
1: A její otec s ní samozřejmě počítal v angažmá. Talent jí nechyběl a herecké zkušenosti získávala odmala. Co by za to mnohé děvče dalo? Ona však z divadelních prken doslova utekla, aby se mohla stát učitelkou.

0: to mě nazve při nejmenším nemravou.
1: Jo, ale to se nerýmuje zasetem a nemravou, aha.
0: Já vím, nerýmuje, ale nemůžu před rodičema vyslovit slovo prase, to pochopíš.

0: Jiří byl odmala citlivý, slušný a zdvořilý hoch. Jeho vrstevníci, spolužáci a přátelé tvrdí, že ho patrně nikdy neslyšeli říci neslušné, natožpak hrubé slovo. Tomu vydrželo po celý život.
1: V 18 letech,
0: tedy v roce 1960,
1: úspěšně odmaturoval a přestože uměl hrát na piano, trombón, banjo, kontrabas i kytaru, dokonce řídil studentský orchestr, rodiče jej přemluvili ke studiu solidní vysoké školy.
0: Hlásil se na filozofickou fakultu, tam jej ovšem nevzali. Nastoupil tedy na studia architektury na pražském Českém vysokém učení technickém.
1: Nic mu nebránilo v tom, aby po večerech dále hrál v Dixielandové kapele. Po Praze jich v 60. letech existovaly desítky.
0: Obvyklým honorářem pro členy takových partiček bývalo v té době 30 korun za večer. Jednoho dne však kdosi ze členů přišel s tím, že ve spálené ulici je klub, kde platí 40. Jmenuje se prý Olympic.
1: A právě tady,
0: patrně v roce 1962,
1: se poprvé setkávají Jiří Grossman a Miloslav Šimek.
2: Víš, jak my dva se dopracujeme světovosti? My dva jedině jazzem. Ale kdo z nás dvou může zpívat jazz? Jedině ty, jazzové Jirka.

0: Šimek s Grossmanem si ihned padli do oka a nejenže spolu vystupovali.
1: Jejich tvůrčí skupina se zpočátku jmenovala MLOK, Mládí okolo kultury.
0: Ale začali spolu psát scénáře představení i první povídky předčítané na večírcích. Jedna z prvních se jmenovala Jak jsme chovali užitečné zvíře.
2: V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z Boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase.
1: Přes veškeré aktivity divadelní, hudební, pěvecké a další se od počátku 60. let začal Jiří věnovat písňovým textům, především českým verzím amerických šlágrů. S odstupem můžeme říci, že na tomto poli zakrátko právem patřil mezi nejvyhledávanější.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Grossman, Podruhé.

0: Jiří Grossman byl v první polovině 60. let stále posluchačem pražského ČVUT, ale studium architektury se dostávalo čím dál více na vedlejší kolej. Nakonec zbylo 7 dokončených semestrů.
1: Za to s Miloslavem Šimkem teď už pravidelně vystupují v klubu Olympik, a to s velkým úspěchem. Krátce také v Karlínském sále u Zábranských, zde se jejich divadélko jmenuje Karkulka.
0: Tedy Karlínský kulturní klub.
1: V kontextu kulturního kvasu 60. let a obrovské inspirace úspěšného Suchého a Šlitrova semaforu vznikají i pořady a představení stále zavedenější firmy Eš plus G.
0: Například v reakci na tehdy neustále vyprodané a populární semaforské představení Zuzana je sama doma, Grossman se Šimkem připravují večer s názvem Ctibor je venku v kolektivu.
1: Představení skutečně vzniklo, nakonec pod jiným názvem, ale nezůstalo zdaleka jediným.
0: Grossmana si na jednom z představení všímají lidé z plzeňského divadla Alfa a dávají mu ústy doktora Königsmarka nabídku. Zběhlý student, pracující v tu dobu v dělnické profesi v Tesle Karlín, angažmá přijímá a dvojice Eš plus G se tak nakrátko odmlčí.
1: To už ale oba její protagonisty povolává armáda do své tehdy nesmlouvavě povinné náruče.

0: Jiří Grossman si základní vojenskou službu odbývá v AUZU, armádním uměleckém souboru. Miloslav Šimek je u spojařů v Ruzini, kde se mu podaří založit spolek VOJ, vojenské jeviště. Bez zkratek to tehdy evidentně nejde. Netrvá to dlouho a Grossman si zažádá o převelení. Kam jinam, než do Ruzině.
1: Dvojice je opět pohromadě a pod pláštíkem kulturní činnosti naplno rozjíždí vojenský kabaret, což není nic jiného než variace na představení Besídka zvláštní školy, dávaná už předtím s úspěchem v Olympiku.
0: V té době se Jiří dostává do rukou vojenským lékařům. Trpí častými angínami a na krku se mu objevuje zlověstná boule.
1: Po mnohých důkladných vyšetřeních a chirurgickém zákroku je z armády propuštěn. Dostává takzvanou modrou knížku, doklad o neschopnosti vojenské služby. Je známo, že socialistická armáda nepouštěla mladé muže jen tak pro nic a za nic.
0: Mnozí z jeho okolí s odstupem mluví o tom, že ač si Jiří Grossman nikdy nestěžoval, nenaříkal, záhy si patrně uvědomoval, že mu nebude dopřáno dlouhého života.

0: Přichází období, kdy dvojice Ash plus G je téměř na roztrhání. Dva až třikrát týdně vystupují v klubu Olympic. Ve stejném rozsahu účinkují v klubu Sluníčko na Příkopech.
1: Bez nadsázky se stávají pražskou klubově divadelní legendou. Lidé, diváci, kteří se rádi vracejí, začínají běžně užívat obraty odposlechnuté na představeních.
0: Nechci slevu zadarmo, nebo seděl jsem sám v přeplněném kupé, případně, aby si divák nemrava přišel na své.
1: Stále mají vyprodáno. Stále však také mají status amatérského spolku. Profesionalizace je otázkou času a jsme stále v reálném socialismu vhodného způsobu.

0: Vedle divadelních aktivit se Jiří Grossman stává v roce 1965 zpěvákem nové kapely, totiž country beatu Jiřího Brabce.
1: Měl by se vlastně počítat mezi zakládající členy. Spolu s Naďou Urbánkovou, pěveckou i hereckou hvězdou, vytváří dvojici. Často zpívají spolu, ale i každý zvlášť.
0: Podstatné je i to, že kapela stylově zaměřená na moderní americkou country music v Grossmanovi získává i bravurního textaře, který dokáže napsat český text k velké části jejího repertoáru.
1: Jiří je na tomto poli nejen zručný, ale také poměrně rychlý. Dokáže vytvořit českou verzi často ještě dřív, než se tehdy, pravda, krkolomnými cestami zahraniční originální verze dostane do našich zeměpisných šířek.

0: Píseň Vzdálené bubny s Grossmanovým textem
1: v originále The Distance Drums Cyndiho Walkera
0: se v druhé polovině 60. let stala takovým hitem, že v tehdy populární rozhlasové hitparádě Jiřího Černého 12 na houpačce musí změnit pravidla vyřazování, jinak by posluchači pro písničku hlasovali snad 3 roky.
1: Tak jak v 60. letech odeznívalo období čistého rock'n'rollu, jeho typičtí představitelé ve světě i u nás se postupně přeorientovávali na jiný hudební žánr, často právě na moderní country music.
0: To byl případ i zpěváka Pavla Bobka, který do té doby zpíval výhradně anglicky. Zatímco v rock'n'rollu jde v textech o frázi, o slogan, v country music se vypráví příběhy. Pavel Bobek o tom říká.
1: Jirka za mnou chodil a ve vší svý slušnosti mi říkal, jaká je to hloupost zpívat ty nádherný příběhy v angličtině, že je vlastně směšný, když publiku nejdřív 5 minut vysvětluju, o čem ta písnička je, a pak ji za 3 minuty odspívám. Já ale tehdy češtině v hudbě vůbec nevěřil. Nabídl se, že české verze napíše. Udělal to a udělal to moc dobře. Dodnes jsem mu nesmírně vděčný.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český text v příběhových písních diváci dokázali ocenit, zvláště když šlo o text víc než vydařený, takový, který zachovával nejen příběh samotný, ale zároveň respektoval písňovou frázi a zvukovou podobu.
2: V době rozkročeného socialismu se však Grossmanův přínos nesetkával jenom s chválou. Svědčí o tom bizarní historka. Dejme opět slovo Pavlu Bobkovi.
1: Někdy v normalizačních 70. letech jsme byli s country beatem agenturou nasazeni na nějakou bolševickou oslavu. Bylo to, myslím, MDŽ na Praze 8. Jirka už v té době nežil, ale já zpíval s vděkem jeho texty a říkal jsem, zaplať pánbu, že je máme. Tihleti by anglický originály asi neskousli. Jenomže pak o přestávce přišla jedna soudružka.
2: Víte, soudruhu Bobku, když jste zpíval anglicky, to se nám pochopitelně líbit nemohlo, ale od té doby, co zpíváte česky, je to ještě horší. Oni tomu lidi teď navíc rozumějí. Ale nebojte se, nic se vám nestane, ono se to soudružkám celkem líbí.
1: Říkal jsem si tehdy, Jirko, kdybys tady byl, měl bys radost.

0: V roce 1967 přichází konkrétní nabídka ze Semaforu. Jiří Grossman s Miloslavem Šimkem jsou přizváni, aby v divadle Sedmi malých forem založili druhou tvůrčí skupinu.
1: Svědčí to jistě o kvalitě produkce Eš plus G, ale vše má i praktickou stránku. Jiří Šlitr v té době pobývá několik měsíců v Montrealu s kinoautomatem. Přizvaní kolegové mají zaplnit uvolněný prostor.
0: Jiří Suchý je v té době velkým příznivcem Šimka a Grossmana, bývá i pravidelným hostem jejich představení, o čemž svědčí i společně naspívaná píseň Tommy. Nahrávka je datována právě rokem 1967.

0: Do semaforu pánové Šimek a Grossman přenesli své návštěvní dny. Představení, která oceňovalo především studentské publikum už v klubu Sluníčko.
1: Princip návštěvního dne spočíval v setkání obou protagonistů s publikem. Nechyběl zde okruh dalších víceméně pravidelných účinkujících. Byli to především Naďa Urbánková, Pavel Bobek, Milan Drobný, Jiří Helekal, Zuzana Burianová, Eva Olmerová, Miruška Voborníková a další.
0: Úspěšná představení se díky režiséru Jánu Roháčovi dostala v záznamu i na televizní obrazovky, později ve zvukové podobě i na gramodesky.
2: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
3: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
4: No, to je problém. Obezita.
3: A jo.
4: Co to je?
3: Moje obezita je problém. Obezita.
4: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
3: Moje obezita? Já obezní nejsem, to si pamatuj.
4: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obezitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obezitama nikdy nepotkal.
3: Moment. Mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
4: No hejda, doma mě před nima často varovali.
3: Před nima?
4: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
3: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
4: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
3: No ne, obezita je obezita.
4: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
3: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
4: Tak obezita je tloušťka.
3: Tloušťka,
4: ano. To jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
1: Kromě dialogů, scének, písniček a povídek se v roce 1968 v pořadech objevili takzvaní pupáci. Šlo o dvojici figur, spisovatel Dušan M. Pupák, Jiří Grossman a Čenda Krchov, Miloslav Šimek.
0: Mimochodem, Pupák se jmenoval kocour u Grossmanových doma.
1: Vzhledem k tomu, že byli oba pánové v postavách, v rolích, mohli si jejich ústy dovolit leco zkomentovat. V roce 1968 například čerstvou přítomnost sovětské armády ve velmi netradiční verzi Štajdlova a Gotova hitu Dám dělovou ránu. S textem Jiřího Grossmana se ovšem střílelo z křižníku Aurora.

0: Na přelomu 60. a 70. let, ve zvláštním čase politických čistek a společenské kocoviny po zlatých 60., kdy doba začínala pronikavě šednout, patřil Jiří Grossman nejen do Semaforu, ale byl zavedeným a vyhledávaným textařem a také zpěvákem.
1: Býval ovšem také, bohužel, stále častějším hostem nemocničních pokojů na pražském Karlově náměstí. Pokročilé zhoubné nádorové bujení mízních uzlin jej nejen stále více vyčerpávalo, ale především do budoucna nenabízelo nic dobrého.
0: Jiří byl nyní slušným a galantním třicátníkem, který si byl svého osudu plně vědom, přestože o něm nemluvil ani se svými blízkými.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Návštěvní dny v semaforu měly svá pořadová čísla a když se dostal na scénu v pořadí čtvrtý, musel být zakrátko stažen. Jiřího hospitalizace byla neodkladná a tentokrát i poměrně dlouhá.
1: Několik málo repríz bylo odehráno v krátkých mezidobích, kdy to Grossmanův zdravotní stav ještě jakž takž dovoloval.
0: V zákulisí se tato skutečnost pochopitelně utajit nedala, ale diváci o okolnostech jistě neměli sebemenší tušení.
2: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
3: Věci, a tady nejsme do rána.
2: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
3: Poštou. Ale Karna nám ho doručila.
2: Ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou drousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý. Kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse.
1: Návštěvní den číslo 4 byl v zápětí nahrazen představením s číslem 5, které bylo už bez Jiřího Grossmana. I to však bylo brzy staženo, i normalizace se začala projevovat jako nevyléčitelná společenská nemoc.
0: Jiří Grossman zemřel 5. prosince 1971. Na pohřbu se sešlo obrovské množství lidí a Naďa Urbánková byla Jiřího maminkou požádána, aby zaspívala píseň Závidím, jejíž slova Jiří psal v době, kdy věděl, co jej čeká. Slova Vždyť já chci jen žít, jak žít se má, jsou napsána i na jeho náhrobku.

0: Poslouchali jste další díl cyklu Životopisy, věnovaný hudebníkovi, textaři, zpěvákovi a divadelníkovi Jiřímu Grossmanovi. Pořad připravil a režii měl Luboš Konýř. Účinkovali Lenka Krčková a Martin Hruška.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, spoza světel RAM vás zdraví Jiří Kasal. Před týdnem jste si mohli poslechnout první z půl hodiny, které jsme se rozhodli ve smutné aktuální souvislosti věnovat legendě české populární i swingové hudby Karlu Hálovi. Společně s ním jsme vzpomínali na jeho tatínka, dospívání prožité ve Švédsku, ale také na studium na Pražské konzervatoři i první angažmá. Dnes bychom rádi postoupili dále v Hálově kariéře do času, kdy už se ve skromných českých podmínkách dotýkal popularity.

se nemohu a pokaždé se za ní otočí. A pak, abyste věděli, ač nejsem vůbec nesmělý, jen v duchu na ni směle útočí.

mu zavelím, pak možná řeknu, slečno, dobrý den. A když mě vlídně odpoví, svět bude rázem růžový a já se odstnu.

0: Song, který náš pořad uvedl, dokumentuje etapu, v níž coby zpěvák a basista Karel Hála působil v renomovaném a do značné míry unikátním orchestru Ladislava Bezubky. Je vymezena zhruba první polovinou 60. let.
1: V 61. myslím, že jsem přišel k Bezubkovi do další slavní kavárny Valdek, jo, kde už stály fronty o 4 hodin, aby se dostali do kavárny lidi teda, no a myslím, že ten Láďa by svůj výbornou muziku, nejen Dixielandovou, ne, on tomu říkal Bob Katz tenkrát, jo. Takže nejen to, ale dělal i takový, kde scháněl takový ty zvláštní aranžmá, tomu chodilo od někud zvenku, že jo, Bixelman znal twisty, které byly moderní, že jo, to tam, to jelo, to byla jediná kavárna, kde se tohle to hrálo, že takže takhle, to jsou dobrý. No a pak jednoho dne přišel do Valdeku Jirka Štajdl a Karel Gott a ještě nevím teď přesně kdo, abych nelhal. No, jakože za Kleinovy divadlo Apollo, jestli s nima nechci dělat, že jo. Já jsem říkal, no já divadlo Apollo, že máš v podstatě od té doby žádný koncerty, nic, to se hrálo po barech, po kavárnách, že říkal, dobře, za tam budu jako, no, jako zpěvák, no, takže samozřejmě to. Teď jsem šel za tím Láďou Bezubku a říkám, poslyš Láďo, myslíš, že bych, a on se tak na mě podíval, říká, běž, máš na to. Tak jsem podepsal tu smlouvu s nima, no a tam začala další krásná éra, že jo, panč, najednou jsem už nehrál na basu a už jsem byl jenom solista. No a tam začalo, pač to fantastická malá kapela, že jo, to byl Švábenský na basu Gondolán, Jirka Kysilka na bubeň, že jo. Teď si nesměl, kdo hrál na tenora a no bylo to obrovský, zkrátka hrálo to jak blázen, že.

0: triu se svými kolegy z divadla Apollo s Karlem Gottem a Jiřím Kysilkou zpíval Karel Hála tuto ve své době docela úspěšnou písničku autorů Ladislava Štajdla a Zdeňka Borovce. V Apollo pobyl 2 léta a sklízel diváckou přízeň, zejména ve hrách Pouť pro dva a Nešpory. Pak přešel do dalšího divadelka, které mělo nepřehlédnutelný vliv na domácí populární hudbu 60. let. Ale o tom už více sám Karel Hála.
1: Když Karel odjel do Ameriky, Gott, teda myslím, že ten byl souhlasně se mnou teda v tom Apollo, a když odjel do Ameriky, do Las Vegas tenkrát, no tak se najednou ta rozdělil na Apollo Jazz a přijmuli malého Petra Spáleného s bráchou, který si řekl Hroši, no a jako tak tomu začali říkat Apollo Beat a Apollo Jazz, že? No a už se pomalinku, jak se to rozdělilo, že? Tak to začalo nějak vadnout všecko, že? Poněvadž jezdit jako na koncerty, jako Apollo Jazz a Apollo Beat, vždycky se to dělal souhlasně, že jsme dělali každý půlku, aby ty lidi měli obraz a tak dále, no nic, tak to začalo takhle pomalinku uvadat. No a když už to vlastně v podstatě skončilo a ten Apollo Jazz se rozpad, pač některý ty dobrý muzikanti k Vlachovi, některý šli ke Krautnerovi do rozhlasu, no teda k Oberbovi, že do rozhlasový kapely, že jo. A Rudlínek Rockl samozřejmě, který já jsem miloval, že jo, to byl obrovský kluk a fantastický jazzman, to jako si nikdo z těch lidí neuvědomí, co on jako uměl zahrát, ty myšlenky, fantastický country, že jo, který předved v jedný snad mojí takzvaný stěžení písnice Dej mi pár okovů, kde tam má solo na piano, který je do dneška jako high life, bych řekl, mezi pianistama, že jo, ta myšlenka hlavně, že jo, pač ten Ray Charles samozřejmě na to piano věděl svý k tomu svýmu zpívání. No a takže to dopadlo tak, že jsme se někde setkali s panem Ostřelem, divadlo Rokoko, jo. Já říkám, prosím tě, Darku, já vidím tady konce, já tě tam půjdu osvětlovače třeba nebo něco a vem mě do toho divadla. A on se smál, furt kouřil doutníky a jakože ha, ha, ha, ha, ha. A najednou jednoho dne volá, tak co, ještě bereš tu nabídku? Já říkám, no, a jako osvětlovač nebo ne? On říká, ne, jako solista. Odešla Vondráčková, odešla Kubišová, Matuška, že jo, z divadla. V podstatě, a Venceneskář, udělali ty Golden Kids. No a najednou tam bylo prázdno. Takže scháněl zkrátka, Ostřel scháněl náhrady. No a teď se tam hrála Filozofská historie, mimo je nesmírně krásná muzika od Zdenka Petra. Že jo, a vůbec ta myšlenka byla, to byl vlastně takový první muzikál mimo Stodukátu za Juana vlastně v tom rokoku, že jo. No a teď samozřejmě se učíte, to byly takovýhle hory textu. A já jsem chodil tenkrát s Helenou Ružičkou a říkám, Helčo, prosím tě, já neumím mluvit. A teď jsme četli ve Slávi, jsme měli Salonek a tam já jsem jí měl jako protihráče. No, do dneška to neumím, samozřejmě se naučit mluvit to, co mi napíšou, že někdy člověk, co ho napadne, mluví líp, ale to nešlo. No, takže se dělo tohleto. Tak jsem v tom rokoku vydržel ještě nějakých pár let.

0: Myslíte, že to ještě pojede?
1: Pojet to musí, pojede to. Ale podívejte se, pane Halave, když si chcete koupit luk, vedle máte sportovní potřeby, tak si tam zajděte.
0: Nesmíte brát vážně všechno, jak to zpívám. Vidíte jenom písnička?

0: Minulá skladba byla uvedena v onehdy oblíbeném písničkovém televizním pořadu Vysílá studio A, který byl, jak známo, viditelnou platformou pro sestavu zpěváků z divadla Rokoko, k níž toho času Karel Hále náležel. Tento ústřední protagonista tohoto pořadu už zmínil výraznou píseň jeho repertoáru Dej mi pár okovů. Možná by neškodilo si ještě o ní něco bližšího říci.
1: To je stěžejní písnička, že jo, taková Ray Charles, samozřejmě tenkrát se, nevím, kde jsem to sehnal, já myslím, že to přinesl Jirka Štajdl. A on to měl s takovou s těma čtyřma holkama, že jo, tam takové, a to bylo taková hercnovka, že jsem řekl, ježiš, já bych to strašně rád, ten soul tam je, to je cítit z toho Ray Charles celý ten Tiny Change of My Heart, jak mu to zkrátka jde z toho středíčka. Jirka přišel do druhé a říkal, tady to máš.

Zvolna končí další světla ramp a vzpomínání na zpěváka Karla Hálu, který opustil své četné příznivce před 2 týdny. Autor tohoto pořadu Jiří Kasal vám už v tuto chvíli děkuje za poslech a přeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dennis.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Divadelní, filmový a televizní herec a také vyhledávaný dabér, to všechno je Oldřich Vlach, který slaví v těchto dnech 85. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu je herec, který má za sebou obrovskou řadu dramatických, divadelních i filmových postav. Ovšem, jak to tak bývá, jedna jediná filmová postava dokázala to, že když se objeví na plátně, v tu pravou chvíli zboří kino. Téměř doslova. Vzpomínám si, jak jeho rostlinář Kunc z filmu Vesničko má středisko a když mu vzplály sirky v kapse, se obával, jestli to nebude mít vliv na funkci toho rostlináře, tak divákům nedělal záchvaty smíchu. Vítám toho, který to všechno způsobil, herce, dabéra Oldřicha Vlacha. Dobrý den. Určitě vám tuhle tu roli velice často vaši diváci připomínají a možná, že si na ní také zapomínáme, ale abychom nezapomněli ani na ty ostatní, tak začneme pro jistotu určitě dětstvím a to hned po písnice.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak když jsme se teď připravovali na to, že si budeme s Oldřichem Vlachem povídat o jeho dětství, tak říkal, já se rád vytahuji, že jsem z chudých poměrů a kam jsem to dotáhl. Fakt jste z chudých poměrů?
2: Ano, jsem. No, můj otec dělník ve Škodovce, dlouholetej, teď už teda je dlouho v penzi. A takže skutečně pocházím z venkovských chudých poměrů.
1: Dokonce přímo až skoro u... Co to je, jeho západní hranic?
2: No, dá se říct, Bezděkov u Klatov.
1: To je, předpokládám, nikoli veliké město, ale asi vesnička.
2: Ne, to je půvabná vesnička. Každý samozřejmě říká to místo, kde se narodil, že je půvabný, ale tohle je skutečně taková pošumavská nádherná vesnička.
1: A jste tam nejvýznamnějším rodákem?
2: My jsme se přestěhovali v 47. pryč, takže jako jsem jenom rodák, ale už jako významnej to ne, to už zase se asi vytahují někde jinde. Holíšov, okres Domažlice.
1: Tam jste se přestěhoval, ano, tam jste trávil své dětství.
2: Tam jsem začal chodit do školy, tam jsem začal ochotničit a tam mě řekli, že je škola na herce a že bych to měl zkusit, tak jsem to šel zkusit do Prahy tam odsaď.
1: A to vy jste chtěl takhle jako už kluk, jako herce být?
2: Ano,
1: vážně?
2: Ano.
1: Byl jste ve třídě takový ten třídní bavič, jak se říká, třídní kašpárek?
2: Ne, to jsem moc nebyl, ale spíš tak jako, že jsem předčítal, recitoval takový jako seriózní. Že spíš jako dovážna, ne do legrácek. Ale voloviny jsem taky vymýšlel, samozřejmě.
1: Měl jste nějakého spolužáka, na kterého si do dneška třeba vzpomínáte, který vás třeba inspiroval k takovým volovinám?
2: To bylo, potom jsem šel na 11letku, tenkrát, že jo, byla 11letka, to vy možná ani nepamatuju.
1: Samozřejmě.
2: A to bylo ve Stot, okresní město naše, a tam jsem se potkal s kamarádem Maxem Wittmanem, který teď dělá v rádiu v Brně.
1: Ano.
2: No.
1: Muzikant.
2: Muzikant. A dokonce jsme splodili spolu Melodram a teď jsem dostal od něj CDčko, přetočil takovou původní desku, na kterou jsme mi to namluvili a nahráli, Balada o očích topičových, a když jsem si to pustil, tak jsem se velmi pobavil.
1: No a nedá se to někde sehnat, ne, někde to, vydat?
2: To byste museli říct Maxovi, já to mám doma, jako samozřejmě. Ne, je to naivní a procítěný, když jsou druzy a tak říkám prostě úžasný.
1: To je dovážná, jako?
2: Dovážná, no samozřejmě, žádná legrace.
1: Žádná legrace.
2: Ne. A Max k tomu napsal muziku a doprovází to a my jsme do toho vrazili peníze, jeli jsme do Plzně, do nahrávacího studia a to byly takový jednoduchý desky, jednostranný. A takže to tenkrát na naše poměry to bylo dost drahý. A
1: vy to máte na desce přímo?
2: No, a Maxa mi to teď stočil po těch letech k 65. a poslal mi to k Vánocům na CDčku.
1: No to muselo být teda účastný. Nostalgie těžká. Těžká nostalgie.
2: Občas jsem se taky kuckal smíchy. No.
1: A kdo vás nasměroval na to jít na damu?
2: To já bych, to nemůžu říct, jakože prostě jsem tak začal už ve druhé třídě nebo kdy nějaký etýdy dělat,
1: já
2: vím, a školní představení.
1: Potom, když jste se dověděl, že se tím člověk taky může živit, že existuje škola pro herce, tak to vás asi někdo inspiroval, řekl, hele, jdi tam, člověče, ty na to máš? Ne?
2: No, to byl ochotník velice takovej cílevědomý a vážený pan Kubálek. A ten mě tam jako nasměroval. Jenomže ty zkoušky, když jsem přijel, že jo, do Prahy, no tak to naivní chlapec a to jsem neměl ty práskačky pod nosem, buclatej a přijel jsem a doslova jsem měl od maminky ranec buchet po bráchovi, šaty černý.
1: Jejle, tyhle venkovaný tam mají hrozně rádi.
2: No a teď tam byli všichni takový ty Pavlína Filipovská, jo, tyhle dělali zkoušky a každý byl někým připravený. Já vůbec nic takového nevěděl, takže jsem přišel a pan profesor Jiraška říkal, no tak toho Radůze, tak jsem měl Radůze upoutaný na skále a teď s veškerou naivitou jsem to předvedl s dojetím, se vším všudy a když jsem skončil a čekal jsem teda, že oni padnou před tím talentem na zadek, tak všichni měli vohnutý záda, zavazovali si tkaničky a prostě se takhle mlátili a pan profesor Jiraška říkal, tak příště, no. Tak jsem tak dělal až potom díl.
1: Jo, ono se to nepovedlo, takže příště.
2: No to nešlo vůbec. Ty představy byly prostě neuvěřitelně naivní.

0: Tandem glosuje.
1: Když našim hostům navrhnu, že by si mohli tady něco oglosovat, okomentovat, tak se někteří vyděsí, někteří zajásají a jedním z těch, kteří zajásali, opravdu můj dnešní host Oldřich Vlach. Ale to, co jste, pane Vlachu, teda se rozhodl, že si vezmete na paškál, protože vám to leží na duši a není vám to lhostejné, tak to tady ještě nikdo teda... Takové třaskavé téma tady nikdo neměl, doslova teda. To se mi fakt ale líbí, protože já si o tom myslím asi pravděpodobně, já ještě teda přesně nevím, co vy, ale pravděpodobně něco podobného. Téma uvozovky dole, ohňostroje uvozovky nahoře, no to je věc teda.
2: No to mě skutečně velice rozčiluje, protože zaprvé si myslím, že jsou to vyházené peníze, vypšoukaný nahoru, že by se mohly dávat na účelnější věci, ale jako pádnej důvod mám ten, že jezdíme se ženou pravidelně do Třeboně. Bydlíme v Auroře v posledním patře.
1: Ano, ano, ano.
2: A tam při nějakých oslavách v Třeboni si taky udělali ohňostroj, myslím, že Krčínovi, nějaký kulatiny. A pustili to asi v 11 hodin v noci, samozřejmě, aby to bylo vidět. Že? A co dělali ptáci? My jsme, že bydleli nad tím parkem tam.
1: Ano.
2: Takže ty lítali jak střeštěný do rána, prostě zmatený, něco hroznýho. Pak když spustí tady ohňostroje v Praze, tak vím, co vyvádí můj pes, nebo všichni psi, který jsme měli před tímhletím naším labradorem. Prostě považuji to, strašně mě to rozčiluje a považuji to za marnotratnost naprosto.
1: Vy byste si teď velice notoval s mojí manželkou, která ohňostroje bytostně nesnáší. Já mám takový jako trošičku jako chladnější vztah, ale že bych je jaksi musel mít, to taky v žádném případě ne. Ale máte 100% pravdu, že to vyplaší opravdu tu přírodu, protože ty psy konkrétně, dokonce nejenom v Praze, ale i na venkově, my jsme jednou takhle po novém roce jsme se procházeli s našimi dvěma psy, které máme a kteří jsou vždycky schováni, když jsou ohňostroje a že na venkově to není takové bujaré jako tady. Tak jsme se procházeli lesem a našli jsme tam utrženýho chudáka pejska, kterýho jsme potom týden jaksi nabízeli tomu, komu patří, než se našel ten pravý majitel, protože ten pejsek se úplně zbláznil a utekl.
2: No pro ně to je něco strašného, že jo, takový rachot a teď to pšouká ve vzduchu. Nevím, co oni si o tom musí myslet, ty psi.
1: No asi to nejhorší, asi no. Chudáci. Ale já mám teď pro vás takovou zajímavou alternativu. Jednou jsem uváděl nějaký takový pořad na Žofíně a tam se rozhodla ta firma, pro kterou jsem to dělal, udělat naprosto neobvyklou záležitost. Nic, žádný ohňostroj s pšoukáním a rachocením a tak. To byl, jak by se to dalo říct, vodostroj. Takové ty hasičské čluny, které na Vltavě jsou, a nevím, jestli o nich vůbec víte, jestli o nich veřejnost ví.
2: Policajti mají taky.
1: To jsou policejní hasičské čluny, tak s těmi obrovskými stříkačkami stříkali do výše úžasné proudy vody, které se prolínaly a do nich světlem se promítaly různé takové obrazce a to bylo mnohem hezčí, protože to bylo bez rachotu.
2: To bych bral.
1: Že jo?
2: Ano, ano.
1: Ptáci byli v klidu, pejskové byli v klidu a já taky byl v klidu.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a dnes jeho hostem, velice milým hostem, Oldřich Vlach, herec, který to na Damu zkoušel několikrát. Tak když se to poprvé nepovedlo, jak jste před chvíličkou řekl, tak vy jste se nechal odradit a zkusil
2: to hned
1: prostě příští rok nebo...
2: Ne, v zoufalství jsem vletěl na nástavbu průmyslovku stavební v Plzni, kterou jsem prolez s odřenýma ušima. Prostě ještě se mi do dneška o tom zdá, když bych měl spočítat nějaký beton a krakorce, ano, prostě něco
1: přišlo. Není to k ničemu, jako
2: není to k ničemu, no, ne, ale prostě tam bych škodil, když to u toho divadla nejmíň škodím. Jako to. No a během toho studia, teda té průmyslovky, tak jsem chodil statovat do plzeňského divadla, pak jsem musel na vojnu na 2 roky a jako podporučík základní služby jsem dělal přijímačky po druhý a to už jsem byl dost drzej. A dělal jsem kace opilýho ze Švejka samozřejmě, jo, jak je opilej tamto kázání vězňům a okopíroval jsem pana Kopeckýho, pač to jsem strašně obdivoval a začal jsem tím, že jsem přišel opilej, típnul jsem cigaretu o katedru, nebo to o ten pultík a cvrknul jsem to do komise a tam poklimbával pan profesor Nedbal a tomu to bouchlo v opleš a tak
1: vážně?
2: Se probral a říkal, toho beru.
1: Tak jednoduchý to asi nebylo.
2: Já vím, na to už to mám jako povídku. Ale
1: jasně, ale zhruba, je to hezký, jo, no. Hezký se to poslouchá. Ale tak jestliže ten první pokus s tím naivním Radůzem, no. Tak jestliže se tam jaksi prohýbali smíchy, tak teď by bylo zase smutný, kdyby plakali.
2: No,
1: že? To...
2: No bylo hezký, když mě pan profesor Sklenička říkal, tak zkuste toho soudru podporučíku, toho kace. Tak já jsem v uniformě.
1: Soudru a kace.
2: No, tak jsem dělal.
1: Jo, vy v uniformě?
2: V uniformě, no, podporučí.
1: Je,
2: já jsem to dotáhl být. Takhle daleko, na vojně.
1: No jo, no, ale v uniformě dělat zkoušky,
2: no,
1: a kace ještě
2: možná, že by to bylo trestný.
1: To možná jo, to je pravda, dneska by to zakázali možná. Ale ten Miloš Kopecký mě zaujal, že to byl váš vzor, dá se říct?
2: No, hodně, mě byl sympatický a milej. A dokonce pak v angažmá na Zábradlí jsem se s ním setkal dost důvěrně, protože on tam hostoval v jedné komedii.
1: Řekl jste mu to, že?
2: Jo, to jsem mu řekl, že jako on byl tak jako, no, že to je samozřejmě, že ho všichni mají obdivovat. Měl obrovský smysl pro humor. No, takže jsme se docela takhle zblížili, byli jsme spolu v šatně a mám na něj moc hezký vzpomínky.
1: Jak to potom pokračovalo? Když jste skončil Damu, tak jste dostal okamžitě nějaký pěkný angažmá?
2: Dostal jsem, měl jsem, jak všichni říkají, že měli velký štěstí, no, tak já taky měl velký štěstí, protože přišel pan Grossman za Nedbalem a říkal, já bych potřeboval nějaký 3 kluky a protože pan profesor Nedbal mě měl rád a ještě Jirku Klema a Jirku Paďoura, to je teď biskup v Budějovicích, tak ten se mnou dělal Damu. No tak nás doporučil a tím já jsem zasek drápek na Zábradlí a dostal jsem hned angažmá.
1: Vy jste tam byl v té slavné grossmanovské době, kdy se hrál třeba Otec Ubu.
2: No, v Králi Ubu,
1: tam jsme
2: začali.
1: To byla asi krásná doba, že?
2: Byla to krásná doba, taková jako nevázaná, jako bylo to bez vojny.
1: Kolik vám to tehdy bylo?
2: Když jsem přišel z vojny, asi 24, takhle nějak, 23, když jsem tam začal. Myslím, že to bylo ve 3. ročníku, když jsme tam začali zkoušet. A pak jsme, že jo, s nima sjezdili celou Evropu, byla před náma Amerika, jsme měli jet do toho a přišli bratři a všechno spadlo dolů a bylo to.
1: Místo Ameriky, tvrdý Rusko.
2: Pryč a začaly jiný poměry. No.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Budeme se probírat naším archivem Degrace Českého rozhlasu, ze kterého jste si i vy mohl, pane Vlachu, velice exkluzivně vybírat. A řekl jste jméno okamžitě, Jan Pivec.
2: Ano.
1: Jan Pivec vás jaksi inspiruje čím? Že to byl váš vzor, nebo jste měl rád jako herec?
2: Vzor bych těžko řekl, ale prostě jako herecky bych řekl, že bych se docela jako dotahoval na jeho výšiny, jo? Že to je... Prostě, a já jsem, nikdy jsem se s ním nesetkal, ani při natáčení, což mě velice mrzí, ale vlastnil jsem desku jeho vzpomínek a ta byla tak úžasná, že nevím, jestli vy to tady někde vyšťouráte v archivu, že no my tady, si to docela přáli.
1: My tady máme taky nějaké vzpomínky, ale když dovolíte, já jsem si to dovolil trošičku prokombinovat, protože vy jste se ve svém angažmá v divadle Na Zábradlí setkal taky s Jirkou Krampolem.
2: Ano.
1: Já vím, že jste byli kolegové, že kolegové si dělají všelijaké neschvály a tak. O tom si nebudeme teď povídat, ne. Protože některé ty věci jsou možná ještě žalovatelné.
2: Ano, Jirka by mě mohl žalovat.
1: Po těch letech. Ale Jirka Krampol měl Jana Pivce a má ho velice rád.
2: Tak to je úžasný.
1: A moc hezky o něm vypráví.
2: No tak.
1: Souhlasíte?
2: Souhlasím. A děkuju.
3: A pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no... Uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle... A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi v obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí. Dejte to pryč. Přiběh ten produkční, vzali v obraz. Onem dali tam jiný obraz větší. Tam bylo akvárium. Pá, ježiš, to mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježiš, dejte to pryč. Tak to odnesli a dali tam kytky. Pá, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů. Tak sehnali auto, Pivec odjel. Ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, víš, jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem. Otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídám, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak bavili jste se určitě stejně dobře jako my dva tady ano. S Oldřichem Vlachem, když jsme poslouchali Jirku Krampola. An velice hezky vzpomíná na Jana Pivce v pěkné rozhlasové nahrávce. Když už tak o tom rozhlasu mluvím, tak myslím si, že rozhlas je ve vaší kariéře herce taky důležitou kapitolou, vidíte, pane Vlachu?
2: No, dost jsem toho nadělal zpočátku s Karlem Weinlichem, to jsem byl skoro v každý jeho pohádce, pak to tak jako vyšumělo a kdykoliv mě potká, tak říká, no ty už děláš na obrázky, tak na mě kašleš, což není pravda samozřejmě. Pak jsem dělal s panem Horčičkou, s Ivanem Holečkem a teďko s Jardou Kodešem často dělám, s Gromovem a tak. No, je to milá práce.
1: Vy máte velice charakteristický, velice příjemný hlas, který zůstane samozřejmě v paměti. Jste využíván taky velice často pro různé komentáře k takovým jaksi filmům a tak. Tam se zase člověk musí trošičku stylizovat do takové té vážnější polohy. To vám určitě ale působí problémy, že ne? Děláte taky rád tyhle dokumenty?
2: Dělám to rád, ale že bych to jako nějak moc uměl, to si myslím, že ne, že bych to, jako třeba když slyším vás nebo Jirku Plachýho a to, tak to prostě to už jsou, to je na jiný úrovni.
1: To jste, myslím, zbytečně skromný.
2: Ne, nejsem skromný, já myslím, že do toho dávám jako moc citu, jako moc prožitku. To má být tak jako nad věcí a to já moc neumím.
1: A vy jste jako herec, jste pocitový herec? Nebo...
2: Spíš bych řekl, že jo, jako intelektuál, teda žádný, to slyšíte, to žádný nejsem, že? Ale spíš myslím, že to je pudový herectví. Proto taky možná obdiv panu Pivcovi, pač o tom si říkal, že puďák. Jako, jo,
1: puďák,
2: že,
1: jo.
2: No. Možná, že to je zjednodušení. Nikdy jsem
1: asi,
2: ho nepotkal.
1: Asi jo, taky určitě. Když jsem tady v úvodu už zmínil tu vaši velice důležitou roli toho rostlináře Kunce, považujete to taky za jaksi jednu ze svých hodně důležitých rolí nebo jenom jednu z řady?
2: No, vzpomínám na to, jako, že to byla moc krásná práce, jakože... A když teď to, protože to pořád dávají zpátky a zpátky, a když to vidím, tak je mi smutno vždycky, co lidí umře, jako jo, že už těch přežívajících je nás pár z toho, to je neuvěřitelné.
1: To je vlastně pravda.
2: To je hrozný.
1: To máte rej.
2: No, Petr Čepek, že jo.
1: Ale s režisérem Menclem jste se teď potkal na další velice zajímavé práci. Dokonce před necelým týdnem byla premiéra, kterou jste si hodně užil, že ve Slovanském domě, protože jste si pěkně zaběhal tam taky. Obsluhoval jsem Anglického krále. Tak povídejte.
2: No, Jirka je kamarád a v podstatě si ty kamarády tam trošku bere jako maskoty, že jo. Na ty sola tak si vzal Bulhara a Němku. A pak má teda jako partu příznivců z těch bijáků, z Postřižin, Frantu Řeháka, mě, že jo, Rudu Rušínskýho. Takže my jsme se takhle jako tam ochomejtli v tom, ne ve velkých rolích.
1: Vy jste ale opravdu hrozně skromný.
2: Nejsem skromný.
1: Já si myslím, že by si vás ale těžko vzal Jiří Menzl jenom proto, že jste
2: ale
1: kamarádi.
2: Tak samozřejmě, že to je, že taky ví, že ho nesklamu, jakože, že něco tam vytvořím.
1: A když se ten film viděl jaksi komplexně, co tomu říkáte?
2: Jo, líbil se mi a myslím, že to nemá takovou krutost jako román, jako jo, samotnej, ten od Hrabala. Ten je daleko tvrdší, kdežto Jirka pro tohle ten vždycky tomu ty rohy tak jako zakulatí, takže je to tak

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Oldřich Vlach, můj dnešní host v tandemu, má za sebou opravdu velice bohatou filmografii. A myslím si, že když se tak ohlídnete, pane Vlachu, ještě samozřejmě dlouho se nemusíte ohlížet nějak jaksi dlouze, protože furt směřujete dopředu, ale nemáte se vůbec za co stydět. Naopak je tam opravdu pár krásných věciček. Dokonce jste byl i odměněn. Já mám takový pocit, jste dostal cenu Literárního fondu za Hamleta, že?
2: Ano, to jsem dostal.
1: Kterého jste hrál? V 78. roce kde?
2: 76. Myslím, byla premiéra. Na Zábradlí.
1: Na Zábradlí.
2: Já jsem na Zábradlí nastoupil oficiálně v 66. a v 90. jsem dostal nabídku z Vinohrad, takže jsem přešel tak jako...
1: Takže teď jste na Vinohradech.
2: Na Vinohradech, ano.
1: No, tak to jsou ty věci, které, na které určitě hodně rád vzpomínáte, no ale pak jsou věci, na které vzpomínáte méně rád, a to jsou ty krušné chvíle. Občas si o nich tady v našem tandemu vyprávíme, tak dneska je řada na vás.
2: No, před 9 lety jsem skutečně si, myslím, došláp až na dno. Že začal jsem postonávat s bolestma za krkem, mírný teploty. No, myslel jsem si, i mi to ze začátku potvrdili, že to je ústřel. Tak mě léčili. Po týdnu jsem najednou přestal chodit, ochrnul. Veliký zděšení ve špitále. Ta diagnoza nebyla úplně přesná. Takže myslím, že mě jako neléčili úplně jako nahoru, ale že to bylo tak spíš dolů. No a až pak zjistili, prostě vyhnali mě na CTčko, zjistili, že mám nádor na krční páteři. Tak hubky šupky do vojenské nemocnice, kde to jako údajně umějí operovat, tam mě otevřeli a viděli to dost beznadějně. Takže tak jako jsem
1: to
2: vyčet
1: z těch...
2: Ne, samozřejmě, ale to vidíte tak jako... A já jsem bezprostředně po sobě prodělal těch operací víc, takže myslím, že ta anestezie, že nebyla úplně tak hluboká, jako já už to myslím, že mám tak trošku zpracovaný jako povídku, ale že asi někdo nade mnou ten ortel pod dojmem toho, že jsem v bezvědomí, že to asi pronesli, protože jsem jako si vzal do palice, že půl roku

0: No a pak postupně zjišťovali, že to není zhoubná záležitost a začali mě léčit antibiotiky, abych mluvil tak krásně jako vy. A až mě vyléčili, tak jsem šel na definitivní operaci, kde mě dali štěp tady z pánve, vyhodili ty shnilý obratle a dali mi tam ještě titanovou sponu a začal jsem jak nemluvně učit se chodit, jíst, no prostě všechno od začátku. Pak jsem absolvoval kladruby, které mě hodně pomohly. No a byl jsem hodně pilnej, to je pravda, jako viděl jsem teda cíl před sebou, že to divadlo zase, jako že bych chtěl hrát, aspoň někde stát v portále a držet pikla houbnu, nebo jak se to jmenuje. A to mě vozili přes náměstí Míru a Schromlýho, tak jsem z té sanitky viděl rozsvícený divadlo, tak mi takhle tekly slzy. Říkal jsem si, kdybych tak jednou aspoň mohl tam stát. No a povedlo se, že prostě ta touha byla tak silná, že jsem v kladrubech makal jak barevnej a prostě jsem se dal takhle do pořádku.
1: Tak nejenom, že tam takhle stojíte a držíte, jak říkáte, pickelhaubnu, ale chodíte po divadle. To je dobře, to je dobře.
0: Úžasný.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Oldřich Vlach je hostem dnešního tandemu a povídáme si velice hezky, velice příjemné věci. Jsme se dověděli dokonce i některé dramatické věci, které měly happy end, takový ten šťastný konec, a musíme to zaklepat, to je dobře. Na divadlo jste se vrátil a hrajete v plné síle. Tak na co nás teď pozvete? Co vás čeká? Co je před vámi?
2: Přede mnou je příští týden, bychom měli začít zkoušet s Karlem Křížem Bláznivá ze Shylock. A pak hned na to navazuje Jarda Brabec s Dyrenmatem Herkules a Augeášův chlív, kde mě Jarda zlomil, že bych chtěl, abych hrál nějakou podstatnější roli, protože já se tomu trošku vyhejbám. Zaprvé jsem línej a fyzicky taky moc nevydržím. Jo, skutečně jako jo. Takže se těm větším rolím vyhejbám. No, ale Jarda mě zlomil, tak jsem zvědav, jaká to bude spolupráce.
1: Tak to bude na divadle.
2: To bude na divadle. No a na divadle si můžu, tak máme hit samozřejmě. Donáha na to je prostě strašně vyprodáno. Takže
1: vyřádíte se tam.
2: Tam taky se vyřádím, sundávám si kalhoty. V tomhle věku tak si stahuju kalhoty a předstírám striptease. Jako, takže to je velmi komické.
1: No a co vás čeká ve filmu, v televizi?
2: Začala se točit další řada Zdivočelý země.
1: Říkali, ano.
2: A teď přes víkend mám točit se Zdeňkem Zelenkou povídku, jsou takzvaný, jak bývali bakaláři, tak se to jmenuje, myslím, trapasy. Takže teď přes víkend a jinak taková trvalejší práce je v té Zdivočelý zemi s Jinkem Bočanem.
1: Co dubbing?
2: Dubbing, to vždycky se to tak jako přelejvá. Není to moje jako doména, ale občas někdo zavolá, tak jdu a když mám čas, tak si zadabuju.
1: Slyšte, jak to tak povídáte, vy máte někdy čas třeba si vydechnout a flákat se týden?
2: Ne, musím si udělat čas, jako bych nevydržel. A hlavně si musím udělat čas pro svého miláčka Cyrila Labradora.
1: Vy máte Labradora, no, to je nádherný pejsek. Černýho Labradora. Taky jsme měli černýho Labradora. Tak vím, co to je za radost.
2: No, to je
1: tak přeju vám hodně radosti s vaším Cyrilem. S vašimi diváky. To jsme si ani nepopověděli o vaší rodině. No. Vidíte to. Tak třeba příště.
2: Dobře, no. Já vám mnohokrát děkuju a omlouvám se, že jsem nemluvil tak krásně jako vy, pač to je obdivuhodné.
1: Vy jste mluvil nádherně a hlavně zajímavě a to je mnohem důležitější.
2: A neříkáte nejhezčí. To je nádher.
1: Díky.
2: Já tak
1: tak
2: děkuju.
1: To byl dnes Oldřich Vlach na tandemu. Moc vám děkuju a přeju všecko dobré v tomto roce, který právě vlastně začíná.
2: Děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Obchody dnes zůstanou otevřené. Sevastopol je po ukrajinském útoku bez elektřiny a bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Obchody dnes zůstanou otevřené. Dnešní státní svátek není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Ruský Sevastopol je po ukrajinském útoku na okolní energetickou infrastrukturu bez elektřiny. Informoval o tom šéf místní správy Michail Razvožajev. Elektřinu ve veřejných zařízeních podle něj zajišťují záložní systémy. Obyvatelům doporučil šetřit baterie svých elektronických zařízení. Úřady největšího města na ruském okupovaném poloostrově Krym pracují na obnovení dodávek domácnostem. Kyjev předtím informoval o ruském útoku balistickými raketami, v ukrajinské metropoli se ozývaly výbuchy. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
2: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
1: Jana Husa si dnes lidé v Česku připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Na brněnské Kraví hoře dnes začíná 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si do příští neděle budou moct prohlédnout obří modely vesmírných těles, 10-metrový model Slunce, 6-metrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Ten letos dostal přezdívku Gigalon, vysvětluje ředitel hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
3: Ono to má vodorovný průměr 12 metrů a svislý jako na výšku to má průměr 11 metrů a 25 cm. Takže je to mírně sploštělý. Jinak protože Jupiter sám jako planeta je sploštělý díky své rotaci a jednak ten model už je tak těžký, že se vlastní vahou jako deformuje.
1: Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty mezi 19 a 23 stupni na jihu Moravy až 25, na horách 14, na Šumavě až 18 stupňů.
0: Doprava.
1: Dálnice D55 z Hulína do Bzence je neprůjezdná v obou směrech. Uzavírka je za sjezdem na Napajedla. Na 35. kilometru odklízejí následky noční nehody. Kombajn tam narazil do svodidel, objížďka vede přes Napajedla. V Ostravě v Plzeňské ulici je nehoda, havarovala tam dvě osobní auta, částečně blokují křižovatku. Ze zprávy je to vše, teď je u mikrofonu Robert Tamkina.
4: To byla Mária Kunová a já vám přeju v pondělí, na sváteční pondělí po ránu na dvojce, v pondělí 6. července, krásné probuzení.

nevím, ještě jednou příjemné dobré ráno, tak nevím, jestli má pravdu Luboš Pospíšil. Pro mě to asi tak úplně neplatí, protože jsem nekráčel letní nocí. Ještě jednou tedy vám všem příjemné dobré ráno, ale už letním ránem dnes po ránu v pondělí. Protože ono je to vlastně teď a ještě chvilku bude a zaplať pánbu za to, ten okamžik, kdy se člověk po ránu probudí a než se skutečně probudí, než se vzbudí, nebo spíš vzbudí se po ránu, ještě v noci a probouzí se hnedka za chvíli, je z noci ráno, takové letní. Tady v Praze je teď docela zatažené, ale to neznamená, že nemáme už jasno v tom, o čem bude to dnešní sváteční ranní setkání v pondělí 6. července. V tom scénáři se objevují jména jako básníci Jaroslav Seifert nebo Fráňa Šrámek, jména Dušana i Vladislava Vančury. Pokud se všechno dobře povede, tak bychom se měli na chvíli probudit v Benátkách, ale taky v Plané nad Lužnicí. No a samozřejmě nemůže chybět ani pár historických odkazů pro to dnešní sváteční ráno, pro ten sváteční den s odkazem na 6. července roku 1415 a už tu bylo ve zprávách Marii Kunovou připomenu toto výročí 611 let od smrti mistra Jana Husa. Já jsem kráčel po ránu do rozhlasu kolem botanické zahrady a slyšel jsem ranní, no se nedá říct zpěv, spíš hluk, křik, překřikování papoušků a jeden z posluchačů mi už tady po ránu. A to je vůbec to příjemný pocit, že přicházíte ráno do rádia a už tu máte třeba vzkazy v e-mailu. Jako byste přišli domů, tak mi jeden z posluchačů píše, že anténa vyleštěná, reproduktory zbavený pavučin, jen tu pěnici černohlavou za oknem se nedaří vypnout ani stišit, ale vyspěvuje nádherně. Tak teď bude vyspěvovat nádherně Marie Rotrová. A berte prosím ten text té následující písničky, který tuším pro ní napsala Zuzana Navarová jako pozvání k poslechu pro ty dnešní tři ranní hodiny našeho setkání.

0: Tak jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budíš pochváleno, jak třeba v rozhlasové adaptaci, nevím jestli ve filmovém zpracování, to byl František Smolík samozřejmě. A nebo vám v uších zní to vančurovské, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. A vůbec, jaké léto máte rádi? Někde třeba na horké pláži nebo spíš ve stínu stromů, takové to plné hub, malin a borůvek. Jste spíš turisté nebo lenoši? Lázenčtí povaleči nebo aktivní výletníci? Vidíte, přemýšlím o létu a kolik jenom má barev a přijde mi, že snad ze všech ročních období si právě léto můžeme užít na nejvíc způsobů. Zatímco třeba zima, ta to má jednoznačné. Buď nás zavře někam do tepla doma nebo na chalupě, anebo hajdy ven na lyže. Ale proč teď mluvit o zimě? Víte, zdá se mi, že tím červencem otevíráme nejenom dva krásné letní měsíce plné, jak už jsem to říkal, brzkých rán, kdy vlastně noc je nakrátko a než se probudíte, tak je zní ráno, ale taky dlouhé pozdní večery. A možná víc než kdy jindy otevíráme i náruč plnou vzpomínek na letní lásky, co se už nevrátí, na prázdniny u babičky a dědy, na tábory, na první cesty bez rodičů, svobodně za kamarády a s kamarády pod širáka. Co všechno se jenom do toho léta vejde a v tom je právě léto neopakovatelné, pokaždé jiné a pokaždé plné takových bohatých vzpomínek na celý život. Ale když jsem se na začátku ptal, jestli jste spíš pro Vančuru nebo pro Šrámka, tak já bych s dovolením začal Fráňou Šrámkem. Mimo jiné i s odkazem na to, že s kolegou a kamarádem Martinem Rudovským připravujeme na podzim Seifertovské výročí pro pražskou violu. 23. září 1901 se narodil básník Jaroslav Seifert v Praze na Žižkově. Tak to bude takový výroční večer pro a s Jaroslavem Seifertem. No a právě v té viole, kde se bude tahle vzpomínka nebo tohle vzpomínání na Jaroslava Seiferta skrze jeho verše a jeho texty konat, tak právě tam si kdysi o Seifertovi a Fráňovi Šrámkovi, a vy už to víte, protože občas ty záznamy rád připomínám, povídali pánové Miroslav Horníček a Jaromír Hanzlík.
1: Krásné je setkat se s básníkem osobně. Já mám takovou zvláštní vzpomínku tady. Byl jsem několikrát u Jaroslava Seiferta. Jednou jsem tam byl, když jsem tam byl poprvé, tak jsem mu nes podepsat knížky. Jeho tedy. A dával jsem mu je, on mi tam psal. A sbírka Jaro s Bohem byla taková ošmahaná, ošahaná, se říká radši, že jo? Omakaná nebo ošahaná. A já jsem se mu omlouval, říkám, pane Seifert, já se omlouvám, ale berte to jako důkaz, že tu knížku jsem měl často v ruce, že jsem ji čet. Já jsem říkal, konečně existuje česká báseň o tom, že Šrámkovy knihy byly vždycky osahané, ošmatlané, protože jsme je věčně nosívali po kapsách. Jo. A Seifert na mě koukne a povídá, a o tom je báseň? Já říkám, ano, o tom je báseň, že ty knížky jsme věčně nosívali po kapsách. Říkám, prosím vás, a kdo to napsal, tu báseň? Já říkám, já nevím. Říkal, já. Já jsem se hluboce zastyděl, pak jsem zjistil, že opravdu. A psal to Jaroslav Seifert Fráňovi Šrámkovi k 60. Jsou knihy veršů pěkně vyvázané, kde v koutě police a na ořízce prach. Ty nejsou jeho, pane, pane. Ty jeho nosili jsme věčně po kapsách, až zbyly z nich jen potrhané listy. Ach, kde jsou ty, jimž jsem z těch knížek četl. Když jsem ty verše oplakané místy za svědka lásky svému srdci vedl.
2: Takže i Seifert se chlubil Šrámkem o některých svých lásek, možná.
1: Nejen ty, tak vidíš. A jsme u vrcholu tedy v určitém smyslu takového šrámkovského stylu nebo slohu. A to je splav. Já to myslím, že to musíš vzít ty, protože rozumíš, ten splav, to já...
3: Já to nebudu.
1: Já bych nad splavem si připadal k Viktorka. Spíš cvok než.
3: To je vám zvláštní, že v každých čítankách my jsme taky přeskočili takovou tu věc. Ta povinná četba.
1: Povinná četba, ale já se k tomu chci vrátit.
3: A tam je důležitý totiž to, že v každý čítance, pokud se já pamatuju, tak Fráňa Šrámek to znamenal splav. Já, jak jsem už tady na začátku řekl, recitace to je... A taky jste to už sami mohli posoudit. To není jaksi moje silná stránka. Já se totiž domnívám, že pokud člověk opravdu má rád poezii, takže poezie je taková, že člověk si sedne sám. A já mám ostych před tou básní, vždycky mám ostych takový, protože jsem jednou právě viděl nedělní chluku poezii, na kterou se rád díval.
2: Já taky.
3: A tam právě takhle byly ty haluze, brnk, brnk. A teď tam vám seděl kolega recitátor.
4: Trápím se. Trápím. A už od začátku se tak ukrutně trápil. To bylo hrozně, jak ten člověk, ten měl opravdu v sobě ten největší žal a bol a utrpení světa. A já, když si na to vzpomenu, tak potom to mě zaujalo, protože jsem si říkal, to je dobrý. A pak, jak je tam takový to...
2: Muž má touhu rozsévače.
3: Muž má touhu rozsévače, žena má úrodný klín, tak to vám bylo jako žňové zpravodajství. Jako... Už jsem tam slyšel, jak jsme to sklidili z toho hektaru, ty výnosy, jaký jsou bezvadný. A už to já nemohl. Já jsem nemohl, tak se říkal, to ne. Takže proto bych se toho rád, Mirku, vzdal. A ty jsi zkušenější.
2: My oba máme před tohle básně ostýt. Já jsem kdysi říkal na jevišti ve svém pásmu v Lukách je vlání, který tam bylo zmíněno. Ale dneska už bych se do toho netroufal, protože jak mne si přečtu trápím se, trápím, tak slyším to tvoje vyprávění o chvilce poezii a nemůžu. To je, jak mě on se začne skutečně trápit, tak to jde vedle. To je jako, já se jednou slyšel, upozorňuji, že to nebylo tady a bylo to někde venku a nějaká dívenka. A znovu říkám, nebyla to Helenka Vondráčková, ale zpívala píseň, kterou Helenka zpívala taky. Podívej, kvete růže. Píseň, ať už u Bekoda nebo u Helenky Vondráčkové, má jeden obsah, že ten chlap je ve srabu, na dně. A ona mu říká, ano, máš hlad, nemáš tohle, to nemáš, jo, v Česku, tohle, tohle. Ale podívej, kvete růže, či leje do něj optimismus. A tady ta dívenka to zpívala tak, že mu říkala, ano, máš trable, máš hlad, nemáš práci, tohle, spíš pod mostem, všecko, ale já ti nemůžu zatajit to nejhorší vůbec, ještě ke všemu kvete růže. Takže ta tou zprávou dorážela přímo.

0: Určitě vám, pravidelným posluchačům nedělního dobrého rána anebo těch svátečních dobrých rán jako dnes v pondělí 6. července. Mimochodem 6 minutek zbývá do 6:30 teď po ránu. Určitě vám neunikla ta smutná zpráva z kraje června, že odešel ve věku nedožitých 89 let rozhlasový novinář, kolega, kamarád, pan Karel Tejkal. Když jsem tu mluvil před malou chvílí o tom, že léto je často ve vzpomínkách, tak jako nám zůstává s pocitem těch prvních lásek, které už se nevrátí, tak první šéf, to je vlastně něco jako první láska, pokud to tedy není tak, jak to kdysi ve vtipu říkával režisér Zdeněk Podskalský, když se ho ptali, jaká byla vaše první láska? On říkal, první láska? To byla ta druhá. Tak ne. Já jsem to tak měl, že můj skutečně první šéf Karel Tejkal se na mě výrazně podepsal a často na něj a ještě na něj mnohokrát určitě vzpomenu ve vysílání nedělních dobrých rán, protože on to byl, kdo přivedl tu tradici, ať už hostů pátečníků, anebo v nedělních ránech, kdy jsme často ještě od 4:00 po ránu vstávali a byli s našimi hosty u nich doma a skutečně jsme se s nimi probouzeli, oni nevěřili, že to někdo bude poslouchat. Takhle třeba, a to už je taky známá historie, přišel do vysílání Dobrého jitra a stal se vlastně pokračovatelem ve fejetonech Františka Nepila. Václav Větvička, botanik, kterého kolegyně Světlana Lavičková probudila a vytáhla po ránu po 4:00 do botanické zahrady tady v Praze u nás na Slupy. Tak jak jinak vzpomínat na novináře, který tvořil dějiny rozhlasového vysílání, než právě kouskem z rozhlasového archivu, který se mimochodem pro ten dnešní den a i s odkazem na včerejší svátek příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vlastně hodí. Bylo to setkání Karla Tejkala s jeho spolužákem Petrem Hořejšem právě v živém vysílání ranního Dobrého jitra tehdejšího. Tak dobré ráno, pánové.
1: Dobré jitro, Petře.
2: Dobré jitro.
1: Pozdravil jsem se svým kamarádem a spolužákem Petrem Hořejšem, autorem velmi populární v této chvíli pětidílné knihy Toulky českou minulostí. Sedíme v obývacím pokoji, protože do pracovny už jsme se nevešli pro samé papíry, knihy a ostatní nepořádek. Jak často tu sedáváš, tak to po ránu?
2: No, v obývacím pokoji málo, ale v té pracovně často. Já patřím k tomu velmi řídkému typu lidí, kterým se říká raní ptáčata, takže nikoli nejradši, ale spíše z pracovní nutnosti vstávám velmi časně a velmi častočasně. Pro mě třeba budíček ve 4:00, což je teď, není takový problém jako pro většinu lidí. Já v podstatě nejvíc udělám dopoledne a ráno.
1: Tak tedy jsme tě příliš nevyrušili a nenarušili jsme tvoje životní zvyky a návyky. Teď bychom mohli dohodnout pravidla hry. Nebudeme rozebírat českou minulost, nebudeme ji hodnotit, nebudeme vynášet soudy, budeme si hrát. Myslíš, že je to možné pohrávat si s naší minulostí?
2: S kouskama té minulosti, protože ona je hrozně rozlehlá, hrozně rozmanitá, hodně nepřehledná, tak snad s nějakými maličkostmi.
1: Nuže, vydáváme se do české minulosti. Inspiroval nás tak trochu náš spolužák Vladimír Jiránek, který kdysi namaloval vtip, ještě ho mám schovaný, jak říká Werich, nebo Čochtan, kde otec vykládá synovi. Tudy kráčely české dějiny, chlapče. A tudy šli zase naspátek. Je to vtípek, je to takový dada vtípek, ale člověk se občas zamyslí, zda v něm není kus rozumného, kus pravdy, kus životního poznání. Vnímáš ten vtípek jako takový dada for, anebo to toulání českou minulostí tě přivedlo k tomu, že něco na tom je?
2: Já především ten vtip znám a velmi se mi líbí a považuji ho za příhodný. A zejména pokud je o české dějiny. Jestli si představíme, že dějiny jsou vlastně cesta od někud někam, tak pro ty české zvlášť platí, že to je cesta hodně klikatá, podivná, která představuje sem tam cestu vpřed, pak zase cestu zpátky a dokonce bych řekl, že to je český anebo dejme tomu středoevropský osud.
1: Jaké pak cestování, jsme stále na jednom místě a chvíli se tlačíme na západ, chvíli na východ.
2: To je fakt, ale já si nejsem jist, ačkoliv Čechy nebo česká zem je velmi krásná, jestli nám jí praotec Čech vybral správně. My jsme se kdysi v mýtech a bájích učili, jak přišel praotec Čech na Říp a
1: byl unešen,
2: jak tahle země sline strdím a mlékem, budiž to je krásná vize nebo krásná pohádka, ale skutečnost už tenkrát byla mnohem přízemnější a vlastně smutná. On Slovany nebo Čechy přivedl ve skutečnosti do jednoho z nejzaostalejších koutů Evropy. On je přivedl do pralesa. Tohle byla opravdu východní, takřka necivilizovaná výspa Evropy. No a od té doby tady jsme a pořád máme potíže, protože my jsme sem přišli s velkým kulturním deficitem. My přece nejsme civilizace políbená antikou například. My jsme přišli z pralesa nebo ze stepy jako Slovani. A upřímně řečeno, od té doby zažíváme právě to, že přes nás se dějiny valí jednou tam a jednou zpátky. Evropské dějiny tečou od západu na východ. Tím se myslí, že ty civilizační a kulturní střediska vesměs nebo skoro stabilně existovala vždycky na západě a od západu k východu se šířilo pásmo čím dál větší bezdějinnosti. No a my jsme se ocitli na geopolitické spáře, na takovém rozhraní mezi tím západem a východem a tohle pořád odnášíme. Cokoliv si vzpomeneme, zjistíme, že naše dějiny šly jednou tam a zase zpátky. Vezměme si třeba hned počátek christianizace. Nám přece původně přinesli křesťanství byzantští věrozvěstové. Kdyby se bývalo nestalo, že po nich přišli teda latinští mniši, tak my bychom patrně u toho slovanského nebo v podstatě pravoslavného křesťanství zůstali a dovedeme si představit, v jakém kulturním a politickém okruhu bychom dneska žili. Vlastně svým způsobem se dá říct, že ta cesta na východ přes věrozvěsty zaplať pánbu skončila a my jsme se nějakým způsobem vrátili na západ díky přijetí latinského křesťanského ritu. Vrátili jsme se do křesťanské Evropy.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožno.

0: Tak jsem si v pátek uvědomil, že vlastně už více než 100 let trvá ta snaha zpřístupňovat dílo mistra Jana Husa jako teologa, kazatele a církevního reformátora, protože tisková zpráva, která přišla z brněnské Masarykovy univerzity, z její filozofické fakulty, jasně říká, že se povedlo dokončit digitalizaci nebo zpracovat digitální databázi představující unikátní staré tisky mistra Jana Husa, vztahující se k jeho literárnímu dílu. Mimochodem, ty dva sváteční dny, které vlastně začíná ten druhý, ten první už máme za sebou, mně se pořád pletou. Já nevím, jak to máte vy, asi vždycky s odkazem na tu historii pletu 5. a 6., tak dnes samozřejmě s vysíláním vím, že není neděle, že bych vám neměl přát krásné nedělní dobré ráno, ale pondělní dobré ráno. A že vlastně pro spoustu lidí je to jenom prodloužený víkend o prázdninách, jak jsem pochopil. A nebo v tom máte, v tom připomenutí příchodu věrozvěstu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a s odkazem mistra Jana Husa spojeného něco víc. Víte, já si říkám každoročně, že tyhle připomínky z kalendáře vlastně nejsou vůbec zbytečné. Že by to mohlo být cosi jako hledání vlastní identity nebo příslušnost k historickým kořenům, nevím. Vědomí souvislosti možná. A když nic jiného, tak je to přece jenom dobrá příležitost připomenout si v těch dnešních časech třeba jedno z kázání nebo část kázání Husova, kde mluvil o ohledání pravdy.
1: Věrní a v Bohu milí páni, paní, bohatí i chudí, prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha poslouchali, jeho slova velebili a rádi slyšeli a plnili. V duchovenstvu ustydla láska a v lidu našem rozmnožena jest nepravost pro nedostatek lásky v duchovenstvu, které se vzdaluje pravého následování Ježíše Krista. Prosím vás všechny, abyste se milovali, pravdy každému přáli a dobrých násilím tlačiti nedali. Křesťane věrný, hledej pravdy, uč se pravdě, braň pravdu, slyš pravdu, a prav pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí od hříchu a konečně i od smrti věčné.

0: miluj pravdu.
1: Miluj pravdu.
0: Přeji pravdě.
1: Přeji pravdě.
0: Braň pravdu až do smrti.
1: Braň pravdu až do smrti.
0: Miluj pravdu.
1: Miluj pravdu.
0: Přeji pravdě.
1: Přeji pravdě.
0: Braň pravdu až do smrti.
1: Braň

Když jsme u toho hledání historických souvislostí a kořenů, mám před sebou hned několik knížek, které se věnují historii Poděbrad. Moderní architektura Poděbrad, poděbradské luhy, nebo poděbradské prameny, nebo samozřejmě průvodce Poděbrady. Ale teď taky velkou encyklopedii poděbradských osudů, kterou dal dohromady pan Ladislav Langer, takto patriot Poděbradska a Nymburska. Já si myslím, že vlastně předchůdcem téhle velké encyklopedie byla webová stránka a on sám, Ladislav Langer, odkazuje, že Poděbrady v roce 2023 oslavili 800 let od své první písemné zmínky. Asi dva roky před tímto jubileem píše, mě napadla myšlenka, co takhle při téhle skutečně výjimečné příležitosti zalovit v paměti, pootvírat zasuté šuplíky, prošmědit archivy, provětrat vzpomínky, zalistovat starými alby a dohromady dát více jak 800 osobností s pozoruhodnými osudy. Klíčovým kritériem byl průsečík alespoň části jejich života, spojený právě z Poděbrady, okořeněný životním příběhem, který v nějaký okamžik vybočil z rady. A tak tedy vznikla po webové stránce a předchozí publikaci, která byla vlastně takovým nakročením, vznikla velká encyklopedie poděbradských osudů. I v Poděbradech začínají od Adama, tedy od Pavla Adama, a končí symbolicky docela Zdenkou Žmudlovou, která je kronikářkou, současnou kronikářkou Poděbrad. Ale já se o tom zmiňuji i proto, že samozřejmě do Poděbrad patří jméno pana profesora Jiřího Kejře, když máme dnes to husovské výročí. On získal řadu mezinárodních ocenění a tuším, že to bylo v roce 1999, kdy převzal ve Vatikánu od papeže Jana Pavla II. Jako první protestant v dějinách komturský kříž rytířského řádu svatého Silvestra, jakožto ocenění jeho publikačních prací o mistru Janu Husovi. Taky děkuju osudu, že jsem měl tu příležitost s panem profesorem Kejřem pohovořit v rozhlase, ale on do té poděbradské velké encyklopedie patří, protože to byl on, kdo správně díky svým historickým objevům datoval povýšení Poděbrad na město. No takhle bych mohl samozřejmě tou osmistovkou osudů Poděbrad pokračovat. Nemůže chybět třeba hrdiný kapitán Korkorán Vlasta Burian, ale nemůže chybět ani Jitka Zelenková, a to už je předzvěst následující písničky, jak se píše v poděbradských osudech. Ty nejdůležitější roky puberty a prvních pěveckých pokusů i mámivých úspěchů zažila právě v Poděbradech. No a k těm úspěchům patří i ta následující písnička, která má ale taky docela zajímavou historii, protože ona je to taková ta letní, takový ten letní vypalovák, jak se říkalo, no, vypalovák, to není moc hezky česky, prostě letní písnička, kterou si člověk potom zpívá celý den, když ji slyší. Mina Morodité, ano, tak to zpívali Ricky Epovery. Je to písnička o lásce, zamiloval jsem se a kéž bych se mýlil, pokud mě nechceš, zamiloval jsem se do tebe, mám tě rád, můžeš se bránit odejít, ale moji lásku nemůžeš odnést pryč a tak dále a tak dále. Ovšem, Eduard Pergner z ní pro Jitku Zelenkovou udělal něco úplně jiného v té době a stal se z toho hit. Byť Jitka Zelenková sama o sobě říkala, že na začátku moc chutě do té písničky neměla, že chtěla spíš zpívat jako šansony a tahle ta popová italská letní rozpálená hitovka jí moc nebrala. A vidíte, když se narodíme, vzniklo díky Eduardu Pergnerovi a písnička, která dnes asi nemůže chybět na žádném z koncertů Jitky Zelenkové.

Tak zase o létě. Já myslím, že už znáte našeho kolegu a spolupracovníka Pavla Kyseláka, který tak tou svou hanáčtinou a horáčtinou píše své knížky, připomíná je a vrací se do míst svého dětství. Tak i on napsal k létu takové pošetilé říkačky a nebo lehké čtení na léto, které uvozuje, jak to říct, básničkou, poetickou úvahou. Opět je tu čas léta blaženého karbaníka z ročního kvarteta, doba borůvkových koláčů a bronzově opálených hráčů, čas odpočinku i kýčů a lenošení klíčů. Jezdí se v něm jen první třídou, ve skupině, ve třech či ve dvou. Tak má milá, nasedni a jeď. A oslovil hned několik svých kamarádů a přátel. Když jsem mluvil o té hanáčtině a horáčtině, tak jeho tetička Marka Zjevíčka mu na anketu, jaké má léto nebo co dělá v létě, odpověděla: no kde bych byla, té zvědavé trombero? Ráno ben do náměstí, ve středu do s babkama na vešlap a deše hic, zandu se stréčkem na jedno ke kolaté bábě. A tajemná Leontýna, která vystupuje občas v textech Pavla Kyseláka, lékárnice, tak tato má jako já. Léto nejraději trávím u babičky na Moravě, bydlí v malé vesnici a tak se tam vracívám do svého dětství. Zajdu do lesa, napiju se ze studánky čiré vody, nazbírám borůvky a je mi fajn. Babička potom upeče oblíbený koláč, každé ráno ještě před snídaní se projdu bosky v orosené trávě a pan Kohout mi k tomu ještě zakokrá. Tak já babičku na Moravě samozřejmě nemám, ale ten pocit, ta nálada toho léta je úplně stejná. Já mám léto rád právě s odkazem na chvíle ve stínu s tekutým douškem na půnebí. To je už takové skoro zapomenuté slovo, ale k patru do úst patří. Půnebí. Stejně jako mě docela pobavilo, jak jsem si letos s koncem června připomněl i toho dnes už zmiňovaného Vladislava Vančuru. A zase to půnebí, ale tentokrát v té kořenové češtině jako podnebí. Já jsem si říkal, i v tom horku žádný déšť. To horko bylo úplně spalující a říkal jsem si, tento způsob léta, i tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Tak člověk není asi nikdy úplně spokojený.

kamion zastavil tam, kde se nemá stát. Šofér masku nasadil a šlápnul na pedál. A pak vypadli jsme z díl.

Marie Kunová už je připravená za malou chvíli na zprávy po 7 hodině na Dvojce, ale ještě jedna písnička a pár postřehů se nám do vysílání svátečního rána vejde. Vy už o mě víte, že já, když chodím po Praze vlastně kdekoliv, tak si tak jako zapisuju nejrůznější vlastně uliční umění, by se tomu řeklo, takové ty vzkazy na zdech. Tak třeba nedávno večer jsem si do mobilu vyfotil tuhle poznámku, která byla napsaná jen tak, nebo vlastně nalepená na zdi u nás v Podskalí. Především žij tak, abys chtěla prožít život sama se sebou. Kdo ví proč a kdo ji tam v nějakou chvíli napsal. A nebo jiné místo v Praze, které je vlastně vyznáním Praze, hned několik postřehů. Od té doby, co v Praze nejsem, ji miluji nejvíc. Můj domov, i když jsem z Podkrkonoší, moje kráska, i když znám jiná, krásnější města, moje naděje, že míříme do dobrých časů. A ještě jedno, poslední před 7. Miluju, jak voní letná čerstvě po dešti, výhledy z Vyšehradu, zákoutí Petřína a Kampy s jejími příběhy schovanými za každým rohem, schované zahrady u Malostranské a tepající život na náplavce. Nikdy mě nepřestane bavit objevovat tu taková malá kouzla všedních dní. Dobré ráno.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Ruský úder na Kyjev nepřežilo 9 lidí. Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
2: Při ruských útocích na Kyjev zemřelo 9 lidí, přes 40 dalších je zraněných, oznámil to šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Ruské balistické rakety a drony podle něj zasáhly obytné domy a další budovy. Agentura AFP předtím informovala, že v Kyjevě se ozývaly výbuchy a zněl letecký poplach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dřív na základě zpravodajských informací varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Hygienici začali s kontrolami dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Třeba na jihu Moravě zatím hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, vysvětluje hygienička Marcela Březinová.
4: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
2: Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Je to už po čtvrté v letošním roce. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády, který má historickou budovu ve správě. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma a není nutná předchozí registrace.
5: Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a diplomatických jednáních, včetně zlatého a hnědého sálu. Lichtenštejnský palác slouží i k ubytování významných návštěv, jako byla třeba britská královna Alžběta II. Nebo španělský král Juan Carlos. Součástí návštěvnické trasy je výstava s názvem Dary premiérům. Lidé tady uvidí víc než 130 originálních dárků, které čeští premiéři získali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Další možnost vidět interiéry paláce bude 17. listopadu. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách 14, na Šumavě až 18 stupňů.
1: Doprava.
2: Na D55 z Hulína do Bzence zpomalte za sjezdem na Napajedla. Na 35. kilometru na Krajnici stojí kombajn po nehodě. Na D1 z Brna do Vyškova je v opravovaném úseku zavřený nájezd na exit 210 Slavkov směrem do Ostravy. Objíždět můžete přes Rousínov a exit 216. To byly zprávy, s vámi je dál Robert Tamchina.
7: Po ránu ještě tak krásně letně zastřený hlas Márie Kunové a zprávy na Dvojce. 7 hodin a 5 minut. Ano, tady je dobré ráno dnes až do 9. Hezké probuzení a klidné vstávání.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Taky to tak máte. Dobré ráno, teď 10 minut po 7 hodině v pondělí 6. července. Taky to tak máte s tím, že některé písničky se vám prostě spojují s určitými událostmi nebo právě s ročním obdobím. Já to mám podobně s Valdemarem Matuškou a s jeho písničkou Ráno s textem Ivo Fischera. Kdykoliv zazní i v průběhu roku, tak vidím přesné letní situace. Tak si pojďme ještě jednu takovouhle melodii připomenout i s vyprávěním Dušana Vančury, který uvádí, pro ně je to vzpomínka na dětství, tak jak ji nahráli na prázdninách v Telči, kde mimo jiné vedle Dušana Vančury a jeho kapely, jeho antikvartetu, tehdy vystupoval také Marek Eben se svými bratry a střihli si to dohromady.
1: Ta písnička je známá, je to Beatlesovka, je to Penny Lane. Penny Lane, text této písně vychází z důvěrné znalosti Londýna. Tak McCartney tam v originále říká Penny Lane, obchod holičství, kde holič má vystavený fotky svých zákazníků, hasič tam pucuje stříkačku, na kruháku se prodávají makové koláčky a tak tady pořád dál, prostě dokonalá znalost. Já jsem svá klukovská léta prožil v Dačicích. A ta znalost těch Dačic je dokonalá, musím. Bydlel jsem v Antonínské ulici, která vedla kolem nemocnice, skončil to u řeky Udie, kostel svatého Vavřince. U třech křížů byl klášter, tam byly na střeše čápy. Marku, víš, jaký je rozdíl mezi čápem a obzvláštěm?
2: Ne.
1: Já jsem to se to dozvěděl z učebnice, tam bylo napsáno. Čáp hnízdí na vysokých budovách, obzvlášť na komínech.
2: Čáp mi připomněl situaci ze zpráv, když jsem viděl takovou situaci, jak ekologové vybudovali kvůli žabám takový podchod pod silnici, aby ty žáby nebyly přejížděny těmi automobily. A byl tam záběr, jak je ta velká roura, to jdou ty žáby a na konci stojí dva čápy a jednu podruhé.
3: Takový pás na žáby.
1: Možná, že to nebyly čápy, to právě dělají ty obzvlášťové. Ale proč to zpíváme právě v Telči? Dačice jsou 12 km od Telče. A Dačice a Telč byly dvě blízká města, mezi nimiž se vyvinula taková zvláštní družba, asi taková jako mezi Severní a Jižní Koreou. A prostě... A tak my to tady s velkým potěšením v Telči zpíváme písničku o Dačicích. V Dačicích tam mají Antonínskou ulici, jde kolem kapličky a končí Udie. Taky nemocnice na ní je se světlou vrátnicí.
2: Tam mají kostku cukru žulovou a dolní náměstí je pěkně nakřivo, když jdou v zimě chlapi na pivo, nahoru nevyjdou, protože uklouznou.

bylo zmíněno Beatles, samozřejmě nemohu nepřipomenout to nové letošní album Paula McCartneyho, kam pozval také svého spoluhráče Ringo Starra pro písničku, v níž se zpívá, no nebylo to jednoduché, ale byl to náš domov. O místě, kde jsme žili, jste mohli říct, že to za moc nestálo, ale byl to pro nás domov. Nikdo se nebude zlobit, když řeknete, že to tam bylo tvrdé, ale pro nás to byl domov. Tohle se vlastně opakuje jako leitmotiv, jako hlavní motiv pro tu písničku. Paní na kopci popíjela brandy, jedla kaviár, perfektní hostitelka. Moje máma byla v kuchyni a myla v dřezu nádobí a pak spálila toast. Děti na ulici kopali do míče, dokud nezapadlo slunce, ale takové už bylo moje rodné město. To všechno pro nás byl domov. Tak zatímco dačice mají tuhle barvu jednou pro vždycky a Penny Lane v češtině pro Dušana Vanšuru, tak tohle je ta melodie, která je taková příjemně nostalgická z nového alba Paula McCartneyho.

0: Hodně dnes mluvíme o prázdninách, o dovolených, letní raní, sváteční vysílání. Když tedy na začátek našeho vpravdě prázdninového ranního putování na dvojice teď vyberu kousek z italských prázdnin na Vericha, má to hned několik důvodů, ale o těch zatím pomlčím, to je možná ještě tak trochu překvapení, ale kdykoliv si rád vezmu do ruky tuhle vlastně tak docela útlou knížečku, ona to byla původně novinová reportáž nejenom o cestě do Itálie, ale taky o cestě z domova tam a zase zpátky. A jak jsme ostatně u Jana Vericha zvyklí, nešlo jen o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek a komentářů k dobovým historickým událostem i obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění takovým, jak to říct, originálním záznamem o cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
1: Ono to začalo už před párma lety v Miláně. Letěli jsme tenkrát přes Alpy poloprázdní. Toho využila statná mladá žena, která fotografovala Alpy ze všech stran, pobíhala od okna k oknu, pokřikovala na svého společníka, radíc se s ním, jakou clonou by měla clonit věčný sníh. V té chvíli statná mladá žena se vsunula mezi prázdná sedadla přede mnou a zdali prý si mě může vyfotografovat a stiskla spoušť. A ještě jednou, kdyby to nevyšlo. Viděla jsem vás ve filmu, svěřila se mi. A jak pak jsem se vám líbil? Ve filmovém žurnálu to bylo. Chytal jste ryby, nemůžu si vzpomenout. Někde na Kubě to bylo, nebo na Floridě. Vešla letuška, máme prej se připoutat, přistáváme v Miláně. Statná mladá žena se připoutala ke svému společníkovi. Zalehli mi uši a díval jsem se na obzor jednou nakloněný doprava, za chvíli doleva. Pak se malé puntíky proměnily v lidská obydlí, kolem malého domku zahnul muž a pes. Zmizeli, pak to drclo znovu, ale míň. No a pak betonka ubíhá dozadu, jako pod automobilem, no a najednou jsme tu. Močáli kolem Milánu z nás okamžitě vyrazili dech. 36 podle Celzia. Dávali nám růžové lístky a posílali nás do čekárny. Statné mladé ženě a společníkovi dali modrý lístek a vedli je jinam a já už nikdy nemohl vysvětlit, že na Kubě ryby nechytám. Byl bych na to určitě zapomněl, kdyby v druhém letadle vysoko nad Apeninami, které z velké výšky dostávají takovou barvu jako staré etruské vázy, kdyby se mě jiná letuška nebyla zeptala, neviděla jsem vás ve filmu, jak chytám ryby na Floridě? Ne, v hraném filmu. Aha, povídám si, máš to dobrý. Víte, to je taková herecká ješitnost. Když se po hercích moc otáčej a moc je pozorujou, tak je to hercům na obtíž. A když si jich nikdo nevšímá, tak zase jim něco chybí. Nebyl to historický film, já pomáhám a dělám jakoby nic. Historický film, možná. Asi ne, současně. Nehrál jste doktora nebo něco takového? Ne, nehrál. A zase dělám jakoby nic. Já si vzpomenu a odešla k pilotovi. Za letu už si nespomněla a v Římě bylo toho dne 40 Celzia. No, kdo by v tom vedru myslel na film? A kdo by v tom vedru vůbec myslel? Dá se v takovém vedru než sedět na mramorové podlaze, pít aqua minerale a čekat, až slunce zapadne nad pecí vylidněných ulic.

0: Petru nad Prahou, Michala Prokopa, ale já už v tuhle chvíli doufám, že se dobře slyším s panem Pavlem Peterkou a mohu se ho teď po ránu v 7:30 skoro zeptat, jestli vedro nebo vlaho, jak je teď v Benátkách. Dobré ráno, nikoli tedy nad Jizerou.
1: Tak, já přeji krásné ráno vám do studia i všem posluchačům Dvojky Českého rozhlasu. Dobrý den.
0: Dobrý den, pane Peterku.
1: Tak nad Benátkami v noci řádila bouře, ale teďka už vychází sluníčko. Po kanále Grande se prohánějí vaporeta a různé jiné čluny, lodičky. A já se dívám z hotelového pokoje. Já jsem původně chtěl jít teda na kapučíno dolů, na hotelovou terasu, ale zůstal jsem na pokoji, protože mám krásný výhled na Campanilu, San Marco a no na to všechno krásno tady okolo. No.
0: Jakoby tam s vámi byl ten Jan Werich, kterého jsme si v jeho italských prázdninách připomněli před malou chvílí. Já bych měl připomenout, že vy jste, pane Peterko, jak říkáte, vrchním číšníkem v jídelních a lůžkových vozech Českých drah. Já jsem si vždycky myslel, že je buď vrchní nebo číšník. Vy jste vrchní číšník.
1: Já jsem vrchní, ano, já jsem vrchní. Začínal jsem jako číšník, časem se ze mě stal vrchní číšník, to je sen každého číšníka a chtěl bych jednou být jako pan vrchní skřivánek, ale nevím, jestli se mi to podaří.
0: Povězte, vy jste přibyl do Benátek Orient Expressem, tedy vlakem, a nebo jinak?
1: Nikoliv, asi bych měl přijet vlakem, to je pravda, bylo by to symbolické. Vlakem už jsem tady byl tedy několikrát, ale tentokrát to bylo letecky, protože s tím jsem si splnil svůj sen, když jsem jednou stál takhle večer před mnoha lety na Tronchetu a čekal jsem na odjezd autokaru zpátky do Prahy, když jsme tady byli s zájezdem, to byla moje první návštěva. A já koukal na ty letadla, jak přistávají, a říkal jsem si, jednou bych taky chtěl takhle přiletět letadlem do Benátek. Mm-hmm. Tenkrát v té době, kdy ještě ta letecká doprava nebyla takovým každodenním zobnutím jako dneska.
0: To já bych chtěl jednou přibýt do Benátek právě tím Orient Expressem, ale to se mi asi nepodaří, neuvidíme.
1: To já taky, byť jsem se v něm byl podívat, ale asi to se mi asi taky nepodaří.
0: Nemáme na to oblečení, vidíte, všechno ostatní bychom
1: tak,
0: měli.
1: Ano, ano, smoking nám chybí. Tak.
0: Italské prázdniny podle italských prázdnin, to je vaše vyprávění, které tuším vycházelo v nějakém regionálním časopise Jesenicka. Jak k tomu vlastně došlo? Jak došlo k tomu, že jste si splnil ten sen toho, že uděláte italské prázdniny podle cesty Jana Wericha?
1: Tak já jenom stojím tady u okna v hotelu, dívám se na San Marco přes kanál, přede mnou leží italské prázdniny Jana Wericha s ilustracemi Zdeňka Seidla. Jak tomu došlo, že jsme cestovali do Benátek? My jsme měli štěstí, že jsme si pořídili dva syny s manželkou a jednou ten mladší přišel s tím, že v knihovně našel právě italské prázdniny Jana Wericha, přečetl si je a vyslovil takové přání, že bychom si to mohli sjet. Autem, jako podle Bedekru, právě ve stopách velkého klauna a jeho dcery Jany. A tak se to nějak sešlo, podařilo se a my jsme si udělali krásných 11 dnů, přesně podle knihy, jenom s tím rozdílem, že jsme nejeli z kampy, ale jeli jsme od nás z domu z Písečné u Jeseníku, ale téměř identicky po celé trase. A bylo to krásné a ono se totiž, víte, ono se nestává, že by přišel za tatínkem dospělý syn, já nevím, téměř v 25 letech a nabídl, že pojedete spolu na výlet. Jo, to se nestává často. No, ještě při tom, co vlastně Werich a obecně Osvobozené divadlo pro mě znamená, tak bych ho asi nejraději chytl do náruče a vyhazoval, ale to už se s takovým dvoumetrovým dítětem dělá těžko. Tak jsme sedli do auta, jeli jsme.
0: A měli jste to naplánované přesně podle knížky? Dělali jste stejné zastávky?
1: Ano, jeli jsme Vídeň, Schönbrunn, samozřejmě nesměl chybět vídeňský řízek, procházka po Marie Hilfe Strasse, kde teda už ta tramvaj nejezdí a s konduktorem se nedá česky mluvit, jak píše Jan Werich ve své knize, přes Bad Hofgastein a Beckstein do Malnic autovlakem. Dále přes Lido museli jsme jet samozřejmě i na Lido přívozem, na rozdíl od Wericha, který tenkrát jel z Mestre, tak my už jsme jeli z Tronchetta, neměli jsme to tak daleko. Zastavili jsme se za Davidem ve Florencii, museli jsme pozdravit Davida. A přes Ostý, kam se jezdili koupat nejen římští císařové, ale i Jan Werich, do Riminy a přes Brennerský průsmyk, samozřejmě po staré silnici, protože tam se taky váží jedna příhoda k přechodu hranic,
0: ano, ano.
1: Se vraceli zpátky, kolem Innsbrucku zpátky domů do Čech.
0: Tak neuvěřitelné.
1: Nebo na Moravu, do Písečné, pardon, tak.
0: Tak musíte být patriot, nebo jste patriot. Pane Peterko, já vám moc děkuji, že jste si pro nás takhle po ránu udělal čas. A moc vám přeju, abyste si dneska zašel krmit holuby, tak jak je to vlastně v knížce vyfoceno Jiřím Krejčíkem, tuším, že to byl pan režisér Krejčík, který fotil Jana Wericha při jeho jedné návštěvě.
1: Ano, ano, když stojí s taškou vlastně na
0: ano,
1: a
0: ano, ano.
1: Sype holubu.
0: A jinak, když vás někdo potká na vaší asi nejčastější trase do Berlína, tak si vás třeba taky splete s Hemingwayem. Vy máte takovou zarostlou tvář a mohlo by dojít k tomu, o čem jsme tady slyšeli, když si pletli Jana Wericha a žádali ho o podpis. Tak třeba se to stane i u vás v jídelním voze.
1: Ano, děkuji. No, stává se mi to. Není to Hemingway, je to někdo jiný, ale trefil jste trošku do černého, stává se mi to.
0: Dobře, a neprozradíte, za koho si vás zamění?
1: Prozradím. Honem, pomozte mi, partner Josefa Náhlovského, pan Mladý.
0: Pan Mladý, ano.
1: S panem Mladým. Tak. To mám takovou rychlou příhodu, jestli můžu ještě rychle.
0: Tak povídejte.
1: Honem, dovolené, byli jsme s manželkou na dovolené u jiného moře, v jiné zemi a byli tam vedle nás jiní turisté z Brna. Tak po mně pořád pokukovali a když odjížděli poslední den, tak pán ke mně přijde a říká, nezlobte se, já vám něco musím říct. My takhle celý týden na vás tady se díváme a vy jste tak strašně podobný panu Mladému. Tak.
0: Mm-hmm.
1: Takže ano, to se mi stává. Pan
0: já
1: Mladý,
0: jsem si
1: můj...
0: říkal, že vám říkali, že pane Mladý, vy jste tak podobný panu Peterkovi, ale to se nestalo,
1: ano.
0: Ne.
1: No, nechci být tak nafrněný, jak říkal Jan Wericha. Člověk nemá být nafrněný. Tak moc krát děkuju. Krásné
0: tak
1: léto všem.
0: Hezké prázdniny, taky zdravíme, hezké prázdniny a hlavně gratuluju k tomu splněnému snu italské prázdniny podle italských prázdnin Jana Wericha s dokonalou znalostí jeho knížky v ruce. Mějte se moc hezky a návrat ve zdraví. Naschledanou.
1: Hezký den a naschledanou.

0: zase jedna, to je jak paleta barev letos písnička Václava Neckáře, která určitě taky ještě v průběhu těch dvouletních měsíců bude znít opakovaně na různých rozhlasových vlnách. Ale teď je taková předzvěst nebo pozvánka po 8 hodině v té poslední hodince dnešního prodlouženého rána svátečního v pondělí 6. července. Bychom měli zavolat do Plané nad Lužnicí na chatu Jana Hrušinského. Budeme si s ním povídat nejenom o tatínkovi, ale také o kočovných hercích a kočovných hereckých společnostech, protože v červenci, respektive koncem června, jsem byl moderátorem, průvodcem představení knížky, která se věnuje posledním letům Josefa Kajetána Tyla, jeho práci s herci a v kočovných hereckých společnostech. A tak se to sešlo, že se na tom křtu měli potkat právě Jan Hrušinský, Petr Kostka a Václav Vidra jako potomci těch, kteří ve svém rodě mají právě zastoupení v kočovných hereckých společnostech. Ale nakonec z různých důvodů tam byl právě jenom Petr Kostka, a tak jsem poprosil Jana Hrušinského, že si po 8 hodině zavoláme a tuhletu kapitolu, a nejenom tuhletu kapitolu, ale také pohled na řeku, kde jeho tatínek takrát rybařil, si nějakým způsobem ve vysílání zprostředkujeme. Ale jako pozvánku teď přijměte prosím kousek ze staršího rozhovoru Rudolfa Hrušinského, tatínka Jana Hrušinského. Ono je to totiž, ta generace, problém v tom, že i tady v rozhlase máme vlastně v kartách popisek Rudolf Hrušinský, ST, ale myšleno vlastně v té době jako ještě nejST, nejstarší. A jednou mi kolega říkal, hele, já tam toho Rudolfa Hrušinského neslyším. A říkám, no jo, ale to je ten jeho tatínek, vlastně tatínek Rudolfa, takže nejstarší, starší a potom mladší. Ale proč o tom mluvím? Jeden z těch rozhovorů s Rudolfem Hrušinským natočil kdysi kolega, taky už zvěčnělý kolega Otanuc. A je to takový pohled, kdyby o tom sám Rudolf Hrušinský nemluvil, tak vám ho nesprostředkovávám, pohled svým způsobem i na zdravotní stav, ale hlavně na spojení toho, co všechno musí vydržet herecké srdce.
1: Vy jste měl nějaký potíže s váhou taky?
2: No potíže, já jsem, když jsme točili Švejka se Steklým, tak mi pořád honilo, abych přibral. Takže jsem pil pivo, který teď nepiju. No, ono se to rychle nabere a pak to jde špatně zpátky. Že? Jsem rád, že jsem se toho zbavil. A zbavil jsem se toho potom posledním infarktu. Já tam schodil 20 kilo v té nemocnici.
1: No, a kolik jste jich měl pro evidenci?
2: Já měl 96.
1: Čeho?
2: Kil.
1: 96, tom, ale těch infarktů?
2: No, 3 jsou prokázaný a říkají asi 7, že jsem jich přechodil. 3 byly, který jsem si poctivě odležil tedy.
1: Ježmarja.
2: A ten poslední byl blbý, a to jsem měl poslední den, jsem točil s Kachyňou Lásky mezi kapkami deště. Ano. A měl jsem poslední filmovací den a ráno jsem se probudil, v 5 hodin mě to probudil. Tak jsem říkal manželce, to je ono. No tak mě hnala do nemocnice, já jsem místo toho jel tam. Říkal jsem, já mu to nemůžu udělat, tomu Kachyňovi, to poslední den. Nedostanou prémie a zdrží se to celý. Kdyby se to dotočil, protože to znamená tak půl roku pak s tím čekat. Tak já to dotočím, ale večer jsem měl na Sredina v divadle, v Tiláku. 3 hodiny na jevišti, neslez vůbec. To už jsem nemohl ani

No, asi v 5 hodin ráno. My jsme tam dotočili tu noc a tam mě to vzalo v autáku. A večer jsem ještě, tam byla oslava nějaký, a to byl první, co jsem měl. Tam slavil jeden známý narozeniny, tak jsme tam seděli, kouřil jsem se, teď sednout jsem si nemohl lehnout nic. No a vydržel jsem to až do pondělka, pro mě přijel podskalský autákem, já mu to říkám. A říká, ježišmarja, Josef, a pojedeme do Strakonic a tam je známý. S tím já študoval na primář, byli jsme u něj v bytě, on říká, tak si dáme, že tam prdli, tak visku. Co to udělá? Dal jsem si a mu to trošku polevilo. Říká, tak jdem do nemocnice. Udělal EKG, no, přišli s nosítkama, zouvali mi, já si říká, co je to ono. On říká, o nic, nebudete, píchli mě heparin, odvezli mě na pokoj. A když jsem si leh na to, když mi napíchali pínek, tak mi říká, vy jste ale vůj teda. Říká, když se vám to stalo? Já jsem říká, v pátek. Říká, ježišmarja, bylo pondělí, že? On mi říká, no člověče, to každý ten krok, co jste udělal, mohl být poslední. No ale tak jsem se z toho vylízal, 14 dní mi dávali koňak tam, jsem říkal, to je nemocnice. Teď Eva tady vyjednávala s Charvátem, to byl ještě Charvát živý. Jestli by mě mohli převést, tam on si nechal ukázat ty papíry, on říkal, ani s tím nehejbejte. Říkal, já si o sebe vemu, já bude schopnej převozu, ale... No, bylo to dobrý. To napsal Jacques Prévert. Je to taková malinká úvaha o lásce, že... Nám tam říká třeba vášnivá láska, šílená láska, láska s velkým L. A jen ji neoznačujme nálepkami. Jo, čím víc to slovo vyslovuju, tím míň mi říká. Je to tajemné, mlčenlivé slovo a v tom je jeho kouzlo, jeho půvab. A to asi myslím o herectví. Šel jsem na trh na ptáky a koupil ptáky. Pro tebe, má lásko. Šel jsem na trh na květiny a koupil květiny. Pro tebe, má lásko. Šel jsem na trh na železo a koupil řetězy. Těžké řetězy. Pro tebe, má lásko. A pak jsem šel na trh na otroky a hledal jsem tě, ale nenašel, má lásko.

0: Claude François s melodií, která s písničkou, která vlastně byla na začátku slavné My Way, má pouť, tak jak si vypůjčil Paul Anka tu melodii, ale ten původní příběh, skoro pravertovský text, jako obvykle, jako zázrakem, jako obvykle stávám z postele, ale nevzbudím tě, jako obvykle tě přikryju, jako obvykle pohladím tvé vlasy, jako obvykle. Jako zázrakem pan Claude François. A když jsme u toho letního vzpomínání, tak přidám ještě jedno, protože v červenci se vzpomínkou na Karla Zicha nemohu nikdy zapomenout, i když ten jeho odchod patří až k tomu 13. červenci, tedy příští týden v roce 2024 budeme vzpomínat.
1: No a když tu fantazii použijeme, kým bys chtěl být, kdyby to bylo jenom jako...
2: To jo, nevím, já hlavně čím bych chtěl být svojí ženou Růženkou Komárkovou, protože ta se rozhodně dostane do nebe, protože tam dělá za mě všechno a to je nejlepší průprava v botech se dostat do nebe.
1: Josef Vinklář, kým bych chtěl být?
3: Chtěl bych být malým klukem znovu, protože nic na světě nezažijem krásnějšího, než to, co jsme zažili do svých 9 nebo 10 let. A taky by to mělo tu výhodu, že bych se nemusel rozhodovat, co mám dělat a co nemám dělat. Vladimír Komárek třeba miluje přírodu, já jsem uměl chytat raky do studené ruky a pstruhy do studené ruky, ale ze všeho nejradši bych byl 10letým mladým klukem. Nevím, nejsem si úplně jist, jestli pro 8letýho, 10letýho kluka je ta doba nejlepší, jo? Ale on ten 10letý to tak nevnímá, takže prostě chtěl bych být znovu malým klukem.
4: Pánové, já vás nechci vás vystrašit, možná spíš uklidnit. Ta vaše touha po 10letém chlapci, vždyť ono mentálně se to za chvilku prostě tam vrátí, uzavře se to a budeme tam všichni.
5: Ještě do mladších, že
4: jo? No, jej.
1: Nestraš Pepička Vinkláře, on úplně zmlknul, protože to je to jeho největší přání, tak se s ním teď nějak...
6: Tak on se na to těší.
3: Ne, já to vím. To je právě proto, že já to vím, protože to stárnutí je v podstatě návrat do dětství.
5: Budem dvouletý bezubý
3: děti. S nevědomostí, s naivitou, všecko. No nemůžu říct, že se na to těším, ale furt si myslím, že ten kluk Trnka
4: měl pravdu. Pravdou je, že až to přijde, že si to člověk nevychutná.
3: No ne, stáří, to my teda... máme, to musím říct důležitou věc, s Oldřichem Daňkem, se kterým kamarádím strašný leta, tak jsme si říkali, ty poslouchej, jeho maminka totiž se koukala na televizi, tam byl monoskop a ona už si myslela, že to je televizní inscenace, jo. A on povídal, hele, slibme si, že opravdu, až budeme blbnout, takže to jeden druhý mu řekne. A on povídá, no počkej, ale budeme to vědět? Kdy ti mám říct, že už to stádium přišlo?
1: Karle, čím ty by si chtěl být?
7: Ne, já si tady cením krásný odpovědi na to téma, které se týkalo toho být 8-10letým klukem. Každý jsme o tom si zapřemýšleli. Zároveň při té otázce se mi vybavil ten krásný Verich, jestli to znáte, jak on povídal, že by se chtěl narodit někde jako 1879. Mm-hmm. Hrál by na housle, miloval by všechny ženy a v souboji potom o tu jednu, že by padl a kulka by ho zasáhla, byl konec a to už se psal rok 1914 a od té doby tam bez tak stojí za houby. Ale já jsem nějak zjistil, aniž bych byl vůbec se svým životem, Bůh ví jak spokojen, že každý život prožívá v každý epoše něco strašně zajímavého a my jsme toho prožili vlastně jako moc zajímavého. A já si vážím toho, co nejenom člověk sám osobně prožil, ale i to kolem. A já mám pocit, že jsem rád tím, čím jsem, i se všema chybama, protože za jiných okolností bych je určitě dělal v jiném životě taky.
8: Chtěli jste strom kapr svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla, na tři slovíčka, on vždycky se taky docela těšil, a dost si ze mě utahoval. Takže strom kapr svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr. plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: přijedeme někde dřív, než tam nahoře v té hospodě, ale třeba zase tady.
1: Odpadá.
2: Tohle přání se bohužel Karlu Zichovi nesplnilo, ale já už se dívám na vaše e-maily a jeden z nich je moc hezký, poetický, prázdninový. Lokálka se zvolna rozjíždí z venkovského nádraží, ze stažených okýnek se vyklánějí rozesmáté, opálené prázdninové tváře a mávají těm tetičkám, bratrancům a všem, kdo zůstali na peroně, dokud jim za první zatáčkou nezmizí. Tak to je můj obrázek léta a je mi trochu teskno, že dnešní a zítřejší děti už tohle asi nezažijí. A mě to okamžitě evokovalo básničku Jana Skácela Malá nádraží. Jsou krajiny, kde děti ještě vlakům mávají. A vždycky jsme malinko smutní na malých nádražích, kde nikdo nečeká. Najednou máme bílou duši z bezu, najednou je v nás příliš z člověka.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. V Teheránu začal smuteční průvod za duchovního vůdce Chameneího a bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Pěkné ráno. Podnikatelé by si měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
2: V minulosti už se tento typ podvodu nebo snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil, teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
4: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
2: V Teheránu začal smuteční průvod, který je součástí pohřbu iránského bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho rakev zahalená do iránské vlajky spolu s rakvemi jeho příbuzných se ulicemi hlavního iránského města přepraví na mezinárodní letiště Mehrabad. Tělo letecky přepraví do Iráku na další ceremonie, pak ho vrátí zpět do Iránu. Chameneího pohřbí ve městě Mašhad, kde se narodil. Duchovní vůdce zemřel při leteckém útoku z února, kdy Izrael a Spojené státy začaly válku proti Íránu. Na Vysočině se chystá první ptačí park. Ornitologové vybrali místo u obce Jihlávka nedaleko Třeště. Nová rezervace vznikne v údolí Hamerského potoka. Lokalita propojuje rašeliniště, podmáčené louky a mokřady.
5: Proměna místa na ptačí park má pomoct obnovit krajinu a napravit škody po intenzivním zemědělství. Voda v údolí zpomalí a tím se zvýší hladina podzemní vody. Podle ornitologů by se díky tomu mělo obnovit cenné rašeliniště. U Jihlávky se už teď vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Tereza Jemálková, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravě až 25, na horách 14, na Šumavě až 18 stupňů.
1: Doprava.
2: Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Strakonice. V Lochkovském tunelu na 13. kilometru stojí dodávka a blokuje pravý pruh. Další odstavené auto na Pražském okruhu je směrem na dálnici D1. Stojí za sjezdem na Ořech na 18. kilometru na Krajnici. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď má slovo opět Robert Tamchina.
7: 8:04 vám dnes v pondělí po ránu 6. července přeju moc hezké probuzení do nového svátečního dne.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Mám teď před sebou v ruce tabulku rodokmene Petra Kostky, stejně tak rodokmen rodiny Červíčku, respektive Hrušinských. Za malou chvíli, pokud se nám povede ranní telefonát s Janem Hrušinským, se mi to bude hodit. Ale ta tabulka vlastně patří mimo jiné také v souvislostech ke knize, kterou vydal Národní archiv České republiky na konci června. Jmenuje se Josef Kajetán Tyl v době neoabsolutismu a je to monografie, která přináší málo známý pohled na vlastně závěrečnou etapu Tylova života, ale i na počátky českých hereckých rodin. A proto ten rodokmen Petra Kostky, do kterého samozřejmě patří také průvodkyně blízkých setkání. No, vidíte to, jméno Kostková, Kostková, Kostková. A teď mi vypadlo jméno, dívám se rychle do rodokmenu a omlouvám se Tereze samozřejmě. Tereska Kostková, když to mám před sebou, Zorku Kostkovou, Antonína Procházku, Jiřího Kostku, Carmen Majerovou a další, tak jsem na Teresku zapomněl, tak se omlouvám. Ale zpátky k Petru Kostkovi, který byl hostem na představení té knížky a na svůj rodokmen a na to, jak vlastně on jako malý, když se ještě narodil na jedné štaci, vzpomíná na to, jak poznal ty kočovné herecké společnosti, tak o tom právě vyprávěl.
1: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo, to už já jako nevím. Oni neměli nábytek, ti herci neměli nábytek, já si pamatuju, a babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení, kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo a ty kostýmy nebo co měli, to bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a 3 madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem 3 noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za kulisa, za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička, a tam jsem spal 3 noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tam jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju.
2: Jak to nebylo
1: babička.
2: Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí?
1: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.
2: Jak byste vlastně příbuzný s Honzou Hrušinským? Vy máte někde v rodině?
1: To je, ano, no, tak to jsem se dozvěděl mnohem později, že od toho právě Hinka Muška, který byl velice čilý a měl asi 4 syny a 1 dceru, tak nějak, tak jo, tohle to je ten můj pradědeček, ten Josef. A jiný jeho syn zas měl taky nějaký děti a tím se to, a všecko to šlo k divadlu, takže to byli sami herci a tam nějaká se provdala za někoho zase od rodu Červíčků, a to byli Červíčkové, a to byli vlastně Hrušínští potom. Takže když jsem se potom setkal s panem Statínkem kluků, s Rudlou Hrušínským, tak jsme to zkoumali, jak jsme příbuzní. Takže i když my byli věkově od sebe trochu, tak jsme byli bratranci ze třetího kolena. To znamená, že ty naše babička, dědeček nebo kdo už byli bratranci ze Střenice nebo tak nějak. Takže ti kluci s mojí Tereskou jsou bratranci a sestřenice ze čtvrtého kolena a já jsem jejich strejda.

0: Snad se Janu Hrušinskému do Plany nad Lužnicí, do té chaty, kam takrát jezdíval jeho tatínek a kde se dával u řeky a kde přijímal návštěvy třeba Otomara Krejču z Národního divadla, když za ním přijel s nabídkou, aby Rudolf Hrušinský účinkoval v Divadle za branou. O tom všem si snad budeme povídat, pokud se dovoláme, ale my si můžeme tu atmosféru jednoho zajímavého léta s Jiřím Menclem, a vy asi víte, kam mířím, samozřejmě natáčení filmu Rozmarné léto podle předlohy Vladislava Vančury, právě nedaleko v Plané nad Lužnicí připomenout ve vzpomínkách Jiřího Mencla.
1: Rudolf bydl nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před šestou, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem osmé se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušinského. Kolem deváté se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem čtvrté pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché, i oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili. Opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

steals across the meadows of my heart. High up in the sky,

0: Tak teď už se povedlo naše spojení s Janem Hrušínským. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Stardust, který měl váš tatínek tak rád, alespoň jak na to vzpomínal Jiří Mencel. Povězte, když jsem tu mluvil o těch hereckých generacích, co to vlastně znamenalo nebo znamená pro vás, Honzo? Je to už jenom taková dávná vzpomínka, anebo je to takové nějaké jako naplněné poslání toho, že nic nekončí, ale všechno pokračuje?
1: Já jenom ještě se musím vrátit k Nadkin Koulovi a ke Stardustu. Vrátili jste mě trochu do dětství, protože to byla doba, kdy táta dostal tehdy pod vlivem Jiřího Mencla si pořídil takový páskový magnetofon Grundig a právě od Mencla dostal nahrávky Nadkin Koula. A vždycky, když jsme jeli na chatu, tak protože to bylo asi na 8 takových těch boostových baterek, jo, ten magnetofon, tak nám to hrálo v autě, ten Nat King Cole. Takže úplně mě to hodilo potom na břeh Lužnice.
0: A vy jste v té chalupě v Plané, nebo?
1: Poslouchali. Prosím?
0: Vy jste v chalupě v Plané?
1: Ne. Já tu chalupu nemám tam, ta patří bráchovi teď, ale jezdí tam tak sporadicky.
0: Jo. Tak já jsem si myslel, že voláme přímo tam a že to bude tak jako rámovat to prostředí.
1: Ne, ale hodně tehdy jsme si jako o podobných věcech tam povídali, nebo já jsem spíš poslouchal, když vyprávěl táta s Josefem Kemrem třeba, který tam měl chalupu nedaleko a vyprávěl třeba o divadelní společnosti mýho pradědečka a pradědečka, kde oba dva začínali a oba tam působili. A zajímavá věc, říkali mi, že třeba nikdy v životě u žádného profesionálního divadla později už třeba neviděli tak dobře zahraného Tyla nebo Mrštíky nebo tak jako tam u téhleté společnosti. Jo. Říkali, že to hráli vlastně lidé, kteří neměli žádné odborné vzdělání a vlastně ani valné vzdělání jaksi základní, jo, ale hráli se srdcem na dlani. A myslím, že tyhle hry se jinak ani hrát nedají.
0: Přesně tohle říkal na tom křtu té knihy Otylovi Petr Kostka, kdy on říkal, že vlastně ta dnešní generace už ani neumí pořádně na jevišti vyslovit Tylův jazyk a proto se to nedá hrát.
1: No, někdy je obtížný, když člověk sleduje některý herce, tak někdy je obtížný vůbec jako slyšet, co říkají.
0: Jasně, jo? Notabene, když se otočí na jevišti zády, vidíte.
1: No, ona tam je, jako jestli se dá někde v něčem mluvit o umění, tak si myslím, že umění je mluvit dobře česky, aniž by to znělo nepřirozeně, jo? Že musí to znít pravdivě, ale to základ toho řemesla je prostě, že i lidi v poslední řadě vás musí dobře slyšet a musí vám rozumět.
0: Vy si musíte jako dítě pamatovat přece ty slavné návštěvy. Já jsem tu připomínal třeba Otomara Krejču, který jel vašeho tatínka lákat do divadla Za branou na chalupu, ne?
1: To víte, že to mám v paměti. Tohle zrovna se odehrávalo v Plané a vím, že Otomar Krejča tam přijel už dopoledne. Nějak a vím, že jsme šli společně na oběd do hospody na Strkově, kam jsme chodívali, kde jsme měli takový štamgastský stůl na verandě. A Krejča tam velmi poutavě a barvitě, co já si vzpomínám, líčil vznik nového divadla, které připravoval tehdy. Pak byl takový jakoby filmový střih, seděli jsme u kávy, nebo respektive oni seděli u kávy, já jsem tam někde si pohrával někde v blízkosti a poslouchal jsem to, co si povídali a Krejča pokračoval v tom plamenném jaksi líčení a barvitým líčení vzniku nového divadla a najednou byl večer a dělal se ohýnek, takový, u kterého se sedělo a Krejča pořád mluvil o tom o divadle Za branou, jo. No a táta, který toho moc nenamluvil, tak mu pak ještě říká, tak jo, tak mi ještě zavolej a nějak se třeba domluvíme. Já nevím, pošli mi tu hru, já si ji přečtu.
0: Za celou dobu řekl jenom tuhle větu, za celý den, jo.
1: No, ono to asi bylo o něco víc, ale ne o mnoho, jo. On skutečně byl úsporný. Já on byl úsporný ve všem i v gestech a v životě byl úsporný, to je pravda, no.
0: Jak to máte s tím příbuzenstvím s Petrem Kostkou, protože on se tomu tak jako smál, že ten Hynek Mušek tam to někde začalo a mimochodem teda ta fyzická podoba toho Hynka Muška s Petrem je neuvěřitelná.
1: A vždycky, když se s Petrem potkáme někde, jeden čas hrál dokonce u nás v divadle na Jezerce v představení Já, François Villon, byl vynikající. Hmm. Opravdu, jako když vešel na jeviště, tak okamžitě to dostalo jinou váhu. Jo. Tak já mu tak jakoby z úvozovkách nebo z nadneseně říkám strýčku, jo. Hmm. A vždycky se tomu oba zasmějeme, ale myslím, že jsme nikdy nějak jaksi přehnaně to příbuzenství nezvýraznovali.
0: No, tam Antonín Mušek a Hynek Mušek jako bratři, tak tam to někde začíná. No,
1: někde se to protíná, naše rody.
0: Petrovi, jestli jste spolu někdy hrali na jevišti a on říkal, že si nepamatuje, tak to byl ten Villon. Nevím, jestli jste v něm hrál vy, nebo jste ho jenom režíroval.
1: Ne, já jsem v tom nehrál, já jsem dělal produkci. Jenom,
0: takhle.
1: Takže takhle.
0: No,
1: ale táta s ním hrál velmi
0: jasně.
1: V Národním divadle. A vím, že ho měl hrozně rád, jo. Vím, že třeba vzpomínal na představení Shakespeareova Mnoho povyku pro nic, kde táta hrál Benedika a Jana Hlaváčová hrála Beatrice tehdy. A v dialozích, které měl s Petrem Kostkou, takže vím, že o nich na ně často vzpomínal a že si na jaksi Kostky velmi vážil jako jevištního partnera.
0: Když jsme u Shakespeara, tak tím také můžeme skončit. Já jsem říkal Petrovi, a neobsadí vás třeba teďka do Hamleta, když chystá Honza Hrušinský, a on se tak usmál a říkal, jako Hamletova Otce ducha, to bych tam mohl tak hrát, říkal Petr Kostka.
1: Toho bude hrát můj brácha.
0: Aha, vidíte to. A jak teda bude váš Hamlet vypadat? Protože zase, řekněme si, přece jenom ta produkce vašeho divadla, člověka by asi, jak se říká, na první nenapadlo, že bude Hamlet, že patří, do divadla patří, ale na Jezerce bude Hamlet v té klasické podobě, nebo budete hledat nějaké nové cesty?
1: No, tak jako my se snažíme dělat moderní divadlo se vším všude, co k němu patří. Jo. A jak si já se nevyhýbám v začátku i jaksi textům obtížnějším. Mm. A Hamlet podle mého názoru je jedním z nejkrásnějších divadelních textů, jaké kdyby byly napsány, ale také jedním z nejobtížnějších a nejtěžších textů, které kdyby byly napsány. Jo. Já tu hru čtu tak, jakože se odehrává v zemi, kde jsou všichni lidé nuceni předstírat, že všechno, co se v té zemi děje, je normální. A ona to normální není. Jo. A tak v tom vidím jistou jaksi podobnost i s tím, co prožíváme dneska my. A řekl bych, že v tom je genialita Shakespeara, že ta hra byla aktuální vždycky. Jo? Že v každé době a všude, kde se hrála, si vždycky někdo v ní může najít nějaký odraz toho, co právě prožívají lidé v té které zemi.
0: A už můžete mluvit, kdo bude vaším Hamletem na Jezerce?
1: Ano, Hamleta bude hrát Martin Leták, který skutečně zazářil ve hře Red o malíři Rodkovi s Milanem Kňažkem. A Klaudia, tedy tu za hlavní zápornou, bude hrát David Matásek. Nela Boudová bude hrát Gertrudu. David Suchaří Papolonia. A jak už jsem říkal, tak můj brácha tam bude taky figurovat v roli Hamletova mrtvého otce nebo zavražděného krále.
0: To bude první podzimní premiéra na Jezerce?
1: 11. prosince bude premiéra. Takže ještě podzimní vlastně.
0: Dobře. Honzo, já vám moc děkuju, že jste si takhle po ránu udělal čas a děkuju za hezké vzpomínky a jsem rád, že jste doplnil to tatínkovo vyprávění. My už jsme před hodinou připomínali jeho úsměvné vyprávění o tom, kolik infarktů prožije poctivé herecké srdce. Tak jste to teď doplnil vzpomínkou na tatínka.
1: No, on říkal, že vždycky dal do svých rolí svoje celé srdce a proto ho měl tak opotřebované.
0: Děkuju moc a hezké léto a ať se Hamlet povede na podzim.
1: Mějte se krásně, hezké léto.
0: Naschledanou.

U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hrály muziku, co uši unaví z rádia.

0: Ještě jedna herecká vzpomínka mi zbyla do dnešního vysílání, totiž v červnu jsme si připomínali, jistě víte, nedožité devadesátiny Heleny Růžičkové a tu její větu z televizního seriálu Na tragický život jsem já pes. Vlak dětství a naděje jsem od ní slyšel v životě několikrát a nejenom v tom televizním seriálu. Opakovala mi ji pokaždé, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát a vždycky dodávala, neutápěj se v tom a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném obětí a víte, jak jsem si připadal? Rázem jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on hostoval v roli Chlestakova a Helena hrála hejtmanku. A tady je to vysvětlení, o čem mluvím. Moc rád na ty společné chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky, my mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně, jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek. Všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.

festivalu v Karlových Varech zahrát melodii z filmu Půlnoční kovboj, ale já jsem radši zvolil melodii, která doprovázela jeho slavný film Absolvent a ten také Dustin Hoffman jako připomenutí své velké herecké kariéry a vlastně startu herecké kariéry připomněl v Karlových Varech. Ale ještě jedna věc se mi tam spojuje právě s tím momentem, o kterém jsme tu dnes mluvili. Rozmarné léto, Jiří Mencl, ostře sledované vlaky, zkrátka konec 60. let. Nevím, jestli v Karlových Varech někde zaznělo třeba při projekci Absolventa, že Dustin Hoffman se jednou svěřil, že ten jeho výkon v tom filmu nebyl ničím inspirovaný, ale přiznal, že se během příprav na tu roli soustředil mimo jiné i na film Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky a na Václava Neckáře, na jeho roli a nechal se inspirovat jeho výkonem právě v té takové jisté civilní nejistotě a nevinném výrazu zmateného mladíka, který hledá své místo ve světě. To je Absolvent a možná za úspěchem Dustina Hoffmana, jeho stylem herectví před filmovou kamerou, možná střípkem stojí i naše ostře sledované vlaky.

Co nám ještě zbývá v dnešním ranním setkání, které má prodlouženo, jak já říkám, mezi 6. až 9. dnes? Ještě jeden pohled právě na to uliční umění, o kterém jsem tady už dnes jednou mluvil.

To je vám tak zajímavá a hezká věc, že si člověk na různých místech, nejenom v Praze, dělá poznámky nebo fotí odkazy. A já nevím, jestli je to jako vyjádření pocitu mladé generace těch, co to napíší třeba na zeď nebo nechají svůj vzkaz. Je to takový street art, ale na druhou stranu bych řekl, že v tom jsou i krásné pocity, jako třeba to, když jdete a čtete, v co teď doufáš? Doufám v neustálou lásku pro obyčejné věci. A nebo můj manžel a moji psi ukázali mi, že život se nedá naplánovat ani odkládat na lepší časy, protože lepší věci přijdou neplánovaně a jsou skryté v maličkostech. V každém společném ránu, ve společné snídani nebo vyhřívání se na sluníčku. Vidět v obyčejných věcech neobyčejnost, to je má současná cesta. Vidíte? Takovéhle vzkazy člověk třeba jenom mine a pak si uvědomí, že by se na to místo měl vrátit, anebo si je naopak vyfotí a podívá se na ně v mobilu nebo ve svém poznámkovém deníku, když mu není nejlíp. Vždycky si uchovej ve svém životě malý kus šílenství a tajemství. No není to krásný vzkaz pro další dny v životě?

0: Tak čas rozloučení na závěr dnešního našeho ranního setkání mezi 6. a 9. Ještě jeden pohled do e-mailu, když jsem tu po 6. hodině mluvil o své cestě od nás z Podskalí kolem botanické zahrady, tak jsem mluvil o hluku v uvozovkách papoušku, který se tam ozývá, jakoby vítali to dnešní ráno, nebo vlastně každé ráno s příchodem sluníčka. Tak mi posluchačka paní Jana Černá, která do botanické zahrady chodí už více jak 10 let dobrovolničit, napsala v uvozovkách: ten hluk je od našich kakadů. Papoušci obecně vítají sluníčko a tak se nejvíc ozývají při úsvitu, pokud k tomu ještě pršelo, je pro ně ideální čas. Kakaduové, to je zajímavé slovní spojení, kakaduové milují koupání v dešti. Nevím, jestli jste se na ně byl někdy podívat, ale vznešenější papoušky neznám, přiznává se paní Jana Černá. Tak tohle je takový neplánovaný vstup, zatímco ten poslední jsem si připravil z poznámek, které si nosím na každé ráno, protože tak mezi písničky se hodí připomenout třeba nějaký bonmot nebo citát, nějaký odkaz. A já jsem si dnes vlastně několikrát vzpomněl jednak na Ivana Krause, fejetonistu, taky na básníka Jacquesa Préverta. A oba dva mají v těch maličkostech krásné postřehy, tak třeba Ivan Kraus. Dejte si na mne pozor, znám se s různýma lidma, vyhrožoval člověk. Ideální politik, řekl vše, co musel a nic z toho neměl. Řekl vše, co mohl a nic víc z toho neměl. A Jacques Prévert, až se všichni navzájem povraždíme, počítače budou vyprávět o tom, tak jako lidé kdysi vyprávěli o bozích. A nebo děti mají všechno až na to, co jim odejmeme. I když tě štěstí zapomene, ty ho nikdy úplně nezapomeň. A nebo možná to nejznámější, byl jsem nešťastný jen tehdy, když ti, které jsem měl rád, nebyli tak šťastní jako já. No už jsme dnes samozřejmě ve svátečním Dobrém jitru několikrát zmínili odkaz mistra Jana Husa a jeho listy z Kostnice. Tak bych se jedním odkazem na dopis z Kostnice z odkazu mistra Jana Husa, to bylo Pražské univerzitě psáno 27. června roku 1415, chtěl za malou chvíli rozloučit a vám taky popřát krásné léto s tím, že se uslyšíme, kdy to bude, 9. srpna v neděli po ránu. Tak mi dovolte, abych vám popřál ve zdraví krásné léto, právě takové, jak si ho přejete vy. A to dnešní sváteční vysílání uzavřel symbolicky připomenutím toho, co Jan Hus vyznával a toužil po jednotě národa.
1: Univerzitě Pražské v Kostnici 27. června 1415. Ctění a v Kristu Ježíši nejmilejší mistři, bakaláři a studenti Univerzity Pražské. Napomínám vás pro samého nejlaskavějšího Ježíše, abyste se navzájem milovali, rozkoly vypleli, o čest Boží především usilovali, majíce mne na paměti, kterak jsem vždy usiloval uvésti prospěch univerzity ke cti Boží, kterak jsem se rmoutíval nad vašimi nesváry a výtržnostmi, kterak jsem přeslavný náš národ chtíval schromážditi v jedno. Jinak, nejmilejší v Kristu Ježíši, stůjte v poznané pravdě, která vítězí nad vším a sílu má až na věky. Modlete se za mne k Bohu a pozdravujte se navzájem ve svatém pokoji.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Oblíbený herec Alexej Piško slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší. Tandem.
2: Dobrý den z Tandemu, zdraví vás Jan Rosák, jsem rád, že vám mohu opět představit svého tandemového spolujezdce. Trošičku mě ovšem na tom, ne že by kalilo radost, ale malinko jsem na rozpacích, protože málo kdy, když stojí vedle mě můj host, tak já se na něj dívám z žabí perspektivy. A to se mi teď stalo s Lexou Piškem. Zdravím herce Alexeje Piška, ahoj.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Kolik ty měříš vlastně?
3: 195.
2: No, to je prosím tě skoro o 10 víc než já, to je opravdu není zdravý. Já jsem si někde přečetl, že si herecky vyzrál ve výraznou osobnost skeptického romantika. Jak se to u tebe projevuje?
3: Kdy to bylo?
2: Já nevím.
3: Skeptický romantik. Jeden můj kamarád, který je velmi úspěšný podnikatel, mi říká, že jsem takový hodný naivní blbeček, ale
2: tak aby jsi věděl, jak se to říká slušně. No. Skeptický romantik.
3: Skeptický romantik.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je herec Alexej Piško, který se narodil na severní Moravě. Ale já přesně nevím, prosím tě, kde je Alex.
2: Ostrava.
1: Přímo v Ostravě?
2: Přímo v Ostravě.
1: Ostravské porodnici nebo máš rodinu?
2: Ostravské porodnici a protože jsem se narodil v Ostravské porodnici, tak jsem žil od malička v takovém krásném komunistickém městě, které se jmenuje Havířov.
1: Jo, to je Havířov, je samozřejmě všichni, kdo jsme projeli severní Moravu, kde bylo vždycky nejvíc pořadatelů nejrůznějších akcí, takže jsme tam hodně často vystupovali, tak víme, že to je město, které vzniklo někdy v
2: 55.
1: let. Tak takovým tím způsobem, jak si říkalo se stalinská architektura, víš?
2: Přesně tak.
1: Ale já si myslím, že člověk v tom dětském věku to nevnímá.
2: Naprosto ne.
1: A cítí se samozřejmě dobře tam, kde ho, jak si rodiče, povili. A jaký tam bylo tvoje dětství, mi řekni?
2: No, já musím říct jednu věc, upřímně, a táta se na mě určitě nebude zlobit, když řeknu, že to je přesně ten typ člověka, který hodně uvěřil myšlence komunistické a budoval komunismus a tím pádem mě odkládali ke svým rodičům, čili mým prvorepublikovým babičkám. Čili jedna byla na Orlovsku a druhá byla na východním Slovensku v takové malebné vesničce, která se jmenuje Kojšov. A tam já jsem trávil vlastně, já pořád říkám, že jsem ve svém životě prožil feudalismus, komunismus a ranní kapitalismus České republiky.
1: A kde byl ten feudalismus?
2: Feudalismus byl na tom východním Slovensku, protože tam nebyla elektrika ještě vůbec. Připomenu ti to jinak, z této vesnice pochází Juraj Jakubisko.
1: Juraj Jakubisko
2: z té samé vesnice.
1: Tak mám takový pocit, když tady opravdu kdysi byl, že vyprávěl, že ano. To nebylo jednoduchý.
2: Ale. Takže, ale ta poetika, ta romantika v těch jeho filmech, to je přesně to prostředí. A to jsem prožíval v dětství. A hlavně jsem prožíval takový ty věci, ty zásady těch babiček. Čili mě ten komunismus fakt líznul nějak kilometr ode mě. Protože jakmile jsem začal chodit do školy, tak v tomhle komunistickém městě nás teda náborovali na takový sport, typicky americký, který přejmenovali na Košíkovou. Takže to je jedna absurdita za druhou v mém dětství, ale musím říct, že opravdu jsem si ho prožil strašně krásně.
1: Tak to jsi měl tedy opravdu hodně podobné dětství jako já, ovšem s tím, že jsi byl pořád asi o těch 10 cm vyšší než já, takže jsi to měl jednodušší. Já jsem taky hrál basket jako kluk, taky jsem byl jaksi draftován jedním učitelem a hráli jsme dokonce dorosteneckou ligu za Spartu, tedy já, ale...
2: No já za NHKG.
1: No, jenom, že my jsme se nepotkali.
2: Ty jsi trošku mladší.
1: Ne, ty jsi hodně mladší než já. Ty jsi na mě laskav, ale nevyšlo ti to. Jsi o 11 let mladší, když jsme se těžko asi mohli potkat, samozřejmě. No. Ale ten basket tě asi hodně naplňoval. Je.
2: Hrozně, protože to byl úžasný. To je úžasný sport, já si myslím, že mi to potvrdíš. Je to vtipný sport, rychlej sport, musíš mít v hlavě něco. Je to i tvrdý sport. Čili jako nás naplňoval v té době, kdy šly ty léta, takový ty telecí 14, 15, 16, tak můj táta říká, že pubertu u mě nezažil, protože my jsme každou sobotu neděli v podstatě hrali zápasy a 4 dny v týdnu trénovali. Jo.
1: Člověče, ale od basketu je opravdu jaksi k hraní divadla hodně daleko. Už tím spíš, že si asi těžko mohl jaksi navštěvovat, dejme tomu dva, když to řeknu teď v ozovkách, kroužky, jako basket a navštěvovat kroužek dramatický třeba, já nevím, na Gimplu nebo tak.
2: Tam to bylo spíš takový zapření se, protože žádný dramaťák já jsem nenavštěvoval, ale měl jsem výborného kamaráda, který se chtěl stát hercem za každou cenu. A jednou mě pozval k ním na nějaký kroužek, mě to chytlo a my jsme si tehdy řekli v tom Havířově gymnázium Jege Tajovského, že budeme dělat spolu zkoušky na Damu do Prahy. Na herectví. No. Já jsem jinak neměl žádný zkušenosti, trošku jsem recitoval. Že? No a Ivan nakonec teda skloznul k matematice, takže ty zkoušky nedělal, ale já už
1: vůbec
2: jsem
1: tam nešel.
2: Nešel tam vůbec a já už jsem byl takový zapříčený, říkal jsem si, tak když jsem si to jednou řekl, tak to udělám. No.
1: A udělal.
2: Na podruhé, ale udělal, no.

0: Tandem glosuje.
1: Glosovat tady bude Alexej Piško. Nevím, jestli jsi člověk, který je spíš naplněn jaksi touhou někoho chválit, anebo tě sem tam něco štve a nenecháváš si to pro sebe. Každopádně teď máš příležitost si to s tím dotyčným problémem.
2: Já nemám problémy. Teda takhle, problémy jsou každodenní, to znáš. Problémy jsou od toho, aby se řešily, pokud nejde o zdravotní problémy. A teda tak ty se taky řeší, já myslím, zdravotní problémy, které už jsou neřešitelný. Já jsem spíš naplněný touhou lidi chválit a z každého úspěchu mám docela radost. Jak jsi to říkal, ten romantik nějaký
1: zastavený, nebo co? Je skeptický romantik.
2: Skeptický ne, skeptický rozhodně ne. Já se snažím, ale je to někde vevnitř už, jo, protože takhle mě učili lidi se z těch věcí těšit. A když se podíváme na to, mi dáváš ty prostor, abych si tady vylil dušičku třeba negativně. To jsou každodenní problémy tohle z toho státu a lidi v tomhle státě. To znamená, přát nebo nepřát těm lidem úspěch. A já říkám přát, protože ono toho na tom světě, toho příjemného moc není. A já, když slyším nebo cítím nebo vidím, že někdo schválně někoho pomlouvá nebo klade klacky pod nohy, jenom protože je ten druhej trošku úspěšnější, tak mě to spíš trápí. Já se nenaštvu, nejdu a nebiju ty lidi nebo něco, ale říkám si, tak všichni máme v občanku a já nevidím důvod, proč potom člověkovi šlapat, protože je nějaký úspěšnější.
1: Myslíš, že ten problém je ryze český, a nebo že jak si to je člověku vlastní bez hranic Schengenu nebo čehokoliv?
2: Já si myslím, že to je člověku vlastní jako takovému. Je možný, že třeba ta česká kotlinka je na tom trošku specifičtější,
1: protože tady žijeme,
2: přesně, když se podíváme do historie, přežíváme různá období, že jo, za různých okolností, takže se umíme trošku přizpůsobit každé situaci.
1: Já myslím, že trošičku na tom má vinu jaksi to období toho komunismu nebo toho socialismu, kdy tady bylo všechno tak zgleichšaltované, že jsme měli všichni mít aspoň stejně. A teď najednou, když někdo začne jaksi vyčuhovat, tak mají ti ostatní pocit, kteří k tomu mají sklon, že to není v pořádku.
2: Tak, ale já se vždycky těším z takových těch jednoduchostí, protože právě protože jsem vyrůstal v tom kraji, kde se hodně ten komunismus projevoval, tak aspoň zaplať pámu, že jsem se dožil toho, že ve vší úctě nemá horník víc než doktor, což tam bylo úplně normální. Nebo učitel.
1: Nebudem si samozřejmě jaksi předstírat, že horník není těžká práce, je to strašlivě těžká práce, abych to v životě nemohl dělat, protože mám jednak klaustrofobii a jednak nemám zase sklony se předřít, že jo, jaksi fyzicky. Leda na tenisovém kurtě nebo pod basketbalovými koši. Ano. Ale myslím si, že jaksi všechna čest, ale máš pravdu, prostě doktor zase.
2: To nejde, to je trošku nenormální. Ne. Táta se mě snažil vždycky dostat, když jsem trošku zlobil do dolu. V životě mi tam nedostal. Ani se nakouknu do té šachty.
1: Tak ty máš podobný pocit, jaký Klaus.
2: No jistě, pobíjí. Jistě. No.
1: No a přitom propůjčuješ hlas Bruceovi Willisovi, který je doma všude.
2: Ale mě ten člověk hlavně mě baví, když jsi zabrusil na tohle téma. Mně se strašně líbí jeho styl herectví, protože on v té čtyřce, to už člověk opravdu kouká jako blázen, s tyrákem zničí stíhačku, jo? Ale přitom je tak milej u toho, že by to člověk jako i sežral šlupama. Jako.
1: Ano, umí ten nadhled, který si myslím, že přesně, i tobě je vlastně. Přesně. Tak víš co, tak k Bruceovi Willisovi se samozřejmě dneska určitě ještě s Lexou Piškem dostaneme.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když mi dneska Alexa Piško plní přání a já se ho ptám na nejrůznější záležitosti z jeho života, on mi rád odpovídá, tak jsme samozřejmě chtěli splnit i nějaké přání jemu. Takže tohle to bylo splněné přání Deep Purple a skladba Hush. Ne, že by si přál přímo tuhle skladbu, ale Deep Purple máš rád. Víš?
2: Tak to je přesně to období, které mě formovalo jako mladýho kluka.
1: Ano, ale teď, když dovolíš, se vrátíme k Alexovi Piškovi, který v podstatě absolvoval DAMU,
2: ano.
1: Kam jsi se dostal, jak říkáš, na druhý pokus. Absolvoval si DAMU a potom už ta cesta byla pravděpodobně poměrně dost narýsovaná. Ty jsi byl takovej ten typ prostě chlapáka, který určitě chyběl, jak jsi v tom váku, který, já nevím, opustil tehdy, kdo, Radek Brza Bohatý, ano. Ty jsi tam vplul do toho, čili takový chlapy byly samozřejmě v divadle potřeba. Takže po tobě určitě hmátli hned, co já vím. Národní Vinohrady, ne?
2: No, tak narýsujeme si to úplně přesně. Můj táta, jak byl takový tou komunistickou myšlenkou zasažen, tak pro mě naštěstí byl vyloučen ze strany.
1: A.
2: Takže můj příchod do angažma v Národním nebo v Praze do jisté doby byl vyloučen. A v té době na zaplať pámbu, že jsem dostal angínu, nebo co jel jsem na návštěvu do Havířova, kde jsem se chtěl vyléčit, sedl jsem do autobusu a šel jsem se podívat do státního divadla v Ostravě, jestli by tam náhodou neměli místo. A tehdy tam zkoušeli 13 zvůní očmita, Honza Kačer, za 5 minut jsem měl smlouvu podepsanou.
1: To tě rovnou takhle čapnul a
2: takhle mě
1: jo?
2: Takhle mě
1: a hned do toho představení si skočil?
2: To jsem potom do toho skočil, jsem teda jako přišel a zažil jsem tam 7 pravděpodobně úplně nejúžasnějších let u divadla, protože jsem v podstatě dostal každoročně 2 titulní role a Honza byl v nejlepších letech a byla tam obrovská parta. Takový to pod svícnem bývá největší tma, jo, protože teda jaksi jsme si tam dovolovali věci, které jinde nemohli hrát vůbec. Hoře z rozumu bylo zakázáno po celé republice, my jsme ho inscenovali. K tomu tam byla televize. K tomu jsme tam tehdy uváděli televizní kluby mladých a různý jiný věci, takže jsem zažil nádherný léta. Že samozřejmě těch 7 let znáš to, ten 7 let jsem u vás sloužil. A přišel rok 88 a říkal jsem si tak, jako všichni tvrdí, že bych mohl nějak třeba dál, tak jsem vzal Škodovku a odjel jsem do Prahy.
1: No, protože jsi byl v Ostravě už velikánská hvězda a už si, myslím, přesahoval svými rozměry trošičku ty ostravský poměry, tak to bylo docela logický. Asi, já si myslím, že takhle třeba Tomáš Tepfer, že ho přešel, ano, do Prahy, ano, a podobně. Že jo. Takže Národní po tobě.
2: Takže hrál. Hned potom jsem dostal prohostovačku a po půl roce angažoval.
1: No poslíš, ty seš tam 20 let.
2: No, já mám...
1: Na to koukám od 88. teď máme 2008.
2: Přesně tak, 14. února si mě pozval pan ředitel Národního divadla, dostal jsem plaketu.
1: Plaketu. Tak to je samozřejmě hezký, ale víš, co to znamená? To znamená, že už si v podstatě takový ten, jak se mu říká, Bart Národního divadla, no. Už tam patříš asi k těm služebně starší.
2: Asi jo, asi jo.
1: No, jenomže, tobě to nestačí. A to si myslím, že je docela hezký, že jsi taková neklidná duše, Lexo, protože ty, kromě toho, že v Národní divadle samozřejmě, jak si zahraješ pěkný role, tak si se rozhodl, jak si v divadelním oboru i zajímavým způsobem podnikat. A to tak, že děláš radost, jak si samozřejmě lidem tím pádem, protože 10 let si organizoval Shakespeareovské slavnosti na Hradě.
2: Ano.
1: Teď si se stal principálem divadla Palas, čili bývalého divadla Grossmana. Jak to stíháš, prosím tě? Hraješ taky v těchto těch?
2: Ne, já jsem v těch mých podnikatelských aktivitách nikdy si nepřidělil žádnou roli. Zdíky jsem vždycky
1: odmítal.
2: Mohl bych, protože mnozí režiséři, které jsme oslovili, tak samozřejmě začnou tím, že ti řeknou, no a chceš v tom představení hrát. Já řeknu, nechci v tom představení hrát. Takže já jsem saturován svým angažmá v Národním divadle jako občanským povoláním herec. A myslím si taky, ale to je můj názor osobní, třeba jsem takovej slaboch, ale když budu sedět na dvou židlích, tak si myslím, že tu jednu určitě nějakým způsobem...
1: Budeš šidit.
2: Budu šidit, že jo. Čili nenašel jsem ještě tu odvahu, abych hrál ve svém divadle. Tam záleží hlavně na tom, jak to stíhat. Záleží na lidech, jaký lidi, jestli máš štěstí na lidi kolem sebe, kteří ti to spolu organizují. A na tom Hradě jsme došli do takové dokonalosti, že jsem třeba přišel na nádvoří a řekl jsem třeba Milanovi Školníkovi nebo Verunce nebo Michalovi Rychlýmu, říkám, hele, já bych vám pomohl tady s těma židlema. A říkám, ne, prostě ty nezdržuj, nepřekážej.
1: Ano, tak to je dobře mít takový lidi.
2: Myslím si, že to je ten princip toho podnikání nebo komunikace. A teď v tom divadle Palas mám 4 lidi úplně úžasný, kteří mě prostě tvrdí, že jako nevím, Hanička Chýlová, když tam dlužím 50 korun, tak prostě chodí za mnou pořád, říká, dlužíš mi tady 50 korun.
1: No, tak to si můžeš gratulovat, že máš takový lidi.
2: To je asi ten princip, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že si Alexa Piško vybral z archivu Legrace Českého rozhlasu zrovna Slávka Šimka s Jiřím Grossmanem, to asi nebude jenom proto, že v současné době si šéfem divadla Palas, které bylo dřív divadlo Jiřího Grossmana, to asi nebude jenom takováhle nostalgie.
2: Určitě ne, protože v podstatě bardě našeho humoru, jako je Verejch a jiní, Horníček, tak ty jsem zažil jako dítě a stejně tak, jako mě formoval hard rock, tak v té době oni prostě v podstatě letěli. A pro mě byli takovou srdeční záležitostí, takže když jsme se tady bavili o tom, koho bych si vybral, tak jednoznačně jsem si ukázal na ně.
1: Srdeční záležitosti jsou proto srdeční, že většinou jaksi nevyvanou z toho srdce a zůstávají tam nadlouho, takže je to docela logické a uděláme radost nejenom tobě, ale určitě i většině našich posluchačů.
2: Samozřejmě.
3: Já jsem tady učitel, prodavačka, květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
4: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
3: Jejce, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
4: A dobře, dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalej, abych dostal čerstvý květinky.
3: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
4: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
3: Ty se nevohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
4: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit i nám. Není to jediný?
3: I nám?
4: Ano.
3: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupínky.
4: Ale mi to jedno.
3: Marcello, Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatiste, Bugatiste, Madonna mia, mia Chiquita, Marcello, Marcello, bambini mia, bambini mia, io sono naturalmente rinato, per la morte, bombardamote, bombardamote, lo so, Marcello, Marcello, Chiquita, Marcello, Marcello, Marcello, grazie, Bugatiste,
4: jste v jaký tým podobné. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
3: Je u vás stařenka. Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co mám jít.
4: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
3: Mamma mia. Mamma mia. Urazil moje tělo. Roko, Roko, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři jsem. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme? Kdo si mě teď vezme, Madonna?
4: Já ti snad někoho seženu, Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli, že? Co tady jde, Marcello?
5: Jak myslíš, Marcello, no, tak si beru skovej děti si, svoje.
3: Hej, Mária už roku nemusí chodit. Tak kde mám ten krámek?
4: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
5: No dobře, jsem na Karláku, no.
3: Pijalky, kytičky, pijalky. Zavírám, balím.
4: Co? Zavíráš.
3: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny. Na ulicích nejsou kšefty dneska.
4: Jednoho zákazníka bys moc ještě obsloužil.
3: O jednoho. No. Ale tak vybírej rychle. Tuhle si vem.
4: To mám nejradši. Mezi náma. Neměla byste nějaký slušný věnec? Na co mě nezáleží. Mám tu holku rád?
3: Jste vám jednou říkala, že věnec není vhodnej dárek pro dámu. A neopírejte se mi o kaktus. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý
4: kytka. Tuhle by se vzal, tuhle.
3: Tuhle?
4: No,
3: teď to je volámaná kytka, to je přímo šeredná.
4: Ona Karla taky není z nejpůvabnější.
3: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
4: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
3: Tvrdší? Proč?
4: No, kdybych s nima náhodou upadl, abych se nepoškodil.
3: Proč byste padal?
4: No, oni na mě u Karoličky někdy pouštějí psa.
3: Kdy někdy?
4: No někdy, vždycky, když přijdu.
3: Tak tvrdší kytky nevedu.
4: Ani pod pultíkem?
3: Ani nad pultíkem.
4: A co takhle malej věneček?
3: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
4: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
3: Proč malej a pevnej?
4: No, aby se dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
3: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
4: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
3: Aha, tak já zavírám a malej. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca de Romu.
6: Na okně seděla kočka.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Šimek s Grossmanem trénovali, jak kupovat květiny. Mimochodem, chtěl by si někomu třeba ještě se zpětnou platností tu kytičku od Šimka a Grossmana dát k narozeninám?
2: No určitě, tak to je jednoznačný. V únoru má narozeniny Stejda Jindra, tak já myslím, že tahle ta kytička hodně potěší.
1: No tak vidíš, to určitě má taky rád, nebo dělá rád Šimka 100%. Grossmanem. No a ty máš rád Stejdu Jindru. To je zajímavý, že člověk mívá k některým strýcům velice blízký vztah, i když třeba s nimi v dětství nežil. Já třeba mám takovýho Stejdu, kterýho jsem v podstatě jsem k němu našel vztah až později.
2: No, tady je to trošku jiný případ, naopak. Já jsem se Stejdou Jindrou byl dost provázaný už od dětství, protože Jindřich maluje a on mě učil malovat.
1: No, ty jsi taky dneska takový jako poměrně dost známý malíř mezi herci. Zúčastňuje se těch výstav třeba takových těch hereckých?
2: Ne, herci malují, to ne. Na to jsem nedostal odvahu, já jsem tak nějak logicky skončil s tímhle s tím jako koketováním s malířstvím někdy v 18 letech, protože jsem se zase...
1: Ty už jsi přestal malovat?
2: No, tak nemaluju teď moc.
1: Jo.
2: Ne. Ale v té době jako v dětství a v podstatě mě provází Jindra se svou ženou celý život, protože má ke kouštu daleko blíž než všichni ostatní v naší rodině, takže je to takový logický, že máme k sobě takový docela hezký vztah.
1: Tak k malování se možná ještě na takzvaná stará kolena vrátíš.
2: No.
1: Ano, jistě.
2: No.
1: Podívej se, pořád to máš tady ještě jaksi rezervu a když už opravdu vůbec nic tě nebude jinýho bavit, tak může se vrátit k malování. Ale tebe naštěstí baví pořád ještě hraní. V současné době hraješ v televizním seriálu v Ordinaci Růžový zahradě, ale ku podivu žádnýho doktora tam nehraješ, víš?
2: No je to, já tomu říkám, že to je role za odměnu.
1: Jak to?
2: Já nevím za jakou odměnu, ale prostě nesedím tam jako ty hlavní představitelé celý den a od 7 do 7 netočím. Mám to tak rozhozený, dejme tomu 4-5 natáčecích dnů do měsíce a je to taková postavička, kterou nevíš, kam máš zařadit. Jako jo. Je takový jako docela sympatický, si myslím.
1: Je barmana nebo něco.
2: Je to barman, je to takový podnikatelský klouček, který naletí mladý holce, který se zamiluje. No prostě jsou to takový. Ale ten fenomén těch seriálů naprosto úžasný, protože jsem poprvé vystřelil na tu obrazovku po dlouhý době, tak jsem šel platit benzín třeba, jo, a ten pumpař mi říká, dáte mi 1850 Kč, na tu dceru zabijte. A já říkám, ale já žádnou dceru nemám, než mi to vlastně došlo.
1: Jo. Čili... Ano, lidi si hodně personifikují a samozřejmě je to takový jako lidový humor, jo.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Jedna za druhou.

Tahle ta písnička nám teď udělala několik služeb najednou. Jednak je to hezká písnička, samozřejmě, to je objektivní pravda, myslím. Za druhé bych řekl, že nám přímo navodila to další téma, Troubled Water, že to jsou takové ty, jak bych to řekl, no, rozbouřené vody, čili chvíle, když se dostaneš do rozbouřené vody, nejsou závidění hodné, postaví se přes ně most, čili ti někdo pomůže. Navíc, jak si v případě Lexi Piška, ještě docela symptomatické to, že on v podstatě, i když to nerad dělá, ale sedí na několika židlích. Hraje v Národním divadle, pořádá nejrůznější, teď už tedy sice ne ty Shakespeareovské slavnosti přímo, ale pořádal si a navíc si teď principálem divadla Palace, kde sice nehraješ, ale přece jenom je to sezení na několika židlích. V takových chvílích se může stát, že na něco člověk zapomene a dostane se opravdu do maléru. Jinými slovy, teď jsem se tak nějak dostal trošičku složitě k tomu, stalo se ti někdy, že si něco, ač

0: nerad prošvihnul a stékal ti ten studený pot mezi lopatkami?
1: Jo. Jo, když se mě namlouvali jako hlas České televize a čekali na mě všichni někde v kanceláři a zavolali mi 10 minut potom, když jsem tam měl být, kde jsem.
0: Cože jsi tam měl být?
1: No, měl jsem být na takovém pohovoru, na letitou spolupráci.
0: A
1: já jsem seděl spokojeně doma a oni se mě ptali, proč už tam 4 hodiny nejsem. Ale to jsou takový, jako to se člověk celkem jako vykroutí a nejsou z toho následky, ale já vím, kam míříš. Svým způsobem to jsou ta prošvihnutá představení. A nechci si nic přivolat, do této chvíle se mi to nestalo. I když jsou tady samozřejmě takový ty zásadní věci, kdy jsem třeba řekl odpoledne svýmu partnerovi nebo někomu od nás, tak já jdu domů a on říká, proč domů, když za hodinu jdeš na jeviště, kam, na jaký jeviště, kde hrajeme sluhu, kam, když já to nemám napsaný. Jo, takže to jsem vždycky strašnou kliku.
0: To je klika, že to jsou, to máš jsou, vedle toho člověka,
1: který... To jsou děsný kliky. A ještě v době, kdy jako to nebylo tak jako medializovaný, že třeba policajti jsou dneska docela příjemný, fakt příjemný, tak mě vytáhli dvakrát ze šlamastek, kdy jsem opravdu málem to představení prošvih, protože řeknu jenom jednu historku rychle. Jel jsem z Chomutova, volal jsem na handsfree kluku, my si nepůjdeme na kulečník večer, protože jsem měl volno, že jo. A ve tři čtvrtě na 7, kdy se začíná představení, volá inspicient toho představení. A já tak z legrace jsem mu do toho telefonu vynadal a mě neštve, že mi volá takhle, že mě vyděsil, že něco prošvihávám. A on říká, ne, to je v pohodě. Oni už to ti kluci umějí, aby člověk nezešílal. A říká, kde jste teď? A říkám, tak asi 10 minut od Ruzině. No za 4 hodiny začíná sluha. A to si děláte srandu. No nedělám, já už to teď asi nějak nezaretušuju. Tak jsem se rychle spotil, zase jsem se rychle uklidnil, prosvištěl jsem chodkovým sadům a tam jsem viděl policajty. A říkám, kluci, já mám strašný průšvih. A oni opravdu ten maják zapli a dotáhli mě během 5 minut do tomu Národnímu divadlu. A bohužel ale zastavili vpředu, já jsem byl zezadu. Takže když jsem jim chtěl přes tu tísňovku poděkovat, tak už se prostřídali a už tam nebyli. Takže takovýhle...
0: Tím to jim můžeš ještě dodatečně...
1: Dodatečně těm chlapcům děkuji.
0: Kolik je to let?
1: Kolik? 8 let.
0: No, tak to už tam možná taky nebudou oni kluci.
2: Tady je Pohoda. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Určitě i vás, milí posluchači, teď zajímá, jaká je současná aktivita největší Alexeje Piška, co ho čeká v nejbližších týdnech, měsících, v podstatě tenhle ten rok, který začal, který nám v podstatě uplynul teprve 2 měsíce z něho. Co tě teď čeká, jak si pracovně i soukromně, Alexu?
2: Já doufám, že soukromně nic se nebude měnit, že to všechno naprosto v pohodě. Pracovně. Nová premiéra v divadle Palas koncem dubna.
1: Co to bude?
2: S Káčou Brožovou. Jmenuje se to Dohazovač, Aleš Procházka. Evelina Steinmarová u nás bude hrát.
1: Ano. To je v podstatě divadlo, kde jaksi nemá stálý soubor.
2: Nemá stálý soubor.
1: To znamená, můžeš spolupracovat s kýmkoliv.
2: A jestli můžu, tak jestli posluchači, jestli je to zaujalo, tak bych si tady přihrál trošku polivčičku www.divadlopalace.cz Divadlo Palace dohromady. Aha. Tam se můžete nakouknout. Zaměstnáváme kolem 60 herců. Takže to je jedna aktivita, která mě čeká. Pak máme premiéru v Národním divadle Dona Juana v režii Honzy Nebeskýho. Tam hraju.
1: Koho?
2: Tam hraju jednoho z bratrů, kteří po něm jdou.
1: Ano.
2: Kteří po něm jdou. A potom jsem strašně rád, že v tuto chvíli probíhá ještě týden velice zvláštní výstava právě divadla Palas v jednom prostoru na Pankráci, v jednom obchodním domě. Velkoplošný, obrovský, nádherný fotografie slovenského fotografa Vladimíra Jurkoviče, který nafotil naše herce ve skupinových portrétech v civilu. A celý měsíc tam probíhá tato výstava a za to jsem také strašně rád. A tak dále. Prostě je to moc.
1: Je toho moc, ale já ti přece samozřejmě přeju, aby si to všechno zvládal v pohodě, aby si přesto, že sedíš na několika židlích, tak si na nich seděl pevně, pokud možno, aby se žádná nevyklala, aby si už nikdy nemusel poprosit policajty, aby tě protahovali od někud z Ruzině až k Národnímu divadlu, protože za to leknutí to nestojí a to by tě připravilo o několik let tvýho, doufám, spokojeného života. Tak to byl Lexa Piško dneska na tandemu a já pevně věřím, že ne naposledy, protože to bylo s tebou dneska velmi příjemné. Díky.
2: Já taky děkuji za pozvání, bylo to hodně příjemný.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Je tu čas pro další díl z cyklu Životopisy. Tentokrát bude patřit osudům slavného českého kapelníka a skladatele Františka Kmocha. Přiblíží vám je herci Josef Sommer, Ivan Řezáč a Anna Suchánková.

0: Dále.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Jdu se s dovolením představit. Eva Čechová.
0: Těší mě, Václav Král. Co pro vás můžu udělat?
1: Měla bych dnes u vás v Národních listech nastoupit jako elévka a posílají mě za vámi. Pan šéfredaktor říkal, že budete psát nějaký seriál pro víkendovou přílohu a že bych viděla, jak takový seriál vzniká. A přitom vám pomůžu, jestli chcete. Už mám nějaké zkušenosti. Vyšly mi 2 články v časopisu pro ženy a spolupracovala jsem na vydání kulinářského kalendáře. A dokonce jsem...
0: Slečno...
1: Čechová, ale můžete mi říkat Evo.
0: Tak tedy, milá Evo, nechystám se psát nějaký seriál, ale seriál o významném kapelníkovi a skladateli Františku Kmochovi, jak vám určitě pan šéfredaktor řekl. Vypracovala jste si už rešerše?
1: Rešerše?
0: No, tak to nás čeká zajímavá spolupráce. Nedá se nic dělat, musíme vyrazit.
1: A kam jdeme?
0: Jedeme, slečno Evo. Jedeme vlakem do Kolína. Na Kutnohorské třídě v domě s číslem popisným 50 nás očekává pan Kmoch.

0: jen račte dál, prosím, a posaďte se.
1: Děkujeme. Pane Kmochu, chtěl jsem vám říct, že ten včerejší koncert v Praze byl naprosto úžasný.
0: Opravdu? Tak to mě těší, díky.
1: Hlavně ty nové skladby, které jste s kapelou zahráli, no skvěle.
2: Opravdu, pane redaktore, že jste o tom dneska v Národních listech nic nepsali?
1: Milá Evo, určitě to najdete v některé příští kulturní příloze. Mistře, my jsme ale přišli především proto, aby jsme si poslechli vás, vaše vyprávění. To naše čtenáře zajímá. Když dovolíte, začal bych vaším dětstvím, nebo přesněji rodiči. Váš otec Jakub Kmoch byl, myslím, dobrý muzikant.
0: No, můj táta, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl skvělý muzikant. 24 let hrál v mojí kapele. Tatínek přišel na svět jako syn chudého sedláka. Ale byl hodně chytrý a vynalézavý, rychle se učil a tak za svůj život prošel lecjaké profese a všechny měl rád. Ovšem jeho největší láskou byl klarinet. Hrával na něj v kostele, na tancovačkách a pochopitelně i doma.
2: Aha, a tehdy vás napadlo, že chcete být muzikantem?
1: No tak Evo, nepředbíhejte.
2: Promiňte, mistře, jak se váš otec seznámil se svojí budoucí ženou, tedy s vaší maminkou?
0: Právě díky muzice. Moje maminka pocházela ze Zásmuk u Kolína. A když tam táta hrál na tancovačce, hned si ji všiml. Byla veselá, energická, chytrá a vtipná. To všechno mu určitě imponovalo a proto jí na zábavách věnoval každou chvilku, kdy nemusel hrát. A tak se poznali. Potom se vzali a žili spolu v Zásmukách.
1: Skutečně to bylo tak přímočaré.
0: No.
1: Jistě prominete, ale pokud jsem dobře informován, vy jste se měl narodit ještě před sňatkem vašich rodičů.
0: No, totiž, ale tak dobrá. Dnes už to snad můžu říct. Moji rodiče žili v Zásmukách dlouho, takzvaně na psí knížku. Na svatbu tehdy totiž neměli. Víte, když si můj chudý táta chtěl vzít maminku, tenkrát děvče ze zámožné rodiny, narazil na její rodiče. Zvlášť pan táta Baláček si nepřál nemajetného zetě, který navíc hraje po hospodách. Ale tvrdohlavá Kateřina se svého milého nevzdala. A její tvrdohlavý otec taky trval na svém. Nakonec Baláčkovi svou dceru, tedy moji budoucí maminku, vydědili.
2: No to ale byli furianti. České palice dubové vydědit vlastní dceru.
1: Pochopte, Evo, že prarodiče pana Kmocha uvažovali prakticky. Dobře věděli, že muzikou ještě nikdo nezbohatnul.
0: Oni opravdu tátovi nevěřili, že zvládne uživit ženu a jednou i děti. Díky bohu čas ukázal, že se mýlili.
1: Jak jsem si zjistil, Jakub Kmoch a Kateřina Baláčková se vzali až po několika letech partnerského života.
0: Ano.
1: Měli spolu celkem 5 dětí, 5 synů a vy jste přišel na svět jako první.
0: Ano, ano. A pokud k tomu ještě, pane redaktore, připíšete, že všech 5 kluků mělo šťastné dětství, budu vám vděčný. Vzdáte tím hold mým rodičům, kteří pro nás i v těžkých podmínkách vytvořili krásný domov. Tatínek co chvíli popadl klarinet a spustil veselou muziku. A maminka zpívala písničky. Každý den při práci a večer nám dětem před spaním.

0: Pokud vím, mistře, nejen rodiče vás ovlivnili ve vztahu k muzice, ale i váš kantor, pan řídící ve škole v Zásmukách. Povězte, co všechno vás naučil.
1: Jako učitel hrál pan řídící pochopitelně na housle. Ovšem, on nehrál jako kdejaký kantor. Václav Plaček byl excelentní houslista, muzikant od pána Boha. Takže mě učil na housle. Tehdy jsem si řekl, že jednou musím hrát tak dobře jako on. A ještě mě naučil dvě zásady, které považoval za nejdůležitější. Rytmus a melodie. Rytmus a melodie, tím se řídím stále. Myslím, že jsem vám právě prozradil kus tajemství svého úspěchu, že?
0: Své předsevzetí ohledně houslí jste bral skutečně vážně. Viděl jsem vaše vysvědčení z reálné školy v Kolíně a ve hře na housle jste si vedl skvěle. Potom jste ale studoval učitelský ústav v Praze.
1: Ano, ano.
0: Měl jste přeci rád muziku. Tak proč jste se nezapsal na nějaký hudební obor?
1: No, velkou výhodou učitelského ústavu bylo to, že studium trvalo jenom jeden rok. Víc jak rok by moji rodiče nemohli zaplatit, šlo v podstatě o kompromis. Praktické řešení a zároveň naplnění mojí touhy po hudbě. Maminka měla radost, že si zajistím dobré povolání, a já byl spokojený, protože jsem měl předměty jako hra na housle, nauka o harmonii nebo varhanictví. Takže jsem sice nestudoval vyloženě hudební obor, přesto jsem se dál v hudbě vzdělával.
0: Učitelský ústav v Praze jste absolvoval podle plánu. V červenci 1869.
1: Ano, ano.
2: Takže jste, mistře, už ve svých 21 stál za katedrou?
1: Přesně tak. Suchdol u Kolína, Červené pečky, Solopisky, to jsou místa, kde jsem pak učil.
0: V Suchdole u Kolína jste pobyl jen jeden rok. A proto by mě docela zajímalo, jak tenkrát...
2: Omlouvám se, že vás musím přerušit, ale já už bych teď další téma neotevírala. Za 10 minut nám totiž, pane redaktore, jede vlak a myslím, že je to dnes poslední ve směru na Prahu.
0: Tak v tom případě tu vaši učitelskou dráhu necháme na zítra, když dovolíte.
1: No, prosím.
2: Mějte se tu dobře, mistře. A nashledanou.
1: S pánem Bohem a šťastnou cestu.
0: S Bohem, mistře.
2: Pojďte, pane redaktore. Nerada naskakuji do rozjetého vlaku.

0: Tak, Evo, než zaklepeme, připomínám. Radši nechte vést rozhovor mně, jenom v případě, že si budete jistá, že vaše otázka je opravdu hodně zajímavá nebo důležitá, pak se teprve zeptejte, ano?
1: Budu se snažit, pane redaktore.
0: Co to máte?
1: Tohle? To je můj studijní materiál k seriálu o Františku Kmochovi.
0: Ale neříkejte...
1: Poznámky o Kmochově kapele, které jsem si zapsala v archivu Kolínského Sokola, a nějaké články o tvorbě pana Kmocha.
0: Vážně? Musím přiznat, že jste mě překvapila. Vyslovuji vám malou pochvalu.
1: Proč jen malou?
0: Jsem totiž názoru, že bychom elévy neměli moc chválit. Aby nám nespichli, víte?
1: Samozřejmě. Divila bych se, kdyby to bylo jinak.
0: Co prosím?
1: Říkám, že bychom už měli zaklepat. Pan Kmoch nás čeká.
0: Ano, to máte pravdu.

0: pane kapelníku, včera jsme mluvili o tom, jak jste v Praze studoval učitelský ústav.
1: Ano.
0: Rád bych ve vašem životopisu teď pokročil dál a otevřel kapitolu, kterou si můžeme pracovně nazvat Kmoch učitel.
2: Přímo celou kapitolu. A víte, že pan Kmoch ve skutečnosti učil jenom 4 roky?
1: Máte pravdu, slečno, ale během těch 4 let jsem se stal kapelníkem a také skladatelem sokolské kapely.
2: Promiňte, to jsem si neuvědomila.
0: Jako kantor jste začal v 21 letech v Suchdole u Kolína. Strávil jste tam jeden jediný školní rok.
1: Ano.
0: Byl to podle vás rok úspěšný?
1: No tak to by spíš měli posoudit moji bývalí žáci a také pan řídící Novotný, který měl mě, učitelského kandidáta, na starosti. No víte, že největší potěšení mi přinášely hodiny hudební nauky a zpěvu, ale myslím, že i děti to ohromně bavilo, když mohli zpívat svoje oblíbené písničky. Přál jsem si, aby i psaní, čtení, pravopis, matematika, pokud možno, žáky těšili a ne děsili. Myslím, že jsem je za ten rok naučil, co jsem měl, a že je to příliš nebolelo. Snad na mě vzpomínají v dobrém.
0: No, řídící učitel v Suchdole vám na konci školního roku napsal osvědčení, ze kterého vyplývá, že jste byl u dětí i jejich rodičů hodně oblíbený.
1: No,
0: a zvlášť zdůraznil, jak dobře hrajete na housle.
2: Potom vás ale úřady přeložili do obecné školy v Červených Pečkách. Tam jste učil 2 roky?
1: Přesně tak. Pečky jsou skvělé městečko. Hned jsem si je zamiloval.
2: A čím vás tak okouzlili?
1: Především svou polohou. Z Peček je totiž, co by kamenem dohodil do Kolína.

0: Sám jsem totiž požádal o přeložení do Červených peček, protože jsem v Kolíně hrál každou chvíli s kapelami na zábavách a že těch tancovaček bylo požehnaně. To jsem byl ve svém živlu. Začal jsem i skládat pro jednu vesnickou kapelu a právě v Pečkách mě potkal majitel tamního panství baron Theodor Karel Hrubý z Jelení. Velký vlastenec a mecenáš umění, obzvlášť hudebního.
1: To je asi velké štěstí pro začínajícího muzikanta a skladatele potkat takovou štědrou, spřízněnou duši.
0: Ano, ano.
1: Nemám pravdu.
0: Ohromné štěstí. Baronovi se zalíbilo moje hraní na housle a tak mě často zval na zámek. Vystupoval jsem pro něj a pro jeho přátele a pak jsem mu zahrál i svoje vlastní skladby. Právě tehdy se stal mým velkým příznivcem. Pomáhal mi svými penězi a jako vlivný člověk i přímluvami. Upřímně řečeno, bylo toho zapotřebí.
1: A proč se za vás pan baron přimlouval?
0: No, určitě to víte, ale chcete to slyšet ode mě. Tak dobře. S kapelami jsem prostě hrál čím dál víc. Na tanečních zábavách téměř denně. A kvůli tomu jsem jako učitel začal mít problémy. Po probdělých nocích jsem několikrát přišel do školy pozdě. Hraní mě natolik pohltilo, že pozdních příchodů přibývalo. Přibývalo i domluv od řídícího učitele a pak i napomenutí od úřadu.
2: A tak baron Hrubý jsem tam nějaký váš prohřešek vyžehlil.
0: No, jste milá slečno. Jeho žehlení, jak říkáte, nebylo nutné jen sem tam, ale poměrně často. Místo, abych omezil muzicírování, hrál jsem víc a víc.
2: Aha.
0: V jednom tanečním orchestru za mnou zakrátko přišel starý kapelník s nabídkou, abych převzal jeho taktovku. Uznejte, to se přeci nedá odmítnout. A kdo ví, co obnáší práce kapelníka, pochopí, proč jsem poněkud zanedbával svoji práci ve škole.
1: A jak jste si vlastně našel cestu do Sokolské jednoty v Kolíně?
0: No, často jsem hrál na akcích Sokola. A bratry z Kolínské jednoty jednou napadlo, že by mohli mít vlastní kapelu. Věděli, že jsem vlastenec a kolínský patriot, takže mě ani nemuseli dlouho přemlouvat. Pustil jsem se do toho. Našel jsem zdatné muzikanty a zkoušky mohly začít.
2: Prý jste už za pár měsíců měli první větší koncert. Podle kolínského zpravodaje to bylo v květnu roku 1872.
0: Ano.
1: Ve stejném roce jste byl ale jako učitel z moci úřední přeložen do vesnice Solopiska.
0: Ano, ano. Mám takový dojem, že to tehdy zařídil baron Hrubý, aby mi pomohl. Stal jsem se dokonce ředitelem, jenže v Solopiskách jsem si nepobyl moc dlouho. V roce 1873 mě totiž propustili.
1: Říká se, že hlavní příčinou bylo vaše angažmá v Sokole, vaše podpora vlasteneckých myšlenek. To prý vadilo hlavně okresnímu hejtmanovi Brechlerovi, svědomitému služebníku císaře pána. A tak se vám postaral o výpověď.
2: To je ale ubohost.
1: Na druhou stranu, Evo, pan Kmoch sám připravil hejtmanovi dobrý argument.
0: No, to máte pravdu. Ty ranní příchody do školy se mi skutečně nepodařilo zlepšit. Moje učitelská kariéra skončila po 4 letech. Díky bohu, v jistém smyslu mi to pomohlo.
2: Opravdu?
0: Měl jsem sice svou kantorskou práci rád, ale víc mě to táhlo k muzice. Přál jsem si dobře zvládat školu i kapelu. Obě práce na plný úvazek, ale jak víte, moc se mi to nedařilo. Téměř denně jsem musel dojíždět do Kolína. No, na dvou židlích se sedět nedá. Osud, politika, souhra okolností rozhodli. A bylo to dobře. Pro mě i pro kapelu.
2: Nechci být patetická, ale vzpomenete si občas na svoje žáky.
0: Ale slečno, vidíte tu hadrovou panenku na polici? Tak tu jsem dostal od jedné žačky na své poslední škole v Solopiskách. Když jsme se loučili, dala mi ji na památku. Určitě vám bude jméno toho děvčete povědomé. Jmenovala se Andulka Šafářová.

0: Evo, když jste tolik bádala v archivu Sokola, povězte, jak se dál vyvíjela hudební kariéra pana Kmocha.
1: Mistr ze všeho nejdřív vybudoval dobrý dechový orchestr a v závěru roku 1873 se na základě žádosti kolínského Sokola stal městským kapelníkem. Se svými muzikanty se brzy proslavil i za hranicemi Kolína. Tak například...
0: Počkejte raději. Dobře jste si všechno nastudovala. Ale řekl bych, že bude lepší, když se do té minulosti vydáme zase s panem Kmochem a poslechneme si jeho vyprávění.
1: No, myslím, pane redaktore, že máte pravdu.
0: Mistře, mohli bychom zase zítra s kolegyní přijít?
1: S kolegyní?
2: Ale přijďte určitě, přijďte. Těším se na vás.

0: A včera jsem opět s Evou navštívil mistra Kmocha. Pokračovali jsme v psaní životopisného seriálu. Nutno dodat, že Eva se svědomitě připravila a kladla výtečné otázky. Tak, a už jenom datum. 20. dubna 1910. Vstupte.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Evo. Tak můžeme vyrazit?
1: Určitě. Mimochodem, pročítala jsem večer svoje poznámky z archívu Kolínského Sokola a objevila jsem jednu zajímavou věc.
0: Ano, tak jsem s ní.
1: Sokolská jednota se hned na začátku spolupráce s panem Kmochem zavázala kapelníka honorovat. A tak ročně dostával 100 zlatých, později 150. Od roku 1873 platilo šéfa sokolské kapely město a opět dostával 150 zlatých. To je upřímně řečeno dost málo. Zjistila jsem si, že kapelníci v té době běžně brali mnohem víc. A přitom tenhle roční honorář dostával František Kmoch až do roku 1900. Mimochodem, byl ženatý a měl početnou rodinu. Jak s takovým příjmem mohl otec pěti dětí vyjít?
0: To vůbec není špatná otázka. Zeptejte se ho.
1: Zeptám. Je, ukažte. Vy si píšete deník. Smím se podívat?
0: Ne, zvědavost je sice pro novináře velmi užitečná vlastnost, ale všechno má svou míru.
1: No, ale četbou vašeho deníku bych se vzdělávala. Určitě i v osobních záznamech používáte vybroušený styl.
0: No, to máte pravdu.
1: Takže se můžu podívat?
0: Už jsem řekl, ne.

0: Víte, slečno, je pravda, že v začátcích sokolské kapely mi pomáhal můj mecenáš baron Hrubý. Ale ani to nestačilo na slušné živobytí. Když mě zakrátko začalo platit město, dostával jsem dál svých 150 zlatek ročně. Nicméně proti předchozím letům mi výrazně přibylo práce. Za stejné peníze víc muziky. Musel jsem každou neděli a na svátky hrát v kolínském kostele na Varhany a na částečný úvazek učit zpěv na reálce.
1: To jste celá ta léta žil opravdu jen ze 150 zlatých ročně.
0: Po čase jsem získal ještě jeden příjem, trochu jsem si polepšil, ale opravdu jen trochu. Napadlo mě založit tady v Kolíně hudební školu. Ze začátku to chtělo dost trpělivosti, protože se přihlásilo jen pár žáků. Někteří lidé popouzeli veřejnost proti mně. Radili rodičům, aby nedávali děti do školy, kterou vede zkrachovalý učitel. Naštěstí mi pomohli kamarádi z kolínského Sokola. Výbor sokolské jednoty nechal veřejně vyhlásit, že obyvatelům města vřele doporučuje Kmochovu hudební školu. A zabralo to. Přihlášek výrazně přibylo. Já a zdatní muzikanti jsme začali učit děti i dospělé a tak jsme si léta přivydělávali. Všechno jsme ustáli. A v roce 1900 se kapela díky svým dobrým výdělkům stala finančně nezávislou na městu. Zaplať pán Bůh.
2: A jak se vám do té doby dařilo uživit rodinu?
0: No, oženil jsem se až 9 let potom, co jsem se stal kapelníkem. Máte pravdu, měl jsem málo času a můj výdělek, jemně řečeno, nebyl valný. Rodina ale nestrádala díky mé ženě a jejímu věnu. Z něj jsme si koupili dům a ze zbylých peněz skromně, ale dobře žili. A žijeme. Navíc moje choť ze svého věna několikrát podpořila i provoz kapely.
1: Aha, takhle je to tedy.
2: Evo.
1: Takže vás svým způsobem držela nad vodou vaše žena.
0: No, ale nikdy mi nic nevyčetla.
2: Honorář 150 zlatých za rok. Copak jste nikdy neměl chuť toho v Kolíně nechat a pracovat jinde a za lepší peníze?
0: No, Kutnohorská vojenská kapela mě lákala na 300 zlatých ročně. Nymburk potřeboval kapelníka a nabízel 500 zlatek. A bulharské knížectví slibovalo zavedení vojenské kapely v Sofii 700 rublů. Nabídek přišla celá řada, ale já jsem všechny odmítnul. Divíte se? Myslím, že jsem se rozhodnul správně.
1: A vaše žena?
0: Věřila mi. O to víc jsem rád, že mi čas dal za pravdu. Když jsem v Kolíně začínal, moc jsem si přál, aby se kapela, složená z amatérů, jednou vyrovnala profesionálům.
2: A to se vám povedlo. Dokonce jste spoustu profesionálů předčili.
0: Muzikanti věnovali kapele veškerý volný čas. Byli hrdí na to, že máme svoji sokolskou kapelu. S nimi se mi podařilo vedle dechového orchestru vytvořit také orchestr smyčcový. Kromě pochodů a písniček svedeme zahrát i vybrané části z operet a oper. Několikrát jsme už také sestavili symfonický orchestr a přilákali posluchače na Smetanu nebo Dvořáka. Téměř každý muzikant v mé kapele hraje na dva nástroje. A tak už řadu let máme orchestr dechový, smyčcový a pochopitelně taneční. Vždyť v tanečních kapelách jsme všichni začínali.

0: Ráda bych se vrátila k vaší ženě, pane Kmo. Můžu jednu velmi osobní otázku?
1: No, prosím, slečno.
0: Byla to jediná žena, kterou jste kdy miloval?
1: Ne. Ne, kde pak? Ale ty první lásky... Budete se tomu smát.
0: Nebudu, povídejte.
1: Moje první dívka se jmenovala Cecilka. Zamiloval jsem se do ní, když jsem učil v Červených Pečkách. Dcera pana řídícího. Jenže Cecilka měla stále dojem, že ji zanedbávám, že bych jí měl věnovat víc času. Však víte, učil jsem na plný úvazek, k tomu jsem komponoval a vedl kapelu a po večerech jsem hrál.
2: Aha.
1: A Cecilce zřejmě vadilo i to, že jsem ji na zábavách nikdy nevzal dokola. Víte, já netančím.
0: Vy, který píšete taneční muziku, ne? Vy, že netančíte?
1: Ne, ne, opravdu ne. Já to totiž neumím. No a když jednou do hospůdky přišel myslivec, mladý a pohledný, a požádal Cecilii o tanec, tak jí to samozřejmě hodně imponovalo. Mysliveček začal chodit na zábavy pravidelně a za pár měsíců se vzali. Později jsem se seznámil s jinou dívkou, Aničkou, z Kolína. Ale ani na tu jsem pro sebe hraní neměl moc času. A i jí prý bylo líto, že netančím. Dopadlo to stejně jako s Cecilkou.
2: Pokud kvůli tomu, že netančíte, dali ty dvě dámy přednost jinému, myslím, buďte rád, že se za vás neprovdali.
0: No počkejte, a co to, že pan Kmoch neměl na své přítelkyně vůbec čas? Promiňte, ale já těm slečnám rozumím.
2: Já také.

0: Uplynulo pár let a já se v Kolíně seznámil s rodinou Františka Kálse, majitele Mědikovecké dílny. Jeho dcery Josefa a Marie si oblíbili moji kapelu a chodili na všechny koncerty. Tehdy jsem se zamiloval do slečny Pepičky a ona do mě. Bohužel jsme museli především skrývat, co jeden k druhému cítíme. Krásný čas to byl, ale zároveň moc smutný.
1: Smutný?
0: Ani Pepiččině sestře Marii jsem totiž nebyl lhostejný, jenže já měl oči pro jinou. Všichni jsme věděli o mařenčiných citech a také jsme věděli, že je velmi nemocná. Proto si Pepička přála, aby jsme sestře o naší vzájemné lásce nic neříkali. Netrvalo dlouho a Marie zemřela na souchotiny. Po čase jsem požádal o ruku nejlepší ženu, jakou jsem kdy potkal, Josefu Kálsovou, a s ní jsem se oženil. Bylo mi 32 let a jí 27. Narodila se nám samá děvčata. Vždycky jsem si říkal, tak teď už to musí být kluk. Kdepak? Jedno děvče za druhým. Ale dneska jsem za ně rád. Myslím, že s klukama bychom to měli těžší.
2: Slyšíte, pane redaktore?
1: Slyším. A předpokládám, že jste si všechno poznamenala.
2: Důkladně.
0: Nejstarší dceru, která přišla na svět rok po svatbě, jsme pojmenovali po manželce. Josefa vystudovala hru na klavír a učí v mé hudební škole. Druhá, Anička, se stala kantorkou. A pak se nám narodili Jiřinka, Hermína a Ludmila. Tak si to představte. 5 dcer.
1: No, to je pěkná představa.
2: To je pěkná představa. Vlastně vaši rodiče, pane Kmochu, měli 5 kluků a vy zase 5 děvčat.
0: Víte, naše babička, tedy moje maminka, mi často říkala: Františku, zlatý tvoje holky, co já se s váma klukama

0: Než přijde pan Kmoch, mohli bychom si projít moje poznámky o jeho kapele? Přečtu vám je, ano?
1: Nemusíte, Evo. Je mi jasné, že jste to dobře nastudovala. Je. Podívejte se.
0: Kam?
1: Tady pod okno.
0: No ne. Pan Kmoch tu má gramofon. To si asi těžko koupil za kapelnické honoráře. Možná ho dostal od nějakého mecenáše.
1: Víte, že jeho kolínská kapela je na deskách?
0: Vážně.
1: Hlavně zahraniční firmy ji vydávají. A nejvíc Kmochovy pochody. Tak se podíváme, co tu máme.
0: A nepočkáme raději?
1: Říkal jsem to, pochody. Česká muzika. A na dalších deskách Pro vlast, Jara mládí, Za praporem sokolským.
2: Zdravím vás, pane redaktore. O, slečno Evo.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
2: Tak co, budeme pokračovat v rozhovoru? Vy posloucháte naše desky?
1: No, ano, jaksi, ale jen z čistě studijních důvodů.
2: První nahrávka naší kapely vyšla ještě na fonografických válečcích a krátce potom už na deskách. To bylo v roce 1905 a od té doby jsme natočili desítky skladeb a nejen pochodu. Pochválen buď gramofonový průmysl. Díky němu se naše muzika dostala téměř všude po Evropě i za oceán.
1: Proslavil jste se nejenom jako kapelník, ale i jako skladatel. Ze všeho nejdřív jste, myslím, začal psát taneční hudbu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano. Taneční hudbu mám moc rád. I když, jak už víte, sám netančím. Ale těší mě vidět v sále radost a veselí, který mi dokáže muzika lidi doslova nakazit. Mimochodem, v tanečních kapelách jsem přeci začínal. Polka, valčík, mazurka, čtverilka, třasák, kvapík. Jako skladatel jsem se pustil do všeho. Hodně mých skladeb vyšlo v tištěné podobě a hrají další české muziky, včetně krajanů v cizině.
0: Ale mistře, pokud je známo, vůbec největší popularitě se těší vaše pochody.
2: Naše vlastní pochody, to bylo to, co sokolská kapela potřebovala. Je to téměř 40 let, co jsem je začal skládat. Navíc do pochodu jsem upravil spoustu českých písniček. Určitě budete znát Kolíne, Kolíne, Podemlejnem nebo Měsíček svítí. A když dechový orchestr hraje pochody, moji muzikanti přitom zpívají. V partituře jim totiž označím, kdo z nich má právě hrát a kdo zpívat. Na publikum to mocně působí a z diváků se rázem stávají zpěváci.
0: Někteří kritici jsou ale názoru, že právě lidové písničky úpravou do pochodu, jak bych to řekla, poškozujete.
2: Ale právě díky našim pochodům si ty písně zpívá stále víc lidí. Snad každého nadchne pěkná písnička, která má působivou melodii a v pochodu i výrazný rytmus. Nepoškodil jsem je, ale spopularizoval. A to je přece dobře, ne?

0: Vaše kapela zdaleka nehrála a nehraje jenom v Kolíně. Jak se to stalo, že vás začali zvát i jinam?
1: No, to se musím vrátit hodně do minulosti. K události z roku 1873. V Kolíně tenkrát byli na návštěvě Sokolové z Prahy. Potom, co slyšeli naše vystoupení na náměstí, přišli za mnou a abych prý k ním za 2 týdny přijel i s kapelou. A tak jsem se s muzikanty vydal do Prahy na národní oslavy z tého výročí narození Josefa Jungmana.
2: To byly velké slavnosti. Po celé Praze.
1: Tak, tak.
2: Myslím, že dokonce trvaly 2 dny. Kde konkrétně jste hráli?
1: Vystoupili jsme během odhalení Jungmanova pomníku. A pak přišli pořadatelé s tím, aby jsme zahráli i večer při Lampionovém průvodu městem. To byla pro tehdy neznámou kapelu velká podsta. A nakonec nás pozvali na traktaci do Měšťanské besedy. A naše vystoupení se snad líbilo.
2: Snad? Vždyť vám osobně blahopřáli František Palacký a František Ladislav Rieger.
1: Ano.
2: Jestli pak ještě máte tu památnou taktovku?
0: Jakou taktovku?
1: Dostal jsem tehdy od výboru Sokola jako poděkování stříbrnou, krásně kovanou taktovku. Mám ji schovanou pro výjimečné příležitosti. A připomíná mi dobu, kdy se z kapely z malého města začala rodit opravdu známá kapela. Do Prahy jsme pak jezdili častěji, hráli jsme na všesokolských sletech, na zábavách, na plesech a také na slavné jubilejní výstavě zemské a nebo na pohřbu Františka Palackého.
0: Ale vystupovali jste i v mnoha dalších městech. Ano. A pokud vím, pravidelně každý rok koncertujete v Brně.
1: Ano, v Brně. A poprvé to bylo, počkejte, před 28 lety v roce 1882. Už na nádraží nás čekal dirigent brněnské filharmonie Leoš Janáček. Dnes známý hudební skladatel. Průvod s kapelou šel Brnem za hlasitého jásotu a potlesku a o náš koncert v besedním domě byl takový zájem, že jsme ho ještě ten den 2x opakovali. Diváci obzvláště nadšeně reagovali, když jsme spustili národní a vlastenecké písničky. Obecenstvo bylo úžasné, ale největší radost mi udělalo, když mou kapelu pochválil mistr Janáček. Všemi zájezdy a sokolskými výlety jsme hlavně chtěli povzbudit vlastence a ostatní inspirovat k národnímu cítění. Proto jsme hráli lidové písničky a často navštěvovali vzdálená města. Schválně jsme jezdili

0: Takže děkuji za doprovod.
1: Ano, jistě, jistě. Tady je taška. Tak jak se vám líbilo dnešní vyprávění pana Kmocha o jeho kapele?
0: Líbilo.
1: Evo, nemáte ještě chvilku? Směl bych vás pozvat na kávu nebo na čaj?
0: Ale Václave, já jsem u vás v redakci Elévka a vy mě máte na starosti. V podstatě jste můj nadřízený. To by se přeci nehodilo. A navíc pomáhám vám se seriálem o mistru Kmochovi, takže teď musím rychle domů, zasednout ke stolu a dát se do psaní.
1: Uvidíme se tedy zítra.
0: Zítra. Naschledanou.
1: Naschledanou? Škoda. Tak až zítra.

0: Pane Kmochu, za necelých 40 let jste se svou kapelou uskutečnil stovky zájezdů. Hráli jste v zemích Koruny české a vlastně nejen tam.
1: Jak známo, kolínská muzika vystupovala i ve vzdálených velkých městech. Mohl byste nám dnes vyprávět o těchto cestách?
2: Mile rád.
1: Povězte, kdy jste podnikli první takový zájezd?
2: Pokud mě paměť neklame, bylo to v roce 1884. Tehdy nás polští sokolové pozvali do Krakova. Napadlo mě, že by Poláky mohlo zaujmout naše nastudování jejich národních písní. A tak jsme je zařadili do programu a přidali i díla současných polských skladatelů. Takovou odezvu jsem nečekal. Obecenstvo jásalo a bylo dojaté zároveň. Ve městě byla hlava na hlavě a my jsme šli ulicemi, hráli a Poláci nám tleskali a místy nás dokonce zasypávali květinami. Od jedné šlechtičny jsem dostal na památku krásný prsten.
0: Smím se na něj podívat?
2: Jo, beze všeho.
1: Evo, je to nutné?
0: Je.
2: No?
0: Tedy ovšem, to je nádherná práce.
1: S dovolením bych raději pokračoval v našem tématu. Dodnes se hodně mluví o tom, jak kolínská kapela navštívila Budapešť během velké hospodářské výstavy.
2: Ano, ano.
1: Po zkušenostech z Krakova jste takovou nabídku mohl bez obav přijmout, vidíte?
2: A víte, že jsem obavy měl? Měl jsem velký strach.
0: Vy? A proč, prosím vás?
2: Než jsme se vydali na cestu, četl jsem v novinách o tom, jak se prý podívíme, až v Budapešti naše vystoupení nikoho nenatchne. A jak budeme zklamaní, protože tentokrát nejedeme k národu, který je nám nakloněný, podobně jako Poláci a tak dál. Takové články ani mě, ani hochům z kapely nepřidali.
0: To vás chápu.
2: Ale obavy se záhy rozplynuly. Stejně jako v Krakově polské národní písně nadchly posluchače, zabrali také maďarské písničky v Budapešti. A pak jsme hráli naše české skladby, které publikum pod širým nebem odměňovalo

vřelým potleskem. Hned druhý den za námi přišli pořadatelé s prosbou, aby jsme si prodloužili pobyt, dokud výstava neskončí. Zakrátko o nás vědělo celé město. Představte si, místo plánovaných 3 dnů jsme nakonec v Budapešti hráli 2 týdny.

0: A vydali jste se také někdy za hranice mocnářství?
1: Ano, do Nižního Novgorodu, když se tam konala ruská obchodní výstava. Strávili jsme tam čtvrt roku.
0: To zní zajímavě. A jak jste v Rusku uspěli s českou muzikou?
1: No, jeli jsme do Nižního Novgorodu s velkým očekáváním, ale představy o našem koncertování se moc nenaplnily.
2: A proč, pane Kmuchu?
1: Proč? Příšerná byrokracie a špatná organizace. Na výstavišti jsme za celé 3 měsíce nevystoupili ani jednou, protože ruské úřady nám, cizincům, odmítli vystavit povolení. Směli jsme hrát pouze v hotelu Evropa pro hrstku posluchačů. Výstava totiž nebyla včas připravena a tak byl hotel skoro prázdný. Jednou jedinkrát jsme hráli před větším publikem, a to na pár minut, když Nižní Novgorod navštívil car. To jsme najednou dostali speciální povolení.
0: Pane Kmochu, moje babička, která před léty sloužila v jisté bohaté rodině ve Vídni, vyprávěla, že jste tam s kapelou hrál. O tom jste nám ale nepověděl.
1: A Vídeň, to jsem skutečně zapomněl. Tenkrát nás pozvali Češi, kteří tam žili. Ale hned po příjezdu jsme cítili napjatou, přímo nepřátelskou atmosféru, za kterou stáli takzvaní všeněmci. Ti totiž bytostně nenáviděli všechny Čechy. Při cestě z nádraží jsme si museli obléknout pláštěnky, aby nespozorovali náš sokolský kroj. Bohužel pár muzikantů bylo lehce zraněno při výpadu fanatiků, co po nich házeli klacky a kameny. A tak jsme měli opravdu strach. V pláštěnkách jsme došli až do tělocvičny, kde se pak konal koncert.
0: A v publiku byli jenom Češi?
1: První den ano, ale druhý den jsme hráli v pivovarské zahradě a za plotem té zahrady stáli naši odpůrci, kteří se šklebili a pokřikovali na nás urážky. Krátce potom, co koncert začal, utichli a pak se spoza plotu dokonce ozýval potlesk. To, milí přátelé, dokázala hudba.
2: A co jste ve Vídni tehdy hráli?
1: No, tradiční repertoár, pochody a české písničky. S Vídní jsme se loučili oblíbenou melodií mojí maminky. Chcete si ji poslechnout?
2: V podání vaší kapely rádi.
1: Víte, když zahrajeme, jako by jsme všechny rázem nakazili. Vjede do nich taková síla a radost. A když spustíme českou písničku, v očích se lidem zaleskne naděje. Znáte něco krásnějšího než hudbu?

0: Tak přesně tuhle desku nám pustil pan Kmoch na rozloučenou. Před 9 lety.
1: To už je 9 let? No ano, vlastně máš pravdu. V roce 1910. Škoda jen, že se nedožil vzniku republiky. Opravdu škoda. Pozítří musím odevzdat ten rukopis.
0: Knihu o Kmochovi?
1: Ano, naši knihu o Kmochovi. Měl z toho tenkrát být vlastně životopisný seriál pro noviny, ale CK cenzura to zatrhla. Před chvílí jsem do poslední kapitoly ještě něco připsal.
0: Přečteš mi to?
1: Pokud, milá ženo, víš, kde mám brýle, tak ti to přečtu.
0: Zkus kapsu u saka, milí muži.
1: Aha, ještě, že tě mám.
0: Přinesla jsem ti čaj.
1: To si hodná. Tak poslouchej. V posledním roce svého života dostal František Kmoch několik pozvánek k hostování s kapelou v Americe. Nabídky přicházely i z Evropy, ale on je uctivě odmítal. Za hranice se kvůli četným zdravotním problémům už nepodíval. Dlouho trvající velké vypětí a málo odpočinku se podepsali na kapelníkově zdraví. Přesněji na jeho srdci. Zemřel 30. dubna 1912 ve věku nedožitých 64 let. V den pohřbu zaplnili ulice Kolína tisíce lidí a na cestu do hudebního nebe zahrálo Františku Kmochovi 60 muzikantů. Mimochodem jeho kolínská kapela nezanikla. Hraje stejně dobře, jako když před ní stál trochu zavalitý menší muž s výrazným knírem a uhrančivýma očima jako nějaký hypnotizér. My posloucháme, on energicky mává taktovkou a má nás ve své moci.

0: Slyšeli jste další díl z cyklu Životopisy, který režíroval Vladimír Rusko. Takové byly osudy slavného českého kapelníka a skladatele Františka Kmocha. Pořad připravil Jan Zítka.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tento sváteční den jsme pro vás na Pohodě připravili ohlédnutí za jednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Jan Hus. Jaký byl jako člověk a jak by se choval v dnešní době? O tom si v roce 1998 povídala Jana Špačková s historikem Petrem Čornejem, a to v pořadu nazvaném Putování s mistrem Janem do současnosti.

0: Mistrian Hus byl upálen za kacířství. Kacířské byly na počátku 15. století jeho myšlenky, kacířská byla i jeho schopnost odít je do slov srozumitelných doslova všem. A do třetice, kacířský a možná nejnebezpečnější byl jeho dar získat zájem a podporu napříč celou tehdejší českou společností. Oslovoval bohaté i chudé, mocné i bezmocné, urozené i prosté, vzdělané i negramotné. Jeho kacířství bylo nakažlivé. Zdá se, že nakažlivé v jistém smyslu slova nejen bylo, ale je i dnes. Když jsem totiž historikovi docentu Petru Čornejovi poprvé zavolala a vyslovila svůj nápad pokusit se na základě toho, co seriózní historie o osobnosti mistra Jana ví, odhadnout, kým by byl dnes, za právě seriózní úkol pro sebe to nepovažoval. Přesto tu teď sedíme, pane docente, spolu. Měla jsem pocit v první chvíli, když jsem vyslovila svou otázku, že taky můj nápad považujete za kacířský.
1: Považoval jsem ho za netradiční a popravdě řečeno mě zaskočil, protože doba, kdy žil Jan Hus, je nám vzdálená a změnil se i způsob lidského uvažování. Takže proto se mi to nezdálo právě seriózní. Víme, že když přenášíme myšlenky člověka moderní doby, dejme tomu do doby 15. století, tak to je něco, co by si seriózní historik neměl dovolit a je to obecně považováno za ahistorické, tedy chcete-li za prohřešek proti našemu řemeslu.
0: Ale v době virtuální reality si možná můžeme tuto hru dopřát. Můžeme nebo ne?
1: Můžeme si ji dopřát a já si myslím, že pro posluchače může být i docela zajímavá.
0: Proč byste vlastně vůbec tu moji nabídku přijal? Já jsem se vás doteďka na to nezeptala.
1: Přijal jsem ji proto, že mě vždycky potěší, když je nějaký zájem masmédií podívat se na některou vzdálenou věc a zejména na záležitost, která má duchovní obsah. Myslím, že to je pro dnešní posluchače a vůbec pro dnešní obyvatele České republiky velmi důležité.

0: Vy jste si husitství a celé toto období vybral jako takový úsek dějin, který máte, dá-li se to tak říct, vlastně nejradši. Je to tím, že jste ze Žižkova a nebo ten vztah k tomuto období u vás má jiné, hlubší osobní motivy?
1: Většina českých historiků, a já to vykládám svým posluchačům na vysoké škole, si jako téma svého bádání obvykle vybírá záležitosti, které oslovily v dětství nebo v časech dospívání. Takže samozřejmě, že s tím Žižkovem je v tom kus pravdy. Pochopitelně je to taková záležitost klukovská a možná taky trošku romantická, protože já si myslím, že naše práce má hodně společného s prací detektiva, odhalování, odkrývání neznámého, tajemného. A člověk prožívá obrovskou radost, když přijde na něco, na co ještě před ním nikdo nepřišel. Takže to tam všechno bylo a pochopitelně k tomu postupem doby, především když jsem studoval na vysoké škole, přibývalo i vědomí, že to je důležité z hlediska vlastně celospolečenského, protože společnost, která nereflektuje svou minulost, tak vlastně ztrácí svou kolektivní paměť.
0: Tak, teď abychom si dokázali nebo ozřejmili možná spíš, zdali toto téma tedy není zajímavé jenom pro nás dva, tak jsem zvolila tradiční rozhlasovou metodu, to znamená, poprosila jsem o anketu. Tak jeden z našich mladých rozhlasových elévů, oni se objeví v průběhu našeho rozhovoru ještě další, tak ten první František se pokusil zjistit, zdali na tu otázku, kterou my jsme si společně tady položili, zareagují lidé běžně na ulici.
2: Čím si myslíte, že by dnes byl mistr Jan Hus?
3: On byl dost skromný to člověk. On by nešel nějak moc vysoko, ale myslím, že jako rektor Karlovy univerzity by měl pořád ještě co říct.
2: Zajímal by se o politiku třeba?
3: No samozřejmě, že jo, tak jako se zajímal tenkrát.
4: Já si myslím, že asi těžko by někde působil.
2: Takže by byl spíš v ústraní asi?
4: Asi, protože tu dobu by asi nepřežil.
5: U někoho by byl oblíbený, u někoho by nebyl oblíbený, no. To záleží na povaze každého člověka a na charakteru, jak kdo uvažuje.
6: Možný, že by byl prezidentem, protože byl vůdce národa.
2: A byl by v církvi?
6: No, to už je problém dneska. Dneska je to problém, protože ten Dalík taky je v církvi a taky má problémy, jestli by byl prezidentem nebo nebyl.
2: Čím si myslíte, že by dnes byl mistr Jan Hus?
7: Asi by zůstal u svého přesvědčení. Živil by se asi tím, čím se živil před, já nevím, kolik je to, 550 let nebo 1415 upálili. Ukázal by a prostě by se živil svojí vlastně jako takzvanou profesí, ale prostě by dělal své poslání, které dělal před těma x lety.
8: Kdyby žil, tak určitě byl arcibiskup, byl. Faktem je, že v té době, kdy on působil na fakultě ještě a tak dále, tak ta doba byla úplně jiná než dneska. Dneska by nebyl upálený, ale povýšený. Každý vidí svoji církev jinak. Každý podle svého inteligence, charakteru, myšlení, citu, pouze je jeden Bůh pro všechny. Tím to končí.
9: No já myslím, že by taky kázal.
2: A myslíte, že by se tím uživil dnes?
9: No, kdyby se zapojil politicky do nějaké výhodné strany, tak zcela určitě, ale protože on byl takový ušlechtilej a nezištnej, tak myslím, že by se musel přivydělávat třeba nějakýma přednáškama na fakultě. Já skutečně nedovedu si za mistra Husa usuzovat. Kdybych ho přenesla o těch x let dopředu, co by říkal, jak by volil. Já myslím, že by byl ve velkých městech, že by mohl tady udělat víc práce. Prostě ty jeho ušlechtilý snahy, co měl tehdy, že by velice dobře mohl aplikovat i dneska, protože v tom se asi moc nezměnilo.
10: Co by dělal? Kázal by, abychom byli k sobě vlídnější, mírnější a aby lidi byli pokornější. Podívejte se, myslím si, že by se neuživil na tohle, jenomže ono je dnes mnoho lidí, kteří parazitují na těch druhých a já nemyslím, že by mistr Jan Hus parazitoval, ale že by určitě se našlo lidí spravedlivých, kteří by mu nedali umřít.
0: Pro mě bylo zajímavé to, že se František nesetkal s tím, že by někdo za prvé nevěděl, kdo to byl mistr Jan Hus, a za druhé, že by nechtěl přistoupit na tu možnost promítnout si osud tohoto člověka do současnosti. Pane docente, vás to překvapuje taky, nebo vy to považujete za vlastně samozřejmý projev vztahu i úplně běžných lidí k naší historii?
1: Tak za prvé je potěšující, že každý u nás ví, kdo byl mistr Jan Hus, a za druhé ani mě nepřekvapuje ta lidská snaha, touha po určité hravosti. To si myslím, že je docela hezký znak lidské imaginace.
0: A ty odpovědi samotné?
1: Ty odpovědi samotné jsou mnohem příznačné, protože jsme slyšeli lidi hluboce věřící i lidi, kteří přemýšlejí o současné situaci a snaží se ji srovnávat s tou situací, která byla u nás na počátku 15. století.
0: Já se vás nezeptám přímo teď na to, kým si myslíte, že mistr Jan by byl, ale zkusme to společně stopovat. Na základě toho, co o něm seriózní historie ví, co se ví o něm jako o člověku, jako o klukovi, který kdesi vyrostl, studoval, co studoval a jak, jakým byl žákem a kdy se pro své posléze budoucí a osudové povolání a poslání rozhodl.
1: O jeho dětství se vlastně neví vůbec nic. My ani nevíme, kdo byl jeho otec, ani jak se jmenovala jeho matka. V podstatě víme jedině to, že nebyl jedináček, že měl bratra a že ten jeho bratr měl syny, jimž byl tedy Jan Hus strýcem. Co se týče jeho studií, můžeme je vlastně rekonstruovat až v okamžiku, kdy přišel do Prahy na artistickou fakultu, jednu z fakult tehdejší univerzity, a tam už máme určité indicie, jak studoval, protože když se stal bakalářem, když mu byl udělen titul bakaláře, tak tehdy se vlastně promovalo podle prospěchu. A Hus promoval až jako sedmý, čili zhruba v polovině té skupiny. Takže zdá se podle toho, že byl studentem spíše průměrným, zatímco jeho spolužák a pozdější spolupracovník Jakoubek ze Stříbra promoval jako druhý, čili patřil mezi ty studenty vynikající. Ale je pravda, že už za několik let se tohle to všechno změnilo a že Jan Hus poměrně brzy dosáhl i titulu magistra, mistra svobodných umění, zase svým způsobem dříve než jeho spolužáci. Čili naopak, zatímco někdo začíná jako skvělý student a potom se jeho talent vytratí nebo rozmělní, tak u Husa to bylo obráceně. Začínal spíše jako student průměrný a s postupujícími léty si čím dál tím více uvědomoval svou odpovědnost.
0: Ohřeju svou nevědomost studenta, bývalého studenta. Jak vlastně vy historici opravdu víte, že třeba měl toho bratra a ten měl syny? To jsme se prosím v dějepise neučili.
1: To jste se neučili a je to vlastně jenom z jedné zmínky Husovi v listu, který píše, kde žádá, aby jeho synovci nešli studovat na kněze, protože právě proto nemají dostatek mravní odolnosti a tudíž, že by nemohli dobře plnit kněžské poslání.
0: A on jako student už byl odhodlán stát se knězem, dá se to někde vystopovat? Byl tedy mravně odolný v tom slova smyslu, jak vy jste to použil?
1: Dá se to vystopovat nepřímo, spíše z jeho poznámek, protože jednou si povzdechl, že každá selka chce mít syna knězem, aby ten syn měl potom dobré bydlo a byl každému vzácen, tak se dá snad podle toho usuzovat, že Husovi rodiče, jeho matka, eventuálně i mladý Hus sám tím knězem s touto představou chtěl býti. A víme také, že jako student se dopouštěl nejrůznějších výtržností při koledách a podobných studentských radovánkách. On se potom později za to styděl. Jak říkám, někdy na konci 14. století, někdy, když se Hus blížil svým věkem ke 30. a když opravdu měl být vysvěcen na kněze, tak u něho došlo nepochybně k určitému vnitřnímu zlomu a začal si více uvědomovat svou odpovědnost vůči lidem a vůči světu.
0: Zajímavé je, že možná někdo kacířsky, já to slovo zase použiji, vnímá to povolání kněžské v minulosti jako cosi, co zajišťovalo dobré bydlo, alespoň by o tom dost možná mohla svědčit výpověď, kterou vám a posluchačům v tuto chvíli pustím. Natočil to jeden zase z těch elévů našich, Ladislav, je to student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a natočil hlas svého spolužáka, který odpovídá na to, jak si představuje mistra Jana v současnosti.
11: Asi bych začal od té představy, že vlastně on byl takový dobře zavalitý, tak bych řekl, že by měl rád dobré bydlo. Takže předpokládám, že by šel někam, kde by cítil dobré peníze a dobré živobytí, jednoduché, jednodušší, a kde by se asi moc nenadřel. A vlastně s touhle ideou on vstupoval i do kněžské služby v tehdejší době, že peníze a prý i hodně ženy byl rozhodující faktor pro to, aby se rozhodl pro kněžské povolání.
0: Tak, co si s tím počnete, pane docente?
1: Je to zajímavá směsice názorů, které jsou částečně podložené a částečně se pohybují v rovině pověsti nebo dohadů. Nepochybně, jak jsem tady říkal na začátku, asi to přání zajistit si svou existenci tady bylo, ale upozorňoval jsem už na to, že v okamžiku, jakmile se blížil moment vysvěcení na kněze, Hus si svou odpovědnost začal uvědomovat, takže od té chvíle nepřicházel žádný vyloženě poživačný život v potaz. Rozhodně teda kvůli ženám to nedělal, protože i když kněžstvo té doby bylo částečně mravně spustlé a spousta farářů si vydržovala konkubíny, tak Hus jistě něco takového mu nepřišlo ani na mysl. Naopak z dnešního pohledu byl téměř mizogín, protože styk se ženami svým způsobem považoval za něco, co může kněze dehonestovat. Tím myslím třeba jenom hříšnou myšlenku. Mm-hmm. Takže to rozhodně ne. Co se týče toho poživačného vztahu k jídlu nebo k pití, tak to už je zase jiný problém. Víme, že Hus ještě jako kněz se zúčastňoval různých hostin, kde víno teklo proudem. Ale postupně, myslím si, že i v tomto případě se prosazoval takový ten asketický model daný novým zákonem a příkladem Kristovým, jímž se Hus na konci života stále více řídil, takže myslím, že i tahle ta okolnost spadá spíše do jeho mládí, než do jeho zralých let. Co se týče jeho vzhledu, tak víte, on žádný portrét z té doby není. A všechno je to jenom takové schematické zobrazení v Richentálově kronice z doby kolem roku 1420 a potom ty obrázky byly přejímány v dalších a v dalších desetiletích, kde Hus, když je veden na popravu, tak jde jako člověk spíše menšího vzrůstu a na to, že jde vlastně přímo z vězení, tak vypadá poměrně blahobytně. Ale zejména v katolických kruzích, musím říct, se ta představa o Husovi, který byl dobře živen, potrpěl si na dobré jídlo, dobré pití a nechával se hostit českými šlechtici, stále udržuje.
0: Já bych se ještě přeci jenom s dovolením vrátila do doby jeho mladosti. Když on končil svá univerzitní studia a rozhodoval se pro kněžství, vy jste tak řekl, rozhodoval se, měl vlastně tenkrát volbu jinou? Máme doklady z té doby, že lidé stejně, bych řekla, studijně úspěšní, se stejným startem do života volili něco jiného?
1: Tak tohle to je mnohem širší problém. Například Husův mladší přítel a spolupracovník Jeroným Pražský vystudoval stejnou fakultu jako Hus a knězem se nikdy nestal a zůstal nezávislým intelektuálem, učencem, téměř již svým způsobem moderním. Ale my si musíme uvědomit, že tehdejší stát a i tehdejší šlechtici, jakkoliv se nám můžou zdát bohatí, tak na rozhazování nikdo neměl, takže pro vzdělance univerzitní vlastně nějaké církevní obročí představovalo existenční jistotu pro to, aby se mohli věnovat svým zájmům anebo své profesionální práci vědecké, právnické a jiné. Život třeba v univerzitní koleji moc štědrý nebyl, protože univerzita měla sice příjmy ze svých statků, ale musela živit řadu profesorů a i některé chudé studenty. Doklad proto máme z Husova života. Hus sám vzpomíná, že co by student v Praze velmi často jedl hrachovou kaši nebo hrách s chlebem a z toho chleba si potom nakonec udělal takovou lžíci, kterou snědl úplně na sám konec. Právě ten hrách, hrachová kaše, luštěniny patřily k běžné stravě tehdejšího člověka středních vrstev, protože maso se jedlo pouze v určité dny, především dny sváteční, pokud ovšem nebyl půst.

0: lidí, kteří se dostali do pozice, že oslovovali větší počet dalších svých současníků, stali se tedy určitými vůdci, je vždycky zajímavé, kým se vědomě obklopovali, anebo kdo je obklopoval třeba i proti jejich vůli. To si myslím, že je velmi současné téma.
1: Tak je to velmi zajímavá otázka. Musíme začít na univerzitě. Víme, že Hus měl kolem sebe spoustu kolegů z profesorského sboru artistické fakulty. Zde měl nepochybně velmi úzké vazby ke svým učitelům, především k mistru Stanislavovi ze Znojma, k němuž choval až synovskou úctu a který mu vlastně objevil Wyclifovy spisy. Dále ke staršímu kolegovi Štěpánu Pálčovi, s nímž se později názorově rozešel.
0: Ano, zrádce Štěpán.
1: No, on Hus sám to tak neviděl, nenazýval ho zrádcem, ale velmi litoval, že Štěpán Páleč uhnul z té cesty, kterou Hus považoval za jedinou správnou. A potom měl velmi blízko k Jakoubkovi ze Stříbra, to už jsem mluvil, se kterým byl spolužák a s nímž řadu věcí vlastně konzultoval prostřednictvím korespondence i z Kostnice. A velmi přátelské pouto ho pojilo k mistru Křišťanovi z Prachatic. To byl vynikající matematik, astronom a lékař. Zdá se, že to tedy byl i Husův o něco starší krajan, který ho měl asi pod určitým dozorem, když Hus začal v Praze studovat. Takže k těmto lidem na univerzitě měl velmi blízko a potom také k mistru Jeronímovi Pražskému, o něm jsem tady mluvil.
0: Byl to rovnoprávný vztah? Bylo to tak, že si ti lidé navzájem opravdu vyměňovali své názory, nebo tam byla určitá hierarchie v tom, kdo byl vůdčí osobnost a kdo spíš se přidával?
1: To je samozřejmě problém a je to stejné jako v každé skupině, kde se ty interpersonální vztahy mění. Takže se zdá, že Hus v takového vůdce té univerzitní skupiny, toho univerzitního reformního kruhu, který usiloval o nápravu církve a společnosti, vyrostl někdy tak kolem roku 1407-1408. Pochybně také proto, že byl takový mravně konzistentní a asi v sobě měl určité charisma, což je nezbytná podmínka k tomu, aby kdokoliv v tehdejší době vlastně vynikl nebo se stal vůdcem určité komunity, určité skupiny. Intelektuálně asi cítil, že třeba Jakoubek ze Stříbra ho převyšuje, ale to nebylo rozhodující, protože při tom působení ve skupině a na širší okruh lidí hrají roli i jiné přednosti, než je pouze intelektuální vyzrálost nebo výška inteligenčního kvocientu.
0: Možná, že nejznámější je ta část Husovy korespondence, která se odehrála v době, kdy už on byl zbaven svobody a kdy se dorozumíval se svými přáteli z Kostnice prostřednictvím svých listů a velmi často se domníval, že vždycky ten list, který píše, dost možná by mohl být poslední. My jsme společně vybrali doklad takového přátelského krátkého dopisu a je to právě ten dopis tomu krajanovi, o kterém jste hovořil, to znamená mistru Křišťanovi.
2: Rozluční list mistru Křišťanovi. Mistře Křišťane, učiteli můj a dobrodinče obzvláštní, stůj v pravdě Kristově, přidržuje se věrných, nestrachuj se, poněvadž Hospodin vkrátce dá ochranu a rozmnoží počet Kristových věrných. Budiš dobrotiv k chudým, jako zbýval vždy. Čistotu, doufám, si zachoval. Lakomství si se vystřehl a vystříhej a kvůli sobě nedrž více obročí. Kostel vždy drž, aby věrní utíkali se k tobě jako k dobrotivému otci. Pozdravte nejmilejší mistra Jakoubka a všechny milovníky pravdy. Psáno v okovech, v čekání upálení.
1: To je jeden z mnoha listů, které Hus napsal z kostnického žaláře. On nepochybně v těch těžkých chvílích, které prožíval, si korespondenci ukracoval čekání na smrt a také onu nejistotu, která ho neustále sužovala a svírala, protože vlastně do poslední chvíle nevěděl, zda bude upálen, nebo zda bude mu přece jenom dána milost, alespoň v tom, že ho zavřou na zbytek života do žaláře. Takže v této nejistotě on trávil, dá se říci, několik týdnů a korespondence s domovem byla pro něho v tu chvíli, dá se říci, takovým stéblem, kterého se držel.
0: Tón tohoto dopisu, ale i těch ostatních, které bychom mohli citovat, je velmi vřelý. Myslíte si, že Jan Hus byl tedy člověkem, který oslovoval lidi spíš svou imaginací, svým citovým vztahem k pravdám, které hlásal, a nebo že to byl člověk, který srozumitelně dokázal vyložit, proč jeho rozum mu velí tak a ne jinak?
1: Já si myslím, že tam byly obě tyto složky zastoupeny poměrně silně. Na jednu stranu ta citovost je z listů, které psal, a vlastně i z jeho pojednání traktátových zjevná. A na druhou stranu ta schopnost vysvětlit poměrně složité věci jednoduchými slovy laickému publiku. No, bez takové přednosti by Hus vůbec nemohl působit jako kazatel a nemohl by dosáhnout takového úspěchu, jakého dosáhl. A to si myslím, že je obrovské umění v každé době. Prostě když člověk vysoce vzdělaný dokáže o záležitostech, které jsou zdánlivě složité, ale pro život společnosti velmi důležité, promluvit jasně, tak, aby ty ostatní oslovil.
0: On měl možná z našeho dnešního hlediska trochu výhodu v tom, že ta společnost byla věřící společnost. Takže ta struna toho dorozumění, toho vztahování se k Bohu, byla společná těm lidem tehdy. My jsme si pouštěli společně úvodní anketu, v níž promlouvali lidé, kteří běžně se potkali s naším elevem Františkem na ulici, a vy jste tam dobře rozpoznal, že část těch lidí byla ateistického založení. Já teď nabídnu vám a posluchačům anketu, kterou natočil Jan, student Husické teologické fakulty, a byl to jeho osobní průzkum mezi přáteli. Takže tam se dá ta základní struna té víry předpokládat.
3: Já si myslím, že kdyby Hus žil dneska, tak by možná byl v podobné pozici, jako je Halík. Mm-hmm. Mohl by učit i na univerzitě, ale zároveň by určitě byl činej v církvi. Možná ne v katolický, možná by byl v československý husický. A asi by byl jako populární pro širší veřejnost, ale spíš jenom pro ty, co se zajímají o náboženství. Nesnažil by se podle mě vstoupit do politiky nějak výrazně. A samozřejmě, jestli by prožil komunistický režim, tak by se pravděpodobně snažil spíš orientovat na pravici. No,
4: no a jakou pozici by v tom prožitém komunistickém režimu zastával?
3: Tak podle toho, co o něm víme, bych typovala, že určitě by se teda nepodvolil. Že by nějak bojoval, jako ostatní kněží by byl pravděpodobně vězněný, nebo by musel dělat nějaký nucený práce. A taky by rozhodně neemigroval teda, protože měl dost, myslím, rád Čechy a nebyl by schopen je opustit.
5: Vzhledem k tomu, že se nechal upálit za svoje přesvědčení, tak by asi neemigroval a nechal by se upálit i za komunistů.
6: Asi by se snažil zlepšit některé věci, které prostě mají chyby. Takových věcí je spousta, že? Mm-hmm.
7: Myslím, že jeho postavení by bylo obdobné jako v době, ve které žil. Určitě si myslím, že by se pohyboval na univerzitní půdě, ale zároveň by měl blízko i k obyčejnému životu a že by tyto věci nějakým způsobem spojoval. A o reformu by se určitě snažil, o reformu této společnosti, o to, aby v ní bylo více pravdy a méně lži ve všech směrech. Myslím, že když bych to vzal podle naší politické scény, ať vpravo nebo vlevo, že by možná si nevybral v dnešní době nic, Možná kdyby už teda nějakým způsobem musel vstoupit do politiky, tak by možná založil úplně nějakou jinou stranu, ale spíše si myslím, že by si držel tu boží linii a tu politiku by ovlivňoval zvnějšku.
8: Asi by byl intelektuálem, jenom doufám, že ne marxistickým ateistou.
4: Před čím by asi tak varoval?
8: Myslím, že jedna z věcí, před kterou by mohl varovat, je všemohoucí ruka trhu.
9: Podle mého názoru on byl takovým jakýmsi božím dělníkem, takže by ho věda tolik nezajímala, jemu se jednalo o základní principy věcí a teorie, která zatím zůstávala, tak tu by on nechal stranou.
0: Tak pan docent Petr Čornej se usmíval při poslechu této ankety. Tam se objevují dva základní proudy. Část lidí vidí mistra Jana na univerzitě, část lidí ho vidí v tom obecném společenském víru politiky, ať už člověka komentujícího a lehce přihlížejícího, nebo člověka, který by se pokoušel o nápravu společnosti, ale nikoli v žádné konkrétní politické straně. Je na čase se zeptat pomalu vás, pane docente, čím vy si myslíte, že by mistr Jan byl?
1: Já ho vidím na té univerzitě také, tedy to je, v tom se shoduji, proto jsem se také tak pobaveně usmíval. Druhou stranu jsem se pobaveně usmíval také proto, že Hus tu naší dnešní politickou situaci by se sice asi snažil komentovat, ale rozhodně by do ní nevstupoval z pozice žádné politické strany. Protože politické strany, tak jak existují u nás dnes, to by pro něho bylo něco naprosto nesrozumitelného. Takže dávám za pravdu, ovšem cum grano salis, protože doba se změnila, těm posluchačům, kteří ho vidí jako člověka, jenž by se snažil působit v duchu mravní linie a který by se stále řídil těmi obecně platnými křesťanskými hodnotami, to, jak tam bylo správně řečeno, boží linií, božím zákonem, která pro něho byla krédem po celý život.
0: Tak a my máme štěstí, že toto vaše přesvědčení můžeme samozřejmě doložit, dokonce slovy mistra Jana konkrétně doložit, protože on, když se chystal na své budoucí myšlenkové klání, tak se na to samozřejmě velmi připravoval a než do Kostnice jel, tak jedna z prací, která ho tam už provázela jako hotová, byla práce, která se jmenuje O postačitelnosti Kristova zákona. A v této stati mistr Jan dochází ke třem závěrům, ale teď si společně ocitujme z toho posledního.
2: Spravedlivá lidská práva jsou zahrnuta v právu božském. Ano, jsou přímo zákonem Kristovým, potud pokud božímu zákonu užitečně slouží. Proto právo kanonické i občanské, jakožto sbírky lidských zákonů souhrně, vyjadřují pravdy toho druhu, o jakém mluví apoštol ve 3. kapitole listu Galackým. A dále píše, právě tak, jako nazýváme božským právem, právo, které ustanovil sám Bůh a Kristus slovem i skutkem stělesnil, jako zákon evangelický, tak nazýváme kanonickým právem právo, které ustanovili církevní představení, aby buřiče skrotili posvátnými pravidly. A můžeme je chápat jako právo podílející se na právu evangelickém, jak tomu je z články víry objasněnými na svatých synodech nebo koncilech. Shrnuje tedy kanonický zákon ve svých částech dva zákony. Občanské právo je právo lidmi vymyšlené kvůli hříchu, aby obhájilo donucovací moc státu k ochraně života a statků, jako zase evangelické právo směřuje k ochraně darů milosti. Posléze z uvedeného vyplývá, že je nemožné sjednotit církev, spravovat království, prospět lidu a kohokoliv upokojit, nestane-li se tak především skrze zákon Pána Ježíše Krista. Odtud zřejmě vyplývá, že každý biskup, a zejména římský velekněz, musí být bohoslovcem, neboť jemu jako biskupovi je svěřena v zastoupení duchovní správa bojující církve. ale povahu této zprávy nemůže poznat, není-li vyučen v Kristově zákonu a není-li tedy bohoslovcem. Vždyť občansky, čili světsky spravovat časné statky, dobývat království, světsky vládnout a vymáhat daně, přísluší především císaři, králi nebo jinému pozemskému pánu. Nikoli však papeži. Zanedbá-li papež správu duchovního úřadu a vetřeli se do jejich řad, pak mocenská dovednost, které užívá, je nejen zbytečná, nýbrž je přímo v rozporu s písmem svatým.
1: Tady jsme, myslím, dobře slyšeli z Husova textu, jak autor považoval lidské zákony za nedokonalé, protože jsou dílem nedokonalých lidí, a jak jako mravní kategorický imperativ nad ně kladl boží zákon jako absolutní zákon, ke kterému lidé mají směřovat i uvědomí toho, že ho nikdy nedosáhnou.

0: Když se vrátím k tomu, co vzbudilo váš zájem, osobní zájem o Husa a jeho dobu, je to tato jeho vlastnost, toto jeho přesvědčení a nebo ty motivy jsou jiné? Víte, proč vás ten Hus tak přitahuje celoživotně?
1: Tak není to jenom kvůli této zásadě, protože nakonec tuto zásadu hlásala celá řada našich osobností nebo osobností českých dějin, ať už to byl později Palacký nebo Masaryk. U Husa mě naopak dojímá právě to, jak v posledních měsících života žil se svým přesvědčením, že on má pravdu, on pochopil správný výklad Božího zákona a o správnosti svého výkladu musí přesvědčit celé křesťanstvo, a tedy i Kostnický koncil. My si musíme uvědomit, že Hus byl křesťanským myslitelem a že svůj program koncipoval jako univerzálně platnou výzvu, výzvu platnou pro celé křesťanstvo. A byl hluboce přesvědčen, když odjížděl do Kostnice, že koncil přece jeho argumenty musí pochopit, protože jsou správné. To byla jedna linie jeho přesvědčení, se kterým odjížděl. Ta druhá byla pochybovačná. Víme, že on před odjezdem napsal závěť, kde vlastně počítal s tím, že může být zatčen a může být odsouzen jako kacíř. Takže byly tam ty dvě linie. Jedna, že přesvědčí výkvět celého tehdejšího křesťanstva o závaznosti svých pravd, a byla tam druhá, že když se mu to nepodaří, bude následovat Krista a apoštoly a křesťanské svědce. Tedy byl tam jakýsi mesiášský, a nebo lépe řečeno mesianistický pocit. Samozřejmě, že ta konfrontace s koncilem potom byla pro něho velmi drsná. On si představoval, že povede s koncilem jakousi učenou debatu, kde mu dá koncil za pravdu. A najednou přišel mezi plénum, kterému bylo velmi nepřátelsky naladěno a nechtěli ho poslouchat, nechtěli slyšet jeho argumenty a naopak na něho neustále pokřikovali, aby odvolal. To je velmi vzrušující scéna českých dějin. Vzrušující, protože nám je často předkládána a vlastně na Brožíkově obrazu i v dějepisných učebnicích a různých textech to tak máme psáno, jakoby Hus tady hrdině stál proti celému křesťanstvu. Jenomže ten problém byl v tom, když si člověk přečte záznamy Petra z Mladoňovic, že Hus byl v rozpacích a vlastně se nedovedl vypořádat s touhletou situací. Nepochybně byl v hlubokém stresu, také potom věznění a bolesti zubů, a měl by být tedy i trošku psychicky zlomen. Spíše byl ovšem rozhozen a nedokázal na tu konfrontaci nějakým způsobem adekvátně reagovat. Na rozdíl třeba od Jeronýma Pražského, který rok na to na stejném fóru si získal obdiv, protože perfektně logicky odpovídal s fantastickou výmluvností, která všem učarovala, takže mnohým účastníkům koncilu dokonce bylo líto, že takový vzdělaný, pohotový a bystrý člověk musí být upálen jako kacíř. Jeroným zřejmě v tomhletom dokázal se lépe pohybovat v takovýchto vypjatých situacích. Víme také, že byl, dalo by se říci, moderně lepším táborovým řečníkem než Hus při improvizovaných shromážděních. Zatímco Hus byl tou situací opravdu zaskočen, a to já si myslím, že je hluboce lidské, že není to ta čítanková figura nebo plakátový obraz, jak je nám prezentován, nýbrž prostě člověk, který v dané situaci neví, co má dělat, cítí, že má pravdu, že by měl něco říct, ale nedokáže se vyjádřit. Jistě se nám to každému stalo v situacích méně vypjatých, a tam to byla tedy situace, dá se říci, historická.

0: Tak Jakub oslovil asistenta pastoračního střediska v Praze v Dejvicích.
1: Já myslím, že dneska by se mučedníkem rozhodně nestal. Kdyby došlo k tomu, že by byl opět katolickým knězem, jako byl, tak by rozhodně bojoval ve společnosti za obnovu a nápravu křesťanských hodnot, aby lidi zpětně se obrátili, uvěřili a tak dále. To by ho zcela zaměstnalo. Hlavně by se spíš zaměřil na tu nápravu té současné ateistické společnosti, nebo naopak ateistický a zároveň blouznivě náboženský společnosti, kde lidi jsou schopni věřit lecčemu, ale ne tomu podstatným.
2: Byl by vůbec knězem? Nebo být třeba politikem?
1: Možná by byl aktivním nějakým katolickým vzdělancem, rozhodně by byl katolíkem, ale byl by sestavem asi církve, na rozdíl od svého života ve středověku, tak by byl asi relativně spokojený. Rozhodně by nebyl ani Čechoslovákem, ani českobratrským, ani bratrským a moc by se těmhle církvím, který dneska stavějí nějak na husitský tradici, nebo alespoň v uvozovkách stavějí, tak by se jim moc divil, si myslím. Důležitá věc pro mě v životě, třeba co se týká Husa, tak jedna věc je mistr Jan Hus, jeho osobnost a kdo to byl a tak dál. A jiná věc je husitství samotné, na to spolu nemá vůbec nic společného a jsem přesvědčený, že mistr Jan Hus, kdyby se objevil 20-30 let po svojí smrti, takže by jako Kristus Pán všechny tábory ty a všechny ty skupiny, že by je vypráskal sám důtkama.
2: I v katolické církvi jsou různé skupiny. Připojil by se k nějaké skupině?
1: Já myslím, že by se rozhodně připojil ke skupině progresivistů, i když ne asi v tom slova smyslu teologickým, ale spíš jaksi rekonstrukcí duchovní správy, způsobu pastorace a tak dál. Takže v tomhle smyslu určitě reforma, určitě pokrok. Co se týká věrouky, tak by byl dneska asi spíš konzervativní.
0: Dívám se na člověka, který sedí proti mně, na pana docenta Petra Čorneje a z výrazu jeho obličeje vidím, že mistr Jan je do dneška lehce konfrontační téma, svým způsobem revoluční i v těch úvahách.
3: To, co jsme slyšeli, je velmi zajímavé. Velmi zajímavé, protože muž, který odpovídal, stavil proti sobě Husa a husitství, nebo odděloval Husa a husitství. To je svým způsobem přesné, ale zaznělo tam také, že Hus a husitství spolu nemají vůbec nic společného, což je absurdní právě proto, že slovo husitství je ze základu odvozeno od jména Jana Husa. To je zase takové nedorozumění. Hus zemřel dříve, než došlo k husitské revoluci a k husitským válkám, takže také nemáme právo klást si otázku, jak by se choval kdyby, protože v historii žádná kdyby neplatí. Někdy zaplať Pán Bůh, někdy bohužel. Ale jedno je jisté. Husičtí ideologové, kazatelé nejrůznějších směrů došli dále než Hus. V podstatě rozvíjeli jeho podněty a radikalizovali je. Ne všichni. Je zajímavé, že právě nejbližší Husovi spolupracovníci, ale také ne všichni, zůstali názorově na Husových pozicích a ty si hlídali. Zatímco lidé, kteří patřili k Husovým žákům nebo s Husem nepřišli do styku, naopak celé to hnutí radikalizovali. V tomto směru se nabízí paralela srovnání, dejme tomu, s Martinem Lutherem, který tedy prožil desetiletí realizace svých myšlenek a opravdu se proti těm radikálům postavil s tím, že tedy takhle ne. Zdá se, že Hus by také asi nesouhlasil s nějakými destruktivními činy pozdějších táborů. Dá se říci, že to asi sotva to nebylo v jeho povaze. Hus byl reformní myslitel, ale nedá se říci, že to byl revolucionář nějakého takového plagátového typu. Jo, to teda určitě ne. Takže otázka Hus a husitství je samozřejmě neobyčejně živá, ale jak říkám, nelze to stavět proti sobě a nelze to Nelze

to rozdělovat, to v žádném případě. Co se týče našeho vztahu k Husovi a husitství, to je další problém značně složitý. Slyšeli jsme, že Hus by byl katolíkem. On Hus katolíkem byl a nemohl být ničím jiným, protože v západním křesťanstvu žádná jiná církev než římskokatolická tehdy neexistovala. Reformační církve jsou až historií po Husově smrti, včetně tedy těch nejrůznějších českých směrů a českých modifikací. Takže je to otázka úhlu pohledu. Katolíci budou vždycky zdůrazňovat, že Hus byl katolíkem a byl by katolíkem i v dalších letech svého života, kdyby žil. Naopak nekatolické církve budou zdůrazňovat, že Hus byl vlastně reformním myslitelem, že vlastně Husovým vystoupením začíná reformace, že k Husovi se hlásil Martin Luther, že k Husovi se hlásily nejrůznější nekatolické církve a to plným právem. Takže příslušnost k určité křesťanské církvi tady vždycky v tom hodnocení bude hrát významnou roli.

0: Na jednu strunu dokladů Husova života jsme zatím neudeřili a tu jsem si nechala úmyslně na závěr. Byl Čechem, je spojen s našimi dějinami. Jel obhajovat své myšlenky do světa tehdy, ačkoliv nebyl člověkem zcestovalým. Ví se, že on nepatřil mezi lidi, kteří by navštívili v nějakém hojnějším počtu jiné univerzity a jiné země. Byl tedy domácím člověkem. Dá se v jeho povaze, v jeho jednání, v jeho oslovování lidí nějak vystihnout to, zdali by dnes byl tedy Čechem, takovým tím pravověrným vlastencem, a nebo by byl tím Evropanem, tím člověkem, který vnímá celé to prostředí jako celistvé?
1: To je aktuální otázka a svým způsobem i otázka dosti módní v současné době. Já jsem říkal, že Hus byl křesťanem. Jako křesťanství zahrnuje vlastně veškeré společenství věřících. V tomto smyslu by vlastně Hus by měl být nadnárodně smýšlejícím člověkem. To jistě byl, ale na druhou stranu ta jeho zakotvenost v českém prostředí a ten jeho důraz na češství je velmi, velmi silný a dá se říci, že už právě u Husa a jeho spolupracovníků nacházíme myšlenku, že Bůh pohlédl milostivě na věrné Čechy, to je tu skupinu usilující o reformu, ty správně věřící Čechy, a poskytl jim tak oproti jiným národům dar milosti, aby vedli do ostatní křesťanstvo. Či Češi, tady podobně jako ve starém zákoně Židé, mají prioritu božské milosti, jsou tím vyvoleným národem, který má ukázat těm ostatním věřícím závaznou cestu ke spasení. A nepochybně tento moment české priority a české výlučnosti se táhne i celým husitským hnutím a byl to ten moment, proč si cizina ukazovala na husity jako na kacíře. Mimo jiné, abychom se vrátili na začátek k tomu, kdo je skutečným kacířem. Kacíř je ten, kdo je zatvrzelý. Proto také Hus byl odsouzen především proto, že nebyl ochoten tváří v tvář koncilu změnit svůj názor. A Češi vyznávající jeho učení, také tento názor nebyli ochotni změnit, ba naopak to stále rozvíjeli. Takže Husovi a husitské myšlenky v cizině nalezly jenom velmi malou odezvu. Samozřejmě, že Češi jsou vždycky hrdí a schání doklady pro to, kdo všechno se v cizině k Husovi hlásil, ale zapomíná se, že miliony lidí naopak spatřovali v Husovi a v husitech ty nejhorší kacíře a slovo Čech a husita bylo tehdy pro křesťanskou Evropu nadávkou. Takže to české prostředí vlastně v době husitské se dostalo do jakési ulity izolace, se které jenom velmi těžko se dostávalo do Evropy a nepovedlo se to později ani Jiřímu Svoděbra, který se snažil tuto bariéru překonat. Teprve, když k velmi podobným názorům jako Hus dospěl Luther a jeho myšlenky zachvátily tak velikou zemi, jako byly tehdejší německé oblasti svaté říše římské, tak vlastně teprve poté se husitské Čechy vymanili z té izolace a tehdy je teprve Evropa přijala za své a věnovala jim tu náležitou pozornost, kterou jim vlastně předtím věnovala pouze negativně.

Poslouchali jste pořad Putování s mistrem Janem do současnosti, který v roce 1998 v režii Jitky Paříkové připravila Jana Špačková. Jejím hostem byl přední historik docent Petr Čornej. Původní texty Jana Husa četl Bořivoj Navrátil.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Když jsem se vrátil do kormidelnické budky, Saint-Louis zmizelo a já jsem byl ztracen. Tady byl kus řeky, který byl celý zapsán v mém notesu, ale pro mne neměl hlavu ani patu. Rozumějte, byl obrácen vzhůru nohama. Viděl jsem její cestou proti proudu, ale nikdy jsem se neohlížel dozadu, abych se podíval, jak vypadá, když je za mnou. Znovu jsem poklesl na mysli, protože bylo jasné, že se musím naučit znát tuto úmornou řeku tam i naspátek. Kormidelnická budka byla plná kormidelníků, kteří jeli dolů oblídnout si řeku. To, čemu se říká horní tok, 200 mil mezi Saint-Louis a Cairem u vtoku Ohája, mělo nízký stav vody a Mississippi mění svůj tok tak vytrvale, že kormidelníci vždycky považovali za užitečné si zajet dolů do Kaira a obhlédnout si řeku znovu. Když jejich lodi zakotvili na týden v přístavu, to znamená, když byl nízký stav vody. Hodně si oblíželi řeku ubožáci, kteří si jen zřídka našli nějaké kormidelnické místo a jejichž jediná naděje na to, že nějaké místo najdou, záležela v tom, že budou neustále načíhané, že budou připraveni vklouznout do bot nějakého váženého kormidelníka, když náhle ochuraví, nebo v nějakém jiném případě nutné potřeby. A hodně takových jezdilo neustále sem a tam a obhlíželi řeku ne proto, že by skutečně věřili, že najdou místo, ale protože na lodi byli hosty. A tudíž jim přišlo levněji obhlížet řeku, než zůstat na břehu a platit za stravu. Časem se tihle chlapíci zmlsali a obtěžovali jen takové lodi, které byly proslulé tím, že strojí dobrou tabuli. Všichni hostující kormidelníci byli užiteční, protože vždy projevovali vůli a ochotu, ať ve dne či v noci, vyjet na řeku v loďce nebo pomoci kormidelníků lodí, jak mohli. Většinou byli vítáni, protože všichni kormidelníci jsou neúnavní mluvkové, kdykoliv jsou pohromadě. A protože mluví jen o řece, nalezají vždycky pochopení a jsou vždycky zajímaví. Pravý kormidelník se nestará o nic na světě, kromě řeky, a jeho stavovská pýcha překonává píchu králu. Na této cestě nás doprovázela pěkná společnost takových obhlížečů řeky. Bylo jich asi 8 nebo 10 a v naší velké kormidelnické budce měli místa nadbytek. 2 nebo 3 z nich měli lesklé cylindry, skládané náprsenky, diamantové jehlice, rukavičky z kůzličiny a lakýrky. Mluvili vybranou angličtinou a chovali se důstojně, jak se sluší na lidi zámožné a těšící se znamenité kormidelnické pověsti. Ostatní byli oblečeni více nebo méně nedbale a nosili na hlavě vysoké kužele z plsti. Já jsem byl v této vznešené společnosti 0 a cítil jsem se zde jako podřízený, než kvůli bezvýznamný. Nebyl jsem důležitý ani natolik, abych směl vypomoci u kormidla. Když bylo třeba v rychlosti pruce zatáhnout za provaz vedoucí ke zvonci, v případě potřeby to učinil nejblíže stojící host a to se dělo celou dobu hodně často, protože splavný tok se klikatil a byl nízký stav vody. Stál jsem v koutku a rozhovor, jemuž jsem naslouchal, zbavoval mne vší naděje. Jeden návštěvník se ptal druhého: Jimmy, jak ty si projížděl Plum Point proti proudu? No, to bylo zrovna v noci a já jsem to projížděl, jak mi poradil jeden hoch z Diany. Začal jsem asi 50 jardů nad hromadou dříví u falešného bodu a držel jsem se ve směru na chatu u Plum Pointu, až jsem se dostal přes práh 1¾, pak jsem namířil k střednímu prahu
až jsem se dostal do jedné čáry se starým bavlníkem s jednou větví v ohybu, pak jsem se obrátil zádí k bavlníku a přídí k dolíku nad bodem a projel jsem skvěle. 9,5. Pěkně zamotaný přejezd, že? No ale horní práh jde rychle dolů. Další kormidelník se ujal slova. Tak to já jsem měl lepší vodu a začal jsem níž od falešného bodu. Rovné 2 a přejel jsem druhý práh před velkým pahýlem v zatáčce a měl jsem 1¾. Jeden z vznešených poznamenal. Nechci říkat, že vaši měřiči jsou špatní, ale to se mi zdá na plumb point dost vody. Všichni kolem přikývli na souhlas, když tento klidný políček dopadl na vychloubače a usadil ho. A tak povídali a povídali a povídali. Za soumraku zazvonil pan Bixby 3x na velký zvonec. To byl signál k přistání. A kapitán se vynořil ze své pracovny na předním konci Texasu a tázavě se podíval vzhůru k nám. Pan Bixby řekl, zůstaneme tady přes celou noc, kapitáne. Dobrá, pane. To bylo všechno. Loď přirazila k břehu a byla na noc uvázána. Zdálo se mi báječné, že kormidelník může jednat, jak se mu zlíbí, aniž musí dlouho žádat kapitána o svolení. Povečeřel jsem a šel jsem ihned spát s odvahou pokleslou po mém denním pozorování a zkušenostech. Moje nedávné cestovní poznámky byly jen změtí bezvýznamných jmen. Pokaždé, když jsem se do nich ve dne díval, jako by mne poutali a svazovali na uzel. Teď jsem doufal, že najdu úlevu ve spánku, ale nestalo se tak. Hlava mi třeštila až zase do východu slunce, trápila mne zuřivá a neúnavná můra.

Ráno jsem se cítil sklíčený a pokleslý na duchu. Pluli jsme plnou parou vpřed, využívajíce všech možností, protože nám záleželo na tom, abychom se dostali z řeky. To znamenalo dostat se do Kaira dříve, než nás zastihne noc. Avšak partner pana Bixbyho, druhý kormidelník, najel náhle s lodí na dno a než jsme ji uvolnili, ztratili jsme tolik času, že bylo jasné, že nás přepadne tma pořádný kus cesty nad ústím. To byla velká smůla, zvlášť pro některé z hostujících kormidelníků. Jejich lodi museli čekat na jejich návrat, lhostejno jak dlouho. Tím nabyly řeči v kormidelnické budce mnohem vážnějšího tónu. Při cestě proti proudu nedbali kormidelníci nízkého stavu vody ani sebehustší tmy. Nezastavilo je nic kromě mlhy. Ale při plavbě po proudu to bylo jiné. Loď byla takřka bezmocná. Když ji zezadu strkal silný proud, nebylo tedy zvykem plout po proudu v noci za nízkého stavu vody. Zdálo se však, že je tu jakási malá naděje. Kdybychom se dostali ještě před setměním přes záludný a nebezpečný přejezd u Head Islandu, mohli bychom se odvážit další cesty, protože bychom pak měli přímější plavbu a lepší vodu. Bylo by však šílenství pokoušet se o proplutí kolem Head Islandu v noci. A tak se celý zbytek dne všichni dívali co chvíli na hodinky a neustále jsme vypočítávali rychlost. Head Island byl věčným předmětem hovoru. Chvílemi se naděje vznášela velmi vysoko a když jsme se zdrželi obtížným křižováním, zase opadla. Několik hodin cítili na sobě všichni břemeno tohoto potlačovaného vzrušení. Dolehlo dokonce i na mne a dělal jsem si takové starosti o Head Island a cítil jsem na sobě tak strašný tlak odpovědnosti, že jsem si přál odstnout se aspoň na 5 minut na břehu, abych mohl pořádně splna se nadechnout a pak začít znovu. Nedrželi jsme žádné pravidelné hlídky, každý z našich kormidelníků řídil loď v tom úseku, který proplouval cestou proti proudu, protože ji lépe znal. Oba kormidelníci však zůstávali neustále v budce. Hodinu před západem slunce se kola chopil pan Bixby. Příštích 30 minut držel každý hodinky v ruce, znepokojen, zamlklý a stísněný. Konečně kdo si vyřkl s povzdechem soud. Hele, tam už je Head Island a my tam nedojedeme. Všechny hodinky se s cvaknutím zaklaply, každý si vzdychl a zabručil něco o tom, že je to špatné, moc špatné. A kdybychom se tam jen byli dostali o nějaké půl hodiny dřív a na lodi zavládla těžká atmosféra zklamání. Někteří se chystali vystoupit na břeh, ale zaváhali, když se neozval signál zvoncem k přistání. Slunce se nořilo za obzor. Loď plula dál. Hosté se dívali na sebe tázavými pohledy a jeden z nich, který měl ruku na klice dveří a stiskl ji už, vyčkal, a pak náhle odtáhl ruku zpět a klika se vrátila do původní polohy. Mířili jsme rovně dolů do zátočiny. Hosté si vyměnili další pohledy a posunky překvapeného údivu, ale ani jediné slovo. Muži se bez děky zhlukli za panem Bixbym. Když obloha potemněla a vyšly na ní jedna nebo dvě bledé hvězdy, mrtvé ticho a pocit čekání je už začínali tísnit. Pan Bixby zatáhl za šňůru a dva hluboké, měkké tóny velkého zvonce se rozlehly nocí. Pak přestávka a po ní zazněl ještě jeden úder. Na to se ozval hlas strážného z horní paluby. Olovnice vlevo, olovnice vpravo. Z dálky se začaly ozývat výkřiky měřičů, které opakovali muži na horní palubě. Mark 3! Rovné 3, 2,5 3/4, 2,5, 2 1/4, Mark Twain, rovné 2, 1 a... Pan Bixby zatáhl za dvě šňůry ke zvoncům, na čež mu odpovědělo slabé zacinkání hluboko dole ve strojovně a naše rychlost se snížila.
Pára začala unikat se sikotem z ventilů, výkřiky měřičů se ozývaly dále, v noci zní vždycky trochu strašidelně. Všichni kormidelníci v houfu byli ve střehu, napínali zrak a hovořili jen šeptem. Jen pan Bixby byl klidný a spokojený. Pustil kolo a stoupl si na jednu z jeho špicí, když parník doplul na své pro mne zcela neviditelné značky, neboť se zdálo, že jsme uprostřed širého temného moře. Přidržel jej tam. Z mručivého a jen napolo slyšitelného hovoru bylo možno tu a tam zachytit souvislou větu jako: podívejte se, už jsme za prvním prahem. Po chvilce jiný přidušený hlas: záď, si jíždí dolů na vlas přesně, ať mě hrom. Teď je na značce a projíždí. Někdo jiný zabručel: to bylo provedeno nádherně. Nádherně. Teď se všechny stroje zastavily a dali jsme se unášet proudem. Ne, že bych byl viděl, jak nás nese proud, nemohl jsem to vidět, protože všechny hvězdy zmizely. Toto unášení proudem byla nejhorší věc. Člověku se přitom zastavovalo srdce. Náhle jsem spatřil cosi temnějšího než tma, která nás obklopovala. Byl to břeh ostrova. Jeli jsme přímo proti němu. Vstoupili jsme do jeho hlubšího stínu a nebezpečí se mi zdálo tak neodvratné, že jsem se málem dusil. Cítil jsem mocné nutkání učinit něco, cokoliv, abych zachránil loď. Ale pan Bixby dosud stál u svého kola mlčky ostražitý jako kočka a všichni kormidelníci stáli rameno vedle ramene za jeho zády. Neprojede, zašeptal kdosi. Voda byla mělčí a mělčí, jak hlásili výkřiky měřičů, až klesla na 8,5, 8 stop, 8 stop, 7. Pan Bixby varoval strojníka mluvící trubkou: teď pozor. Ano, pane. 7,5, 7 stop, 6. A dotkli jsme se dna. Pan Bixby okamžitě rozezněl řadu zvonců a křikl dolů trubkou: a teď jí to dej do poslední unce, kterou máš. A pak řekl svému partnerovi: vezmi to rovnou dolů a drží. Loď si brázdila a prorývala cestu pískem. Na jediný strašlivý okamžik zůstala viset na pokraji neštěstí a pak projela. Takový řev, jaký se ozval za zády pana Bixby, ho neotřásl nikdy předtím střechou kormidelnické budky. Pak ušlo všechno bez obtíží. Pan Bixby se stal hrdinou té noci a trvalo ještě nějakou dobu, než si lodníci přestali povídat o jeho odvážném kousku. Abychom si mohli úplně představit zázračnou přesnost, jaké bylo zapotřebí k vedení velkého parníku po jeho dráze v temných, širých vodách, musíme si uvědomit, že loď nejen musí najít svou klikatou cestu mezi pahýly a mrtvými útesy a pak se otřít kolem hlavy ostrova tak těsně, že očeše zádí převislé větve stromů, ale že na jednom místě musí takřka na dosah ruky projet kolem potopeného a neviditelného vraku, který by vyrval z jejího kýlu žebrové trámy, kdyby na ní najela, a zničil by parník a jeho náklad v celkové hodnotě 250 000 dolarů v 5 minutách. A k tomu možná ještě 150 lidských životů nádavkem. Poslední poznámka, kterou jsem toho večera zaslechl, byla poklona panu Bixbymu, pronesená v samomluvě a bez patozu jedním z našich hostí. Řekl: při stínu smrti, ale to je kormidelník jako blesk.

Na konci toho, co se mi zdálo být pořádně dlouhou chvílí, dokázal jsem si napěchovat hlavu samými ostrovy, městy, Prahy, Body a zátočinami a byla to podivuhodně neživá kupa harampádí. Nicméně však, protože jsem dovedl se zavřenýma očima odvinout hezky dlouhou šňůru těchto jmen, aniž jsem vynechal víc než 10 mil řeky z každých 50, začal jsem cítit, že bych mohl vést loď po proud do New Orleansu, kdybych ji mohl přimět, aby přeskočila tyto malé mezery. Mé uspokojení mohlo ovšem sotva vyrůst natolik, aby mi zvedlo nos o poznání do výšky, když si pan Bixby pokaždé vymyslel něco, co jej zase svěsilo. Jednoho dne se na mne z nenadání obrátil s touto chytačkou. Jaký tvar má ořechová zátočina? Stejně dobře jsem nemohl zeptat, co soudí má babička o protoplazmě. Uctivě jsem uvažoval a pak jsem řekl, že nevím o tom, že by měla nějaký zvláštní tvar. Můj prachem nabitý učitel poodešel, ovšem když mi dal štulec, a pak nabíjel a střílel, dokud mu nedošla všechna přídavná jména. Dávno předtím jsem poznal, že má v sobě jen jistý počet střeliva. A byl jsem si jist, že se změní ve smířlivého a dokonce lítostivého starého dobráka, jakmile mu náboje dojdou. Slovíčko starý je pouhá něžnost. Nebylo mu víc než 34. Čekal jsem. Pomalu mi začal říkat: chlapče, musíš se dokonale naučit znát tvar řeky. To je jediné, co ti zbývá, když musíš řídit loď za velmi temné noci. Všechno ostatní zmizí ve tmě a je pryč. Ale pamatuj si, že v noci nemá řeka stejný tvar jako za dne. Jak se jí tedy mám pro všechno na světě naučit znát? No jak pak jdeš doma po tmě v předsíni? Protože znáš její tvar. Vidět ji nemůžeš. Chcete tím říci, že musím znát všech těch milion nepatrných odchylek v tvaru břehů na téhle nekonečné řece stejně dobře, jako znám tvar předsíně u nás doma? Na mou věru musíš je znát líp, než kdo kdy znal tvar předsíně ve vlastním domě. Raději bych umřel. Tedy ne, že bych ti chtěl brát kuráž, ale... Dobrá, tak to tedy nám nevysypte. Mám to dostat teď nebo někdy jindy. Podívej se. Tomu se musí člověk naučit, to se nedá nijak obejít. Jasná hvězdnatá noc vrhá takové těžké stíny, že kdybys neznal dokonale tvary břehů, budeš uskakovat před každou hromadou dříví, protože budeš považovat její černý stín za pevný výběžek a každé čtvrt hodiny se vyděsíš k smrti. Budeš celou dobu 50 jardů od břehu, zatímco bys měl být od něho necelých 50 stop. V těch stínech nerozeznáš ani jediný pahýl, ale musíš přesně vědět, kde je. A tvar řeky ti poví, kdy se k němu přiblížíš. Potom je noc černá jako smůla. V takové noci černé jako smůla má řeka značně jiný tvar než za hvězdnaté noci. Všechny břehy vypadají jako rovná čára velice slabonká. A ty bys jel podle nich jako podle rovné čáry, jenže ty je musíš znát líp. Směle namíříš loď přímo do toho, co vypadá jako pevná rovná zeď. Dobře víš, že ve skutečnosti je tam zátočina a stěna před tebou ustoupí a uvolní ti cestu. Pak je tu šedá mla. Vezmi si takovou noc, kdy je ohavná syrová šedá mlha
A pak nemá pobřeží vůbec žádný zvláštní tvar. Šedá mlha poplete hlavu i nejstaršímu člověku na světě. Dobrá. Potom také různé druhy měsíčního světla mění tvara řeky různým způsobem. Podívej se. Ach, je, prosím vás, už mi nic neříkejte, prosím vás. Mám se naučit znát tvar řeky na všech těch 500 000 různých způsobů. Kdybych se pokoušel nosit v hlavě celý ten náklad, ohnula by se mi z toho páteř. Ne. Ty se nauči jen ten jeden tvar řeky. A nauč se jej znát s takovou naprostou jistotou, abys dovedl vždycky řídit loď podle toho tvaru, který máš v hlavě. A nestarat se o ten tvar, který máš před očima. No dobrá. Zkusím to. Ale když se jej naučím znát, mohu se na to spolehnout? Ponechá si řeka stále stejný tvar a nebude bláznit? Než mohl pan Bixby odpovědět, přišel nastoupit službu pan V. a řekl: Bixby, budeš muset dávat pozor u prezidentského ostrova a celou cestu nahoře nad Kvočnou a Kuřaty. Břehy se podemílají a tvar břehů se mění jako nevím co. Bod nad 30 bys ani nepoznal. To tedy byla odpověď na mou otázku. Míle a míle břehů zde měnili tvar. Má nálada byla znovu sražena kamsi do bahna. Dvě věci se mi zdály celkem jasné. První z nich byla, že aby se člověk mohl stát kormidelníkem, musí se naučit víc, než kdy bylo kterému člověku dovoleno znát. Druhá věc byla, že se tomu všemu musí učit znovu každých 24 hodin.

0: Ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

co rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu už říct.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Bude blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí,

a jen tři míle mi zbývají k Maria. A jen tři míle mi zbývají k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás při poslechu Nostalgického muzea zábavy, pořadu, který se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína. 11. března roku 2000 jsme zde hostili herce Lubomíra Kostelku. Nálada byla nadmíru pohodová, jak v hledišti, tak i na malém podiátku. Bavili jsme se všichni a tak doufám, že se ta nálada přenese i na vás. No a teď vám už jen prozradím, že se s Lubomírem Kostelkou v tomto pořadu nesetkáte dnes naposled. Povídání bude mít své pokračování, řekli jsme si toho děsně moc a k tomu se ještě náramně hodí nějaká ta archivní nahrávka. Dneska to bude konkrétně jedna s největším kamarádem Lubomíra Kostelky, s Vladimírem Menšíkem a také s Oldřichem Velenem. No a můžeme začít. Račte vstoupit dále.

0: Vážení přátelé, dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, pana Lubomíra Kostelku.
1: Děkuji, Ondro, jsem velmi potěšen, že mám tak silný aplaus.
0: Děkuji. Pane Kostelko, já o vás vím, že jste na Kokořínsku prožil nějaký čas. Jak vzpomínáte na dobu, kdy s vámi režisér Pavel Juráček natáčel v těchto končinách scény Případu pro začínajícího kata?
1: No, teď jste mě udělal radost,
0: ano?
1: Ondro, skutečně ano. Protože pravda je ta, že Případ pro začínajícího kata bylo něco tak zvláštního, že nemáte vůbec nikdo žádný šajn. Za prvé, byla to role, kterou jsem hrál, která se jmenovala Gulliver a která měla, prostě nejenom, že byla hlavní, rozumíte, ale která měla tolik filmovacích dnů, že jsem překonal všechny světové rekordy, které bohužel nejsou teďka, ten můj není zapsán v Guinnessové knize rekordů, ale pravda je ta, že na ten jeden, na tu jednu roli v tomto biografu jsem udělal 119 filmovacích dnů. Prostě opravdová senzace. A pravda byla ta, že jsme přijeli tady na Kokořínsko, kde se točily scény s autem, které v podstatě se rozjelo samo a tady jsou zatáčky na tom Kokořínsku. Takový, ale velmi, bych řekl, prudký a velmi dlouhý. A já jsem jako vystoupil z toho vozu a představte si, že se rozhlížím po krajině, protože kam jsem přijel, tam byla stopka. Vždycky jsem to otočil, to auto, a jel jsem dál a znovu byla stopka. Zase jsem jel dál, znovu stopka. A teď jsem přijel na to Kokořínsko a představte si, že vystoupím z toho auta a to auto se samo rozjelo. To se rozjelo a tam byl samozřejmě, tam byl kaskadér, který to auto řídil, bylo to velmi zajímavé. A jel, rozumíte, těma serpentinama, zatáčkama, já jsem celý ten les proběhl. To auto normálně jsem finišoval, abych to auto doběhl a do toho rozjetého auta jsem skutečně skočil a všechno se vydařilo. A mně se tady na tom Kokořínsku tak líbilo, vám řeknu, že jsem říkal, proč jsme ten biograf celý netočili vlastně jenom tady. Opravdu jo.
0: No, pan starosta z Kokořína je celý blažený, jak ho vidím. Sedí přímo proti nám, ano.
1: Má uctivá poklona, pane starosta.
0: Já to vždycky na něj
1: člověk
0: prásknu.
1: Člověk neví, jestli tady náhodou neskončí, že jo?
0: Pane Kostelko, ano? Režisér Pavel Juráček zemřel ve 54 letech. V časech normalizace, připomenu, že tenhle film byl natočen v roce 69.
1: Nebo ano, 69. roce jsme to točili.
0: Neměl už možnost nějak svůj mimořádný talent projevit. Jaký byl k vám tenhle pan režisér?
1: Musím říct, že senzační opravdu. Pravda byla ta, že on mě jakoby tak nějak objevil v televizi, a říkal, zkusím normálně s ním natočit jeden televizní pořad. Jsme točili nějakýho Haška, ale bohužel už si nespomínám přesně, co to bylo. Nespomínám, je to velmi smutný, ale pravda je ta, že jsem toho natočil tolik, že prostě nespomínám. No a tam se mu zalíbil a do té role mě obsadil a ta role opravdu ani na jednu jedinou vteřinu nesešla z plátna. Prostě byl jsem tam celý ty 2¼ hodiny, co se to promítalo. Prostě role všech rolí, větší role už na světě nemůže existovat. Zajímavý. A s Pavlem opravdu strašně krásný vztah, musím říct. Opravdu bezvadnej. Já jsem byl ochoten mu udělat úplně všecko. Já jsem byl samozřejmě velmi spjat se svým kamarádem, přítelem, bratrem, prostě Láďou Menšíkem. A my jsme spolu de facto prožili celý život. My jsme byli tak spjati takovou zvláštní pupeční šňůrou, že to už snad ani prostě do budoucna nemůže existovat. Měli jsme jeden k druhému takový, bych řekl, takovou radost, takovou chuť, že prostě jsme s tím mládičkem udělali všecko. No a já hrál samozřejmě, já jsem se nechal trošku tím mládíkem ovlivnit a přestože jsem v divadlech začal hrát velmi vážné role a velký, krásný, všecko bezvadný, tak najednou ten Ladinek prostě tak mě tak táhnul jakoby trochu k sobě do té legrace a já jsem tomu podleh, protože jestli mám něco opravdu v životě rád, tak je to legrace, sranda, rozumíte, nevím ještě, jak bych to jinak nazval, já znám moravský názvy, ale aby náhodou se posluchači, rozumíte, tak bych řekl, neurazili.
0: A tak vysílá se to v noci, takže můžete...
1: Tak je to prča, rozumíte, a to. Taky čurina. Tomu skutečně říkáme, takhle nahané říkáme legraci, říkáme čurina, no tak to, co, to není špatného, že jo? Protože to legrace opravdu. No a já s tím Ladinkem jsem dělal opravdu jako legrační věci a některý musím říct, už jsou ve Zlatým fondu, pozor, děti, to je skutečně zajímavý. A pravda je ta, že když jsem dostal tuto roli u toho Pavla Juráčka, která nebyla téměř vůbec legrační, která byla v podstatě nevážná, ale taková bych řekl, taková obecná, taková prostě tak, jak ten život v podstatě měl jít, tak šel. Ale moc legrace tam nebylo. To byl v podstatě vážný biograf.
0: No my k panu Menšíkovi směřujeme, nicméně ještě bych se zeptal, jestli náhodou v tom filmu Případ pro začínajícího kata, oni tam hráli například Pavel Landovský, Klára Jerneková, Pavel Bošek, Jiří Hrzan, ale i Nataša Golová nebo Věra Ferbasa, to jsem si vypsal.
1: Jo, Věruška.
0: Jestli jste s někým v té době z nich se přátelil, nebo...
1: Se všema.
0: Se všema.
1: A přiznám se, že moje největší kamarádka v mém životě byla skutečně Věra Ferbasová, si představte.
0: Vážně?
1: Já jako kluk jsem ji hltal samozřejmě, pokud jsem mohl do kina, rozumíte, na ty obrazovce. A ji hltal tak, že jsem říkal, já Věruško tě vlastně zhltal. A my jsme měli k sobě prostě tak nádherný kolegiální vztah, ale i kamarádský, prostě bezvadný. Věra byla senzační ženská, senzační herečka a senzační kamarádka. Teda tomu já věřte tleskám.
0: Teď bych se, jak to tu bývá zvykem, rád zeptal na vaše dětství. Dvě otázky, pane Kostelko.
1: Ano, prosím.
0: Po kom jste spíš, po mamince nebo po tatínkovi? První z nich.
1: No tak, Ondro, já vám řeknu naprostou pravdu. Můj otec byl strojvůdce, ale velmi elitní a velmi rigorózní a přísný člověk, ale velmi přísný. A moje maminka, to byla pusinka, to bylo něco tak něžného, sladkého, že mě málem jdou slzy do očí, protože to bylo tak krásné stvoření, že nemáte představu. A já jsem tak napůl.
0: Já jsem mám si to myslel.
1: Chvíle, já mám chvíle, kdy opravdu jako tvrdě, nekompromisně řeším věci a mám chvíle, kdy prostě byste mě utáhli na vařené nudly. A to je skoro tato chvíle.
0: Oh.
1: Kdyby tu byla nudle... Kdyby ta nudle tady byla, tak bych na ní sedl a vy, Ondro, byste mě mohl vozit a bylo by to show.
0: Otázka druhá.
1: Ano.
0: Dělal jste rodičům víc radost nebo naopak?
1: Radost.
0: Aby to...
1: Jedno jediné slovo, zkušená radost. Ano, já jsem maminku strašně miloval a otce jsem ctil a zkušeně poslouchal a na
0: slovo. Byl jsem hodné dítě.
1: Ano, byl jsem opravdu hodné dítě, to je pravda.
0: To je hezké. A učil jste se dobře?
1: No, učil jsem se tak středně, se dá říct, ale jak pokračoval ten věk, tak furt jsem přibíral. Si představte, tak byl jsem v obecné, tam jsem měl jedničky, dvojky, přišel jsem potom jako na Měšťanku, rozumíte, tam už i nějaká trojka se objevila, pak po válce hned jsem šel na průmyslovku, rozumíte, do Brna na elektro a tam už to bylo takový zajímavý. Tam některé předměty prostě byly sami jedna, z matiky jsem měl 4 celý 4 roky, to bylo neuvěřitelné. Já jsem byl profesora tak rigorózního a přísného, který prostě nesežeral mě vůbec nic, pardon, nezbaštil mě vůbec nic, rozumíte? A já jsem tu matematiku musel ovládat, protože jsem dělal elektrotechniku a tam většina předmětů prostě byla matematických. Ale on ne, on tvrdě 4. A to jsme měli asi tak 3/4 třídy.
0: Vy
1: to
0: jste
1: byl
0: se...
1: showman. Jo, a on, ano, ještě, tam je to zajímavý ohromně. On přesto, že byl takový rigorózní matematik, tak si představte, že to byl šéf Sdružení moravských učitelů. Starší, jestli tady jsou v sále, tak si můžou pamatovat, že skutečně to bylo těleso, které mělo ale velký zvuk. Opravdu, to byl sbor moravských učitelů a profesor Vach byl předsedou, byl dirigentem a předsedou prostě toho sdružení.
0: A dával vám čtyřky.
1: Čtyřky, bez debaty, já to měl až v matice všechno čtyři. Tam nebyla skulína.
0: Vy jste se, teď se dostávám už k panu Menšíkovi, vy jste se poprvé s panem Menšíkem setkal, tuším, na sportovním kolbišti, je to tak?
1: No tak sportovní kolbiště de facto mě na něj upozornilo, ale ano. Víte, co bylo zajímavé? Že já jsem byl na elektroprůmyslovce, Ladiček byl na strojní průmyslovce, ale obě dvě ty oddělení byly v jedné budově. Na Sokolský v Brně. Ladiček byl první a druhý patro a já přízemí. No a tak viděl jsem takového prostě, takového synka, rozumíte, kudrnatýho, rozumíte, takový velký rty, rozumíte, a trošku ta ustouplá brada, ale jinak takový strašně sympatický a dohromady jako tak moc jsem si ho nevšímal, protože jsem byl samozřejmě elektrikář. Jen v tělocviku jsme se, když jsme se střídali a tenhle, tak bylo jasný prostě, že on hraje házenou, pak vždycky bral míč do ruky, rozumíte, a dával rany petardy velkým. A jednou to bylo takový, bych řekl, takový zhromáždění, nezhromáždění, to bylo prostě takový hry, středoškolské hry, ale ty byly tehdy velmi populární a slavní, nebyla televize, nebylo nic. Takže když vypukly středoškolské hry, no, tak to byla senzace. Všechny středoškolské školy měly, bo, ano, školy měly prostě prázdno, všecko na stadion a každá škola nominovala prostě svý prostě sportovce na všechny druhy. A teď si představte, já jsem házel oštěp a docela solidně, já jsem Přerovák jako rodem, jo, a Přerově jsem dělal atletiku prostě od 0 let a víte, co vlastně dneska je? Dneska je 75 roku výročí atletiky v Přerově, kde jsem měl být a jsem tady u vás. Pokud to budou Přerováci poslouchat, tak já jim musím říct, já, když mě Ondra volal asi před dvoma nebo třema měsíci, rozumíte, a říkal, Lubine, přijde, říká, ano, přijdu, bez debaty, 11. března, ono znamenám, ale ne v notýsku, já žádnej nemám. Nikdy jsem neměl, jenom v hlavě. Ale opravdu skutečně jsem řekl, ano, přijdu, bez debaty přijdu. A do toho přišel ten zvací dopis na těch 75 roku lehké atletiky. No a byli velmi smutní, jako že tam nepřijedu. Tak Přerovští, mějte se dobře, jsem na Kokoříně, rozumíte? A k vám přijedu, uděláme úplně jiný večer, než ten, který jste dělali dneska.
0: My ještě to podpoříme potleskem dalším.
1: Tak to je. A co ještě on?
0: No tak, vy jste se stal členem divadla ABC ještě za pana Vericha a měl to na svědomí, tuším, také pan Menšík.
1: Ano. Představte si, že jsem na takový, bych řekl, takovou výzvu toho Ládička přijel do Prahy. Jen tak se mrknout, rozumíte, jak se dělá televize, jak se dělá film. No a samozřejmě s Hládičkem, protože jsme byli opravdu jako kamoši, zvlášť na té škole, na JAMU, na Janáčkově akademii muzických umění, jsme se velmi spjali s tím Láďou. No a já přijedu do ty Prahy, no bylo mě tady hrozně dobře, nebo v té Praze mě bylo opravdu velice dobře. Kdyby vám měl vyprávět, jak jsem získal byt den předtím, než jsem odjel do Prahy, by tomu nikdo nevěřil, by řekli, no to jsou bláboli, co ten Kostelka říká, neuvěřitelný. Ale já jsem opravdu, než jsem odjel ten večer, jsem seděl v restauraci v Brně, tam jsem se už vlastně loučil na 3 měsíce s Brnem, že pojedu k tomu Ládíkovi, který měl malý dvoupokojový byt, dvě děti, rozumíte, a ještě jsem tam měl přijít já, rozumíte, a takový bych řekl trošku sičák a takový bohem, rozumíte, s tím Ládínkem dohromady, takže to vypadalo dost tristně, no ale co jsem mohl dělat, já jsem nikoho v Praze neznal. A přijdu vám do kavárny, kde bylo úplně plno a jen u jednoho stolu seděl takový člověk, takový pošmatrák, který prostě, ale neuvěřitelný pošmatrák prostě, zarostlý, rozumíte, takový podivný pohled a všecko, nikdo si k němu nesedl. No a já jsem řekl, je tady volno, můžu si sednout, udělal, zamrčel, rozumíte. Já se si sedl, on se na mě chvilku dívá a říká, dej mě bura. Což bylo 5 korun, jo. A já jsem vytáhl 10 korunu, klidně jsem mu ji vrazil, ale vůbec jsem se neptal, na co, co, o co jde, tu jsem mu ji tam dal. On si objednal rum a pivo, rozumíte, to vypil, říká, co, co seš zač? Já si říkal, jsem herec, on nevěděl, co to je. Neměl nejmenšího šajna, jsem říkal. A tak, tak prostě, já jsem mu pak objednal další štamprli a tenhle. A on mě nebyl nějak, jako bych řekl, jako nesympatický nebo dokonce odporný. Tam ne. Ale zajímavý bylo prostě, že na jedenkrát já jsem mu začal být sympatický. On věděl, že mám nějaký prachy, no já jsem se mu přiznal, já jsem se mu přiznal, rozumíte, že jedu do Prahy příští den a budu tam asi 3 měsíce. A teď si představte, on říká, když mě dáš 3 flaše rumu a 300, tak já ti dám klíče od svého bytu v Praze. A to bylo v Brně. To bylo v Brně v akademické kavárně. A já jsem si říkal, no safra, už jsem přišel o víc peněz, na to se můžu vykašlat, že mě oblafne a teď mě zajímá, jak mě oblafne. Tak on šel pro klíče, já jsem šel pro ten rum, jsme se setkali a on vám donese klíče, tam byl jeden normální dozický klíč a jeden takový asi 30 cm dlouhý. Se říkal, od čeho ten klíč je? On říká, ten je odvrat. A ten je odvrat v domě u zlatýho hada. A já jsem říkal, ty chceš říct, že toho zlatýho hada právě žeru. Ale dobře, já ti prostě dám, tady máš ty 3 flašky rumu, tady máš 3 kila normálně a já skutečně si beru ty klíče a zkusím tam jet. To byl roh Líjové ulice a roh Karlovy ulice skutečně a byl to opravdu dům u zlatýho hada a já tam ten druhý den přijel. No samozřejmě nemá nikdo představu prostě, o co šlo. Otevřel jsem ty vrata, otevřel jsem tím klíčem takovou bránu, jako, jako na ty, jak se jmenují, ty Pavlačovy byty, jak jsou. A teď si představte, že otevřu ten byt vlastní a zešílel jsem. Tam byla tak 5 centimetrová vrstva prachu, to opravdu, to nekecám ani ně. Tam prostě bylo v neuvěřitelným binci všecko a to zavřel jsem. Říkal, tady nemůžeš být dlouho ani náhodou. Vytáhl jsem ten kufr, který jsem už nabalil, že kdybych náhodou měl ten svůj vlastní, rozumíte, jako byt k dispozici, tak jsem to nabalil vším možným ložením, prádlem a už všecky takový jaký camfrnoky, rozumíte, a tenhle. Ten měl asi 80 kilo, takže když mě to nesl ten jak jsem přijel, rozumíte, ten zřízenec jako do taxíku, rozumíte, tak zešílel, protože asi 4x upadl pod tíhou toho kufru. No a tak jsem vyšel a jsem říkal, to je naprostej nesmysl. Tady nemůžu být. Že jsem vytáhl ten kufr a v té době, v tom roce 56, nejezdili žádný taxíky. To, když projel jedno auto tou malou Karlovkou, tak za ten den tak to byla senzace. Sedím a koukám, říkám, je to tady pěkný všecko. Naproti prostě Klementínu, rozumíte? A tam dole byl obchod v tom zlatým hadu, v tom domě. A byla tam samozřejmě překrásná hospůdka a všecko. Prostě všecko, co se mi líbilo. Sedím a najednou vidím drogérie. Říkám, ježišmarja, kdyby šel do té drogérie a koupil úplně všecko prostě. A ty to vymaloval, vysmejčil tenhle. Děti, 48 hodin jsem na tom pracoval, nekecám. Zjistil jsem, že jsou tam parkety. Asi po 6 míti tam nebyla skulína. Prostě bezvadný. No a najednou jsem měl ale svůj byt prostě. A to byla jenom nudle, bez ničeho. Tam nebyla voda, ta byla na té Pavlači a samozřejmě, že jako pisoár ten byl přes celou Pavlač na druhé straně, ale bylo to tam skutečně bezvadný. No a tam jsem strávil 3 roky. No a když jsem právě přijel, tak ten Ladírek myslel, když jsem tam ty 2 dny takhle pracoval, tak Láďa myslel, že už jsem nepřijel, že je konec. Tak už mě odepsal. A já ho 3. den v tom divadle navštívil, on byl u Buriana. EF Buriana byl. No tak velký halo, samozřejmě. Jo, mezi tím mě ještě přišel navštívit majitel toho domu a říká, já jsem rád, jako, že tady ten, já nevím, jak se jmenoval ten pán, prostě poslal někoho, ale musíte zaplatit za 3 roky byt. Absolutní katastrofa prostě a růza. Já jsem měl peníze sebou, jenže půlka toho normálně padla na tenhle byt, rozumíte, něco na ty potřeby a tenhle. No a teď, když jsem toho Ladička prostě jako navštívil, tak zbytek, to, co jsem měl na 3 měsíce, rozumíte, za 3 dny jsem měl v čudu. My když jsme skončili u mě jakože prohlídka Prahou, nebo musíš vidět Prahu v celý nádheře. No to byla od putiky k putiky, od baru k baru, rozumíte? Tak, jak byl Laďušenka zvyklý i já, my jsme takhle žili celý život. Prostě bezvadný. A teď si představte, že my přijdeme ráno asi v 5 hodin ke Kalendům, to je na nábřeží taková hospoda, ta je už pro notorický opilce, rozumíte, kteří už nemají
0: vám,
1: kde...
0: Promiňte, že vám do toho skáže, já tady kejvám hlavu, já jsem o to slyšel pouze.
1: Ale to byla pravda.
0: Pane, byl jsem tam asi dvakrát.
1: Tak já jsem si dal 2 rohlíky a držkovou a 2 piva. Laďa si dal 2 rohlíky, držkovou a piva a mě scházelo 5,70 Kč, abych to zaplatil. Tak jsem musel škemrat, rozumíte, a mě to zaplatil. A tak s tím Láďíkem jsem začal. A Láďa právě, když jsem tam byl už asi 3 měsíce, začal jsem skutečně filmovat, začal jsem dělat televize a všecko, tak najedenkrát řekl, zůstaneš v Praze, doufám. Jenže já jsem měl prostě jakousi ženskou, jsem měl v Brně, rozumíte, a tak jsem tam asi 2x jsem tam mezi tím mohl odjet, rozumíte, a to mě Jirka Štuchal musel půjčit peníze, protože jinak bych se tam byl nedostal. Tak jsem říkal, ty Láďo, abych opravdu v té Praze byl. A on říká, a kde je v Kryn divadle? Já jsem říkal, tak jak jsem proběhal, všecky divadla jsem opravdu proběhal, viděl jsem všechny představení, pak jsem byl fanda na to. Jsem říkal, nejradši u Vericha, v tom ABC, to by byla bašta. No Láďa nelenil, okamžitě zvedl telefon a hned byl by se tak láskava přijal, prosím, jeho kamaráda, tehdy Láďa nebyl známý, vůbec pan Berich nevěděl, že nějaký menšík existuje, rozumíte. No řekl, ano, samozřejmě, ať přijde, jenže já už vám nevím, jestli jsem se tehdy namazal, rozumíte, den předtím, než jsem tam měl jít a byl jsem slabý, anebo naopak jsem měl rande, já nevím, prostě nevím, já tam nešel, ani poprvé, ani podruhé, ani potřetí, ani počtvrtý, ale jinak furt volal. Vždycky jsem mu říkal, já tam nebyl. On říkal, ježišmarja, tak hned zavolám, rozumíš. A furt si Berichem jako diskutoval, rozumíte, že tam přijde jeho kamaráda, tenhle, a já vám takhle jdu, a už to volal asi 10x, Láďa. A já nechtěl. A já jdu, tak už v květnu to bylo, rozumíte, přijel jsem tam někdy v lednu, v květnu tak jdu tou Prahou a koukám, najednou jsem před divadlem ABC. A říkám, sakra, co kdybych teďka za tím pánem Berichem šel. I šel jsem dolů na vrátnici, říkám, prosím vás, já bych potřeboval mluvit s panem ředitelem Verichem. Přišla paní, Jarka Týlová, to byla jeho sekretářka, božská paní, je slabý slovo, prostě jedinečná ženská, která mě řekla, vy jste ten, který se pořád objednává a nechodí? Říkal, ano, to jsem já, ale to nejsem já, se neobjednám. Můj kamarád říká, to je jedno, ale hlavně jste objednaný a nechodíte. On vás asi pan Verich nepřijme. Říkám, já se ho zeptám. Šla, přišla a řekla, ano, pane Kostelko, pan Verich má tak jedinečnou náladu, že vás prostě přijme. No a byla přestávka jako mezi tím kusem. To byly husary hráli. A teď si představte, že mě vede jako k tomu panu Verichovi, mě se tam začali klepat kolena, to se přiznám. Zaklepu, ozvalo se dále, já otevřu, tam byl pan Verich, Mirek Horníček, Milda Kopecký, Rudla Dale, rozumíte, Karel Vlach, to jsem omdlel úplně, rozumíte, pač jsem miloval muziku. A teďka ještě tam nějaký pán byl a teď najednou pan Verich říká, co si račte přát? A já mu říkám, pane řediteli, já jsem nějaký Kostelka z Brna a rád bych k vám strašně do angažma. A on se na mě díval, tak chvilku šibalsky těma očima a říká, no nepovídejte, vy jste z Brna, to jste přijatý. A ty se vážně nevěděl, jestli je to legrace, rozumíte, nebo je to prostě nějaká hrůza na mě hozená. Ale ono to byla pravda, si představte. A já byl přijatý. Trošku jsem se rozpovídal moc.
0: Ne. Krásně vyprávíte.
1: Ale říkám, mám opravdu celou svoji životní story.
0: Krásně se to poslouchá, ale já mám takový občas mírně zákeřný otázky. Teď bych se vás chtěl zeptat, vy jste tedy Moravák, ale větší část života jste prožil v Čechách. Co se vám nelíbí u Čechů, a je něco, co se vám nelíbí také na Moravácích? Tady jsem to trošku uhladil.
1: To jste pěkně teda, to jste mě dostal trošku do kouta, ale dobrý. Pravda je ta, Ondro, pardon, že vám skáču do řeči, ale pravda je ta, že Češi a Moraváci, tam jakýsi rozdíl je. Češi jsou podle mého tak trošičku přeci jenom trošku strozí. Oni nemají takovou, bych řekl, tak tu spontanietu, rozumíte, jakože jsou ochotní každou vteřinu hned, rozumíte, po sobě šáhnout a říct, kam jdeš? A říkám, jadu do papírnictví. A říkám, nechceš ke mně do sklepa? No a to je ono, rozumíte. A tam to všecko je.
0: Tohle mě říct
1: a to já
0: Čech.
1: Miluju. Prostě, to já skutečně miluju, protože to je nádhera, to je prostě bezvadný. Takže jednou jsme šli se Strou Zázvorkovou, poslyšte. Taky, jako šli jsme si něco koupit. A sedí, ten občan seděl na zápraží a říká, kam jdete? A já se říkal, ale já normálně doprovázím tady paní Stelu, ona si chce něco koupit v papírnictví, říká. No a předtím, že byste zašli na skleničku? A Stela říká, no to ne, říkal, no to ano. A my jsme tam zašli jenom, že dva dny nás ten film hledal. Nevěděli, kde jsme. Rozkošný opravdu, jak cumel.
0: Mě tak napadlo, kdyby vás nějaký Čech v Praze pozval do sklepa v dnešní době, že by to bylo...
1: To by ho měl.
0: Ale na Moravácích něco musí být taky takový, nebo dá se to taky říct, že to je i negativní vlastnost tato?
1: Myslíte Češi nebo Moraváci?
0: Potřebuju taky něco negativního na Moraváky, víte?
1: Jo, no tak...
0: My jsme český rozhlas.
1: Ne. Všecko je bezvadný do chvíle, rozumíte, když se všichni, bych řekl, upravíme do takového stavu, že na jeden kanál řekne, hele, je to černý, já řeknu, kecáš, je to šedý. On říká, ne, je to černý, říkám, je to šedý. Říká, ještě jednou opaku, že to je šedý a ti jednu brznu a už to letí. To je Morava, bohužel, je mě líto. Dámy a pánové, pravda je ta, že s Hladníkem Menšíkem byla strašná legrace. Vy to osobně víte normálně z televize a z filmu. A i kdyby Hladíček byl tady, no tak zblázníte se smíchy, prostě senzační. Ale jak šlo o tyhle věci, jako když opravdu teda jako bylo nějaký trošku bití, no tak tam byl první. Jo. Tam byl Hladíček první, bez debaty, rozumíš, jsme se mydlili, to nemáte představu. A někdy jsme slízli pěkný rány, teda, no moc pěkný. I my sami. Představte si, že tak sedíme s tím Hladíkem a on říká, Lubine, člověče, my už tolik věcí jsme zažili a furt hrajeme nějaké věci někoho jiného, co kdyby jsme něco napsali si sami pro sebe. Říkal, no to je bezvadný nápad, máme prostě zkušenosti mraky, rozumíš? Sami oba jsme docela, bych řekl, takový veselý vtipní, že by to mohla být sranda. Takže jo, říká, hele, manželka pojede normálně, s dětma pojede k babičce na Moravu, rozumíš? Ty přijdeš ke mně normálně a pustíme se do toho. Ale nezapomeň vzít flašku. No tak samozřejmě jsem normálně vzal flašku Becherovky, rozumíte, bez debaty. Šel jsem k Hladinkovi, normálně Hladink mě vítal, říkal, Lubo, tak a teď se do toho pustíme. Říkal, no tak co, Hladinku, o čem bychom tak začali prostě ty zkušenosti, co máme dávat na papír? On říká, ty, já mám úplně geniální nápad. Víš, jak se to bude jmenovat? Atom a láska. Říkal, ty debile, jaký atom a láska? Co za atom a lásku? Co chceš normálně, jako legraci chceš z toho normálně vycucat? Teď máme svoje prostě zkušenosti, tak ty samozřejmě ty bez debaty dáme, no ale atom a láska, to si nedovedu představit, co bych měl já osobně říct. On říká, ne, Lubo, bude to atom a láska. No a teď jsme popíjeli zuřivě, rozumíte, ty štamprlíky. A já se říkám, Hladinku, prosím tě pěkně, ale už s tím atomem a láskou přestaň. Ne, on nepřestal. A furt atom a láska. A pak jsem mu řekl, ještě jednou řekneš atom a láska a já ti ji musím dát. A já mu ji dal. A co myslíte si, že udělal Hladínek? Ten dal mě, rozumíte, skočili jsme po sobě a půl nábytku jsme rozbili, jak jsme tam opravdu se byli jako koně, ale jako koně. Ale už jsme byli skrvaveni, už to bylo opravdu hrozný prostě. Najednou jsme neměli sílu, jsme normálně tak přichcípli, rozumíte? A já říkám, Lečku, prosím tě pěkně, jen jedno neříkej, a to má láska. A on říká, Lubo, já tě musím zklamat, a to má láska. To bylo naše kamarádství, prosím. My jsme se dobili jako koně a pak jsme se líbali a leželi jsme spolu v posteli, rozumíte, konec úplnej, no, prostě bezvadný.
0: A tom a láska nespatřilo světlo
1: světa, ale nic. Právě. Ano. My už potom jsme se nikdy nesešli, pak jsme říkali, on mě řekne, a to má láska, a mu hned jednu vrznu. A bude konec.
0: Pane Kostelko, do Šemánovic často přijíždí další kamarád Vladimíra Menšíka, pan Oldřich Velen.
1: Joj.
0: Zažil jste s nimi něco ve trojici?
1: No jistě. Jednak jsme točili spolu a Olda Velen je báječný kluk, to je skutečně prima kluk, já ho mám hrozně rád. Je to taky, je to notorický Morava, jako jsme byli my dva.
0: Já jsem čekal, co...
1: Čili jako vyleze. My, notoricky jí a pije. Tam nejsou skulíny děti, to je prostě absolutně dokonalý, to je bezvadný. A Olda Velen je opravdu, jednak je to můj přítel, to byl Láďův přítel a můj přítel, a teď už je to jenom můj přítel. A je skvělej do těchto dnů. Já se s ním mluvil, to je asi měsíc normálně. On říkal, Lubo, já ti musím něco říct, to rozumíš a tenhle. A teď mi řekl takovou kodinu, že jsem se tomu strašně smál. Ne, bez vady prostě, opravdu je. Olda Velen je skvělý kluk.
2: A my bychom si teď mohli pana Oldřicha Velena připomenout v krátké ukázce, třeba zrovna v té, v níž také vzpomínal na jednu rošťárnu kamaráda Menšíka.
3: Byli jsme na festivalu v Kyjově na Moravě a v tom filmu hrála taky, moji partnerku hrála z britské Guajány krásná mulatka, kterou já už jsem předtím hrál v aférách mé ženy, jo? Krásná mulatka, kterou vždycky na filmování vozil z Mnichova její milenec Herman. On to byl bohatý, prostě fabrikant, měl v Africe, měl továrny na zpracování zlaté rudy, takže prostě nevěděl, co s prachama, taky platil byt v Mnichově a v Londýně, jo? A do toho Kyjova taky ji přiveze. No, a to víte, na Jižní Moravě, oslavám festivalu, no prostě se chlastalo, všecko možné tam bylo, mimo početí tam bylo všecko. A kolem noci si někdo vzpomněl, ne, starosta přímo si vzpomněl, že mají na prvním poschodí vybudovanou novou odávací síň plnou jihomoravských prostě těch postav folklorních a tohle to všecko, a že nám to ukáže. No tak jsme tam přišli, že jo, a tohle. A Láďa říká, no tak, když tady máme tyhle dva naše mladý, jo, no tak uděláme svatbu tady, jo. A ten Herman říkal, Ježíši Kriste, to je takový rizikový, protože já mám takový smutný zkušenosti s mojí ženou, která mě otvírá nejenom soukromé dopisy, ale otvírá mě i služební a obchodní dopisy. A starosta říká, no co, prosím tě, však tady bude jenom svatba, a pak to zase bude, vypijeme, že jo. Láďa si sednul k psacímu stolu, jo, já jsem dělal svědka ty mulatce krásný, někdo tomu Hermanovi, no a teď to šlo, starosta si pověřil tady to cingrlátko státní, jo, a teďka to šlo tak, jak to mají, narozen, adresa, věk a tohle to všecko. Čili Láďa vyplnil kompletně odací list a všecko tohle. Dokonce tam vedle leželo jakýsi razítko, nikdo nevíme jaký, ale to je jedno, prostě tam prsknul. A šli jsme dolů zapít svatbu, jsme gratulovali novomanželům a tohle. A ten Herman furt byl nešťastný, říkal, Ježíš, to by Brunhilda věděla. My máme 4 děti. Já už jsem dávno chtěl se s ní rozvést a ona to odmítá, že ne, pač věděl, že prostě mám ty prachy. Jo. Pak jsme šli na kutě, ráno jsme vstali, zase posnídali guláš, klobásy, ovary, jeli ta jitrnice a taková dietní strava. Že? A už jsme se chystali prostě do aut nasednout a Láďa říká, já si tady se musím odskočit. Běžel nahoru do ty odavací síně, vytáhl ten odací list, složil ho, dal ho do obálky a adresu napsal až z Prahy. Jeho adresu napsal do Mnichova. No samozřejmě, že Brunhilda to otevřela a zjistila, že Herman si vzal v jakýmsi Československu, ona vůbec nevěděla, kde to je, že si vzal jakousi divošku z britské Guajány a taky to rozčílilo, že ona podala rozvod. A ten Herman nám pak děkoval.
2: Tak to byla malá vzpomínka na jeden z kousků Vladimíra Menšíka, kterou tu připomněl Oldřich Velen. A my se teď už zase vraťme k Lubinovi Kostelkovi.
0: Kdo vás naučil vařit tak, že jste nakonec napsal kuchařku?
1: Jo, tak to je pro dámy, tohle.
0: Já si myslím.
1: Představte si, že já jsem měl, vlastně kolegyni jsem si vzal jednu, když jsem dodělával čtvrtý ročník, tak z prvního ročníku jsem si vzal prostě jednu dívenku, velmi milou, fajn, která měla jednu necnost, kterou nemám moc rád, a to znamená tedy jako kouření, ona kouřila, rozumíte, ale co jsem neměl rád, tak neuměla vařit. No, tak přeci jenom ještě jsem pár jídel udělal, mezi tím mě delegovali prostě do Českého Těšína, kam jsem musel jít jako herec, ale normálně z nařízení Ministerstva kultury, no šel jsem tam. Tam jsem se první den opil, ale ne, že bych to já chtěl. Tam prostě ti haveři, to byl 53. rok, rozumíte, to byla měnová reforma, což starší všichni víte, o co šlo. Prostě já jsem měl základní plat v divadle 820 korun hrubýho, dělalo to 664 korun čistýho, 150 korun jsem dal na to a zbytek jsem musel propít, pač to nemělo smysl z toho žít, to byl naprostý konec. Jenže když jsem tam já přišel, rozumíte, do hospody, tam, kde bylo divadlo, tam byla i hospoda, rozumíte, tak normálně, jako jsem si dal jídlo a objevil se u mě takový velký stakan, deci prostě nějakého pití. A já jsem říkal, vrchnímu jsem říkal, ale já jsem si nic neobjednal, on jenom tak mávnul rukou, jako jdi do háje, blbečku, víš, o co pendrek jde. A taky jsem věděl, pendrek, o co šlo. Děti, jedna deci, druhá deci, třetí deci, čtvrtá deci a probudil jsem se a za rok, rozumíte, v tom Těšíně, když jsem žádal, mě propustili, že chci jít do Brna ke svý ženě. To bylo strašné. Přiznám si, že to bylo ďábelský období. Tam přišli havíři a ti huťaři, rozumíte, ale ti měli opravdu tak strašný prachy. Oni měli nám 5, 6, 7 tisíc korun a my jsme měli 500, já jsem měl 500 na živobytí. Tak jsme byli na nich závislí, že oni hrozně pili, rozumíte, takže já jsem vlastně pil furt. Já jsem tam udělal asi 6 hlavních rolí, rozumíte, asi žádnou nepamatuju. Abyste viděli, jak někdy může být trudný život mladýho herce. Tak to bylo. Tak co, Ondřej?
0: No. Pane Kostelko, vzhledem tomu, že jsme měli co dočinění, že jsme se spolu setkali v Ostravě při natáčení a dneska se setkáváme, já vám si dovolím říct takovou, víte, že vás obdivuju, že jste ještě naživu.
1: To řekl Ondra, skvěle. Já se obdivuju, že jsem ještě naživu. Já už tu budu pomalu tři čtvrtě století, to je neuvěřitelný.
0: Vy jste bohatýr hodný obdivu, opravdu.
1: Tak já nevím, jestli jsem hodný obdivu, ale bohužel to jsem prožil. Řekl bych trošku zmatky.
0: Měl jste
1: třeba já, když Ladinek se oženil s druhou svojí ženou, jako s Olinkou, jo, která je opravdu velmi příjemná dáma a tenhle, tak to došlo tak daleko, že si mě zavolala. Normálně říká, já s tebou musím mluvit. Tak já jsem samozřejmě přišel a říkal, Oli, co chceš? Ona říkala, já už toho mám dost. Aby si toho Ladíka furt sváděl do hospody, rozumíš, jak ty sklince, když jsou z toho jenom průšvihy. A já jsem říkal, Olinko, jak si to představuješ, že já se s Ladinkem každý den setkám? Jakože řeknu, nazdar, Láďo, podám mu ručičku, potřepu, levou rukou chytnu pod krk, rozumíte, zvrátím, vytáhnu flašu, naliju to do něj normálně, říkám, tak, a teď seš tak, jak já si přeju, rozumíš? Říkám, ne, Ladinek přijde, my si potřepeme rukou, já říkám, člověče, tobě září oči, to je nádhera.
4: To bych chtěl taky, aby mě takhle zářili v oči. On říkal, to je detail. A taky to byl, rozumíte? Za 4 hodiny jsem byl nacamraný jako on.
0: Já zkusím tady skočit několik otázek a musím...
4: Ano, prosím.
0: Vy jste ve svých vzpomínkách na Vladimíra Menšíka velmi otevřený a dá se předpokládat, že budete ještě víc, poněvadž píšete pokračování, tuším.
4: No, to není ani pokračování, to jsou takový, bych řekl, takový jedovatý věci. Trošku.
0: Otázka.
4: Ale ne, jako... jedovatý mezi náma, ale tak jedovatý pro lid.
0: Otázka zní, nemáte nějaké problémy s rodinou pana Menšíka? Jak tam přijímají vaše vzpomínání na jejich manžela a jejich tatínka?
4: Tak pravda je ta, že nemám skutečně problémy, ale jsem tam, když se s Olinkou setkám, tak říká, Lubo, já chci s tebou promluvit. Říkal, už vím asi o čem. No ano, ale samozřejmě, ale já mám teď hodně práce, nemám co dělat, rozumíte? Nemám vůbec co dělat, ale říkám, já mám, Olinko, strašně moc práce. A tak se tomu vyhýbám, abych pravdu řekl. Pravděpodobně mě Olinka chce pokárat. Jestli tenhle pořád uslyší, mám to zase na talířku.
0: Vy už jste... lecos vysvětlil ve své první knížce nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem. Ale
4: četli jste to?
0: Já jsem to četl a...
4: To je nádherná knížka.
0: Důležitý. Mohl byste také u nás v Nostalgickém muzeu zábavy vysvětlit, jak to bylo doopravdy s tím vománkovým vínem, o kterém Vladimír Menšík takrát vyprávěl a které jste měl na svědomí právě vy?
4: No, Ondro, to je taková zvláštní otázka strašně, protože skutečně o tom, jak to vománkový víno de facto fungovalo, tak o tom napsal, ne, o tom Ladinek namluvil přeci opravdu tu kazetu.
0: A byl jste tak vyděšený opravdu z toho?
4: No, byl jsem trošku vyděšený, rozumíte, z toho, jak to všechno potom pokračovalo. Pravda byla, to řeknu velmi zkráceně, byla ta, že já jsem dostal hektoliter druháku, který nebyl valné chuti, pač jsme měli kamarádi, kteří studovali, rozumíte, farmacii normálně a teď dělali takový ty posty v různých lékárnách, tehdy líh, to byla legrace, děti, teď liter líhu stal 30 kaček, rozumíte, čili když oni šlohli 5 litrů líhu, o co šlo, to hromady voní, rozumíte, ale když to bylo k léčebným účelům, rozumíte. Takže napřed jsem jim řekl, kluci, nějaký prostě pitlík, nějakých prostě bylin, nebo něco, aby jsme z toho udělali vermut. No tak se to udělalo, okusili jsme to, bylo to blbý. No tak jsem říkal, hoši, kdybyste nějaký líh donesli, rozumíte, tak to vlejeme dohromady, všecko, teď je to jako vermut, to vypadá, když tam dáme do toho, tak to bude takový jakoby zvláštní vermut, no taky to bylo, děti. Pravda byla ta, že když se toho člověk napil, tak ne, že by se opil, to se můžete opít třeba z vína, to máte krásnou, lehkou, euforickou náladu. Pak se opijete z mé oblíbené slivovice, rozumíte? Nebo třešňovice, nebo rumu, nebo tohle, tak máte takovou těžkou, prostě takovou až depresivní náladu. Ale napít se vománkovýho vína, vážení, to člověk tak zvláštním způsobem zblbnul, tak zvláštním, že lidi, kteří se neměli rádi, rozumíte, ty se pusinkovali a ti, co se měli rádi, si dali pár facek. No prostě, tak asi to víno působilo na mou duši. A to, co Ládinek o tom vyprávěl, to je geniální, musím, že to je opravdu senzační.
0: A je to pravdivý hlavně?
4: Ano, ono to má skutečně pravdivý grunt, to opravdu má, tam není skulina.
0: I ten konec.
4: I ten konec. Ano, kdy ten lékař se na to díval.
2: No, co myslíte, čím bychom měli první část vyprávění Lubomíra Kostelky zakončit? Já myslím, že to je jasné. Necháme si příhodu o vománkovém vínu odvyprávět samotným Vladimírem Menšíkem.
5: Luboš Kostelka daleko víc, než mi všichni.

Dál utíkal pod jedem. Já pam, Lubošku, tady Montgomery, on pá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani nemi, že oni o nemě lík a Montgomery o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman. On vždycky, jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... vody, tak to byly kurty, potom hrál jsem tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcou. Záchytný stanice! Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle odpovídá, na té přehradě se všechno ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly odhořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle. Jenže chutí bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermut, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebají, dej už tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohle to... Ohromný veselost, ohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Když si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti ho nechutná, tak se zbalou pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Pojďte se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži pospresující ručička, víte? Nebo je... Svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Pají, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Pají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrčí hnáty si řekli, na nás, tímhletím umrčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak pán strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá. A on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma.

0: narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídky, tak za standard keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš po ale jinak je to skutečně nezávadný, od dřevitým lihu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pán, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepat jsem měl strach i o sebe, že jo. Tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc. On pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví. Řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil. Pán, co člověče děláte? Já na vás zavolám policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chrastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se v oblík dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč. Povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem. Ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle. A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
1: Historkou, jejíž pravdivost nám Lubomír Kostelka potvrdil a Vladimír Menšík nám ji nakonec z archivního zvukového záznamu celou připomněl, tak, jak ji dovedl vyprávět jenom on, končí dnešní nostalgické muzeum zábavy ve znamení hosta Lubomíra Kostelky. S panem Kostelkou se setkáte po čase ještě v dalším pokračování jeho vzpomínání, které jsme v Šimánovicích natočili. Pro dnešek vám přeji, jako obvykle, už jenom pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Za týden opět naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Velmi rádi vás zdravíme, milí posluchači, na úvod dalšího výletu do dějin populární hudby. Dnes se vypravíme poněkud hlouběji a nabídneme vám druhé setkání s výraznou postavou české populární hudby 50. a raných 60. let. Tím bude zpěvák Richard Adam.

Tak už je to tady, splněné přání, abych mohl být zase na chvíli se svými souputníky v čase, jako v letech 50. a 60., kdy jsme se společně vyřádili, já na pódiu a oni na tanečních parketech kulturáčků a sokoloven při foxtrotech a swingu. A ti mladší ti zase poznají, na jakéže to melodie se jejich rodiče při ploužácích k tanci k sobě tulili. Tak tyto věty připsal Richard Adam na obal svého bilančního alba, které vyšlo v nakladatelství Františka Richtaříka před 3 roky. Tato deska obsahuje některé písničky, které Richard Adam po mnoha letech natočil znovu a oblékl do nového aranžmá. To je případ i skladby Ztracené hvězdy neboli Pampelišky.

0: V dalších minutách se zase vrátíme o mnoho let zpět. Nejspíše největší hit Richarda Adama Páni kluci z roku 1959 má svou předlohu v americkém šlágru půvabné zpěvačky a herečky Doris Dayové Everybody Loves a Lover, k němuž přidal český text Zdeněk Borovec.
1: Ano, to byla písnička, která má taky svoji historii, a sice to mě Karel Vlach pozval k nahrávání. Vůbec já jsem s tímhle tím orchestrem nebyl nikdy členem, ale zpíval jsem s ním skutečně snad 15 nebo 20 let. I když měl svoje stabilní zpíváky, tak vždycky mě zavolal. Zazněl u mě telefon a tam se ozvalo. Tady je Vlach, kouknou, šli by s námi udělat tohle. Víte, to byl zlatý člověk. A jednou mě volal, říká, mám tady takovou píseň, to by se jim hodilo, tohleto, a natočíme to. A tenkrát bylo studio na Strahově. A tenkrát nebyl ještě hal, nikdo neměl hal, protože se zpívalo na sucho takzvaně. Vlach říkal, ale tohle by potřebovalo, ať to někdo vymyslí. Tak to vymysleli tak, že na tom Strahově, jak byla vodárna nahoře, do třetího patra, tam pověsili mikrofon a dole, jak byly záchody, tam dali reproduktory a jak to šlo tou šachtou, tak vzniknul hal. No a taky to byla první písnička, která byla tím dvojhlasem. To znamená, že jsem natočil nejdřív ten jeden hlas a pak sám na sebe jsem se musel sám do sebe strefit s tím druhým hlasem.

0: české verzi Richarda Adama jsme ještě s dovolením přidali originál Doris Dayové. A ještě jednou jsme 74-letého zpěváka Richarda Adama požádali o drobníčku týkající se jeho dalšího hitu Můj strýček.
1: Běžel tady film, nádherný gagový film s Jackem Tatym, francouzským hercem, a tam byla krásná podbarvující muzika, která šla celým filmem. No a já jsem tenkrát dělal s malou kapelou Slávy Kunsta, hráli jsme tady v baru, v hotelu Jalta, ještě jsme dělali zájezdy spolu, tak najednou jsme si říkali, Slávo, slyšel jsi tu muziku z toho filmu, ty to je krásná muzika, víš, co uděláme z toho písničku? On říkal, dobře, odnes to Zdeňkovi Borovcovi, tu melodii, kterou opsal, ten nám přines text a my jsme to natočili na desku. A když to vyšlo, protože písnička pak se jmenovala Můj strýček, tak jsem se ptal v Suprafonu, jak se prodává. A oni říkali, víte, co je zajímavé? Ta deska česky se nejlíp prodává ve Francii. Oni jsou z toho tak překvapení, že najednou z muziky, která jenom takhle, a tam to byl taky populární film, podbarvovala film, je písnička. No a já k tomu musím jenom říct to, že já jsem ji zpíval velice rád a zpívám ji do dneška na zájezdech, protože já měl přesně takového strýčka, o kterém se tam zpívá. On byl tady v Záboří u Kolína bydlel, jo? Takže jsme se málo vídali. Ale vždycky, když jsme se potkali, bylo nám spolu strašně fajn. Přesně takový, jako v tom filmu.

0: 60. letech se Richard Adam, vášnivý automobilista a jinak bratranec znamenité herečky Jaroslavy Adamové, ze scény domácí populární hudby vytratil. Po určitých soukromých peripetích, které zde nechceme rozebírat, na dlouhý čas zakotvil v pražském Tatranbaru, kde vedl vlastní reví, do níž zapojil svou druhou manželku, tanečnici a zpěvačku Aju Farkačovou.
1: Dneska se může říkat všechno, dokonce i v rádiu, tak to musím říct, jak to skutečně je. Já jsem měl v těch sdělovacích prostředcích, které se jmenují televize a rádio, muzikanti tomu říkali takzvaný plot. Taková jedna instituce na to měla zájem, zkrátky to má STB, a nesměl jsem. Ne, že bych to měl oficiálně, ale všichni byli informovaní o tom, že já prostě, když jsem tam byl takhle dlouho u nich na té rekreaci, abych to upřesnil, přesně 2 roky. Déle tam byl jenom Gustav Husák ve vazbě. Takže jsem nemohl potom dělat, nebo sdělovací prostředky mě prostě jednoduše nebrali. S tím se nedalo nic dělat. Ale dole, tam, co jsem získal smlouvu na Václavském náměstí, nejprve na chvíli do Alhambry a potom do Tatranu, tam jsem směl, tam podzemí jsem nikomu nevadil a já jsem tam nastoupil na smlouvu na 3 měsíce a pak jsem tam zůstal 16 let. Trochu jsem si to prolongoval a musím říct, že ta revuální záležitost, to není nějaká černá skvrna na mém uměleckém životě. Já tam dělal reví, na které se někdy chodil koukat i z Berlína ředitel Friedrichstadt Palastu, pan Štruch, jak se dělá reví. Protože my jsme tam skutečně dělali dobře. Já tam měl výborný choreografa Bedřicha Fisegra, Josefa Koníčka. I moje žena, která je revuální tanečnici, myslím, dost dobrá, tak mě v tom pomáhala. A byly tam nádherné revy, kde jsme jednu revy hráli s 600 reprizama třeba a bylo pořád plno, byly tam fronty. Prostě na tu dobu si myslím, že jsme tam dělali dobrou práci. Dělali jsme tam stereozvuk, později kvadrozvuk falešný. Všichni ho obdivovali. A když jsme měli premiéru, tak tam jsem měl radost, že přišli ze všech divadel, z ABC, z Karlína, třeba režiséři se podívat a tak. A měli jsme z toho radost. A měl jsem tam dobrou skupinu. A Štruk tenkrát říkal tomu svýmu baletu 50členému, vás je 50, jich je 7 tam v Praze na Václaváku. Povinně všichni tam sedět a dívat. Samozřejmě tak jsme měli radost z toho, že tam děláme dobrou revuální práci. Tam jsem nikomu nevadil a klidně to všechno procházelo. Akorát, že jsem neměl bohužel možnost dělat, třeba se objevit, a národ si myslel, že se mnou je Bůh ví co, protože tam, co se tam vešlo, pár lidí. Jednou jsem potkal na zkoušku, když jsem šel odpoledne, Vladimíra Dvořáka, který tenkrát byl šéfredaktorem hlavní redakce Zábavy v televizi, a my jsme kamarádi byli celý život, od mládí už. Říkám mu, Vladimíre, prosím tě, vždyť mě už lidi potkávají na ulici a ptají se mi, já jsem tady zahrabanej, co dělám. Ve mně do té televize se jenom ukázat, tak se mi furt lidi ptají, co dělám. A Vladimír se takhle na mě podíval a povídá, a co děláš? To je člověk, který neměl mozek, ale počítač. Já samozřejmě jsem ho znal, ale stejně jsem mu říkal, Vladimíre, ty seš kýbl jedu. Tebe, kdyby kousla zmije, tak ta zmije pojde. Ale přitom jsme ho všichni milovali a měli rádi.

Od stále aktivního a svěže vypadajícího Richarda Adama jsme vám na závěr zahráli písničku se šťastným příběhem a opravdu upřímně vám přejeme, aby váš život jím byl. Přátelé, těšíme se na vás pod světly ramp opět příště a do té doby všechno dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky,

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Jak již titulek napověděl, stále vězíme až po uši v české historii, ale pouze na našem území tentokrát nesetrváme, neboť nejednomu z našich předků se odrazily v očích dálky a století 16. znamenalo v českém poznávání světa hotový boom.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás vítají na 317. schůzce seriálu připravovaného v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu Ano Brž, stanici jménem Praha. Pilně budujíce stavbu zobrazující naše dějiny opíráme se jednak o inspiraci z knih Petra Hořejše, i když nejen z nich, jednak o režii
4: Jaromíra Ostrého,
1: i když nejen oni.
4: Oči ještě.
1: O náklonnost k této zemi a k jejím lidem, ač je to dnes krajně nemoderní a tím pádem podezřelé, a taky o nutnost poznat své dějiny. Neboť
2: ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.
1: A to bychom fakt opravdu neradi.
2: Když jsem ve svém věku mladém na cestu jeruzalémskou do země kdysi judské se vydal, nepřišlo mi to na mysl, abych to své putování a svou cestu kdy vůbec na světlo vydat měl. Z daru božího však navrátiv se do vlasti některým dobrým pánům a přátelům, kteří žádostivi byli míti nějakou známost cesty té a toho města svatého, tohoto spisu jsem zapůjčoval. Mnozí, majíce v něm zvláštní libost, dávali jej sobě přepisovati a jiní mne snažně napomínali, abych pro jiné také, kteří takové věci rádi čítají, jej vytisknouti dal. Já se toho dobře povědom, v jakou pomluvu a utrhání častokrát každý takový se vydává, kterýž něco nového vydati chce, již mnoho let jsem se toho vydání zbraňoval. Nakonec však sa přemožen ustavičnými žádostmi a nabádáním dobrých přátel, déle jim odporovati jsem nemohl a tu práci s vydáním knihy a také náklad svůj nemalý jsem podstoupil.
1: Možná, kdyby měl takové a podobné zábrany leckterý ze současných autorů, tak by byly knihkupecké pulty před leckterým škvárem ušetřeny. Leč takové soudnosti autorské již dnes neviděti.
0: Spisovatel reportáže o cestě do svaté země byl snad až příliš skromný.
3: Narodil se 11. května roku 1523. na starém městě pražském v domě svého otce, zámožného obchodníka se sukny.
0: Ty domy měl jeho otec v Praze dva, ale to ještě nebylo všechno, vlastnil i tvrz, ves a dvůr v Chustenicích u Loděnic a byl spolumajitelem rožmitálského panství.
3: Tatínka dokonce přijali do rytířského stavu českého, načež mu byl ke jménu přilepen přídomek z Vlkanova.
0: Aby se jeho synek zdokonalil v lodním i pevnostním stavitelství, poslal ho na zahraniční studia.
3: V 17 letech nastoupil na univerzitu do Wittenberga,
0: kde působil několik českých mistrů.
3: Ale po dvou letech byl zpátky v Praze.
0: Pokračoval tady na vysokém učení Karlově.
3: Ovšem hned příštího roku.
0: Patrně z obavy před morem, který tehdy zrovna u nás hřádil,
3: odešel na studia do Bavor.
0: To už uměl kromě češtiny plyně latinsky, německy, řecky, ba i vlašsky a četl v originále klasiky.
3: V Ingolštatu se naučil hrát na flétnu.
0: Taky tam potkal Tadeáše Hájka z Hájku.
3: Pan Hájek byl protomedikem.
1: Neboli nejvyšším zemským lékařem v Čechách.
0: Přivezl si z Vídně mnohé matematické a astronomické knihy a půjčoval je svým krajanům.
3: Synek pražského obchodníka se sukny se naučil zhotovovat různé astronomické a zeměměřické přístroje.
0: Roku 1546. se vydal na cestu do Palestíny.
1: Stále tu ještě nepadlo jeho jméno.
2: Oldřich Prefát z Vlkanova. Vím, že kolika rozličných hlav lidé jsou, že také rozličně tuto mou práci souditi a vykládati budou. Ti to takto, jiní jinak. Některým se bude líbiti, jiným nelíbiti. A tak sumou předivní tu budou soudové, protože kolik hlav, tolik rozumů a tolik soudců. Vtipnější a učenější, obšírné a zbytečné mluvení štráfovati budou.
1: Jako, že budou kritizovat?
2: Protějším pak některé věci zvlášť neznámé, zdáti se budou krátce a zatměle vypsané. Jiní opět budou dít.
3: Proč dříví do lesa vozí? Však jsou jiní, o témž psali v jazyku latinském, německém i českém, jako nějaký mnich Brokár, dále Eneas Silvius, fráter Felix, Bernard z Pratenpachu a kanovník Monguntinus. I tem nějaký rytíř Tucher z Norimberka. Česky pak náš jeden Čech, Martin Kabátník.
2: A snad jich ještě víc, o nichž já nevím. Jiní opět řeknou.
3: Je tomu již na 18 let, co se vrátil. Proč pak tak dlouho? Sám toho nevydal.
2: Některým zas zcela nic se líbiti nebude, zvláště těm, kteří tak vysokomyslné a velmi honosné myslí jsou, že toliko, co oni smyslí a učiní, nejvíce vychvalují. Jiných však práci a usilování tupí, hanějí a všelijak hyzí.
0: Cesta do Palestiny vede známou cestou.
1: To znamená kudy?
0: Tak do svaté země se jede na Benešov, pak dál na Tábor a České Budějovice.
3: Přes Horní Dvořiště se Našinec pustí na Linec, odtud přes Štýr a Feldkirchen, a to už je v Itálii. Z Trevíza je to do Benátek jenom kousek.
0: Tam se musí cestovatel do svaté země poptat, zdali zrovna neodplouvá jižním směrem nějaká loď. Ku příkladu na Cyprus.
1: Rozumí se na Kypr.
3: Nebo do Sýrie.
1: Tedy do Sýrie.
0: Případně do Barútu.
1: Jako do libanonského Bejrútu.
3: Eventuálně do Tripoli.
1: Což je Tripolis, dnešní Libie, severní Afrika.
0: Když to cestovatel zjistí, musí zajít do hospody a domluvit se...
3: Což Našinec Oldřich udělal, zašel a domluvil se s kapitánem Navy, neboli Šífu.
1: To dá rozum, že jde o loď.
3: A ta loď se jmenovala Liona.
0: Byl to úplně nový obchodní šíf. Jeho plavba měla být úplně první.
3: A vyplulo se.
0: A bylo 7. července 1546.
3: Oldřichu Prefátovi bylo 23 let.
0: Aby mohl vyrazit do svaté země, musel si vyžádat otcovo svolení.
2: Z Benátek města až k portu Jopenskému.
1: Neboli k izraelskému přístavu, který je součástí dvojměstí Tel Aviv-Jafa.
2: Jest 2250 mil vlašských, což našich českých učiní 470 mil.
1: Jedna česká míle, aby bylo jasno, dělala v té době 11 km a 224 metry. Jestli někdo chce, tak si to může vynásobit.
0: Oldřich Prefát necestoval sám.
3: Spolu s ním se vydal na totéž putování jako jeho tovaryš Wolf Holzwirth, o rok mladší spolužák z Wittenberské univerzity.
0: Z Benátek si to namířili podél dalmatského pobřeží.
3: Zastavili se na řeckých ostrovech Korfu, Zakintu, Krétě a pak přistáli na Kypru.
2: A tak 38 dní jsme se plavili z Benátek, až jsme k břehu u Jopen v zemi svaté přistáli. A celou tu dobu moře bylo tiché, že jsme nezvěděli, co je to bouře mořská. Je znáti, že Jopen bylo kdysi čisté město, ale nyní jest všecko zbořené a zkažené. Není tu již žádných domů, než toliko dvě věže z kamene stavěné, čtverhrané, dosti velké.
0: Dál už se cestovalo po souši.
3: Na oslech. Jejich cílem byl Jordán, Mrtvé moře, Jericho a Hebron.
0: Ty živé dopravní prostředky měly jenom hrubá dřevěná sedla bez třmenů, přizpůsobená spíše zboží než lidskému nákladu.
1: Předpokládám, že po několika hodinách se ani moc sedět nedalo.
0: No, museli si z provázků zhotovit jakési třmeny, přehodit je přes osla a vsunout do nich nohy, aby měli aspoň jakous takous oporu.
3: Jejich průvod uzavíralo vpředu i vzadu asi 20 Turků s luky a šípy.
0: Dalších 10 tureckých rejtarů je doprovázelo na koních.
3: Měli luky i dřevce pro ochranu křesťanů.
1: Byla ta bezpečnostní opatření na místě?
3: Byla. Stejně tak ochranka, kterou poutníci z Evropy vyfasovali, protože svatá země nebyla krajinou právě nejbezpečnější.
0: O tom svědčí i cestopis pana Krištofa Haranta, který se do Palestiny vydal nějaké to desetiletí po Oldřichu Prefátovi.
3: Přepadení a krádeže tam byly na denním pořádku.
0: Když cestovatelé vyvázli bez úrazu či přímo ohrožení života, tak si mohli gratulovat.
1: Ani dnes, tedy po téměř 500 letech, není v této zemi právě nejistěji.
2: Leží město Jeruzalém od Jopen, kde jsme s šífem přistáli, 40 mil vlašských, to jest našich českých 8. A tu jsme již viděli zdi města Jeruzaléma, horu Oliveckou a horu Sion, z čehož jsme se všichni zaradovali a Pánu Bohu Všemohoucímu děkovali, že nám ráčil šťastně a ve zdraví až k městu svatému Jeruzalému do pomoci. Přišel pro nás do kláštera nějaký Turek v zelené aksamitové suknici. A tak jsme šli za tím úředníkem tureckým a vešli jsme do města polední branou a šli jsme skrze město až na plac před kostel, ve kterém jest hrob boží. Z ulice, než se vejde na ten plac, jsou dveře ve zdi a těmi dveřmi, když se vejde, jde se dolů po několika kamenných stupních a tu se teprve vchází na dosti veliký plac čtverhraný, který jest všechen dlážděný kamenem, mramorem bílým. Skoro uprostřed toho placu okazuje se jeden kámen v dláždění a to je místo, na kterém Pán Kristus nesa kříž a přibližuje se k místu, na kterém ukřižován měl býti, padnouti ráčil. Na tom místě dávají se odpustkové za 7 let.
0: Ten kostel je chrám Božího hrobu.
3: Uprostřed něj stojí sloupek,
1: tedy podle Oldřicha Prefáta,
3: a v tom sloupku je nahoře díra.
0: Jak si cestovatel poznamenal?
2: Tato díra se nacházeti má v prostřed světa. Ale hvězdáři místa tomu nedají.
1: Jakože astronomové tvrzení o středu světa moc nevěří.
2: Místa tomu nedají, neb kdekoliv člověk v světě stojí, tak všude jest v prostřed světa. Neb poněvadž svět okrouhlý jest co koule. Kterékoliv v něm místo vezmeš, všude jest v prostřed něho. Neb na kouli počátku ani konce není, též ani prostředku. Než já tak hádám, že ta díra právě v prostřed kostela toho stojí, takže jest to centrum templí, pravý prostředek kostela, a ne centrum mundi, prostředek světa. Jiní pak praví, že ta díra, v které stál kříž, na kterém Kristus Pán vysetě ráčil, jest v prostřed světa, ale ani tomu nemohu místa dáti.
1: On, pan Oldřich, vůbec dával hrozně málo místa cizím tvrzením a dohadům.
3: On se raději ovšem přesvědčil sám.
0: Byl to konec konců člověk vzdělaný přírodovědně i technicky.
3: Pochybovačně se tvářil i tam, kde se mu předkládali k věření historie o záhadách a zázracích vztahujících se k posvátným místům.
0: Prostě pochyboval.
3: Ne, že by byl nevěřící.
0: On Bibli věřil jakožto nejvyšší autoritě.
3: Ale nevěřil slepě, bez přemýšlení.
0: Dokonce se i hádal, hlavně když měl sám o něčem spolehlivé vědomosti.
2: Vedli nás mniši odtud k bráně jordánské na jaký zdvoreček nebo plácek obezděný zdí. Na tom stojí kostelík dosti veliký a v něm na místě, kde oltář stojí, dal jest jeden služebník Kristu Pánu políček. Nemohu toho pominouti, abych o tom zmínky neučinil, že jsou někteří lidé, kteří tomu chtějí, že by ten služebník, který Kristu Pánu dal políček, měl hned potom tu skameněti a v kámen se obrátiti a po dnešní den ještě tam na tom místě, kde to učinil, státi. I tázal jsem se mnicha víli o tom skamenění co, a on mi odpověděl, že neví ani od předků svých bratří hory Sion. Vně kostela, skoro u samé zdi, stojí pak na tom plácku velmi starý olivový strom. Ten nám ukazoval mnich, že k němu židé byli Pána přivázali, když ho sem přivedli. O ten štěp s mnichem jsem rozepřiměl. Neb jsem tomu místa nemohl dáti, by tak dlouho, 250 let a víc, štěp trvati měl, a zvláště olivový, který skoro takového přirození jest, co vrba.
0: Oldřich Prefát byl obeznámen s nejrůznější cestopisnou domácí i zahraniční literaturou.
3: Ale ze všeho nejvíc se spoléhal na vlastní zkušenost a názor.
1: Což je sympatická vlastnost.
3: A ještě jednu měl.
1: Co?
3: Vlastnost.
1: Kterou?
3: Zvídavost. Zatímco unavení poutníci se uložili okolo jeskyně k Božího hrobu na rohože ke spánku, on popadl papír, inkoust a pero, zapálil si kus svíčky, který tady zůstal po procesí, a chodil po kostele od jednoho místa k druhému, všecko popisoval a měřil, zkoumal, jak to bylo postaveno a jak je to veliké, počítal svíčky, kolik jich tam hoří, ve dne, v noci aspoň 100, a když jsou výroční slavnosti, tak i 300, to všechno poctivě měřil a zapisoval až... No, nakonec si taky trochu pospal na těch rohožích.
2: Před západem slunce vyjeli jsme my poutníci na oslech a přijeli jsme k Jordánu řece a sesednuvše šli jsme k němu. Jordán je z řeka a neb potok dosti veliký, šíří na 10 i na 12 kroků a teče dosti prudce. Voda v něm není čistá, ale hlinovatá. Když jsme u potoka stáli a naň se dívali, Turci nás pobízeli a rozuměti nám dali, abychom se koupali. A tak nás drahně poutníků do naha se svléklo a do potoka Jordánu vešlo. Řečtí křesťané, kteří s námi přijeli, každý se třikrát potopil ve jménu svaté Trojice, až se mu voda nad hlavou srazila. To my vidouce, tolikéž jsme se potopovali a byla tehdáž voda dosti studená. Pokoštoval jsem, mohl-li bych ji přebřísti, ale uprostřed jsem nestačil, musel jsem plovati. A tak dobrou chvíli jsme se tu koupali a Turci na břehu stojíce se na nás dívali. Pak, vsednuvše zase na osly, jeli jsme naspátek od Jordánu k Jerichu okolo 1/4 míle české a tu jsme přijeli k moři mrtvému, tomu jezeru, kde se Sodoma a Gomora propadla. Tu postávše hodnou chvíli hleděli jsme a dívali jsme se. Tuto se musím drobet vytrhnouti a napsati něco o tom mrtvém moři. Věděti se má, že jest tu mezi horami arabskými a palestinskými údolí hrubé na několik mil vzdálí. V tom údolí jest jezero veliké, na šířtu u Jericha může být i 2 míle české a víc. To údolí kdysi slulo jasné údolí. V něm za času Abrahama byla ona města Sodoma a Gomora, na kteréž potom Pán Bůh Všemohoucí pro veliké jejich hříchy dopustit ráčil, že jsou se propadla. Na tento čas není tu než jezero hrubé a voda barvy mořské a modré. O tom jezeře se divné věci rozprávějí a píší, že člověk ani žádné hovado, ani co živého se v něm nepotopí a utopit se nemůže, neboť ta voda všecko snáší a potopiti se tam nedá. Když by člověk tam vešel, hloupí ti nemůže než popaždí a voda ho hned vznese. I kdyby největší vítr byl, ta voda se nic nehejbe, ani jaké vlny činí, jako jiné jezero neb moře, než stojí nepohnutelně, a proto mrtvé slove, že se nehejbe a nic živého v něm není. Tuto by se též někdo mohl optati, viděli-li jsme ten solný sloup, který se obrátila byla Lotova žena, když se ohlédla. Tázal jsem se na ten solný sloup pilně mnichů z hory Sion a ti mi nic jiného neuměli povědeti, než se oni sami od obyvatelů, kteří u mrtvého moře bydlejí, slýchali, že ho již není, což jest podobné, neboť nerozumím tomu, jak by mohl solný sloup skoro 4000 let trvati, i když by z mramoru byl. Vítr a déšť v tom čase by jej jistě snědli. Někteří však píší, že jej mrtvé moře zatopilo.
0: Prefátovy zápisky už museli pokrýt několik archů papíru.
3: Pisatel byl puntičkář a akurátní.
0: Podrobně si poznamenal, jak se odpařováním mořské vody vyrábí sůl.
3: Popsal do detailů všechny stavby, které navštívil, přičemž je srovnával s Prahou a jejími vrchy Petřínem, Strahovem a Karlovem.
0: Všiml si také a podrobně poreferoval o podivném zvířat. Chameleon.
3: Ale snad nejvíc si všímal lidí, cizích i našinců.
2: Je dobré, aby lidé mezi rozličné národy šli pro spatření obyčejů a mravů lidí cizí krajiny obývající. A tak nejsou se doma válení, potom uměli se k lidem chovati. Neboť to vídáme, že nad ty, kteří ustavičně doma leží, nic nebývá horšího a zhovadělejšího, protože ti neokusy vše bídy a psoty ničemuž naprosto nerozumějí a k ničemuž potřebnému přimlouvati se neumějí. Nad člověka neumělého, necvičeného a domaváleného nic nemůže být horšího, protože ten všechno jiné tupí, haní a všemu se posmívá a za nepořádné pokládá, co z jeho hlavy a jeho mozku nepochází.
1: Kolik takových kolem sebe ještě pořád máme, těch domaválených, z horizontu svého zápecí všemu nejlépe rozumějících.
2: Takoví obyčejně bývají všichni ty domaválení a v rozkoších vychovaní panáčkové.
0: V Palestině se Oldřich Prefát zdržel všeho všudy pouze 3 týdny.
3: Protože se naveč liší v...
1: Neboli loď...
3: Zase vracela.
0: Zatímco cesta tam byla úplně klidná, naspátky si všecko vynahradil.
3: V blízkosti Kypru byla loď přepadena 5 galérami loupeživých Turků.
0: Náš cestovatel líčí dramaticky přípravy lodi k boji, jak se snažili vyjít s posádkou cizích lodí po dobrém a poslali jejich hejtmanu.
2: Dar, jaký si dávají přátelé. Chutný koš, plný rozličných konfektů, několik pěkných a čistých benátských sklenic a 3 nevelké sejry parmezány.
1: Zkrátka tak, jak to chodí pořád ještě na jistých celnicích v Evropě, najmě té východní.
2: Ale nic nebylo platno. Z galér začali střílet na naši náve, takže koule skrz dřevo proskakovaly a z prken třísky létaly a oni šipky z luků velmi zhusta, jak by pršelo, vysílali a vzadu začali do náve nahoru lézti a my kamení na ně házeli a tak je sehnali. V tom střílení a šarvátce u nás v návi hned na místě 9 osob mrtvých zůstalo, 5 poutníků a 4 marinářští pacholci a k tomu 3 nebožáci, kteří tureckému hejtmanu prezent dovezli a od něj byli jati.
0: Loď se však nakonec pirátům ubránila a přistála u Kypru.
3: Tehdy ještě ostrov patřil křesťanům.
0: Ale dlouho to už neplatilo, protože ho brzy na to dobili Turci.
3: Plavba pak pokračovala dál.
0: A začalo to být rušné víc, než bylo poutníkům po chuti, protože se přiblížila bouře.
2: Bouře mořská nebývá vždy jednostejná. Někdy menší, jindy větší a časem veliká a ukrutná bývá. Když bouře na moři býti má, vítr pomalu se tužiti a vlny na moři činiti počíná. K tomu rádo nebe z té strany, odkud vítr jde, se mračí, kalí a černými oblaky se povlékne a pomalu poprchati, blejskati a hřímati počíná a všecko se víc a víc rozmáhá. Marináři do navy plachty snášejí, díry v šívu zahrazují a k bouři se strojí. A v tom hrubě pršeti počne a příval se lije a vítr se rozmůže, to obé mořem pohne a jako z gruntu je vyzdvihne a vzedme tak, že vlny víře nepodobné v hromadu se srážejí a jako nějaké hory nebo vrchy se nahoru k nebi vyzdvihují a jedna vlna s druhou se potýká a vysoko vzhůru stříká a kropí a jedna přes druhou se přelívá a z toho velmi veliký a velmi hrozný zvuk přelévání šplechot a jekot po všem moři povstává a hejbá. Mezi mořem pak a nebem vítr velmi veliký a hrozný, jako by všecko svou prudkostí pobrati chtěl, fučí a zučí o provazy, kterými v navi stromové nataženi jsou a tím šustění strašlivé vydává. Nebe nahoře oblaky hroznými a černými povlečené bývá a zakalí se, jako by noc byla, že nerozeznáš, je-li den či noc a k tomu také přívalem, hřímáním a ustavičným blýskáním strašlivé jest. A tak člověk v ten čas v šífu na moři ze všech stran úzkostmi velikými hrůzou a strachem obklíčen jest. Pohleď kam chceš, obrať se kam chceš, všudy velké nebezpečenství a smrt před sebou vidíš.
1: No, nakonec to dopadlo.
3: Dobře.
1: Dorazil pořádku?
3: Když Oldřich přistál v Benátkách, zůstal v nich 3 měsíce a pak se vydal do Prahy. Pěšky.
1: Zřejmě neměl na jízdné.
3: Asi ne.
0: Po smrti otce zdědil ve starém městě pražském dům na Uhelném trhu a založil tam dílnu na matematické a technické přístroje a nástroje.
1: Pustil se ještě někdy za horizont rodné země?
3: Pustil. 5 let po cestě do Palestiny se vydal na pouť do španělského města Santiago de Compostela.
0: Trvalo skoro 18 let, než jeho popis cesty do svaté země vyšel tiskem.
1: Svůj cestopis nazval, a tady prosíme o trochu trpělivosti, neboť tehdy se vymýšleli tituly, ve kterých muselo být kompletně všecko, co dnes najdeme v tiráži, plus ještě něco navíc.
2: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři do Palestiny, to jest krajiny kdysi židovské, do země svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kterouž to cestu s pomocí Pána Boha Všemohoucího šťastně vykonal Oldřich Prefát z Vlkanova, léta páně 1546.
1: To je ovšem pouze holý titul. Ještě zbývá podtitulek, kterým autor oznamuje, že tiskem vydává to,
2: co sobě bedlivě poznamenal, neboť každému milé a líbezné bývá připomenutí všech předešlých příhod, ano i bět a nouzí, kterýž to jsem někdy v mladém věku našem pocítil a jich zakusil.
3: Za 2 roky poté, co knížka vyšla, její autor zemřel.
1: To si na světě moc nepožil.
3: 42 let.
2: Dobře povědí, no jest od jednoho mudrce, že lidé v tomto světě vyvýšení slávy a důstojenství urozenosti své nedosahují toliko rozením a během tímto přirozeným, kterýž všemu lidskému pokolení rovný a obyčejný jest, ale docházejí poctivosti a slávy svého pravého urození ctností svým ctným, chvalitepným a šlechetným chováním. Chlubiti se a honociti se toliko statečností a udatností, ctným a šlechetným chováním předků svých a jich v tom nenásledovati, ale býti statečným jen při krčemní šarvátkách, takovým všem k větší hanbě chlouba jich bývá, nežli k jaké pochvale.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

bekleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

kdybych byl Renoirem, dívko zutá. Nakreslím tě, než se rozedním.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: taky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Oblíbený herec Alexej Piško slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší. Tandem.
2: Dobrý den z Tandemu, zdraví vás Jan Rosák, jsem rád, že vám mohu opět představit svého tandemového spolujezdce. Trošičku mě ovšem na tom, ne že by kalilo radost, ale malinko jsem na rozpacích, protože málo kdy, když stojí vedle mě můj host, tak já se na něj dívám z žabí perspektivy. A to se mi teď stalo s Lexou Piškem. Zdravím herce Alexeje Piška, ahoj.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Kolik ty měříš vlastně?
3: 195.
2: No, to je prosím tě skoro o 10 víc než já, to je opravdu není zdravý. Já jsem si někde přečetl, že si herecky vyzrál ve výraznou osobnost skeptického romantika. Jak se to u tebe projevuje?
3: Kde to bylo?
2: Já nevím.
3: Skeptický romantik. Jeden můj kamarád, který je velmi úspěšný podnikatel, mi říká, že jsem takový hodnej naivní blbeček, ale
2: tak aby jsi věděl, jak se to říká slušně. No. Skeptický romantik.
3: Skeptický romantik.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je herec Alexej Piško, který se narodil na severní Moravě. Ale já přesně nevím, prosím tě, kde je Lexoto.
2: Ostrava.
1: Přímo v Ostravě?
2: Přímo v Ostravě.
1: V ostravské porodnici nebo máš rodinu?
2: Ostravské porodnici a protože jsem se narodil v ostravské porodnici, tak jsem žil od malička v takovém krásném komunistickém městě, které se jmenuje Havířov.
1: Jo, to je Havířov, je samozřejmě všichni, kdo jsme projeli severní Moravu, kde bylo vždycky nejvíc pořadatelů nejrůznějších akcí, takže jsme tam hodně často vystupovali, tak víme, že to je město, které vzniklo někdy v
2: 55. let.
1: Tak takovým tím způsobem, jak si říkalo se stalinská architektura, víš?
2: Přesně tak.
1: Ale já si myslím, že člověk v tom dětském věku to nevnímá.
2: Naprosto ne.
1: A cítí se samozřejmě dobře tam, kde ho, jak si rodiče, povili. A jaký tam bylo tvoje dětství, mi řekni?
2: No, já musím říct jednu věc, upřímně, a táta se na mě určitě nebude zlobit, když řeknu, že to je přesně ten typ člověka, který hodně uvěřil myšlence komunistické a budoval komunismus a tím pádem mě odkládali ke svým rodičům, čili mým prvorepublikovým babičkám. Čili jedna byla na Orlovsku a druhá byla na východním Slovensku v takové malebné vesničce, která se jmenuje Kojšov. A tam já jsem trávil vlastně, já pořád říkám, že jsem ve svém životě prožil feudalismus, komunismus a ranní kapitalismus České republiky.
1: A kde byl ten feudalismus?
2: Feudalismus byl na tom východním Slovensku, protože tam nebyla elektrika ještě vůbec. Připomenu ti to jinak, z této vesnice pochází Juraj Jakubisko.
1: Juraj Jakubisko,
2: ano, přímo z té samé vesnice.
1: Tak mám takový pocit, když tady opravdu kdysi byl, že vyprávěl, že ano. To nebylo jednoduchý.
2: Ano. Takže, ale ta poetika, ta romantika v těch jeho filmech, to je přesně to prostředí. A to jsem prožíval v dětství. A hlavně jsem prožíval takový ty věci, ty zásady těch babiček. Čili mě ten komunismus fakt líznul nějak kilometr ode mě. Protože jakmile jsem začal chodit do školy, tak v tomhle komunistickém městě nás teda náborovali na takový sport. Typicky americký, který přejmenovali na Košíkovou. Takže to je jedna absurdita za druhou v mém dětství, ale musím říct, že opravdu jsem si ho prožil strašně krásně.
1: Tak to jsi měl tedy opravdu hodně podobné dětství jako já, ovšem s tím, že jsi byl pořád asi o těch 10 cm vyšší než já, takže jsi to měl jednodušší. Já jsem taky hrál basket jako kluk, taky jsem byl jaksi draftován jedním učitelem a hráli jsme dokonce dorosteneckou ligu za Spartu, tedy já, ale...
2: No já za NHKG.
1: No, jenom, že my jsme se nepotkali.
2: Ty jsi trošku mladší.
1: Ne, ty jsi hodně mladší než já. Ty jsi na mě laskav, ale nevyšlo ti to. Jsi o 11 let mladší, tedy jsme se těžko asi mohli potkat, samozřejmě. No. Ale ten basket tě asi hodně naplňoval. Víc.
2: Hrozně, protože to byl úžasný. To je úžasný sport, já si myslím, že mi to potvrdíš. Je to vtipný sport, rychlej sport, musíš mít v hlavě něco. Je to i tvrdý sport. Čili jako nás naplňoval v té době, když šly ty léta, takový ty telecí 14, 15, 16, tak mi táta říká, že pubertu u mě nezažil, protože my jsme každou sobotu neděli v podstatě hráli zápasy a 4 dny v týdnu trénovali.
1: Člověče, ale od basketu je opravdu jaksi k hraní divadla hodně daleko. Už tím spíš, že si asi těžko mohl jaksi navštěvovat, dejme tomu dva, když to řeknu teď v vozovkách, kroužky jako basket a navštěvovat kroužek dramatický třeba, já nevím, na Gimplu nebo tak.
2: Tam to bylo spíš takový zapření se, protože žádný dramaťák já jsem nenavštěvoval, ale měl jsem výborného kamaráda, který se chtěl stát hercem za každou cenu. A jednou mě pozval k ním na nějaký kroužek, mě to chytlo a my jsme si tehdy řekli v tom Havířově gymnáziu Měge Tajovského, že budeme dělat spolu zkoušky na Damu do Prahy. Na herectví. No. Já jsem jinak neměl žádný zkušenosti, trošku jsem recitoval. Že? No a Ivan nakonec teda skloznul k matematice, takže ty zkoušky nedělal, ale já už
1: vůbec tam nešel.
2: Nešel tam vůbec a já už jsem byl takový zapříčený, říkal jsem si, tak když jsem si to jednou řekl, tak to udělám. No.
1: A udělal.
2: Na podruhé, ale udělal, no.

0: Tandem glosuje.
1: Glosovat tedy bude Alexej Piško. Nevím, jestli jsi člověk, který je spíš naplněn jaksi touhou někoho chválit, anebo tě sem tam něco štve a nenecháváš si to pro sebe. Každopádně teď máš příležitost si to s tím dotyčným problémem vyrovnat.
2: Já nemám problémy. Teda takhle, problémy jsou každodenní, to znáš. Problémy jsou od toho, aby se řešili, pokud nejde o zdravotní problémy. A teda tak ty se taky řeší, já myslím, zdravotní problémy, které už jsou neřešitelný. Že? Já jsem spíš naplněný touhou lidi chválit a z každého úspěchu mám docela radost. Jak jste říkal, ten romantik nějaký
1: zastavený nebo co? Skeptický romantik.
2: Skeptický ne, skeptický rozhodně ne. Já se snažím, ale je to někde vevnitř už, jo, protože takhle mě učili lidi se z těch věcí těšit. A když se podíváme na to, jak mi dáváš ty prostor, abych si tady vylil dušičku třeba negativně, to jsou každodenní problémy tohle z toho státu a lidí v tomhle státě. To znamená, přát nebo nepřát těm lidem úspěch. A já říkám přát, protože ono toho na tom světě, toho příjemného moc není. A já, když slyším nebo cítím nebo vidím, že někdo schválně někoho pomlouvá nebo klade klacky pod nohy, jenom protože je ten druhý trošku úspěšnější, tak mě to spíš trápí. Já se nenaštvu, nejdu a nebiju ty lidi nebo něco, ale říkám si, tak všichni máme občanku a já nevidím důvod, proč potom člověkovi šlapat, protože je nějaký úspěšnější.
1: Myslíš, že ten problém je ryze český, a nebo že jak si to je člověku vlastní bez hranic Schengenu nebo čehokoliv?
2: Já si myslím, že to je člověku vlastní jako takovému. Je možný, že třeba ta česká kotlinka je na tom trošku specifičtější,
1: protože
2: přesně, když se podíváme do historie, přežíváme různá období, že jo, za různých okolností, takže se umíme trošku přizpůsobit každé situaci.
1: Já myslím, že trošičku na tom má vinu jaksi ten, to období toho komunismu nebo toho socialismu, kdy tady bylo všechno tak zgleichšaltované, že jsme měli všichni mít aspoň stejně. A teď najednou, když někdo začne jaksi vyčuhovat, tak mají ti ostatní pocit, kteří k tomu mají sklon, že to není v pořádku.
2: Tak, ale já se vždycky těším z takových těch jednoduchostí, protože právě protože jsem vyrůstal v tom kraji, kde se hodně ten komunismus projevoval, tak aspoň zaplať pámu, že jsem se dožil toho, že ve vší úctě nemá horník víc než doktor, což tam bylo úplně normální. Nebo učitel.
1: Nebudem si samozřejmě jaksi předstírat, že horník není těžká práce, je to strašlivě těžká práce, abych to v životě nemohl dělat, protože mám jednak klaustrofobii a jednak nemám zase sklony se předřít, že jo, jaksi fyzicky. Leda na tenisovém kurtě nebo pod basketbalovými koši. Ano. Ale myslím si, že jaksi všechna čest, ale máš pravdu, prostě doktor zase.
2: To nejde, to je trošku nenormální. Ne. Táta se mě snažil vždycky dostat, když jsem trošku zlobil do dolu. V životě mi tam nedostal. Ani se nakouknu do té šachty.
1: Tak ty máš podobný pocit taky?
2: No jistě, jistě. No.
1: No a přitom propůjčuješ hlas Bruceovi Willisovi, který je doma všude.
2: Ale mě ten člověk hlavně mě baví, když už se zabrousil na tohle téma. Mně se strašně líbí jeho styl herectví, protože on v té čtyřce, to už člověk opravdu kouká jako blázen, s tyrákem zničí stíhačku, jo? Ale přitom je tak milej u toho, že by to člověk jako i sežral i šlupama. Je?
1: Ano, umí ten nadhled, který si myslím, že přesný, i tobě je vlastně. Přesný. Tak víš co, tak k Bruceovi Willisovi se samozřejmě dneska určitě ještě s Lexou Piškem dostaneme.
0: Český rozhlas Pohoda.
3: Haló?
4: Haló? Haló, jsem moi. Bonjour, je suis seul. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
3: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
4: Pardon.
3: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Halo, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, od někud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde a kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám, určitě znám.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když mi dneska Alexa Piško plní přání a já se ho ptám na nejrůznější záležitosti z jeho života, on mi rád odpovídá, tak jsme samozřejmě chtěli splnit i nějaké přání jemu. Takže tohle to bylo splněné přání Deep Purple a skladba Hush. Ne, že by si přál přímo tuhle skladbu, ale Deep Purple máš rád.
2: Tak to je přesně to období, které mě formovalo jako mladýho kluka.
1: Ano, ale teď, když dovolíš, se vrátíme k Alexovi Piškovi, který v podstatě absolvoval DAMU,
2: ano.
1: Tam si se dostal, jak říkáš, na druhý pokus, absolvoval si DAMU a potom už ta cesta byla pravděpodobně poměrně dost narýsovaná. Ty jsi byl takovej ten typ prostě chlapáka, který určitě chyběl, jak si v tom váku, který, já nevím, opustil tehdy, kdo, Radek Brza Bohatý, ty si tam vplul do toho, čili takový chlapy byly samozřejmě v divadle potřeba. Takže po tobě určitě hmátli hned, co já vím. Národní Vinohrady, ne?
2: No, tak narýsujeme si to úplně přesně. Můj táta, jak byl takový tou komunistickou myšlenkou zasažen, tak pro mě naštěstí byl vyloučen ze strany. Takže můj příchod do angažma v Národním nebo v Praze do jisté doby byl vyloučen. A v té době na zaplať pámbu, že jsem dostal angínu, nebo co, jel jsem našem na návštěvu do Havířova, kde jsem se chtěl vyléčit, sedl jsem do autobusu a šel jsem se podívat do státního divadla v Ostravě, jestli by tam náhodou neměli místo. A tehdy tam zkoušeli 13 zvůní od Šmita, Honza Kačer, za 5 minut jsem měl smlouvu podepsanou.
1: To tě rovnou takhle čapnul a
2: takhle mě čapnul. Takhle mě
1: a hned do toho představení si skočil?
2: Ne, to jsem potom do toho skočil, když jsem teda jako přišel a zažil jsem tam 7 pravděpodobně úplně nejúžasnějších let u divadla, protože jsem v podstatě dostal každoročně 2 titulní role a Honza byl v nejlepších letech a byla tam obrovská parta. Takový to pod svícnem bývá největší tma, jo, protože teda jak si jsme si tam dovolovali věci, které jinde nemohli hrát vůbec. Hoře z rozumu bylo zakázáno po celé republice, my jsme ho inscenovali. K tomu tam byla televize. K tomu jsme tam tehdy uváděli televizní kluby mladých a různý jiný věci, takže jsem zažil nádherný léta. Že samozřejmě těch 7 let znáš to, ten 7 let jsem u vás sloužil. A přišel rok 88 a říkal jsem si tak, jako všichni tvrdí, že bych mohl nějak třeba dál, tak jsem vzal Škodovku a odjel jsem do Prahy.
1: No, protože jsi byl v Ostravě už velikánská hvězda a už si, myslím, přesahoval svými rozměry trošičku ty ostravský poměry, tak to bylo docela logický. Asi, já si myslím, že takhle třeba Tomáš Tepfer, že ho přešel do Prahy a podobně. Že jo. Takže Národní po tobě.
2: Takže hrál. Hned potom jsem dostal prohostovačku a po půl roce angažoval.
1: No poslyš, ty seš tam 20 let.
2: No, já mám...
1: Na to koukám od 88. teď máme 2008.
2: Přesně tak, 14. února si mě pozval pan ředitel Národního divadla, dostal jsem plaketu.
1: Plaketu. Tak to je samozřejmě hezký, ale víš, co to znamená? To znamená, že už si v podstatě takový ten, jak se mu říká, Bart Národního divadla, už tam patříš asi k těm služebně starší. No, jenomže, tobě to nestačí. A to si myslím, že je docela hezký, že jsi taková neklidná duše, Lexo, protože ty, kromě toho, že v Národní divadle samozřejmě, jak si zahraješ pěkný role, tak si se rozhodl, jak si v divadelním oboru i zajímavým způsobem podnikat. A to tak, že děláš radost, jak si samozřejmě lidem tím pádem, protože 10 let si organizoval Shakespeareovské slavnosti na Hradě.
2: Ano.
1: Teď si se stal princip pálem divadla Palas, čili bývalého divadla Grossmana. Jak to stíháš, prosím tě? Hraješ taky v těchto těch?
2: Ne, já jsem v těch mých podnikatelských aktivitách nikdy si nepřidělil žádnou roli. Zdíky jsem vždycky
1: odmítal.
2: Mohl bych, protože mnozí režiséři, které jsme oslovili, tak samozřejmě začnou tím, že ti řeknou, no a chceš v tom představení hrát. Já řeknu, nechci v tom představení hrát. Takže já jsem saturován svým angažmá v Národním divadle jako občanským povoláním herec. A myslím si taky, ale to je můj názor osobní, třeba jsem takový slaboch, ale když budu sedět na dvou židlích, tak si myslím, že tu jednu určitě nějakým způsobem...
1: Budeš šidit.
2: Budu šidit, že jo. Čili nenašel jsem ještě tu odvahu, abych hrál ve svém divadle. Tam záleží hlavně na tom, jak to stíhat. Záleží na lidech, jaký lidi, jestli máš štěstí na lidi kolem sebe, kteří ti to spolu organizují. A na tom Hradě jsme došli do takové dokonalosti, že jsem třeba přišel na nádvoří a řekl jsem třeba Milanovi Školníkovi nebo Verunce nebo Michalovi Rychlýmu, říkám, hele, já bych vám pomohl tady s těma židlema. A říkám, ne, prostě ty nezdržuj, nepřekážej.
1: Ano, tak to je dobře mít takový lidi.
2: Myslím si, že to je ten princip toho podnikání nebo komunikace. A teď v tom divadle Palas mám 4 lidi úplně úžasný, kteří mě prostě tvrdí, že jako Hanička Chýlová, když tam dlužím 50 korun, tak prostě chodí za mnou pořád, říká, dlužíš mi tady 50 korun.
1: No, tak to si můžeš gratulovat, že máš takový
2: lidi. To je asi ten princip, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že si Alexa Piško vybral z archivu Legrace Českého rozhlasu zrovna Slávka Šimka s Jiřím Grossmanem, to asi nebude jenom proto, že v současné době si šéfem divadla Palas, které bylo dřív divadlo Jiřího Grossmana, ne. To asi nebude jenom takováhle nostalgie.
2: Určitě ne, protože v podstatě bardě našeho humoru, jako je Verejch a jiní, Horníček, tak ty jsem zažil jako dítě a stejně tak, jako mě formoval hard rock, tak v té době oni prostě v podstatě letěli. A pro mě byli takovou srdeční záležitostí, takže když jsme se tady bavili o tom, koho bych si vybral, tak jednoznačně jsem si ukázal na ně.
1: Srdeční záležitosti jsou proto srdeční, že většinou jaksi nevyvanou z toho srdce a zůstávají tam nadlouho, takže je to docela logické a uděláme radost nejenom tobě, ale určitě i většině našich posluchačů.
2: Samozřejmě.
3: Já jsem tady učitel, prodavačka, květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
4: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
3: Jejce, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
4: A dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
3: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
4: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
3: Ty se neohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
4: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit i nám. Není to jediný?
3: I nám?
4: Ano.
3: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupínky.
4: Ale mi to jedno.
3: Marcello, no. Chiquita,
4: Sofia,
3: Carlo,
4: Ponti, Bugatiste. Bambini mia, io sono solamente rinato. Per la morte, bombardamote, Bugatiste, jaký ty podobný. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
3: Je u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co mám jít.
4: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
3: Mamma mia. Mamma mia. Urazil moje tělo. Roko, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři jsem. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme?
4: Já ti snad někoho seženu. Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli. Že? Co tady je, Marcello?
5: Jak myslíš, Marcello? No, tak si beru skovej děti si svoje.
3: Hej, Mária už roku nemusí chodit. Tak kde mám ten krámek?
4: Kde? Na Karlově náměstí.
5: No dobře, jsem na Karláku, no. Pijalky, kytičky,
3: Zavírám, balím.
4: Co? Proč zavíráš?
3: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny. Na ulicích nejsou kšefty dneska.
4: Jednoho zákazníka bys mohl ještě obsloužit.
3: O jedno, no. Ale tak vybírej rychle. Tuhle si vem.
4: To mám nejradši. Mezi náma. Neměla byste nějaký slušný věnec? Na co mě nezáleží, mám tu holku rád?
3: Jste vám jednou říkala, že věnec není vhodnej. Dárek pro dámu. A neopírejte se mi o kaktu. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý
4: kraj. Tuhle by se vzal, tuhle.
3: Tuhle?
4: No,
3: teď to je volámaná kytka, no. To je přímo šeredná.
4: Ona Karla taky není z nejpůvabnější.
3: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
4: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
3: Tvrdší? Proč?
4: No, kdybych s nima náhodou upadl, abych se nepoškodil.
6: Proč byste padal?
4: No, oni na mě u Karoličky někdy pouštějí psa.
6: Kdy někdy?
4: No někdy, vždycky, když přijdu.
6: Tak tvrdší kytky nevedu.
4: Ani pod pultíkem?
6: Ani nad pultíkem.
4: A co takhle malej věneček?
6: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
4: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
6: Proč malej a pevnej?
4: No, aby se dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
6: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
4: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
6: Aha, tak já zavírám. A Marek, a jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca jde domů.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ještě my s Grossmanem trénovali, jak kupovat květiny. Mimochodem, chtěl by si někomu třeba ještě se zpětnou platností tu kytičku od Šimka Grossmana dát k narozeninám?
2: No určitě, tak to je jednoznačný. V únoru má narozeniny Stejda Jindra, tak já myslím, že tahle ta kytička hodně potěší.
1: No tak vidíš to, určitě má taky rád, nebo dělá rád Šimka Grossmanem. No a ty máš rád Stejdu Jindru. To je zajímavý, že člověk mívá k některým strýcům velice blízký vztah, i když třeba s nimi v dětství nežil. Já třeba mám takovýho Stejdu, kterýho jsem v podstatě jsem k němu našel vztah až později.
2: No, tady je to trošku jiný případ, naopak. Já jsem se Stejdou Jindrou byl dost provázaný už od dětství, protože Jindřich maluje a on mě učil malovat.
1: No, ty jsi taky dneska takový jako poměrně dost známý malíř mezi herci. Zúčastňuje se těch výstav třeba takových těch hereckých?
2: Ne, herci ne, malují to ne, to ne, to ne, to ne. Na to jsem nedostal odvahu, já jsem tak nějak logicky skončil s tímhle s tím jako koketováním s malířstvím někdy v 18 letech, protože jsem se zase...
1: Ty už si přestal malovat?
2: No, tak nemaluju teď moc.
1: Jo.
2: Ne. Ale v té době jako v dětství a v podstatě mě provází Jindra se svou ženou celý život, protože má ke kouštu daleko blíž než všichni ostatní v naší rodině, takže je to takový logický, že máme k sobě takový docela hezký vztah.
1: Tak k malování se možná ještě na takzvaná stará kolena vrátíš.
2: No.
1: Ano, jistě. No, podívej se, pořád to máš tady ještě jaksi rezervu a když už opravdu vůbec nic tě nebude jinýho bavit, tak můžeš se vrátit k malování. Ale tebe naštěstí baví pořád ještě hraní. V současné době hraješ v televizním seriálu v Ordinaci Růžový zahradě, ale ku podivu žádnýho doktora tam nehraješ, víš?
2: No je to, já tomu říkám, že to je role za odměnu.
1: Jak to?
2: Já nevím za jakou odměnu, ale prostě nesedím tam jako ty hlavní představitelé celý den a od 7 do 7 netočím. Mám to tak rozhozený, dejme tomu 4-5 natáčecích dnů do měsíce a je to taková postavička, kterou nevíš, kam máš zařadit. Jako jo. Je takový jako docela sympatický, si myslím.
1: Barmana nebo něco.
2: Je to barman, je to takový podnikatelský klouček, který naletí mladý holce, do který se zamiluje. No prostě jsou to takový. Ale ten fenomén těch seriálů naprosto úžasný, protože jsem poprvé vystřelil na tu obrazovku po dlouhý době, tak jsem šel platit benzín třeba, jo, a ten pumpař mi říká, dáte mi 1850 Kč, na tu dceru zabijte. A já říkám, ale já žádnou dceru nemám, než mi to vlastně došlo.
1: Jo. Čili... Ano, lidi si hodně personifikují a samozřejmě je to takový jako lidový humor, jo.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky

0: Tahle ta písnička nám teď udělala několik služeb najednou. Jednak je to hezká písnička, samozřejmě, to je objektivní pravda, myslím. Za druhé bych řekl, že nám přímo navodila to další téma, Troubled Water, že to jsou takové ty, jak bych to řekl, no, rozbouřené vody, čili chvíle, když se dostaneš do rozbouřené vody, nejsou závidění hodné, postaví se přes ně most, čili ti někdo pomůže. Navíc, jak si v případě Lexi Piška, ještě docela symptomatické to, že on v podstatě, i když to nerad dělá, ale sedí na několika židlích. Hraje v Národním divadle, pořádá nejrůznější, teď už tedy sice ne ty Shakespeareovské slavnosti přímo, ale pořádal si a navíc si teď principálem divadla Palace, kde sice nehraješ, ale přece jenom je to sezení na několika židlích. V takových chvílích se může stát, že na něco člověk zapomene a dostane se opravdu do maléru. Jinými slovy, teď jsem se tak nějak dostal trošičku složitě k tomu, stalo se ti někdy, že si něco, ač nerad prošvihnul a stékal ti ten studený pot mezi lopatkami?
1: Jo, když se mě namlouvali jako hlas České televize a čekali na mě všichni někde v kanceláři a zavolali mi 10 minut potom, když jsem tam měl být, kde jsem.
0: Cože jsi tam měl být?
1: No, měl jsem být na takovém pohovoru nad letitou spolupráci. A já jsem seděl spokojeně doma a oni se mě ptali, proč už tam 4 dny nejsem. Ale to jsou takový, jako to se člověk celkem jako vykroutí a nejsou z toho následky, ale já vím, kam míříš. Svým způsobem to jsou ta prošvihnutá představení. A nechci si nic přivolat, do této chvíle se mi to nestalo. I když jsou tady samozřejmě takový ty zásadní věci, kdy jsem třeba řekl odpoledne svýmu partnerovi nebo někomu od nás, tak já jdu domů a on říká, proč domů, když za hodinu jdeš na jeviště, kam, na jaký jeviště, kde hrajeme sluhu, kam, když já to nemám napsaný. Jo, takže to jsem vždycky strašnou kliku.
0: To je klika, že to jsou vedle toho člověka, který
1: to jsou děsný kliky. Pomůže. A ještě v době, kdy jako to nebylo tak jako medializovaný, že třeba policajti jsou dneska docela příjemný, fakt příjemný, tak mě vytáhli dvakrát ze šlamasteky, kdy jsem opravdu málem to představení prošvih, protože řeknu jenom jednu historku rychle. Jel jsem z Chomutova, volal jsem na handsfree kluku, my si nepůjdeme na kulečník večer, protože jsem měl volno, že jo. A ve tři čtvrtě na 7, kdy se začíná představení, volá inspicient toho představení. A já tak z legrace jsem mu do toho telefonu vynadal a mě neštve, že mi volá takhle, že mě vyděsil, že něco prošvihávám. A on říká, ne, to je v pohodě. Oni už to ti kluci umějí, aby člověk nezešílal. A říká, kde jste teď? A říkám, tak asi 10 minut od Ruzině. No za 4 hodiny začíná sluha. A to si děláte srandu. No nedělám, já už to teď asi nějak nezaretušuju. Tak jsem se rychle spotil, zase jsem se rychle uklidnil, prosvištěl jsem chodkovým sadům a tam jsem viděl policajty. A říkám, kluci, já mám strašný průšvih. A oni opravdu ten maják zapli a dotáhli mě během 5 minut do tomu Národnímu divadlu. A bohužel ale zastavili vpředu, já jsem byl zezadu. Takže když jsem jim chtěl přes tu tísňovku poděkovat, tak už se prostřídali a už tam nebyli. Takže takovýhle...
0: Tím to jim můžeš ještě dodatečně
1: těm chlapcům děkuji.
0: Kolik je to let?
1: Kolik? 8 let.
0: No, tak to už tam možná taky nebudou oni kluci.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Určitě i vás, milí posluchači, teď zajímá, jaká je současná aktivita největší Alexeje Piška, co ho čeká v nejbližších týdnech, měsících, v podstatě tenhle ten rok, který nám v podstatě uplynul teprve dva měsíce z něho. Co tě teď čeká, jak si pracovně i soukromně, Alex?
2: Já doufám, že soukromně nic se nebude měnit, že to všechno naprosto v pohodě. Pracovně. Nová premiéra v divadle Palas koncem dubna.
1: Co to bude?
2: S Káčou Brožovou. Jmenuje se to Dohazovač, Aleš Procházka. Evelina Steinmarová u nás bude hrát.
1: Ano. Mm-hmm. To je v podstatě divadlo, kde jaksi nemá stálý soubor. To znamená, můžeš spolupracovat s kýmkoliv.
2: S kýmkoliv. A jestli můžu, tak jestli posluchači, jestli je to zaujalo, tak bych si tady přihrál trošku polivtičku www.divadlopalace.cz Divadlo Palace dohromady. Ano. Tam se můžete nakouknout. Zaměstnáváme kolem 60 herců. Takže to je jedna aktivita, která mě čeká. Pak máme premiéru v Národním divadle Dona Juana v režii Honzy Nebeskýho. Tam hraju.
1: Koho?
2: Tam hraju jednoho z bratrů, kteří po něm jdou.
1: Ano.
2: Kteří po něm jdou. A potom jsem strašně rád, že v tuto chvíli probíhá ještě týden velice zvláštní výstava právě divadla Palas v jednom prostoru na Pankráci, v jednom obchodním domě. Velkoplošný, obrovský, nádherný fotografie slovenského fotografa Vladimíra Jurkoviče, který nafotil naše herce ve skupinových portrétech v civilu. A celý měsíc tam probíhá tato výstava a za to jsem také strašně rád. A tak dále. Prostě je to moc.
1: Je toho moc, ale já ti přece samozřejmě přeju, aby si to všechno zvládal v pohodě, aby si přesto, že sedíš na několika židlích, tak si na nich seděl pevně, pokud možno, aby se žádná nevyklala, aby si už nikdy nemusel poprosit policajty, aby tě protahovali od někud z Ruzyně až k Národnímu divadlu, protože za to leknutí to nestojí a to by tě připravilo o několik let tvýho, doufám, spokojeného života. Tak to byl Alexa Piško dneska na tandemu a já pevně věřím, že ne naposledy, protože to bylo s tebou dneska velmi příjemné. Díky.
2: Já taky děkuji za pozvání, bylo to hodně příjemný.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Klidnou a pokojnou půlhodinku strávenou ve společnosti paní hudby, a to přímo dechové, přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojky Karel Hegner. Dnešní pořad, ta naše písnička aneb Trubte nám trubety, jsme zahájili skladbou Miloše Procházky Nebudeš moja. Hrála Podhoranka, zpívali Petra Tomanová, Pavel Růžička, Venuše Janečková a Jindra Kotek. Čerstvý padesátník, kterému je věnován tento dnešní pořad. A hned nám zaspívá opět za doprovodu Podhoranky společně s Petrou Tomanovou skladbu Marky Smetka Smutné očenka. Pak budou hrát dvě písničky Šohají, nejmenší slovácká dechovka s Alenkou Rapáčovou, zaspívají nejprve Veselý život Tomáše Matuly Marie Matulové a pak od Fanoše Mikuleckého Vínečko bílé.

Ano, ano, vínečko bílé, vínečko rudé, tak Jindro na zdraví. A jak jsem v úvodu nastínil, tak dnes společně, přátelé, poblahopřejeme Jindrovi Kotkovi, který 19. května završil 50 let svého žití. Vy, kteří moravskou dechovkovou scénu sledujete delší čas, zaručeně poznáte jeho nezaměnitelnou osobitou barvu hlasu. Jindra měl to štěstí, že vyrůstal v hudební rodině a navíc v hudební obci, kterou Vracov zcela určitě je. Jeho dědeček byl místní varhaník a tak se vnoučkovi náležitě věnoval při jeho prvních hudebních krůčcích. Jindra ve 12 letech již hrál na cymbal v dětské cymbalové muzice. V 15 letech už seděl za klávesami v taneční kapele. Po vojně, kterou trávil v Českých Budějovicích, vstoupil do světa dechovky. Zpíval se Skoroňáky, Podhorankou, Galánečkou, no a nakonec se Šohají. Kromě těchto kmenových kapel hostoval samozřejmě s mnoha dalšími soubory. Tolik stručná procházka životem, uměleckým životem, a před sebou máme další písničky. Když jsem já šel kolem Banské zahrady, opět zaspívá s Alenkou Rapáčovou za doprovodu Šohajů. Od Miloše Procházky a Marie Žákové uslyšíme písničku V tém milockém kosteličku, kterou zaspívá společně s Miluškou Mezihorákovou za doprovodu Miločanky. A pak nám zahraje opět Podhoranka a s Pavlem Růžičkou zaspívají píseň Děkuji vám, tatíčku, Miloše Procházky a Stanislava Pěnčíka.

Jestli dovolíte, tak i vaším jménem popřeji Jindrovi Kotkovi, aby i tu další padesátku prožil s písní Nartech, jak říkávají básníci. No ovšem napřed nám ještě musí také zaspívat. S Lubkou Špačkovou, Václavem Štěrbou a Janou Kadlecovou za doprovodu Glorie Šátek Bílý, Lojzy Barotka, Věrky Havlíčkové a pak již dvě písničky společně s Alenkou Rapáčovou opět za doprovodu Šohajů. Hrál Mladý cigán pod zámkem v úpravě Jiřího Drobílka a od Jošky Konečného Uhodonína. Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hegnar z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Je tu čas pro další díl z cyklu Životopisy. Tentokrát bude patřit osudům slavného českého kapelníka a skladatele Františka Kmocha. Přiblíží vám je herci Josef Sommer, Ivan Řezáč a Anna Suchánková.

0: Dále.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Jdu se s dovolením představit. Eva Čechová.
0: Těší mě, Václav Král. Co pro vás můžu udělat?
1: Měla bych dnes u vás v Národních listech nastoupit jako elévka a posílají mě za vámi. Pan šéfredaktor říkal, že budete psát nějaký seriál pro víkendovou přílohu a že bych viděla, jak takový seriál vzniká. A přitom vám pomůžu, jestli chcete. Už mám nějaké zkušenosti. Vyšly mi dva články v časopisu pro ženy a spolupracovala jsem na vydání kulinářského kalendáře. A dokonce jsem...
0: Slečno...
1: Čechová. Ale můžete mi říkat Evo.
0: Tak tedy, milá Evo, nechystám se psát nějaký seriál. Ale seriál o významném kapelníkovi a skladateli Františku Kmochovi, jak vám určitě pan šéfredaktor řekl. Vypracovala jste si už rešerše?
1: Rešerše?
0: No, tak to nás čeká zajímavá spolupráce. Nedá se nic dělat, musíme vyrazit.
1: A kam jdeme?
0: Jedeme, slečno Evo. Jedeme vlakem do Kolína. Na Kutnohorské třídě v domě s číslem popisným 50 nás očekává pan Kmoch.

0: jen račte dál, prosím, a posaďte se.
1: Děkujeme. Pane Kmochu, chtěl jsem vám říct, že ten včerejší koncert v Praze byl naprosto úžasný.
0: Opravdu? Tak to mě těší, díky.
1: Hlavně ty nové skladby, které jste s kapelou zahráli, no skvělé.
2: Opravdu, pane redaktore, že jste o tom dneska v Národních listech nic nepsali?
1: Milá Evo, určitě to najdete v některé příští kulturní příloze. Mistře, my jsme ale přišli především proto, aby jsme si poslechli vás, vaše vyprávění. To naše čtenáře zajímá. Když dovolíte, začal bych vaším dětstvím, nebo přesněji rodiči. Váš otec Jakub Kmoch byl, myslím, dobrý muzikant.
0: No, můj táta, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl skvělý muzikant. 24 let hrál v mojí kapele. Tatínek přišel na svět jako syn chudého sedláka. Ale byl hodně chytrý a vynalézavý, rychle se učil a tak za svůj život prošel lecjaké profese a všechny měl rád. Ovšem jeho největší láskou byl klarinet. Hrával na něj v kostele, na tancovačkách a pochopitelně i doma.
2: Aha, a tehdy vás napadlo, že chcete být muzikantem?
1: No tak Evo, nepředbíhejte.
2: Promiňte, mistře, jak se váš otec seznámil se svojí budoucí ženou, tedy s vaší maminkou?
0: Právě díky muzice. Moje maminka pocházela ze Zásvuk u Kolína. A když tam táta hrál na tancovačce, hned si ji všiml. Byla veselá, energická, chytrá a vtipná. To všechno mu určitě imponovalo. A proto jí na zábavách věnoval každou chvilku, kdy nemusel hrát. A tak se poznali. Potom se vzali a žili spolu v Zásmukách.
1: Skutečně to bylo tak přímočaré.
0: No.
1: Jistě prominete, ale pokud jsem dobře informován, vy jste se měl narodit ještě před sňatkem vašich rodičů.
0: No, totiž, ale tak dobrá, dnes už to snad můžu říct. Moji rodiče žili v Zásmukách dlouho, takzvaně na psí knížku. Na svatbu tehdy totiž neměli. Víte, když si můj chudý táta chtěl vzít maminku, tenkrát děvče ze zámožné rodiny, narazil na její rodiče. Zvlášť pan táta Baláček si nepřál nemajetného zetě, který navíc hraje po hospodách. Ale tvrdohlavá Kateřina se svého milého nevzdala. A její tvrdohlavý otec taky trval na svém. Nakonec Baláčkovi svou dceru, tedy moji budoucí maminku, vydědili.
2: No to ale byli furianti. České palice dubové, vydědit vlastní dceru.
1: Pochopte, Evo, že prarodiče pana Kmocha uvažovali prakticky. Dobře věděli, že muzikou ještě nikdo nezbohatnul.
0: Oni opravdu tátovi nevěřili, že zvládne uživit ženu a jednou i děti. Díky bohu čas ukázal, že se mýlili.
1: Jak jsem si zjistil, Jakub Kmoch a Kateřina Baláčková se vzali až po několika letech partnerského života.
0: Ano.
1: Měli spolu celkem 5 dětí, 5 synů a vy jste přišel na svět jako první.
0: Ano, ano. A pokud k tomu ještě, pane redaktore, připíšete, že všech 5 kluků mělo šťastné dětství, budu vám vděčný. Vzdáte tím hold mým rodičům, kteří pro nás i v těžkých podmínkách vytvořili krásný domov. Tatínek co chvíli popadl klarinet a spustil veselou muziku. A maminka zpívala písničky. Každý den při práci a večer nám dětem před spaním.

0: Pokud vím, mistře, nejen rodiče vás ovlivnili ve vztahu k muzice, ale i váš kantor, pan řídící ve škole v Zásmukách. Povězte, co všechno vás naučil?
1: Jako učitel hrál pan řídící pochopitelně na housle. Ovšem, on nehrál jako kdejaký kantor. Václav Plaček byl excelentní houslista, muzikant od pána Boha. Takže mě učil na housle. Tehdy jsem si řekl, že jednou musím hrát tak dobře jako on. A ještě mě naučil dvě zásady, které považoval za nejdůležitější. Rytmus a melodie. Rytmus a melodie, tím se řídím stále. Myslím, že jsem vám právě prozradil kus tajemství svého úspěchu, že?
0: Své předsevzetí ohledně houslí jste bral skutečně vážně. Viděl jsem vaše vysvědčení z reálné školy v Kolíně a ve hře na housle jste si vedl skvěle. Potom jste ale studoval učitelský ústav v Praze.
1: Ano, ano.
0: Měl jste přeci rád muziku. Tak proč jste se nezapsal na nějaký hudební obor?
1: No, velkou výhodou učitelského ústavu bylo to, že studium trvalo jenom jeden rok. Víc jak rok by moji rodiče nemohli zaplatit, šlo v podstatě o kompromis. Praktické řešení a zároveň naplnění mojí touhy po hudbě. Maminka měla radost, že si zajistím dobré povolání, a já byl spokojený, protože jsem měl předměty jako hra na housle, nauka o harmonii nebo varhanictví. Takže jsem sice nestudoval vyloženě hudební obor, přesto jsem se dál v hudbě vzdělával.
0: Učitelský ústav v Praze jste absolvoval podle plánu. V červenci 1869.
1: Ano, ano.
2: Takže jste, mistře, už ve svých 21 stál za katedrou?
1: Přesně tak. Suchdol u Kolína, Červené pečky, Solopisky, to jsou místa, kde jsem pak učil.
0: V Suchdole u Kolína jste pobyl jen jeden rok. A proto by mě docela zajímalo, jak tenkrát...
2: Omlouvám se, že vás musím přerušit, ale já už bych teď další téma neotevírala. Za 10 minut nám totiž, pane redaktore, jede vlak a myslím, že je to dnes poslední ve směru na Prahu.
0: Tak v tom případě tu vaši učitelskou dráhu necháme na zítra, když dovolíte.
1: No, prosím.
2: Mějte se tu dobře, mistře. A nashledanou.
1: S pánem Bohem a šťastnou cestu.
0: S Bohem, mistře.
2: Pojďte, pane redaktore. Nerada naskakuji do rozjetého vlaku.

0: Tak, Evo, než zaklepeme, připomínám. Radši nechte vést rozhovor mně. Jenom v případě, že si budete jistá, že vaše otázka je opravdu hodně zajímavá nebo důležitá, pak se teprve zeptejte, ano?
1: Budu se snažit, pane redaktore.
0: Co to máte?
1: Tohle? To je můj studijní materiál k seriálu o Františku Kmochovi.
0: Ale neříkejte...
1: Poznámky o Kmochově kapele, které jsem si zapsala v archivu Kolínského Sokola, a nějaké články o tvorbě pana Kmocha.
0: Vážně? Musím přiznat, že jste mě překvapila. Vyslovuji vám malou pochvalu.
1: Proč jen malou?
0: Jsem totiž názoru, že bychom elévy neměli moc chválit. Aby nám nespichli, víte?
1: Samozřejmě. Divila bych se, kdyby to bylo jinak.
0: Co prosím?
1: Říkám, že bychom už měli zaklepat. Pan Kmoch nás čeká.
0: Ano, to máte pravdu.

0: Pane kapelníku, včera jsme mluvili o tom, jak jste v Praze studoval učitelský ústav.
1: Ano.
0: Rád bych ve vašem životopisu teď pokročil dál a otevřel kapitolu, kterou si můžeme pracovně nazvat Kmoch učitel.
2: Přímo celou kapitolu. A víte, že pan Kmoch ve skutečnosti učil jenom 4 roky?
1: Máte pravdu, slečno, ale během těch 4 let jsem se stal kapelníkem a také skladatelem sokolské kapely.
2: Promiňte, to jsem si neuvědomila.
0: Jako kantor jste začal v 21 letech v Suchdole u Kolína. Strávil jste tam jeden jediný školní rok.
1: Ano.
0: Byl to podle vás rok úspěšný?
1: No tak to by spíš měli posoudit moji bývalí žáci a také pan řídící Novotný, který měl mě, učitelského kandidáta, na starosti. No víte, že největší potěšení mi přinášely hodiny hudební nauky a zpěvu, ale myslím, že i děti to ohromně bavilo, když mohli zpívat svoje oblíbené písničky. Přál jsem si, aby i psaní, čtení, pravopis, matematika, pokud možno, žáky těšili a ne děsili. Myslím, že jsem je za ten rok naučil, co jsem měl, a že je to příliš nebolelo. Snad na mě vzpomínají v dobrém.
0: No, řídící učitel v Suchdole vám na konci školního roku napsal osvědčení, ze kterého vyplývá, že jste byl u dětí i jejich rodičů hodně oblíbený.
1: No.
0: A zvlášť zdůraznil, jak dobře hrajete na housle.
2: Potom vás ale úřady přeložili do obecné školy v Červených Pečkách. Tam jste učil 2 roky?
1: Přesně tak. Pečky jsou skvělé městečko. Hned jsem si je zamiloval.
2: A čím vás tak okouzlili?
1: Především svou polohou. Z Peček je totiž, co by kamenem dohodil do Kolína.

0: Sám jsem totiž požádal o přeložení do Červených peček, protože jsem v Kolíně hrál každou chvíli s kapelami na zábavách a že těch tancovaček bylo požehnaně. To jsem byl ve svém živlu. Začal jsem i skládat pro jednu vesnickou kapelu a právě v Pečkách mě potkal majitel tamního panství baron Theodor Karel Hrubý z Jelení. Velký vlastenec a mecenáš umění, obzvlášť hudebního.
1: To je asi velké štěstí pro začínajícího muzikanta a skladatele potkat takovou štědrou, spřízněnou duši.
0: Ano, ano.
1: Nemám pravdu.
0: Ohromné štěstí. Baronovi se zalíbilo moje hraní na housle a tak mě často zval na zámek. Vystupoval jsem pro něj a pro jeho přátele a pak jsem mu zahrál i svoje vlastní skladby. Právě tehdy se stal mým velkým příznivcem. Pomáhal mi svými penězi a jako vlivný člověk i přímluvami. Upřímně řečeno, bylo toho zapotřebí.
1: A proč se za vás pan baron přimlouval?
0: No, určitě to víte, ale chcete to slyšet ode mě. Tak dobře. S kapelami jsem prostě hrál čím dál víc. Na tanečních zábavách téměř denně. A kvůli tomu jsem jako učitel začal mít problémy. Po probdělých nocích jsem několikrát přišel do školy pozdě. Hraní mě natolik pohltilo, že pozdních příchodů přibývalo. Přibývalo i domluv od řídícího učitele a pak i napomenutí od úřadu.
2: A tak baron Hrubý jsem tam nějaký váš prohřešek vyžehlil.
0: No, jste milá slečno. Jeho žehlení, jak říkáte, nebylo nutné jen sem tam, ale poměrně často. Místo, abych omezil muzicírování, hrál jsem víc a víc.
2: Aha.
0: V jednom tanečním orchestru za mnou zakrátko přišel starý kapelník s nabídkou, abych převzal jeho taktovku. Uznejte, to se přeci nedá odmítnout. A kdo ví, co obnáší práce kapelníka, pochopí, proč jsem poněkud zanedbával svoji práci ve škole.
1: A jak jste si vlastně našel cestu do Sokolské jednoty v Kolíně?
0: No, často jsem hrál na akcích Sokola. A bratry z Kolínské jednoty jednou napadlo, že by mohli mít vlastní kapelu. Věděli, že jsem vlastenec a kolínský patriot, takže mě ani nemuseli dlouho přemlouvat. Pustil jsem se do toho. Našel jsem zdatné muzikanty a zkoušky mohly začít.
2: Prý jste už za pár měsíců měli první větší koncert. Podle kolínského zpravodaje to bylo v květnu roku 1872.
0: Ano.
1: Ve stejném roce jste byl ale jako učitel z moci úřední přeložen do vesnice Solopiska.
0: Ano, ano. Mám takový dojem, že to tehdy zařídil baron Hrubý, aby mi pomohl. Stal jsem se dokonce ředitelem, jenže v Solopiskách jsem si nepobyl moc dlouho. V roce 1873 mě totiž propustili.
1: Říká se, že hlavní příčinou bylo vaše angažmá v Sokole, vaše podpora vlasteneckých myšlenek. To prý vadilo hlavně okresnímu hejtmanovi Brechlerovi, svědomitému služebníku císaře pána. A tak se vám postaral o výpověď.
2: To je ale ubohost.
1: Na druhou stranu, Evo, pan Kmoch sám připravil hejtmanovi dobrý argument.
0: No, to máte pravdu. Ty ranní příchody do školy se mi skutečně nepodařilo zlepšit. Moje učitelská kariéra skončila po 4 letech. Díky bohu, v jistém smyslu mi to pomohlo.
2: Opravdu?
0: Měl jsem sice svou kantorskou práci rád, ale víc mě to táhlo k muzice. Přál jsem si dobře zvládat školu i kapelu. Obě práce na plný úvazek, ale jak víte, moc se mi to nedařilo. Téměř denně jsem musel dojíždět do Kolína. No, na dvou židlích se sedět nedá. Osud, politika, souhra okolností rozhodli. A bylo to dobře. Pro mě i pro kapelu.
2: Nechci být patetická, ale vzpomenete si občas na svoje žáky.
0: Ale slečno, vidíte tu hadrovou panenku na polici? Tak tu jsem dostal od jedné žačky na své poslední škole v Solopiskách. Když jsme se loučili, dala mi ji na památku. Určitě vám bude jméno toho děvčete povědomé. Jmenovala se Andulka Šafářová.

0: Evo, když jste tolik bádala v archivu Sokola, povězte, jak se dál vyvíjela hudební kariéra pana Kmocha.
1: Mistr ze všeho nejdřív vybudoval dobrý dechový orchestr a v závěru roku 1873 se na základě žádosti kolínského Sokola stal městským kapelníkem. Se svými muzikanty se brzy proslavil i za hranicemi Kolína. Tak například...
0: Počkejte raději. Dobře jste si všechno nastudovala, ale řekl bych, že bude lepší, když se do té minulosti vydáme zase s panem Kmochem a poslechneme si jeho vyprávění.
1: No, myslím, pane redaktore, že máte pravdu.
0: Mistře, mohli bychom zase zítra s kolegyní přijít?
1: S kolegyní?
2: Ale přijďte určitě, přijďte. Těším se na vás.

0: A včera jsem opět s Evou navštívil mistra Kmocha. Pokračovali jsme v psaní životopisného seriálu. Nutno dodat, že Eva se svědomitě připravila a kladla výtečné otázky. Tak, a už jenom datum. 20. dubna 1910. Vstupte.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Evo. Tak můžeme vyrazit?
1: Určitě. Mimochodem, pročítala jsem večer svoje poznámky z archívu Kolínského Sokola a objevila jsem jednu zajímavou věc.
0: Ano, tak jsem s ní.
1: Sokolská jednota se hned na začátku spolupráce s panem Kmochem zavázala kapelníka honorovat. A tak ročně dostával 100 zlatých, později 150. Od roku 1873 platilo šéfa sokolské kapely město a opět dostával 150 zlatých. To je upřímně řečeno dost málo. Zjistila jsem si, že kapelníci v té době běžně brali mnohem víc. A přitom tenhle roční honorář dostával František Kmoch až do roku 1900. Mimochodem, byl ženatý a měl početnou rodinu. Jak s takovým příjmem mohl otec 5 dětí vyjít?
0: To vůbec není špatná otázka. Zeptejte se ho.
1: Zeptám. Je, ukažte. Vy si píšete deník. Smím se podívat?
0: Ne, zvědavost je sice pro novináře velmi užitečná vlastnost, ale všechno má svou míru.
1: No, ale četbou vašeho deníku bych se vzdělávala. Určitě i v osobních záznamech používáte vybroušený styl.
0: No, to máte pravdu.
1: Takže se můžu podívat?
0: Už jsem řekl, ne.

0: Víte, slečno, je pravda, že v začátcích Sokolské kapely mi pomáhal můj mecenáš baron Hrubý. Ale ani to nestačilo na slušné živobytí. Když mě zakrátko začalo platit město, dostával jsem dál svých 150 zlatek ročně. Nicméně proti předchozím letům mi výrazně přibylo práce. Za stejné peníze víc muziky. Musel jsem každou neděli a na svátky hrát v kolínském kostele na varhany a na částečný úvazek učit zpěv na reálce.
1: To jste celá ta léta žil opravdu jen ze 150 zlatých ročně.
0: Po čase jsem získal ještě jeden příjem, trochu jsem si polepšil, ale opravdu jen trochu. Napadlo mě založit tady v Kolíně hudební školu. Ze začátku to chtělo dost trpělivosti, protože se přihlásilo jen pár žáků. Někteří lidé popouzeli veřejnost proti mně. Radili rodičům, aby nedávali děti do školy, kterou vede zkrachovalý učitel. Naštěstí mi pomohli kamarádi z kolínského Sokola. Výbor Sokolské jednoty nechal veřejně vyhlásit, že obyvatelům města vřele doporučuje k Mochovu hudební školu. A zabralo to. Přihlášek výrazně přibylo. Já a zdatní muzikanti jsme začali učit děti i dospělé a tak jsme si léta přivydělávali. Všechno jsme ustáli. A v roce 1900 se kapela díky svým dobrým výdělkům stala finančně nezávislou na městu. Zaplať pán Bůh.
2: A jak se vám do té doby dařilo uživit rodinu?
0: No, oženil jsem se až 9 let potom, co jsem se stal kapelníkem. Máte pravdu, měl jsem málo času a můj výdělek, jemně řečeno, nebyl valný. Rodina ale nestrádala díky mé ženě a jejímu věnu. Z něj jsme si koupili dům a ze zbylých peněz skromně, ale dobře žili a žijeme. Navíc moje choť ze svého věna několikrát podpořila i provoz kapely.
1: Aha, takhle je to tedy.
2: Evo.
1: Takže vás svým způsobem držela nad vodou vaše žena.
0: No, ale nikdy mi nic nevyčetla.
2: Honorář 150 zlatých za rok. Co pak jste nikdy neměl chuť toho v Kolíně nechat a pracovat jinde a za lepší peníze?
0: No, Kutnohorská vojenská kapela mě lákala na 300 zlatých ročně. Nymburk potřeboval kapelníka a nabízel 500 zlatek. A bulharské knížectví slibovalo zavedení vojenské kapely v Sofii 700 rublů. Nabídek přišla celá řada, ale já jsem všechny odmítnul. Divíte se? Myslím, že jsem se rozhodnul správně.
1: A vaše žena?
0: Věřila mi. O to víc jsem rád, že mi čas dal za pravdu. Když jsem v Kolíně začínal, moc jsem si přál, aby se kapela, složená z amatérů, jednou vyrovnala profesionálům.
2: A to se vám povedlo. Dokonce jste spoustu profesionálů předčili.
0: Muzikanti věnovali kapele veškerý volný čas. Byli hrdí na to, že máme svoji sokolskou kapelu. S nimi se mi podařilo vedle dechového orchestru vytvořit také orchestr smyčcový. Kromě pochodů a písniček svedeme zahrát i vybrané části z operet a oper. Několikrát jsme už také sestavili symfonický orchestr a přilákali posluchače na Smetanu nebo Dvořáka. Téměř každý muzikant v mé kapele hraje na dva nástroje. A tak už řadu let máme orchestr dechový, smyčcový a pochopitelně taneční. Vždyť v tanečních kapelách jsme všichni začínali.

0: Ráda bych se vrátila k vaší ženě, pane Kmochu. Můžu jednu velmi osobní otázku?
1: No, prosím, slečno.
0: Byla to jediná žena, kterou jste kdy miloval?
1: Ne. Ne, kdepak. Ale ty první lásky... Budete se tomu smát.
0: Nebudu, povídejte.
1: Moje první dívka se jmenovala Cecilka. Zamiloval jsem se do ní, když jsem učil v Červených Pečkách. Dcera pana řídícího. Jenže Cecilka měla stále dojem, že ji zanedbávám, že bych jí měl věnovat víc času. Však víte, učil jsem na plný úvazek, k tomu jsem komponoval a vedl kapelu a po večerech jsem hrál.
2: Aha.
1: A Cecilce zřejmě vadilo i to, že jsem ji na zábavách nikdy nevzal dokola. Víte, já netančím.
0: Vy který píšete taneční muziku, ne? Vy že netančíte?
1: Ne, ne, opravdu ne. Já to totiž neumím. No a když jednou do hospůdky přišel myslivec, mladý a pohledný, a požádal Cecilii o tanec, tak jí to samozřejmě hodně imponovalo. Mysliveček začal chodit na zábavy pravidelně a za pár měsíců se vzali. Později jsem se seznámil s jinou dívkou, Aničkou, z Kolína. Ale ani na tu jsem pro sebe hraní neměl moc času. A i jí prý bylo líto, že netančím. Dopadlo to stejně jako s Cecilkou.
2: Pokud kvůli tomu, že netančíte, dali ty dvě dámy přednost jinému, myslím, buďte rád, že se za vás neprovdali.
0: No počkejte, a co to, že pan Kmoch neměl na své přítelkyně vůbec čas? Promiňte, ale já těm slečnám rozumím.
2: Já také.

0: Uplynulo pár let a já se v Kolíně seznámil s rodinou Františka Kálse, majitele Mědíkovecké dílny. Jeho dcery Josefa a Marie si oblíbili moji kapelu a chodili na všechny koncerty. Tehdy jsem se zamiloval do slečny Pepičky a ona do mě. Bohužel jsme museli především skrývat, co jeden k druhému cítíme. Krásný čas to byl, ale zároveň moc smutný.
1: Smutný?
0: Ani Pepiččině sestře Marii jsem totiž nebyl lhostejný, jenže já měl oči pro jinou. Všichni jsme věděli o Mařenčiných citech a také jsme věděli, že je velmi nemocná. Proto si Pepička přála, aby jsme sestře o naší vzájemné lásce nic neříkali. Netrvalo dlouho a Marie zemřela na souchotiny. Po čase jsem požádal o ruku nejlepší ženu, jakou jsem kdy potkal, Josefu Kálsovou, a s ní jsem se oženil. Bylo mi 32 let a jí 27. Narodila se nám samá děvčata. Vždycky jsem si říkal, tak teď už to musí být kluk. Kdepak? Jedno děvče za druhým. Ale dneska jsem za ně rád. Myslím, že s klukama bychom to měli těžší.
2: Slyšíte, pane redaktore?
1: Slyším. A předpokládám, že jste si všechno poznamenala.
2: Důkladně.
0: Nejstarší dceru, která přišla na svět rok po svatbě, jsme pojmenovali po manželce. Josefa vystudovala hru na klavír a učí v mé hudební škole. Druhá, Anička, se stala kantorkou. A pak se nám narodili Jiřinka, Hermína a Ludmila. Tak si to představte. 5 dcer.
1: No, to je pěkná představa.
2: To je pěkná představa. Vlastně vaši rodiče, pane Kmochu, měli 5 kluků a vy zase 5 děvčat.
0: Víte, naše babička, tedy moje maminka, mi často říkala: Františku, zlatý tvoje holky, co já se s váma klukama

0: Než přijde pan Kmoch, mohli bychom si projít moje poznámky o jeho kapele? Přečtu vám je, ano?
1: Nemusíte, Evo. Je mi jasné, že jste to dobře nastudovala. Je. Podívejte se.
0: Kam?
1: Tady pod okno.
0: No ne. Pan Kmoch tu má gramofon. To si asi těžko koupil za kapelnické honoráře. Možná ho dostal od nějakého mecenáše.
1: Víte, že jeho kolínská kapela je na deskách?
0: Vážně.
1: Hlavně zahraniční firmy ji vydávají. A nejvíc Kmochovy pochody. Tak se podíváme, co tu máme.
0: A nepočkáme raději?
1: Říkal jsem to. Pochody. Česká muzika. A na dalších deskách Pro vlast Jara Mládí. Za praporem Sokolským.
2: Zdravím vás, pane redaktore. Slečno Evo.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
2: Tak co, budeme pokračovat v rozhovoru? Vy posloucháte naše desky?
1: No, ano. Jaksi, ale jen z čistě studijních důvodů.
2: První nahrávka naší kapely vyšla ještě na fonografických válečcích a krátce potom už na deskách. To bylo v roce 1905. A od té doby jsme natočili desítky skladeb a nejen pochodu. Pochválen buď gramofonový průmysl. Díky němu se naše muzika dostala téměř všude po Evropě i za oceán.
1: Proslavil jste se nejenom jako kapelník, ale i jako skladatel. Ze všeho nejdřív jste, myslím, začal psát taneční hudbu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano. Taneční hudbu mám moc rád. I když, jak už víte, sám netančím. Ale těší mě vidět v sále radost a veselí, který mi dokáže muzika lidi doslova nakazit. Mimochodem, v tanečních kapelách jsem přeci začínal. Polka, valčík, mazurka, čtverilka, třasák, kvapík. Jako skladatel jsem se pustil do všeho. Hodně mých skladeb vyšlo v tištěné podobě a hrají další české muziky, včetně krajanů v cizině.
0: Ale mistře, pokud je známo, vůbec největší popularitě se těší vaše pochody.
2: Naše vlastní pochody, to bylo to, co Sokolská kapela potřebovala. Je to téměř 40 let, co jsem je začal skládat. Navíc do pochodu jsem upravil spoustu českých písniček. Určitě budete znát Kolíne, Kolíne, Podemlejnem nebo Měsíček svítí. A když dechový orchestr hraje pochody, moji muzikanti přitom zpívají. V partituře jim totiž označím, kdo z nich má právě hrát a kdo zpívat. Na publikum to mocně působí a z diváků se rázem stávají zpěváci.
0: Někteří kritici jsou ale názoru, že právě lidové písničky úpravou do pochodu, jak bych to řekla, poškozujete.
2: Ale právě díky našim pochodům si ty písně zpívá stále víc lidí. Snad každého nadchne pěkná písnička, která má působivou melodii a v pochodu i výrazný rytmus. Nepoškodil jsem je, ale spopularizoval. A to je přece dobře, ne?

0: Vaše kapela zdaleka nehrála a nehraje jenom v Kolíně. Jak se to stalo, že vás začali zvát i jinam?
1: No, to se musím vrátit hodně do minulosti. K události z roku 1873. V Kolíně tenkrát byli na návštěvě Sokolové z Prahy. Potom, co slyšeli naše vystoupení na náměstí, přišli za mnou a abych prý k ním za 2 týdny přijel i s kapelou. A tak jsem se s muzikanty vydal do Prahy na národní oslavy z tého výročí narození Josefa Jungmana.
2: To byly velké slavnosti. Po celé Praze.
1: Tak, tak.
2: Myslím, že dokonce trvaly 2 dny. Kde konkrétně jste hráli?
1: Vystoupili jsme během odhalení Jungmanova pomníku. A pak přišli pořadatelé s tím, aby jsme zahráli i večer při Lampionovém průvodu městem. To byla pro tehdy neznámou kapelu velká podsta. A nakonec nás pozvali na traktaci do měšťanské besedy. A naše vystoupení se snad líbilo.
2: Snad? Vždyť vám osobně blahopřáli František Palacký a František Ladislav Rieger.
1: Ano.
2: Jestli pak ještě máte tu památnou taktovku.
0: Jakou taktovku?
1: Dostal jsem tehdy od výboru Sokola jako poděkování stříbrnou, krásně kovanou taktovku. Mám ji schovanou pro výjimečné příležitosti. A připomíná mi dobu, kdy se z kapely z malého města začala rodit opravdu známá kapela. Do Prahy jsme pak jezdili častěji, hráli jsme na všesokolských sletech, na zábavách, na plesech a také na slavné jubilejní výstavě zemské a nebo na pohřbu Františka Palackého.
0: Ale vystupovali jste i v mnoha dalších městech. Ano. A pokud vím, pravidelně každý rok koncertujete v Brně.
1: Ano, v Brně. A poprvé to bylo, počkejte, před 28 lety v roce 1882. Už na nádraží nás čekal dirigent brněnské filharmonie Leoš Janáček. Dnes známý hudební skladatel. Průvod s kapelou šel Brnem za hlasitého jásotu a potlesku a o náš koncert v besedním domě byl takový zájem, že jsme ho ještě ten den 2x opakovali. Diváci obzvláště nadšeně reagovali, když jsme spustili národní a vlastenecké písničky. Obecenstvo bylo úžasné, ale největší radost mi udělalo, když mou kapelu pochválil mistr Janáček. Všemi zájezdy a sokolskými výlety jsme hlavně chtěli povzbudit vlastence a ostatní inspirovat k národnímu cítění. Proto jsme hráli lidové písničky a často navštěvovali vzdálená města. Schválně jsme jezdili hrát i tam, kde Češi žili v

0: To je od vás, milé Václave, že jste mi vzal tašku. Už jsem skoro doma. Takže děkuji za doprovod.
1: Ano, jistě. Tady je taška. Tak jak se vám líbilo dnešní vyprávění pana Kmocha o jeho kapele?
0: Líbilo.
1: Evo, nemáte ještě chvilku? Směl bych vás pozvat na kávu nebo na čaj?
0: Ale Václave, já jsem u vás v redakci Elévka a vy mě máte na starosti. V podstatě jste můj nadřízený. To by se přeci nehodilo. A navíc pomáhám vám se seriálem o mistru Kmochovi, takže teď musím rychle domů, zasednout ke stolu a dát se do psaní.
1: Uvidíme se tedy zítra.
0: Zítra. Naschledanou.
1: Naschledanou? Škoda. Tak až zítra.

0: Pane Kmochu, za necelých 40 let jste se svou kapelou uskutečnil stovky zájezdů. Hráli jste v zemích Koruny české a vlastně nejen tam.
1: Jak známo, kolínská muzika vystupovala i ve vzdálených velkých městech. Mohl byste nám dnes vyprávět o těchto cestách?
2: Mile rád.
1: Povězte, kdy jste podnikli první takový zájezd?
2: Pokud mě paměť neklame, bylo to v roce 1884. Tehdy nás polští sokolové pozvali do Krakova. Napadlo mě, že by Poláky mohlo zaujmout naše nastudování jejich národních písní. A tak jsme je zařadili do programu a přidali i díla současných polských skladatelů. Takovou odezvu jsem nečekal. Obecenstvo jásalo a bylo dojaté zároveň. Ve městě byla hlava na hlavě a my jsme šli ulicemi, hráli a Poláci nám tleskali a místy nás dokonce zasypávali květinami. Od jedné šlechtičny jsem dostal na památku krásný prsten.
0: Smím se na něj podívat?
2: No, beze všeho.
1: Evo, je to nutné?
0: Je.
2: No?
0: Tedy ovšem, to je nádherná práce.
1: S dovolením bych raději pokračoval v našem tématu. Dodnes se hodně mluví o tom, jak kolínská kapela navštívila Budapešť během velké hospodářské výstavy.
2: Ano, ano.
1: Po zkušenostech z Krakova jste takovou nabídku mohl bez obav přijmout, vidíte?
2: A víte, že jsem obavy měl? Měl jsem velký strach.
0: Vy? A proč, prosím vás?
2: Než jsme se vydali na cestu, četl jsem v novinách o tom, jak se prý podivíme, až v Budapešti naše vystoupení nikoho nenatchne. A jak budeme zklamaní, protože tentokrát nejedeme k národu, který je nám nakloněný, podobně jako Poláci a tak dál. Takové články ani mě, ani hochům z kapely nepřidali.
0: To vás chápu.
2: Ale obavy se záhy rozplynuly. Stejně jako v Krakově polské národní písně nadchly posluchače, zabrali také maďarské písničky v Budapešti. A pak jsme hráli naše české skladby, které publikum pod širým nebem odměňovalo vřelým potleskem. Hned druhý den za námi přišli pořadatelé s prozbou, aby jsme si prodloužili pobyt, dokud výstava neskončí. Zakrátko o nás vědělo celé město. Představte si, místo plánovaných 3 dnů jsme nakonec v Budapešti hráli 2

0: nám, cizincům, odmítli vystavit povolení. Směli jsme hrát pouze v hotelu Evropa pro hrstku posluchačů. Výstava totiž nebyla včas připravena a tak byl hotel skoro prázdný. Jednou jedinkrát jsme hráli před větším publikem, a to na pár minut, když Nižní Novgorod navštívil car. To jsme najednou dostali speciální povolení.
1: Pane Kmochu, moje babička, která před léty sloužila v jisté bohaté rodině ve Vídni, vyprávěla, že jste tam s kapelou hrál. O tom jste nám ale nepověděl.
0: A Vídeň, to jsem skutečně zapomněl. Tenkrát nás pozvali Češi, kteří tam žili. Ale hned po příjezdu jsme cítili napjatou, přímo nepřátelskou atmosféru, za kterou stáli takzvaní všeněmci. Ti totiž bytostně nenáviděli všechny Čechy. Při cestě z nádraží jsme si museli obléknout pláštěnky, aby nespozorovali náš sokolský kroj. Bohužel pár muzikantů bylo lehce zraněno při výpadu fanatiků, co po nich házeli klacky a kameny. A tak jsme měli opravdu strach. V pláštěnkách jsme došli až do tělocvičny, kde se pak konal koncert.
1: A v publiku byli jenom Češi?
0: První den ano, ale druhý den jsme hráli v pivovarské zahradě a za plotem té zahrady stáli naši odpůrci, kteří se šklebili a pokřikovali na nás urážky. Krátce potom, co koncert začal, utichli a pak se spoza plotu dokonce ozýval potlesk. To, milí přátelé, dokázala hudba.
2: A co jste ve Vídni tehdy hráli?
0: No, tradiční repertoár, pochody a české písničky. S Vídní jsme se loučili oblíbenou melodií mojí maminky. Chcete si ji poslechnout?
2: V podání vaší kapely rádi.
0: Víte, když zahrajeme, jako by jsme všechny rázem nakazili. Vjede do nich taková síla a radost. A když spustíme českou písničku, v očích se lidem zaleskne naděje. Znáte něco krásnějšího než hudba?

0: Tak přesně tuhle desku nám pustil pan Kmoch na rozloučenou. Před 9 lety.
1: To už je 9 let? No ano, vlastně máš pravdu. V roce 1910. Škoda jen, že se nedožil vzniku republiky. Opravdu škoda. Pozítří musím odevzdat ten rukopis.
0: Knihu o Kmochovi?
1: Ano, naši knihu o Kmochovi. Měl z toho tenkrát být vlastně životopisný seriál pro noviny, ale CK cenzura to zatrhla. Před chvílí jsem do poslední kapitoly ještě něco připsal.
0: Přečteš mi to?
1: Pokud, milá ženo, víš, kde mám brýle, tak ti to přečtu.
0: Zkus kapsu Usaka, milí muži.
1: Aha, ještě, že tě mám.
0: Přinesla jsem ti čaj.
1: To si hodná. Tak poslouchej. V posledním roce svého života dostal František Kmoch několik pozvánek k hostování s kapelou v Americe. Nabídky přicházely i z Evropy, ale on je uctivě odmítal. Za hranice se kvůli četným zdravotním problémům už nepodíval. Dlouho trvající velké vypětí a málo odpočinku se podepsali na kapelníkově zdraví. Přesněji na jeho srdci. Zemřel 30. dubna 1912 ve věku nedožitých 64 let. V den pohřbu zaplnili ulice Kolína tisíce lidí.

a na cestu do hudebního nebe zahrálo Františku Kmochovi 60 muzikantů. Mimochodem, jeho kolínská kapela nezanikla. Hraje stejně dobře, jako když před ní stál trochu zavalitý menší muž s výrazným knírem a uhrančivýma očima jako nějaký hypnotizér. My posloucháme, on energicky mává taktovkou a má nás ve své moci.

0: Slyšeli jste další díl z cyklu Životopisy, který režíroval Vladimír Rusko. Takové byly osudy slavného českého kapelníka a skladatele Františka Kmocha. Pořad připravil Jan Zítka.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

0: Když jsem se vrátil do kormidelnické budky, Saint-Louis zmizelo a já jsem byl ztracen. Tady byl kus řeky, který byl celý zapsán v mém notesu, ale pro mne neměl hlavu ani patu. Rozumějte, byl obrácen vzhůru nohama. Viděl jsem její cestou proti proudu, ale nikdy jsem se neohlížel dozadu, abych se podíval, jak vypadá, když je za mnou. Znovu jsem poklesl na mysli, protože bylo jasné, že se musím naučit znát tuto úmornou řeku tam i naspátek. Kormidelnická budka byla plná kormidelníků, kteří jeli dolů oblídnout si řeku. To, čemu se říká horní tok, 200 mil mezi Saint-Louis a Cairem u vtoku Ohia, mělo nízký stav vody a Mississippi mění svůj tok tak vytrvale, že kormidelníci vždycky považovali za užitečné si zajet dolů do Cairo a obhlédnout si řeku znovu. Když jejich lodi zakotvili na týden v přístavu, to znamená, když byl nízký stav vody. Hodně si oblíželi řeku ubožáci, kteří si jen zřídka našli nějaké kormidelnické místo a jejich jediná naděje na to, že nějaké místo najdou, záležela v tom, že budou neustále načíhané, že budou připraveni vklouznout do bot nějakého váženého kormidelníka, když náhle ochuraví, nebo v nějakém jiném případě nutné potřeby. A hodně takových jezdilo neustále sem a tam a obhlíželi řeku ne proto, že by skutečně věřili, že najdou místo, ale protože na lodi byli hosty. A tudíž jim přišlo levněji obhlížet řeku, než zůstat na břehu a platit za stravu. Časem se tihle chlapíci zmlsali a obtěžovali jen takové lodi, které byly proslulé tím, že strojí dobrou tabuli. Všichni hostující kormidelníci byli užiteční, protože vždy projevovali vůli a ochotu, ať ve dne či v noci, vyjet na řeku v loďce nebo pomoci kormidelníku lodi, jak mohli. Většinou byli vítáni, protože všichni kormidelníci jsou neúnavní mluvkové, kdykoliv jsou pohromadě. A protože mluví jen o řece, nalezají vždycky pochopení a jsou vždycky zajímaví. Pravý kormidelník se nestará o nic na světě, kromě řeky, a jeho stavovská pýcha překonává píchu králu. Na této cestě nás doprovázela pěkná společnost takových obhlížečů řeky. Bylo jich asi 8 nebo 10 a v naší velké kormidelnické budce měli místa nadbytek. 2 nebo 3 z nich měli lesklé cylindry, skládané náprsenky, diamantové jehlice, rukavičky z kůzličiny a lakýrky. Mluvili vybranou angličtinou a chovali se důstojně, jak se sluší na lidi zámožné a těšící se znamenité kormidelnické pověsti. Ostatní byli oblečeni více nebo méně nedbale a nosili na hlavě vysoké kužele z plsti. Já jsem byl v této vznešené společnosti 0 a cítil jsem se zde jako podřízený, než kvůli bezvýznamný. Nebyl jsem důležitý ani natolik, abych směl vypomoci u kormidla, když bylo třeba v rychlosti prudce zatáhnout za provaz vedoucí ke zvonci. V případě potřeby to učinil nejblíže stojící host a to se dělo celou dobu hodně často, protože splavný tok se klikatil a byl nízký stav vody. Stál jsem v koutku a rozhovor, jemuž jsem naslouchal, zbavoval mne vší naděje. Jeden návštěvník se ptal druhého: Jimmy, jak ty si projížděl Plum Point proti proudu? No, to bylo zrovna v noci a já jsem to projížděl, jak mi poradil jeden hoch z Diany. Začal jsem asi 50 jardů nad hromadou dříví u falešného bodu a držel jsem se ve směru na chatu u Plum Pointu, až jsem se dostal přes práh 1¾, pak jsem namířil k střednímu prahu až jsem se dostal do jedné čáry se starým bavlníkem s jednou větví v ohybu, pak jsem se obrátil zádí k bavlníku a přídí k dolíku nad bodem a projel jsem skvěle. 9,5. Pěkně zamotaný přejezd, že?
1: No ale horní práh jde rychle dolů.
0: Další kormidelník se ujal slova.
1: Tak to já jsem měl lepší vodu a začal jsem níž od falešného bodu. Rovné 2.
0: A přejel jsem druhý práh před velkým pahýlem v zatáčce a měl jsem 1¾.
2: Jeden z vznešených poznamenal: Nechci říkat, že vaši měřiči jsou špatní, ale to se mi zdá na plumb point dost vody.
0: Všichni kolem přikývli na souhlas, když tento klidný políček dopadl na vychloubače a usadil ho. A tak povídali a povídali a povídali. Za soumraku zazvonil pan Bixby 3x na velký zvonec. To byl signál k přistání. A kapitán se vynořil ze své pracovny na předním konci Texasu a tázavě se podíval vzhůru k nám. Pan Bixby řekl, zůstaneme tady přes celou noc, kapitáne. Dobrá, pane. To bylo všechno. Loď přirazila k břehu a byla na noc uvázána. Zdálo se mi báječné, že kormidelník může jednat, jak se mu zlíbí, aniž musí dlouho žádat kapitána o svolení. Povečeřil jsem a šel jsem ihned spát s odvahou pokleslou po mém denním pozorování a zkušenostech. Moje nedávné cestovní poznámky byly jen změtí bezvýznamných jmen. Pokaždé, když jsem se do nich ve dne díval, jako by mne poutali a svazovali na uzel. Teď jsem doufal, že najdu úlevu ve spánku, ale nestalo se tak. Hlava mi třeštila až zase do východu slunce, trápila mne zuřivá a neúnavná mura.

Ráno jsem se cítil sklíčený a pokleslý na duchu. Pluli jsme plnou parou vpřed, využívajíce všech možností, protože nám záleželo na tom, abychom se dostali z řeky. To znamenalo dostat se do Kaira dříve, než nás zastihne noc. Avšak partner pana Bixbyho, druhý kormidelník, najel náhle s lodí na dno a než jsme ji uvolnili, ztratili jsme tolik času, že bylo jasné, že nás přepadne tma pořádný kus cesty nad ústím. To byla velká smůla, zvlášť pro některé z hostujících kormidelníků. Jejich lodi museli čekat na jejich návrat lhostejno jak dlouho. Tím nabyly řeči v kormidelnické budce mnohem vážnějšího tónu. Při cestě proti proudu nedbali kormidelníci nízkého stavu vody ani sebehustší tmy. Nezastavilo je nic kromě mlhy. Ale při plavbě po proudu to bylo jiné. Loď byla takřka bezmocná. Když ji zezadu strkal silný proud, nebylo tedy zvykem plout po proudu v noci za nízkého stavu vody. Zdálo se však, že je tu jakási malá naděje. Kdybychom se dostali ještě před setměním přes záludný a nebezpečný přejezd u Head Islandu, mohli bychom se odvážit další cesty, protože bychom pak měli přímější plavbu a lepší vodu. Bylo by však šílenství pokoušet se o proplutí kolem Head Islandu v noci. A tak se celý zbytek dne všichni dívali co chvíli na hodinky a neustále jsme vypočítávali rychlost. Head Island byl věčným předmětem hovoru. Chvílemi se naděje vznášela velmi vysoko a když jsme se zdrželi obtížným křižováním, zase opadla. Několik hodin cítili na sobě všichni břemeno tohoto potlačovaného vzrušení. Dolehlo dokonce i na mne a dělal jsem si takové starosti o Head Island a cítil jsem na sobě tak strašný tlak odpovědnosti, že jsem si přál odstnout se aspoň na 5 minut na břehu, abych mohl pořádně splna se nadechnout a pak začít znovu. Nedrželi jsme žádné pravidelné hlídky, každý z našich kormidelníků řídil loď v tom úseku, který proplouval cestou proti proudu, protože ji lépe znal. Oba kormidelníci však zůstávali neustále v budce. Hodinu před západem slunce se kola chopil pan Bixby. Příštích 30 minut držel každý hodinky v ruce, znepokojen, zamlklý a stísněný. Konečně kdo si vyřkl s povzdechem soud: hele, tam už je Head Island a my tam nedojedeme. Všechny hodinky se s cvaknutím zaklaply, každý si vzdychl a zabručil něco o tom, že je to špatné, moc špatné. A kdybychom se tam jen byli dostali o nějaké půl hodiny dřív a... Na lodi zavládla těžká atmosféra zklamání. Někteří se chystali vystoupit na břeh, ale zaváhali, když se neozval signál zvoncem k přistání. Slunce se nořilo za obzor. Loď plula dál. Hosté se dívali na sebe tázavými pohledy a jeden z nich, který měl ruku na klice dveří a stiskli už, vyčkal... A pak náhle odtáhl ruku zpět a klika se vrátila do původní polohy. Mířili jsme rovně dolů do zátočiny. Hosté si vyměnili další pohledy a posunky překvapeného údivu, ale ani jediné slovo. Muži se bez děky zhlukli za panem Bixbym, když obloha potemněla a vyšly na ní jedna nebo dvě bledé hvězdy. Mrtvé ticho a pocit čekání je už začínali tísnit. Pan Bixby zatáhl za šňůru a dva hluboké, měkké tóny velkého zvonce se rozlehly nocí. Pak přestávka a po ní zazněl ještě jeden úder. Na to se ozval hlas strážného z horní paluby. Olovnice vlevo, olovnice vpravo. Z dálky se začaly ozývat výkřiky měřičů, které opakovali muži na horní palubě. Mark 3! Rovné 3, 2,5 3/4, 2,5, 2 1/4, Mark Twain, rovné 2, 1 a... Pan Bixby zatáhl za dvě šňůry ke zvoncům, načež mu odpovědělo slabé zacinkání hluboko dole ve strojovně a naše rychlost se snížila.
Pára začala unikat se sykotem z ventilů, výkřiky měřičů se ozývaly dále, v noci zní vždycky trochu strašidelně. Všichni kormidelníci v houfu byli ve střehu, napínali zrak a hovořili jen šeptem. Jen pan Bixby byl klidný a spokojený. Pustil kolo a stoupl si na jednu z jeho špicí, když parník doplul na své pro mne zcela neviditelné značky, neboť se zdálo, že jsme uprostřed širého temného moře. Přidržel jej tam. Z mručivého a jen napoloslyšitelného hovoru bylo možno tu a tam zachytit souvislou větu jako: podívejte se, už jsme za prvním prahem. Po chvilce jiný přidušený hlas: záď, si jíždí dolů na vlas přesně, ať mě hrom. Teď je na značce a projíždí. Někdo jiný zabručel: to bylo provedeno nádherně. Nádherně. Teď se všechny stroje zastavily a dali jsme se unášet proudem. Ne, že bych byl viděl, jak nás nese proud, nemohl jsem to vidět, protože všechny hvězdy zmizely. Toto unášení proudem byla nejhorší věc. Člověku se přitom zastavovalo srdce. Náhle jsem spatřil cosi temnějšího než tma, která nás obklopovala. Byl to břeh ostrova. Jeli jsme přímo proti němu. Stoupili jsme do jeho hlubšího stínu a nebezpečí se mi zdálo tak neodvratné, že jsem se málem dusil. Cítil jsem mocné nutkání učinit něco, cokoliv, abych zachránil loď. Ale pan Bixby dosud stál u svého kola mlčky ostražitý jako kočka a všichni kormidelníci stáli rameno vedle ramene za jeho zády. Neprojede, zašeptal kdosi. Voda byla mělčí a mělčí, jak hlásili výkřiky měřičů, až klesla na 8,5, 8 stop, 8 stop, 7. Pan Bixby varoval strojníka mluvící trubkou: teď pozor! Ano, pane! 7,5, 7 stop, 6 a... Dotkli jsme se dna. Pan Bixby okamžitě rozezněl řadu zvonců a křikl dolů trubkou: a teď jí to dej do poslední unce, kterou máš! A pak řekl svému partnerovi: vezmi to rovnou dolů a drží! Loď si brázdila a prorývala cestu pískem. Na jediný strašlivý okamžik zůstala viset na pokraji neštěstí a pak projela. A takový řev, jaký se ozval za zády pana Bixby, ho neotřásl nikdy předtím střechou kormidelnické budky. Pak ušlo všechno bez obtíží. Pan Bixby se stal hrdinou té noci a trvalo ještě nějakou dobu, než si lodníci přestali povídat o jeho odvážném kousku. Abychom si mohli úplně představit zázračnou přesnost, jaké bylo zapotřebí k vedení velkého parníku po jeho dráze v temných širých vodách, musíme si uvědomit, že loď nejen musí najít svou klikatou cestu mezi pahýly a mrtvými útesy, a pak se otřít kolem hlavy ostrova tak těsně, že očeše zádí převislé větve stromů, ale že na jednom místě musí takřka na dosah ruky projet kolem potopeného a neviditelného vraku, který by vyrval z jejího kýlu žebrové trámy, kdyby na ně najela, a zničil by parník a jeho náklad v celkové hodnotě 250 000 dolarů v 5 minutách. A k tomu možná ještě 150 lidských životů nádavkem. Poslední poznámka, kterou jsem toho večera zaslechl, byla poklona panu Bixbymu, pronesená v samomluvě a bez patozu jedním z našich hostí. Řekl: při stínu smrti, ale to je kormidelník jako blesk.

Na konci toho, co se mi zdálo být pořádně dlouhou chvílí, dokázal jsem si napěchovat hlavu samými ostrovy, městy, Prahy, Body a zátočinami a byla to podivuhodně neživá kupa harampádí. Nicméně však, protože jsem dovedl se zavřenýma očima odvinout hezky dlouhou šňůru těchto jmen, aniž jsem vynechal víc než 10 mil řeky z každých 50, začal jsem cítit, že bych mohl vést loď po proud do New Orleansu, kdybych ji mohl přimět, aby přeskočila tyto malé mezery. Mé uspokojení mohlo ovšem sotva vyrůst natolik, aby mi zvedlo nos o poznání do výšky, když si pan Bixby pokaždé vymyslel něco, co jej zase svěsilo. Jednoho dne se na mne z nenadání obrátil s touto chytačkou. Jaký tvar má ořechová zátočina? Stejně dobře jsem nemohl zeptat, co soudí má babička o protoplazmě. Uctivě jsem uvažoval a pak jsem řekl, že nevím o tom, že by měla nějaký zvláštní tvar. Můj prachem nabitý učitel poodešel, ovšem když mi dal štulec, a pak nabíjel a střílel, dokud mu nedošla všechna přídavná jména. Dávno předtím jsem poznal, že má v sobě jen jistý počet střeliva. A byl jsem si jist, že se změní ve smířlivého a dokonce lítostivého starého dobráka, jakmile mu náboje dojdou. Slovíčko starý je pouhá něžnost. Nebylo mu víc než 34. Čekal jsem. Pomalu mi začal říkat: chlapče, musíš se dokonale naučit znát tvar řeky. To je jediné, co ti zbývá, když musíš řídit loď za velmi temné noci. Všechno ostatní zmizí ve tmě a je pryč. Ale pamatuj si, že v noci nemá řeka stejný tvar jako za dne. Jak se jí tedy mám pro všechno na světě naučit znát? No jak pak jdeš doma po tmě v předsíni? Protože znáš její tvar. Vidět ji nemůžeš. Chcete tím říci, že musím znát všech těch milion nepatrných odchylek v tvaru břehu na téhle nekonečné řece stejně dobře, jako znám tvar předsíně u nás doma? Na mou věru musíš je znát líp, než kdo kdy znal tvar předsíně ve vlastním domě. Raději bych umřel. Tedy ne, že bych ti chtěl brát kuráž, ale... Dobrá, tak to tedy nám nevysypte. Mám to dostat teď nebo někdy jindy. Podívej se. Tomu se musí člověk naučit, to se nedá nijak obejít. Jasná hvězdnatá noc vrhá takové těžké stíny, že kdybys neznal dokonale tvary břehů, budeš uskakovat před každou hromadou dříví, protože budeš považovat její černý stín za pevný výběžek a každé čtvrt hodiny se vyděsíš k smrti. Budeš celou dobu 50 jardů od břehu, zatímco bys měl být od něho necelých 50 stop. V těch stínech nerozeznáš ani jediný pahýl, ale musíš přesně vědět, kde je. A tvar řeky ti poví, kdy se k němu přiblížíš. Potom je noc černá jako smůla. V takové noci černé jako smůla má řeka značně jiný tvar než za hvězdnaté noci. Všechny břehy vypadají jako rovná čára velice slabonká. A ty bys jel podle nich jako podle rovné čáry, jenže ty je musíš znát líp. Směle namíříš loď přímo do toho, co vypadá jako pevná rovná zeď. Dobře víš, že ve skutečnosti je tam zátočina a stěna před tebou ustoupí a uvolní ti cestu. Pak je tu šedá mla. Vezmi si takovou noc, kdy je ohavná syrová šedá mlha
a pak nemá pobřeží vůbec žádný zvláštní tvar. Šedá mlha poplete hlavu i nejstaršímu člověku na světě. Dobrá. Potom také různé druhy měsíčního světla mění tvar řeky různým způsobem. Podívej se. Ach, je, prosím vás, už mi nic neříkejte, prosím vás. Mám se naučit znát tvar řeky na všech těch 500 000 různých způsobů. Kdybych se pokoušel nosit v hlavě celý ten náklad, ohnula by se mi z toho páteř. Ne. Ty se nauči jen ten jeden tvar řeky. A nauč se jej znát s takovou naprostou jistotou, abys dovedl vždycky řídit loď podle toho tvaru, který máš v hlavě. A nestarat se o ten tvar, který máš před očima. No dobrá. Zkusím to. Ale když se jej naučím znát, mohu se na to spolehnout? Ponechá si řeka stále stejný tvar a nebude bláznit? Než mohl pan Bixby odpovědět, přišel nastoupit službu pan V. a řekl: Bixby, budeš muset dávat pozor u prezidentského ostrova a celou cestu nahoře nad Kvočnou a Kuřaty. Břehy se podemílají a tvar břehů se mění jako nevím co. Bod nad 30 bys ani nepoznal. To tedy byla odpověď na mou otázku. Míle a míle břehů zde měnili tvar. Má nálada byla znovu sražena kamsi do bahna. Dvě věci se mi zdály celkem jasné. První z nich byla, že aby se člověk mohl stát kormidelníkem, musí se naučit víc, než kdy bylo kterému člověku dovoleno znát. Druhá věc byla, že se tomu všemu musí učit znovu každých 24 hodin.

0: ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych za ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

Padli. Jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Velmi rádi vás zdravíme, milí posluchači, na úvod dalšího výletu do dějin populární hudby. Dnes se vypravíme poněkud hlouběji a nabídneme vám druhé setkání s výraznou postavou české populární hudby 50. a raných 60. let. Tím bude zpěvák Richard Adam.

Když večer hladím závoj tvých hebkých vlasů, mívám vždycky spoustu, spoustu času šeptat ti, že se mi tolik líbí.

Tak už je to tady, splněné přání, abych mohl být zase na chvíli se svými souputníky v čase, jako v letech 50. a 60., kdy jsme se společně vyřádili, já na pódiu a oni na tanečních parketech Kulturáčků a Sokoloven při foxtrotech a swingu. A ti mladší ti zase poznají, na jakéže to melodie se jejich rodiče při ploužácích k tanci k sobě tulili. Tak tyto věty připsal Richard Adam na obal svého bilančního alba, které vyšlo v nakladatelství Františka Richtaříka před 3 roky. Tato deska obsahuje některé písničky, které Richard Adam po mnoha letech natočil znovu a oblékl do nového aranžmá. To je případ i skladby Ztracené hvězdy neboli Pampelišky.

0: V dalších minutách se zase vrátíme o mnoho let zpět. Nejspíše největší hit Richarda Adama Páni kluci z roku 1959 má svou předlohu v americkém šlágru půvabné zpěvačky a herečky Doris Dayové Everybody Loves a Lover, k němuž přidal český text Zdeněk Borovec.
1: Ano, to byla písnička, která má taky svoji historii, a sice to mě Karel Vlach pozval k nahrávání. Vůbec já jsem s tímhle tím orchestrem nebyl nikdy členem, ale zpíval jsem s ním skutečně snad 15 nebo 20 let. I když měl svoje stabilní zpíváky, tak vždycky mě zavolal. Zazněl u mě telefon a tam se ozvalo. Tady je Vlach, kouknou, šli by s námi udělat tohle. Víte, to byl zlatý člověk. A jednou mě volal, říká, mám tady takovou píseň, to by se jim hodilo, tohleto a natočíme to. A tenkrát bylo studio na Strahově. A tenkrát nebyl ještě hal, nikdo neměl hal, protože se zpívalo na sucho takzvaně. Vlach říkal, ale tohle by potřebovalo, ať to někdo vymyslí. Tak to vymysleli tak, že na tom Strahově, jak byla vodárna nahoře do třetího patra, tam pověsili mikrofon a dole, jak byly záchody, tam dali reproduktory a jak to šlo tou šachtou, tak vzniknul hal. No a taky to byla první písnička, která byla tím dvojhlasem. To znamená, že jsem natočil nejdřív ten jeden hlas a pak sám na sebe jsem se musel sám do sebe strefit s tím druhým hlasem.

0: české verzi Richarda Adama jsme ještě s dovolením přidali originál Doris Dayové. A ještě jednou jsme 74-letého zpěváka Richarda Adama požádali o drobníčku týkající se jeho dalšího hitu Můj strýček.
1: Běžel tady film, nádherný gagový film s Jackem Tatym, francouzským hercem, a tam byla krásná podbarvující muzika, která šla celým filmem. No a já jsem tenkrát dělal s malou kapelou Slávy Kunsta, hráli jsme tady v baru, v hotelu Jalta, ještě jsme dělali zájezdy spolu, tak najednou jsme si říkali, Slávo, slyšel jsi tu muziku z toho filmu, ty to je krásná muzika, víš, co uděláme z toho písničku? On říkal, dobře. Odnes to Zdeňkovi Borovcovi, tu melodii, kterou opsal, ten nám přines text a my jsme to natočili na desku. A když to vyšlo, protože písnička pak se jmenovala Můj strýček, tak jsem se ptal v Suprafonu, jak se prodává. A oni říkali, víte, co je zajímavé? Ta deska česky se nejlíp prodává ve Francii. Oni jsou z toho tak překvapení, že najednou z muziky, která jenom takhle, a tam to byl taky populární film, podbarvovala film, je písnička. No a já k tomu musím jenom říct to, že já jsem ji zpíval velice rád a zpívám ji do dneška na zájezdech, protože já měl přesně takového strýčka, o kterém se tam zpívá. On byl tady v Záboří u Kolína bydlel, jo. Takže jsme se málo vídali, ale vždycky, když jsme se potkali, bylo nám spolu strašně fajn. Přesně takový, jako v tom filmu.

0: V 60. letech se Richard Adam, vášnivý automobilista a jinak bratranec znamenité herečky Jaroslavy Adamové, ze scény domácí populární hudby vytratil. Po určitých soukromých peripetích, které zde nechceme rozebírat, na dlouhý čas zakotvil v pražském Tatranbaru, kde vedl vlastní reví, do níž zapojil svou druhou manželku, tanečnici a zpěvačku Áju Farkačovou.
1: Dneska se může říkat všechno, dokonce i v rádiu, tak to musím říct, jak to skutečně je. Já jsem měl v těch sdělovacích prostředcích, které se jmenují televize a rádio, muzikanti tomu říkali takzvaný plot. Taková jedna instituce na to měla zájem, zkrátky Tomáš ETB, a nesměl jsem. Ne, že bych to měl oficiálně, ale všichni byli informovaní o tom, že já prostě, když jsem tam byl takhle dlouho u nich na té rekreaci, abych to upřesnil, přesně 2 roky. Déle tam byl jenom Gustav Husák ve vazbě. Takže jsem nemohl potom dělat, nebo sdělovací prostředky mě prostě jednoduše nebrali. S tím se nedalo nic dělat. Ale dole, tam, co jsem získal smlouvu na Václavském náměstí, nejprve na chvíli do Alhambry a potom do Tatranu, tam jsem směl, tam podzemí jsem nikomu nevadil a já jsem tam nastoupil na smlouvu na 3 měsíce a pak jsem tam zůstal 16 let. Trochu jsem si to prolongoval a musím říct, že ta revuální záležitost, to není nějaká černá skvrna na mém uměleckém životě. Já tam dělal reví, na které se někdy chodil koukat i z Berlína ředitel Friedrichstadt Palastu, pan Štruch, jak se dělá reví. Protože my jsme tam skutečně dělali dobře. Já tam měl výborného choreografa Bedřicha Fisegra, Josefa Koníčka. I moje žena, která je revuální tanečnici, myslím, dost dobrá, tak mě v tom pomáhala. A byly tam nádherné revy, kde jsme jednu revy hráli s 600 reprizama třeba a bylo pořád plno, byly tam fronty. Prostě na tu dobu si myslím, že jsme tam dělali dobrou práci. Dělali jsme tam stereozvuk, později kvadrozvuk falešný. Všichni ho obdivovali. Když jsme měli premiéru, tak tam jsem měl radost, že přišli ze všech divadel, z ABC, z Karlína, třeba režiséři se podívat a tak. A měli jsme z toho radost. A měl jsem tam dobrou skupinu. A Štruk tenkrát říkal tomu svýmu baletu 50členému, vás je 50, jich je 7 tam v Praze na Václaváku. Povinně všichni tam sedět a dívat. Samozřejmě tak jsme měli radost z toho, že tam děláme dobrou revuální práci. Tam jsem nikomu nevadil a klidně to všechno procházelo. Akorát, že jsem neměl bohužel možnost dělat, třeba se objevit, a národ si myslel, že se mnou je Bůh ví co, protože tam, co se tam vešlo, pár lidí. Jednou jsem potkal na zkoušku, když jsem šel odpoledne, Vladimíra Dvořáka, který tenkrát byl šéfredaktorem hlavní redakce Zábavy v televizi, a my jsme kamarádi byli celý život, od mládí už. Říkám mu, Vladimíre, prosím tě, vždyť mě už lidi potkávají na ulici a ptají se mi, já jsem tady zahrabaný, co dělám. Ve mně do té televize se jenom ukázat, tak se mi furt lidi ptají, co dělám. A Vladimír se takhle na mě podíval a povídá, a co děláš? To je člověk, který neměl mozek, ale počítač. Já samozřejmě jsem ho znal, ale stejně jsem mu říkal, Vladimíre, ty seš kýbl jedu. Tebe, kdyby kousla zmije, tak ta zmije pojde. Ale přitom jsme ho všichni milovali a měli rádi.

Od stále aktivního a svěže vypadajícího Richarda Adama jsme vám na závěr zahráli písničku se šťastným příběhem a opravdu upřímně vám přejeme, aby váš život jím byl. Přátelé, těšíme se na vás pod světly ramp opět příště a do té doby všechno dobré.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Víme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barbuříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4 minuty po 23. hodině, vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, jo, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap a je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to volno peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven. Třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kdy bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak já říkám, on je to furt stejný. Třeba Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama, no. A to tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v devadesátkoch. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Morávce na páse. A představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natáhal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kdy opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někdy o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít bojler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a najednou třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 000, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
1: téma. No, bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatické linkaře, kteří volají a přeji, aby se dovolali.
0: Děkuji.
1: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji.
0: Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své, nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. tak, že na všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo. Do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu. Já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru. To byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu, jo, jestli byli od 6 a nejsem je převlíkla, bylo 6:45 a já jsem měla na půl sedmé nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala, no, a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil, tedy já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: řekněte, bylo teda. I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně pracovitá.
0: Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak si jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet. Já jsem tu rodinu držela, víte, co to je? 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel. Studoval doma, čuměl do knih. Já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život. Jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost. To je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla. A dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silný. On vydrží, on má výdrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá, aby to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovala 2 malé děťátka, ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, Jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahý, nic. Nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám. A já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila. Atopický ekzém se nedá moc vyléčit. A je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo. Oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou
1: dobrou
0: radu. Já
1: něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: vod. Děkuju moc,
1: no,
0: to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili.
1: Prostě.
0: Takže, teď
1: takže jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju
1: zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý
0: a
1: každou
0: zase
1: noc.
0: Zavolejte. Naslyšenou,
1: všechny
0: paní
1: zdravím
0: Radko.
1: A děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíle, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma. Je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařimova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Protože při těch cenách dnešních se toho tabáku je to šílený. Že, já jsem tak nějak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 tisíce měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No. Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám z těch věcí zbírá mnoho a na to už taky není moc prostředků a hlavně už taky těch možností, a že teď si nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se si na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo
1: tak
0: alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i celosvětově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, jak nám koupil, když měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš táta ten byl takový šetřivý, že jsme nemuseli na malým všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to těch jde jakoby něco stranou, no.
0: Uhum. Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem v jednu dobu jsem našetřil. Jako moje vyštění, co jsem tenkrát v jedné době jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, jestli to je ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem najel našetří, no. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A no něče mi pak zapadla blbá představa, to mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší na to, co já nezbírám.
0: Jo, takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba je ten tabák, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, jaký musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v chudovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teďko před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za mail.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svojí, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře, to že dopadlo? Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No. Ale musí člověk prostě si vlastně spojit, dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sama, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel podstoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, tak plaťte, tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde.
1: Ne, tak ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. A ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání. Jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne. Drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí. Je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal

0: Pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého. A měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok, anebo teda dluh. Půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh. A pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy, a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na do výplaty, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, aloka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
1: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak jste zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
0: Ale dneska máme... Bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
1: A v tom domě stále bydlíte?
0: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
1: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
0: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
1: To je slušné číslo.
0: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný hongofogo dovolený. Ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený. A takový ty podstanem do kempu s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pánbu.
1: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
0: No, jezdívali jsme na Slovensko, milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupadištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává, ale je to... Prostě tam to byla hrozně fajná malinký kemp. Báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky. A bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě... Nikdo si tam nehrál na žádného primadona. Jo, prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma. Mi bylo vždycky hrozně dobře. A... Neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus. A Je mi dobře, prostě, když jsem mezi svýma

0: dětskama.
1: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik. A to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
0: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
1: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Danila z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kdy na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 minut a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky naměko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a 1 plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalezavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, čau, děkuju, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století, dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a byli důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domlouvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky do nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A právě, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, vždyť máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 16 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčala. Neměla jsem na to, abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, nabí pomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když se mě pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ní motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě umřel mi táta, jo? Já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě a ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odlušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy ji chcete zachránit, ale vy ji nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no, teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku, tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí, tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla. Děkuju
1: a dokonce
0: moc za ten příběh.
1: Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 38 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
0: No tak máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jo? Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po 4.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek I pro vás. Ano?
1: Takže odpusťte. že jsem vás takhle zdržela, ale já
0: to vůbec
1: to
0: není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji si dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, když komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak v té současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tehdy velice pozitivní. Tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo,
1: a toť asi vše.
0: Jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou? Nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec. To bych nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste si nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jak, že vás jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo a na tom jsem nejvíc v životě ušetřil na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: ušetříte,
0: to je dobře.
1: Za vodou, snažím se těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka, mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co si všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupek, všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale nikdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka, je s námi. A vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovi.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si, já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo, ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke starším.
1: Jenom Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. Oni je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdy se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přinese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka s tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak, tak je to, je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu a pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluvia nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, když jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korun, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofr byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně Olin, autokem,
1: já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě opravdu, práce šlechtí, přináší peníze, člověka, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v Roční lince.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda. Písni

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Jak již titulek napověděl, stále vězíme až po uši v české historii, ale pouze na našem území tentokrát nesetrváme, neboť nejednomu z našich předků se odrazily v očích dálky a století 16. znamenalo v českém poznávání světa hotový boom.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás vítají na 317. schůzce seriálu připravovaného v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu Ano Brž, stanici jménem Praha. Pilně budujíce stavbu zobrazující naše dějiny opíráme se jednak o inspiraci z knih Petra Hořejše, i když nejen z nich, jednak o režii
4: Jaromíra Ostrého,
1: i když nejen oni.
4: Oči ještě.
1: O náklonnost k této zemi a k jejím lidem, ač je to dnes krajně nemoderní a tím pádem podezřelé, a taky o nutnost poznat své dějiny. Neboť
2: ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.
1: A to bychom fakt opravdu neradi.
2: Když jsem ve svém věku mladém na cestu jeruzalémskou do země kdysi judské se vydal, nepřišlo mi to na mysl, abych to své putování a svou cestu kdy vůbec na světlo vydati měl. Z daru božího však navrátiv se do vlasti některým dobrým pánům a přátelům, kteří žádostivi byli míti nějakou známost cesty té a toho města svatého, tohoto spisu jsem zapůjčoval. Mnozí, majíce v něm zvláštní libost, dávali jej sobě přepisovati a jiní mne snažně napomínali, abych pro jiné také, kteří takové věci rádi čítají, jej vytisknouti dal. Já se toho dobře povědom, v jakou pomluvu a utrhání častokrát každý takový se vydává, kterýž něco nového vydati chce, již mnoho let jsem se toho vydání zbraňoval. Nakonec však sa přemožen ustavičnými žádostmi a nabádáním dobrých přátel, déle jim odporovati jsem nemohl a tu práci s vydáním knihy a také náklad svůj nemalý jsem podstoupil.
1: Možná, kdyby měl takové a podobné zábrany leckterý ze současných autorů, tak by byly knihkupecké pulty před leckterým škvárem ušetřeny. Leč takové soudnosti autorské již dnes neviděti.
0: Spisovatel reportáže o cestě do svaté země byl snad až příliš skromný.
3: Narodil se 11. května roku 1523. na starém městě pražském v domě svého otce, zámožného obchodníka se sukny.
0: Ty domy měl jeho otec v Praze dva, ale to ještě nebylo všechno. Vlastnil i tvrz, ves a dvůr v Chustenicích u Loděnic a byl spolumajitelem rožmitálského panství.
3: Tatínka dokonce přijali do rytířského stavu českého, načež mu byl ke jménu přilepen přídomek z Vlkanova.
0: Aby se jeho synek zdokonalil v lodním i pevnostním stavitelství, poslal ho na zahraniční studia.
3: V 17 letech nastoupil na univerzitu do Wittenberga,
0: kde působil několik českých mistrů.
3: Ale po dvou letech byl zpátky v Praze.
0: Pokračoval tady na vysokém učení Karlově.
3: Ovšem hned příštího roku.
0: Patrně z obavy před morem, který tehdy zrovna u nás hřádil.
3: Odešel na studia do Bavor.
0: To už uměl kromě češtiny plyně latinsky, německy, řecky, ba i vlašsky a četl v originále klasiky.
3: V Ingolštatu se naučil hrát na flétnu.
0: Taky tam potkal Tadeáše Hájka z Hájku.
3: Pan Hájek byl protomedikem.
1: Neboli nejvyšším zemským lékařem v Čechách.
0: Přivezl si z Vídně mnohé matematické a astronomické knihy a půjčoval je svým krajanům.
3: Synek pražského obchodníka se sukny se naučil zhotovovat různé astronomické a zeměměřičské přístroje.
0: Roku 1546. se vydal na cestu do Palestíny.
1: Stále tu ještě nepadlo jeho jméno.
2: Oldřich Prefát z Vlkanova. Vím, že kolika rozličných hlav lidé jsou, že také rozličně tuto mou práci souditi a vykládati budou. Ti to takto, jiní jinak. Některým se bude líbiti, jiným nelíbiti. A tak sumou předivní tu budou soudové, protože kolik hlav, tolik rozumů a tolik soudců. Vtipnější a učenější, obšírné a zbytečné mluvení štráfovati budou.
1: Jako, že budou kritizovat?
2: Protějším pak některé věci zvlášť neznámé, zdáti se budou krátce a zatměle vypsané. Jiní opět budou dít.
3: Proč dříví do lesa vozí? Však jsou jiní, o témž psali v jazyku latinském, německém i českém, jako nějaký mnich Brokár, dále Eneas Silvius, fráter Felix, Bernard z Pratenpachu a kanovník Monguntinus. I tem nějaký rytíř Tucher z Norimberka. Česky pak náš jeden Čech, Martin Kabátník.
2: A snad jich ještě víc, o nichž já nevím. Jiní opět řeknou.
3: Je tomu již na 18 let, co se vrátil. Proč pak tak dlouho? Sám toho nevydal.
2: Některým zas zcela nic se líbiti nebude, zvláště těm, kteří tak vysokomyslné a velmi honosné myslí jsou, že toliko, co oni smyslí a učiní, nejvíce vychvalují. Jiných však práci a usilování tupí, hanějí a všelijak hyzí.
0: Cesta do Palestiny vede známou cestou.
1: To znamená kudy?
0: Tak do svaté země se jede na Benešov, pak dál na Tábor a České Budějovice.
3: Přes Horní Dvořiště se Našinec pustí na Linec, odtud přes Štýr a Feldkirchen, a to už je v Itálii. Z Trevíza je to do Benátek jenom kousek.
0: Tam se musí cestovatel do svaté země poptat, zdali zrovna neodplouvá jižním směrem nějaká loď. Ku příkladu na Cyprus.
1: Rozumí se na Kypr.
3: Nebo do Sýrie.
1: Tedy do Sýrie.
0: Případně do Barútu.
1: Jako do libanonského Bejrútu.
3: Eventuálně do Tripoli.
1: Což je Tripolis, dnešní Libie, severní Afrika.
0: Když to cestovatel zjistí, musí zajít do hospody a domluvit se...
3: Což Našinec Oldřich udělal, zašel a domluvil se s kapitánem Navy, neboli Šífu.
1: To dá rozum, že jde o loď.
3: A ta loď se jmenovala Liona.
0: Byl to úplně nový obchodní šíf. Jeho plavba měla být úplně první.
3: A vyplulo se.
0: A bylo 7. července 1546.
3: Oldřichu Prefátovi bylo 23 let.
0: Aby mohl vyrazit do svaté země, musel si vyžádat otcovo svolení.
2: Z Benátek města až k portu Jopenskému.
1: Neboli k izraelskému přístavu, který je součástí dvojměstí Tel Aviv-Jafa.
2: Jest 2250 mil vlašských, což našich českých učiní 470 mil.
1: Jedna česká míle, aby bylo jasno, dělala v té době 11 km a 224 metry. Jestli někdo chce, tak si to může vynásobit.
0: Oldřich Prefát necestoval sám.
3: Spolu s ním se vydal na totéž putování jako jeho tovaryš Wolf Holzwirth, o rok mladší spolužák z Wittenberské univerzity.
0: Z Benátek si to namířili podél dalmatského pobřeží.
3: Zastavili se na řeckých ostrovech Korfu, Zakintu, Krétě a pak přistáli na Kypru.
2: A tak 38 dní jsme se plavili z Benátek, až jsme k břehu u Jopen v zemi svaté přistáli. A celou tu dobu moře bylo tiché, že jsme nezvěděli, co je to bouře mořská. Je znáti, že Jopen bylo kdysi čisté město, ale nyní jest všecko zbořené a zkažené. Není tu již žádných domů, než toliko dvě věže z kamene stavěné, čtverhrané, dosti velké.
0: Dál už se cestovalo po souši.
3: Na oslech. Jejich cílem byl Jordán, Mrtvé moře, Jericho a Hebron.
0: Ty živé dopravní prostředky měly jenom hrubá dřevěná sedla bez třmenů, přizpůsobená spíše zboží než lidskému nákladu.
1: Předpokládám, že po několika hodinách se ani moc sedět nedalo.
0: No, museli si z provázků zhotovit jakési třmeny, přehodit je přes osla a vsunout do nich nohy, aby měli aspoň jakous takous oporu.
3: Jejich průvod uzavíralo vpředu i vzadu asi 20 Turků s luky a šípy.
0: Dalších 10 tureckých rejtarů je doprovázelo na koních.
3: Měli luky i dřevce pro ochranu křesťanů.
1: Byla ta bezpečnostní opatření na místě?
3: Byla. Stejně tak ochranka, kterou poutníci z Evropy vyfasovali, protože svatá země nebyla krajinou právě nejbezpečnější.
0: O tom svědčí i cestopis pana Krištofa Haranta, který se do Palestiny vydal nějaké to desetiletí po Oldřichu Prefátovi.
3: Přepadení a krádeže tam byly na denním pořádku.
0: Když cestovatelé vyvázli bez úrazu či přímo ohrožení života, tak si mohli gratulovat.
1: Ani dnes, tedy po téměř 500 letech, není v této zemi právě nejistěji.
2: Leží město Jeruzalém od Jopen, kde jsme s šífem přistáli, 40 mil vlašských, to jest našich českých 8. A tu jsme již viděli zdi města Jeruzaléma, horu Oliveckou a horu Sion, z čehož jsme se všichni zaradovali a Pánu Bohu Všemohoucímu děkovali, že nám ráčil šťastně a ve zdraví až k městu svatému Jeruzalému do pomoci. Přišel pro nás do kláštera nějaký Turek v zelené aksamitové suknici. A tak jsme šli za tím úředníkem tureckým a vešli jsme do města polední branou a šli jsme skrze město až na plac před kostel, ve kterém jest hrob boží. Z ulice, než se vejde na ten plac, jsou dveře ve zdi a těmi dveřmi, když se vejde, jde se dolů po několika kamenných stupních a tu se teprve vchází na dosti veliký plac čtverhraný, který jest všechen dlážděný kamenem, mramorem bílým. Skoro uprostřed toho placu okazuje se jeden kámen v dláždění a to je místo, na kterém Pán Kristus nesa kříž a přibližuje se k místu, na kterém ukřižován měl býti, padnouti ráčil. Na tom místě dávají se odpustkové za 7 let.
0: Ten kostel je chrám Božího hrobu.
3: Uprostřed něj stojí sloupek,
1: tedy podle Oldřicha Prefáta,
3: a v tom sloupku je nahoře díra.
0: Jak si cestovatel poznamenal?
2: Tato díra se nacházeti má v prostřed světa. Ale hvězdáři místa tomu nedají.
1: Jakože astronomové tvrzení o středu světa moc nevěří.
2: Místa tomu nedají, neb kdekoliv člověk v světě stojí, tak všude jest v prostřed světa. Neb poněvadž svět okrouhlý jest co koule. Kterékoliv v něm místo vezmeš, všude jest v prostřed něho. Neb na kouli počátku ani konce není, též ani prostředku. Než já tak hádám, že ta díra právě v prostřed kostela toho stojí, takže jest to centrum templí, pravý prostředek kostela, a ne centrum mundi, prostředek světa. Jiní pak praví, že ta díra, v které stál kříž, na kterém Kristus Pán vysetiráčil, jest v prostřed světa, ale ani tomu nemohu místa dáti.
1: On, pan Oldřich, vůbec dával hrozně málo místa cizím tvrzením a dohadům.
3: On se raději ovšem přesvědčil sám.
0: Byl to konec konců člověk vzdělaný přírodovědně i technicky.
3: Pochybovačně se tvářil i tam, kde se mu předkládali k věření historie o záhadách a zázracích vztahujících se k posvátným místům.
0: Prostě pochyboval.
3: Ne, že by byl nevěřící.
0: On Bibli věřil jakožto nejvyšší autoritě.
3: Ale nevěřil slepě, bez přemýšlení.
0: Dokonce se i hádal, hlavně když měl sám o něčem spolehlivé vědomosti.
2: Vedli nás mniši odtud k bráně jordánské na jaký zdvoreček nebo plácek obezděný zdí. Na tom stojí kostelík dosti veliký a v něm na místě, kde oltář stojí, dal jest jeden služebník Kristu Pánu políček. Nemohu toho pominouti, abych o tom zmínky neučinil, že jsou někteří lidé, kteří tomu chtějí, že by ten služebník, který Kristu Pánu dal políček, měl hned potom tu skameněti a v kámen se obrátiti a po dnešní den ještě tam na tom místě, kde to učinil, státi. I tázal jsem se mnicha víli o tom skamenění co, a on mi odpověděl, že neví ani od předků svých bratří hory Sion. Vně kostela, skoro u samé zdi, stojí pak na tom plácku velmi starý olivový strom. Ten nám ukazoval mnich, že k němu židé byli pána přivázali, když ho sem přivedli. O ten štěp s mnichem jsem rozepřiměl. Nepřem tomu místa nemohl dáti by tak dlouho, 1500 let a víc, štěp trvati měl, a zvláště olivový, který skoro takového přirození jest, co vrba.
0: Oldřich Prefát byl obeznámen s nejrůznější cestopisnou domácí i zahraniční literaturou.
3: Ale ze všeho nejvíc se spoléhal na vlastní zkušenost a názor.
1: Což je sympatická vlastnost.
3: A ještě jednu měl.
1: Co?
3: Vlastnost.
1: Kterou?
3: Zvídavost. Zatímco unavení poutníci se uložili okolo jeskyně k Božího hrobu na rohože ke spánku, on popadl papír, inkoust a pero, zapálil si kus svíčky, který tady zůstal po procesí, a chodil po kostele od jednoho místa k druhému, všecko popisoval a měřil, zkoumal, jak to bylo postaveno a jak je to veliké, počítal svíčky, kolik jich tam hoří, ve dne, v noci aspoň 100, a když jsou výroční slavnosti, tak i 300, to všechno poctivě měřil a zapisoval až... No, nakonec si taky trochu pospal na těch rohožích.
2: Před západem slunce vyjeli jsme my poutníci na oslech a přijeli jsme k Jordánu řece a sesednuvše šli jsme k němu. Jordán je z řeka a neb potok dosti veliký, šíří na 10 i na 12 kroků a teče dosti prudce. Voda v něm není čistá, ale hlinovatá. Když jsme u potoka stáli a naň se dívali, Turci nás pobízeli a rozuměti nám dali, abychom se koupali. A tak nás drahně poutníků do naha se svléklo a do potoka Jordánu vešlo. Řečtí křesťané, kteří s námi přijeli, každý se třikrát potopil ve jménu svaté Trojice, až se mu voda nad hlavou srazila. To my vidouce, tolikéž jsme se potopovali a byla tehdáž voda dosti studená. Pokoštoval jsem, mohl-li bych ji přebřísti, ale uprostřed jsem nestačil, musel jsem plovati. A tak dobrou chvíli jsme se tu koupali a Turci na břehu stojíce se na nás dívali. Pak, vsednuvše zase na osly, jeli jsme naspátek od Jordánu k Jerichu okolo čtvrt míle české a tu jsme přijeli k moři mrtvému, tomu jezeru, kde se Sodoma a Gomora propadla. Tu postávše hodnou chvíli hleděli jsme a dívali jsme se. Tuto se musím drobet vytrhnouti a napsati něco o tom mrtvém moři. Věděti se má, že jest tu mezi horami arabskými a palestinskými údolí hrubé na několik mil vzdálí. V tom údolí jest jezero veliké, našíř tu u Jericha může být i 2 míle české a víc. To údolí kdysi slulo jasné údolí. V něm za času Abrahama byla ona města Sodoma a Gomora, na kteréž potom Pán Bůh Všemohoucí pro veliké jejich hříchy dopustit ráčil, že jsou se propadla. Na tento čas není tu než jezero hrubé a voda barvy mořské a modré. O tom jezeře se divné věci rozprávějí a píší, že člověk ani žádné hovado, ani co živého se v něm nepotopí a utopit se nemůže, neboť ta voda všecko snáší a potopiti se tam nedá. Když by člověk tam vešel, hloupí ti nemůže než popaždí a voda ho hned vznese. I kdyby největší vítr byl, ta voda se nic nehejbe, ani jaké vlny činí, jako jiné jezero neb moře, než stojí nepohnutelně a proto mrtvé slove, že se nehejbe a nic živého v něm není. Tuto by se též někdo mohl optati, viděli-li jsme ten solný sloup, který se obrátila, byla Lotova žena, když se ohlédla. Tázal jsem se na ten solný sloup pilně mnichů z hory Sion a ti mi nic jiného neuměli povědeti, než se oni sami od obyvatelů, kteří u mrtvého moře bydlejí, slýchali, že ho již není, což jest podobné, neboť nerozumím tomu, jak by mohl solný sloup skoro 4000 let trvati, i když by z mramoru byl. Vítr a déšť v tom čase by jej jistě snědli. Někteří však píší, že jej mrtvé moře zatopilo.
0: Prefátovi zápisky už museli pokrýt několik archů papíru.
3: Pisatel byl puntičkář a akurátní.
0: Podrobně si poznamenal, jak se odpařováním mořské vody vyrábí sůl.
3: Popsal do detailů všechny stavby, které navštívil, přičemž je srovnával s Prahou a jejími vrchy Petřínem, Strahovem a Karlovem.
0: Všiml si také a podrobně poreferoval o podivném zvířátku. Chameleon.
3: Ale snad nejvíc si všímal lidí, cizích i našinců.
2: Je dobré, aby lidé mezi rozličné národy šli pro spatření obyčejů a mravů lidí cizí krajiny obývající. A tak nejsou se doma válení, potom uměli se k lidem chovati. Neboť to vídáme, že nad ty, kteří ustavičně doma leží, nic nebývá horšího a zhovadělejšího, protože ti neokusy vše bídy a psoty ničemuž naprosto nerozumějí a k ničemuž potřebnému přimlouvati se neumějí. Nad člověka neumělého, necvičeného a domaváleného nic nemůže být horšího, protože ten všechno jiné tupí, haní a všemu se posmívá a za nepořádné pokládá, co z jeho hlavy a jeho mozku nepochází.
1: Kolik takových kolem sebe ještě pořád máme, těch domaválených, z horizontu svého zápecí všemu nejlépe rozumějících.
2: Takoví obyčejně bývají všichni ti domaválení a v rozkoších vychovaní panáčkové.
0: V Palestině se Oldřich Prefát zdržel všeho všudy pouze 3 týdny.
3: Protože se naveč liší v...
1: Neboli loď...
3: Zase vracela.
0: Zatímco cesta tam byla úplně klidná, naspátky si všecko vynahradil.
3: V blízkosti Kypru byla loď přepadena 5 galérami loupeživých Turků.
0: Náš cestovatel líčí dramaticky přípravy lodi k boji, jak se snažili vyjít s posádkou cizích lodí po dobrém a poslali jejich hejtmanu.
2: Dar, jaký si dávají přátelé. Chutný koš, plný rozličných konfektů, několik pěkných a čistých benátských sklenic a 3 nevelké sejry parmezány.
1: Zkrátka tak, jak to chodí pořád ještě na jistých celnicích v Evropě, najmě té východní.
2: Ale nic nebylo platno. Z galér začali střílet na naši náve, takže koule skrz dřevo proskakovaly a z prken třísky létaly a oni šipky z luků velmi zhusta, jak by pršelo, vysílali a vzadu začali do náve nahoru lézti a my kamení na ně házeli a tak je sehnali. V tom střílení a šarvátce u nás v návi hned na místě 9 osob mrtvých zůstalo, 5 poutníků a 4 marinářští pacholci a k tomu 3 nebožáci, kteří tureckému hejtmanu prezent dovezli a od něj byli jati.
0: Loď se však nakonec pirátům ubránila a přistála u Kypru.
3: Tehdy ještě ostrov patřil křesťanům.
0: Ale dlouho to už neplatilo, protože ho brzy na to dobili Turci.
3: Plavba pak pokračovala dál.
0: A začalo to být rušné víc, než bylo poutníkům po chuti, protože se přiblížila bouře.
2: Bouře mořská nebývá vždy jednostejná. Někdy menší, jindy větší a časem veliká a ukrutná bývá. Když bouře na moři býti má, vítr pomalu se tužiti a vlny na moři činiti počíná. K tomu rádo nebe z té strany, odkud vítr jde, se mračí, kalí a černými oblaky se povlékne a pomalu poprchati, blejskati a hřímati počíná a všecko se víc a víc rozmáhá. Marináři do navy plachty snášejí, díry v šívu zahrazují a k bouři se strojí. A v tom hrubě pršeti počne a příval se lije a vítr se rozmůže, to obé mořem pohne a jako z gruntu je vyzdvihne a vzedme tak, že vlny víře nepodobné v hromadu se srážejí a jako nějaké hory nebo vrchy se nahoru k nebi vyzdvihují a jedna vlna s druhou se potýká a vysoko vzhůru stříká a kropí a jedna přes druhou se přelívá a z toho velmi veliký a velmi hrozný zvuk přelévání šplechot a jekot po všem moři povstává a hejbá. Mezi mořem pak a nebem vítr velmi veliký a hrozný, jako by všecko svou prudkostí pobrati chtěl, fučí a zučí o provazy, kterými v navi stromové nataženi jsou a tím šustění strašlivé vydává. Nebe nahoře oblaky hroznými a černými povlečené bývá a zakalí se, jako by noc byla, že nerozeznáš, je-li den či noc a k tomu také přívalem, hřímáním a ustavičným blýskáním strašlivé jest. A tak člověk v ten čas v šífu na moři ze všech stran úzkostmi velikými hrůzou a strachem obklíčen jest. Pohleď kam chceš, obrať se kam chceš, všudy velké nebezpečenství a smrt před sebou vidíš.
1: No, nakonec to dopadlo.
3: Dobře.
1: Dorazil pořádku?
3: Když Oldřich přistál v Benátkách, zůstal v nich 3 měsíce a pak se vydal do Prahy. Pěšky.
1: Zřejmě neměl na jízdné.
3: Asi ne.
0: Po smrti otce zdědil ve starém městě pražském dům na Uhelném trhu a založil tam dílnu na matematické a technické přístroje a nástroje.
1: Pustil se ještě někdy za horizont rodné země?
3: Pustil. 5 let po cestě do Palestiny se vydal na pouť do španělského města Santiago de Compostela.
0: Trvalo skoro 18 let, než jeho popis cesty do svaté země vyšel tiskem.
1: Svůj cestopis nazval, a tady prosíme o trochu trpělivosti, neboť tehdy se vymýšleli tituly, ve kterých muselo být kompletně všecko, co dnes najdeme v tiráži, plus ještě něco navíc.
2: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři do Palestiny, to jest krajiny kdysi židovské, do země svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kterouž to cestu s pomocí Pána Boha Všemohoucího šťastně vykonal Oldřich Prefát z Vlkanova léta páně 1546.
1: To je ovšem pouze holý titul. Ještě zbývá podtitulek, kterým autor oznamuje, že tiskem vydává to,
2: co sobě bedlivě poznamenal, neboť každému milé a líbezné bývá připomenutí všech předešlých příhod, ano i bět a nouzí, kterýž to jsem někdy v mladém věku našem pocítil a jich zakusil.
3: Za 2 roky poté, co knížka vyšla, její autor zemřel.
1: To si na světě moc nepožil.
3: 42 let.
2: Dobře povědí, no jest od jednoho mudrce, že lidé v tomto světě vyvýšení slávy a důstojenství urozenosti své nedosahují toliko rozením a během tímto přirozeným, kterýž všemu lidskému pokolení rovný a obyčejný jest, ale docházejí poctivosti a slávy svého pravého urození ctností svým ctným, chvalitepným a šlechetným chováním. Chlubiti se a honociti se toliko statečností a udatností, ctným a šlechetným chováním předků svých a jich v tom nenásledovati, ale býti statečným jen při krčemních šarvátkách, takovým všem k větší hanbě chlouba jich bývá, nežli k jaké pochvale.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, John,

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

pár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Dobrý den, je krátce po deváté a tak se zase společně můžeme vydat na zálety. Pěknou neděli vám všem na vlnách Českého rozhlasu přeje Alena Zahradnická. Poslechněte si nejdřív tuhle znělku a zkuste si vzpomenout, jaký pořad před 25 lety v televizi uváděla. Marně pátráte v paměti, nevadí. Mám tu pro vás ještě jednu jasnější nápovědu.
3: Ráno byl mráz v rozmezí 0 až minus 6 stupňů Celsia.
2: A teď si troufám tvrdit, že většina z vás hlas meteorologa Vladimíra Seiferta poznala. Narodil se pod Orlickými horami v Žamberku. Meteorologii vystudoval na Vojenské akademii v Brně, doktorát získal na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. No a právě v Praze ho můžete často potkat, co by průvodce zahraničních turistů. V Alpách potom s turisty z Česka. Jak vzpomíná na 46 let práce v Českém hydrometeorologickém ústavu i na 18 let práce v České televizi, na to se budu ptát hned po písničce.
0: Zálety Aleny Zahradnické.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.